myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velkej cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadla vzhledově do vaší zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, co je dobré vědět o zahrádce. Příští týden, tedy po třech zmrzlých. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Nepěkný plot, loubí nebo pergolu si můžete nechat popnout rostlinami s něžnými květy. I do vás je můžete nařezat a některé z nich krásně voní. Naše hobby redaktorka Jolana Nováková nás určitě bude ještě chvilku napínat, ale nakonec prozradí, o kterých rostlinách je řeč.
1: Dostali se k nám ze Sicílie někdy v 18. století. První zahradní odrůdy začaly vznikat o století později a dnes se pěstuje velké množství hybridů, lišících se nejen barvou květů, ale i jejich velikostí, přičemž novější odrůdy mívají květy zvlněné, pruhované nebo dvoubarevné. Možná vás překvapí, že mluvit budeme o hrachorech. Které to mohou být? To už se ptám Ivana Dvořáka z časopisu Zahrádkář.
2: Jednoleté, jak se jim říká, hrachor setý, ty nádherně voní, mají úžasný barvy květů, perfektně se pnou a dokáží zakrýt velkou plochu a potom třeba hrachor vytrvalý, úzkolistý latifolius a ten zase je v jednom místě i více let a taky velmi dobře zdobí a velmi dobře přikrývá ten plot. Prostě hrachory jsou pro mě jednička.
1: Můžu je vysít i teď?
2: Pokud jde o ty jednoleté, tak ano, vlastně ty vytrvalé v tuhletu dobu seženete buď jako sazenici, anebo si někde okoukáte, kde kvetou a budou dozrávat a seberete si semena a vysejete je na místo učení přímo po ten plot až na podzim.
1: My máme plot odhadem vysoký asi jako já. Ne, tak 1,50 m typuju, ten drátěný. Jak vysoko vyroste ten hrachor?
2: Tam a zpátky by se dalo říct, on dokáže vyšplhat do těch 3 metrů, takže naprosto v pohodě ten plot popne a ještě pokud roste bujně a je dostatečně vlhko, tak vám převisne i z druhé strany toho plotu.
1: Dá se stříhat i do vázy?
2: No určitě hrachory, ty voné, ty seté, vlastně to je prvorepubliková květina, která se dávala do váz, pěstovala se ve skleníkách, rychlila se.
1: Kdy ten hrachor pokvete?
2: Tenhle ten jednoletý, pokud ho zasijete teď koncem května, za týden se objeví nad zemí, za další 3 týdny už bude narostlý, takže se začnou objevovat květenství na jednotlivých nodech a z toho výsevu v tuhletu dobu pokvete si myslím 2. týden v červenci.
1: Vy už jste to myslím zmínil, ale pro zopakování. Jeden z nich je trvalka, jeden je letnička.
2: Letnička je ten, o kterém říkám, že je setý a voní. Ten druhý hrachor latifolius je trvalka. Ta trvalka zůstává na jednom místě 5, 10, 15, 20 let a začíná se rozrůstat, takže se dá dělit. Ten setý už podle jména se jenom vysévá na jaře. Musíte z něj pozbírat semena a nikdy nesmí přijít na to samé místo. Alespoň 4 roky by měl mít odstup, protože když ho vysejete hrachor po hrachoru, tak neporoste, naroste vám tak možná do třetiny. Z těch semínek vyroste každý 10. třeba.
1: Všechny druhy hrachorů vyžadují slunné a teplé stanoviště. Půda by měla být středně těžká, výživná a vápnitá. Ať se hrachorům u vás daří.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Máme pro vás pěknou písničku a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Tady je posluchačka ze Severní Moravy. A měla bych prosbu. Dotaz se týká pokojového olivovníku. Jak o něho pečovat? Je krásný, už je tak asi 30 cm v průměru, ale začínám teď zhazovat listy. A není to napadené žádnýma breberkama nic. Je prostě v pořádku. Tak co mám dělat?
0: Tak s tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Paní posluchačko, je to úplně jednoduché. Žádná rostlina jako pokojový olivovník neexistuje. Není pokojový olivovník. Stejně tak, jako olivovník není rostlina, která v České republice bez problémů přezimuje venku. Což celá řada firem, která se specializuje na prodej olivovníku, tvrdí. A vlastně k nám, když potom ty lidi chodí a ptají se na ten olivovníček, tak jsou smutní, co udělali špatně, že jim to přes zimu zmrzlo, nebo že jim prostě opadaly listy, že to bylo špatně. Takže bohužel mnoho lidí se stává obětmi bludů, které tady někdo šíří. A realita je taková, že olivovník je rostlina, která venkovní je, ale je venkovní třeba kolem Středozemního moře, kde ta zima v podstatě nefunguje. Olivovník je celoročně venku, počítá se, že na něj svítí sluníčko s velkou intenzitou, že jsou vysoké teploty a suchá léta v těch místech, kde olivovníky rostou. A pokud u nás olivovník chcete s úspěchem pěstovat, tak je tam několik velkých problémů. Za prvé, nesmíte ho nechat venku, protože zmrzne. Není to rostlina, která by k nám patřila. Kdyby k nám patřila, tak kromě jabloňových, tak máme ještě olivovníkové háje, ale ty my nemáme. Za druhé, když rostlinu, která potřebuje hodně sluníčka, prostě dáte do obýváku nebo někam a dáte třeba tu rostlinu i vedle okna, tak v zimě metr od okna ta rostlina dostane asi 5% slunečního záření, který by dostala, kdyby byla ve své domovině. Ona nedostane nic. Ta rostlina to reaguje tak, že začíná schazovat listy, začíná osychat a vlastně chátrá, umírá. Většinou to do toho jara nezvládne a když, tak potom nevypadá pěkně. Takže olivovník, pokud u nás chceme pěstovat, tak ideálně v nádobě, ideálně třeba potom nádobu mít nějakou platformu s kolečkama, abyste tu rostlinu mohli třeba potom zatáhnout někam dovnitř. A dobře olivovníku bude v nějaké méně topené zimní zahradě na tu zimu, když bude mít někde třeba mezi 7 a 10 stupni občasnou zálivku a bude mít opravdu jak hodně sluníčka, protože to bude třeba prosklená zimní zahrada, tak bude olivovník úplně jak v pohodě. A nebo další možnost, u nás je olivovník občas dá pěstovat venku a třeba taková zajímavost, kdybyste chtěli vidět olivovník, který pěstovaný venku, tak třeba v zoologické zahradě v Plasích, tak mají olivovník vysazený venku a kolem toho olivovníku na zimu staví skleník z polikarbonátu. A funguje to tak, že jakmile prostě se objeví teploty někdy kolem nuly, tak kolem něj postaví provizorní konstrukci z polikarbonátu, dovnitř zavedou elektriku, dají tam prostě přímotop a jak teplota klesne pod minus třeba 3, tak se olivovníku zatopí. A ten olivovník krásně funguje, prostě je mu tam hezky a je mu tam hezky už třeba asi 10 let. Takže takovýmto způsobem se to dá dělat, ale samo od sebe to fungovat nebude a olivovník rozhodně není pokojová rostlina.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Mám smrk sivý, tedy koniku, a začal mi ze zhora, už je asi metr a půl vysoký, začal mi žloutnout a schnout. Zalíval jsem to, co mě poradili, zalíval jsem to hořkou solí, ale pokračuje to.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Konický smrček bývá velice často pěstován na zahradě, je to zakrslý druh smrku, který je takový nízonký, hustý. A že začíná od hora žloutnout, stává se to. A stává se to zejména v suchých létech, tedy v teplejších nížinách, kde zase se právě vlivem suchého vzduchu přemnožují většinou jeden z druhů svilušek, které jsou velice malé, je to malinkatý tvoreček, který staje na těch právě mladých špičkách na koncích těch letorostů. Takže tam je jediná odpomoc, jakmile se nám přestane zdát, protože ona je pouhým okem dost špatně vidět, jakmile se nám přestane zdát barva těch jehlic na vrcholku, okamžitě zasáhnout chemicky a koupit přípravky, které se běžně používají v zelenině na likvidaci svilušek nebo roztočů, to by v každé odborné prodejně měli vědět.
0: No tak to slyšíte, co se u nás každý týden dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Ryby magazín.
1: Od poloviny dubna mohou rybáři lovit dravce. Mezi ty patří mimo jiné sumci, okouni, candáti, štiky a také pstruzy. A zajímavé na tom je, že za pstruhovými vodami se nechodí jen do nejčistších koutů přírody. Pstruha je možné chytit i ve městě. Zjišťovala to pro nás naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: U mostu na Malé Jihlavce na okraji Jihlavy stojím s rybářem Lubošem Pavlíčkem. My se známe, budeme si tykat. Ty jsi členem Moravského rybářského svazu, ale si střeště, to tam v Třešti nemáte pstruhovou vodu.
3: Pstruhových vod je obecně velice málo. Jednak je to velice náročný na údržbu, to zarybnění a starání se o ty toky, které mají leckdy třeba 20 km, jo, tak to je velice náročný.
2: Ty jsi muškař, proto mluvíme o pstruhové vodě a muškařit se může od poloviny dubna.
3: Od 16. dubna. Nejsem jenom muškař, jsem i takzvaný vláčkař. Dneska vláčím, protože je to tady neskutečně zarostlý. Velice těžko se tady chytá.
2: Jaký je tedy rozdíl mezi muškařením a vláčením?
3: Třpytka se hází do vody jakoby švihem a vlastní váhou. A muškaření, ta muška je opravdu jak muška, ta má gram. Dostáváš to tam pomocí muškařský šňůry. Se vlastně rozkmitá, vytvoří se takovou jako smyčka ve vzduchu, osmyčka a vystřelí se to do vody.
2: Jsi krásně připravený rybářsky, máš ty vysoké kalhoty.
3: Broďáky, tohle jsou neoprény a ty používám prakticky tak do poloviny května.
2: Takže jdeš do vody.
3: Ne, vždycky jdu do vody. Ale teďka jsou to neoprény, protože ta voda má, dejme tomu, já nevím, 4, 5, 6 stupňů.
2: Samozřejmě krásná vestička se spoustou kapsiček. Vidím tady peán a na druhé straně to je jehelníček a na to máš právě
3: ne,
2: ty mušky.
3: Ovčí rouno.
2: Tak mně to přijde jako jehelníček.
3: A do toho se zapichují mušky a oni tam krásně uschnou.
2: Jak se tak dívám na tu vodu, tak moc vody není.
3: Je tady strašně málo vody. 5-6 cm vody.
2: A co ty ryby?
3: Tady jsou tuně.
2: Přeskáče ten pstruh.
3: No jasně.
2: Jak poznáš to správné místo, kde se řekneš, tam to zkusím?
3: To je taková poučka. Správné místo není světlé místo. To je mělčina a je tam písek. To není kapr, který by se v tom rejpal.
2: Ty hledáš tu tůňku hlubší.
3: Já hledám to černý, to je vedle tady a to je tmavý. Tam ten pstruh někde bude schovaný, bude při kameni nebo bude za kamenem a bude číhat, až mu tam splave nějaký hmyz nebo nějaká rybička.
2: Když je tak mělko, tak jak pracuješ s tím prutem?
3: Snažím se jít při břeh, protože pod břehem bývají vodou vydláblí tůňky, mikrotůňky. Vidím tmavo, tak pomaličku se k tomu přiblížím a hodím do té tůňky, nechám spadnout zbytku a nechám ji pomaličku vytáhnout. A to samý dělám s muškou.
2: Jsme na okraji Jihlavy, krajského města. Ryba se mi vždy spojuje s čistou vodou. Je tady čistá voda?
3: Je. Jediný problémy, které můžou nastat, tak je třeba po přívalových deštích, který tady bývají bohužel u nás na Vysočině už teď poslední dobu dost často. V tom samozřejmě se nedá chytat.
2: Teď nám tady zasvítilo sluníčko právě do té rozbublinkované vody a je to samé zrcátko, nevidím nic.
3: Od toho mám polarizační brýle, který vlastně vám umožní kouknout pod vodu.
2: Pro tebe je ten duben začátkem rybářské sezony?
3: Pro normálního rybáře ten obvykle začíná v prosinci, protože dostane vánoční dárky. Já ne.
2: Takže si vytáhl.
3: Přežívám z toho, co mi nerozkousali myši a před několika minutama, doslova minutama, jsem si utrhl podrážku u bot.
1: S rybářem Lubošem Pavlíčkem u pstruhové vody natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Máme pro vás trochu muziky a pak budeme radit, jak ušetřit za teplo v domě.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Program týkající se snížení energetické náročnosti objektů Nová zelená úsporám už skončil. Za dobu tohoto programu se vyčerpalo 109 miliard korun a teď už by měla být připravena jeho změna. Diskutuje se o bezúročné půjčce na obnovu a rekonstrukci domu. Rekonstrukce domu, jeho zateplení a snížení jeho energetické náročnosti představuje pro majitele domu velkou finanční zátěž. S poradenstvím a konzultacemi podle stavu budovy bude nadále pomáhat síť energetických konzultačních a informačních středisek, kde odborníci sestaví možnosti na míru daného objektu. Kde začít? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Třeba by jsem přímo rozdělil stáří budovy. Domy postavené mezi lety 1950 až 1980 mají jiné energetické ztráty než domy postavené v 90. letech a podobně. Takže co se týká těch modernějších domů, kterým dnes už je také 35 a 30 let, tam vidím tu možnost investovat do výměny oken a dveří, zvolit kvalitní okna s trojsklem a podstatná věc, kterou hodně preferuji a doporučuji, je zateplení stropu. Tam si myslím, že dokážeme snížit klasický únik energií o více než 30%.
3: Vidíte, a já jsem myslel, že začnete mluvit o zateplování fasád. Kdy je to prospěšné a kdy ne?
2: Zateplování fasády by vždycky mělo být tím krokem, který následuje po výměně oken a dveří. U těch systémů zateplovacích bychom si vždycky měli dávat pozor na to, aby z jednoho pera nebo od jednoho výrobce pocházel celý ten systém. A co se týká zateplení fasád, ne každý dům je na to stavěný. U těch domů 1950 až 1970, kde je hodně stavebních chyb, tam to nerozporuji. U modernějších domů, které jsou postaveny ze sofistikovaných stavebních materiálů, jako je už moderní porobeton, moderní cihla, tak tam by jsem zvážil tu podstatu toho zateplení v návaznosti na jeho návratnost, protože my v rámci té 20leté životnosti toho zateplovacího systému musíme ve 13. nebo 14. roce znova použít fasádní barvu, šednou a podobně, rostou nám na tom řasy, ale také musíme vytmelit ty praskliny, které tam vznikají.
3: U staré letité chloupy, třeba 200 let staré, která je z kamení, tu a tam nějaká cihla, doporučujete co? Má metrové zdi třeba.
2: Tak tam je pak otázka, zdali je to i možné, jak technicky mnohé z nich jsou pak v centrech měst, jsou třeba památkově chráněné. Já si myslím, že alfou i omegou, i pokud by jsem citoval třeba profesora Smila ze Spojených států, tak jsou vždycky okna a dveře, zateplení stropu. Tam máme ty nejmarkantnější úspory a za mě, pokud si mám půjčovat a má to být klidně bezúročná půjčka, tak to množství vynaložených peněz se mi nejrychleji v čase vrátí. Existují proškolení energetičtí manažeři, specialisté v rámci EKISu, kteří poradí, spočítají a doporučí.
3: Jsou okna a okna a jsou dveře a dveře. Některý výrobce dává záruku 20, 30 let, některý 10, 15. Jak se v tom orientovat? Když je ta záruka kolem těch 10, 15, vyjde to laciněji a ten úvěr rychleji splatím.
2: Premiová okna, která jsou třeba o 20% dražší než ty levnější s kratší životností, tak se nám právě v té dlouhé životnosti zaplatí. Já vlastně investuju pouze jednou tu cenu, zatímco u těch oken, které jsou často z dovozu, musím investovat o 20% nižší částku, ale dvakrát za sebou, takže na konci zaplatím více.
3: Vy jste to i spočítal, jak jsme na tom?
2: Jsme na tom tak, že pokud pořizovací cena prémiových oken bude na úrovni 600 tisíc, tak já opravdu zaplatím 600 tisíc. Pakliže bude o 20% nižší, budeme se pohybovat někde na ceně 480 a já za dobu životnosti té budovy zaplatím 960 tisíc korun. Což je obrovský rozdíl proti tím prémiovým, které se mi na počátku mohou zdát dražší, ale v průběhu času ušetřím.
3: Dvakrát by nastal výbuch po těch 10-15 letech a nová výměna.
2: Dvakrát by nastal výbuch a myslím si, že i manželka by vás nepochválila. Ten úklid je opravdu náročný.
1: Tak to byly rady, jak ušetřit za teplo od Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jirka Šobr. Až bezúročné půjčky Nová zelená úsporám začnou, je už

jenom na vás, jestli toho využijete a do čeho budete své peníze investovat. No a za chvíli pro vás máme zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co je dobré vědět o zahrádce příští týden po třech zmrzlých.

a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát do nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Wow!

0: pohádkářský kalendář.
1: Tři zmrzlí, Pankrác, Servác, Bonifác, tady budou příští týden a to je signál i pro ty nejopatrnější zahrádkáře k vysázení všeho možného bez rizika, že by to mohlo zmrznout. Jenže podle starých pranostik ještě není vyhráno. Po třech zmrzlých totiž přijde Žofie a to se říká, že svatá Žofie políčka zalije a pak je tu ještě jedno varování na ochlazení a to se váže k 25. květnu a to se říká, že Urban bývá studený pán, ale se také říká, že na Urbana pěkný teplý den bude suchý červenec i srpen. Viná réva nedbá toho, bude míti vína mnoho. Co je dobré vědět o zahrádce po třech zmrzlých? Ven můžete vysazovat veškerou teplomilnou plodovou zeleninu, rajčata, lilky, papriky a čokču nebo i melouny. U těchto druhů zeleniny je nutné vysadit předpěstované sazeničky, aby stihly dát dostatek úrody. Ale rychle rostoucí a plodící cukety, dýně a fazolky i slunečnice můžeme teprve vysít. Na záhony se v květnu vysévají a vysazují také letní saláty, brokolice, květáky a kedlubny. Pokud jste ještě nevysadili hlízy jiřinek a begonií, je na čase je osvobodit ze sklepa a svěřit půdě. V druhé půli května přichází čas pro výsadbu citlivých hlíz mečíků a konce měsíce na hlízy do sen. Rovněž lekníny a další vodní rostliny do zahradních jezírek je ideální vysazovat v druhé půli května. Ven můžete umístit také truhlíky osazené petuniemi, muškáty, lobelkami a dalšími balkónovými rostlinami. Co bude v hobbymagazínu příští týden? Tak pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí a navštívíme maličkou opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové, tedy my, vozíme, co sami zničíme. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. No a mi nezbývá už než říci krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Kdo se někdy, někde potkal s Ondřejem Soukupem, ví, že má až neuvěřitelné a hlavně přirozené charisma. To charisma je tak silné, že proniká do jeho

Ondřej Soukup napsal nebo produkoval písně pro Zlaté slavíky i Slavice a některé z těch písní se staly hity a dokonce i hity roku. Za rok 1989 tento titul, tedy titul hit roku, dostala jeho píseň Miss Moskva, kterou naspíval Jiří Korn.

Ondřej Soukup je ročník 1951. Kdo další z naší muziky je stejný ročník? Tak například skladatel, muzikant a producent Jiří Vondráček, undergroundový písničkář Karel Soukup, zpěvák a hudební skladatel a také frontman skupiny Žlutý pes Ondřej Hejma, muzikant a zpěvák Milan Hlavsa, Jiří Schellinger, varhaník Josef Rafaja, zpěvačka Jana Robová, hudební skladatel, klavírista a producent Zdeněk Merta, zpěvačka Milena Soukupová, zpěvačka Marcela Holanová, bluesový zpěvák, harmonikář, kytarista a skladatel Petar Introvič, zpěvačka Eva Hurichová, jazzový hudebník, skladatel, dirigent a také pedagog Milan Svoboda a také zpěvačka Věra Špinarová. Ondřej Soukup dokončil studium Pražské konzervatoře v roce 1975 a v tom roce patřila mezi hity roku píseň skupiny Bee Gees, která se později objevila ve filmu Horečka sobotní noci. Jmenuje se Jive Talking, doba diskoték jela naplno.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ondřej Soukup je Pražák a narodil se 2. května 1951. Už v dětství se učil hrát na klavír v Lidové škole umění. Následně začal hrát na basovou kytaru ve školních a středoškolských kapelách. V letech 1969 až 75 studoval na pražské konzervatoři hru na kontrabas u Františka Pošty, který v Československu přispěl výrazně k prosazení kontrabasu jako sólového koncertantního nástroje. Mezi jednu z prvních písní Ondřeje Soukupa jako autora patří nahrávka, která byla v roce 1980 pořízena ve studiu Československého rozhlasu. Naspívala jí Marcela Králová a jmenuje se Jen tak jít.

Během studií prošel Ondřej Soukup několika kapelami. Už od roku 1975 byl členem pražského big bandu, se kterým nahrál respektovaná alba Podobizna, Reminiscence a Posterestante, hostoval také v Metropolitan Jazz Bandu a hlavně se stal zakládajícím členem skupiny Pražský výběr. V roce 1982 napsal pro tehdy už několikanásobnou zlatou slavici Hanu Zagorovou písničku Půl štěstí.

Ve druhé polovině 70. let Ondřej Soukup také hrál ve skupině Jiřího Stivína Masokosti, což je název složení z příjmení pánů Ma, Lina, So, Ukup, Ko, Cáb a St, Ivín. A hrál i s jeho další formací Jiří Stivín and Company Jazz System. V roce 1979 nastoupil do tehdy velice populárního orchestru Václava Hybše. Odtud prchl do nově zrozeného novovlného pražského výběru a odtud v roce 1981 přešel k orchestru Ladislava Štajdla. Bylo to v době, kdy tahle kapela hrála prim v naší pop music a doprovázela slavíka slavíků Karla Gotta. Soukup začal naplno skládat a aranžovat. Mezi písně, které napsal pro Karla Gotta, patří i hit Věčný like.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: V době, kdy Ondřej Soukup přišel do orchestru Ladislava Štajdla, měl orchestr už 2 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzového slavíka. Už když byl členem, přišel další bronzový slavík. Postupně se Ondřej Soukup začal podílet na repertoáru a nahrávkách Jitky Zelenkové, Darinky Rolincové, Michala Penka i Ivety Bartošové a napsal i píseň 7 dní pro Helenu Vondráčkovou.

Odborníci říkají, že hra Ondřeje Soukupa na baskytaru se vyznačuje vynikající technikou, bohatou harmonickou představivostí i rytmickou přesností. Kromě živého hraní se začal v 80. letech naplno věnovat skládání písní a současně také začal produkovat desky. V té době napsal pro Ivetu Bartošovou hit Víš, lásko.

polovině 80. let vznikl film režiséra Víta Olmera podle scénáře Jaroslava Dítla Druhý tah pěšcem a Ondřej Soukup dostal příležitost napsat hudbu. Uspěl a od té doby napsal filmovou hudbu k více než 30 celovečerákům, ale pozor, ještě předtím napsal hudbu pro televizní film Hodina před ránem a i televizních filmů a seriálů bylo logicky víc, ale teď další filmy. Mezi všemi má své čestné místo film režiséra Jana Svěráka Kolja, který byl oceněn Oscarem za nejlepší zahraniční film. A dále Pětka s hvězdičkou, Strašidla z Vikýře, Pravidla kruhu, Outsider, Bonnie a klid, Zvířata ve městě, Cesta na jihozápad, Ta naše písnička Česká 2, Requiem pro panenku, Nahota na prodej, Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko, Tmavomodrý svět, Jezerní královna, Pták ohněvák, Válka barev, Akumulátor 1, Nečekané léto, Perimbaba a dva světy, Betlémské světlo, Bonnie a klid 2, Čtyřlístek ve službách krále a také film izraelský Pravidla vnitřní gramatiky. Potom ještě Vratné láhve a Lída Bárová. K filmu Lída Bárová patří i píseň s textem Gabriely Osvaldové, kterou naspívá

Myslím, že je dobré uvést i to, že Ondřej Soukup svou hudbou obohatil v 90. letech španělský seriál Hrdina Katlas, alespoň takhle se to asi vyslovuje. Ale vrátíme se zpět k českým filmům, přesněji řečeno k české filmové hudbě. V roce 1998 získal Ondřej Soukup Českého lva za nejlepší hudbu k filmu Juraje Jakubiska Nejasná zpráva o konci světa, na které spolupracoval s Janem Jiráskem. Dalšího českého lva dostal za hudbu k filmu Tmavomodrý svět. Je čas nechat Ondřeje Soukupa i zaspívat. Sám pro sebe si totiž napsal písničku Slušný člověk.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Kdysi, aniž bych Ondřeje Soukupa znal, jsem sledoval vývoj kolem baletu, nebo spíš projektu s názvem Šachmat, ke kterému napsal hudbu a dával ho dohromady Richard Hess pro svou taneční skupinu Uno. Ale přišel do podivné doby a ještě mě zaujalo scénické oratorium Zahrada rajských potěšení, které jsem kdysi viděl. Pak už přišly muzikály s jeho hudbou. 30. března 2000 měl premiéru muzikál Johanka z Arku, texty Gabriela Osvaldová, libreto Jiří Hubač. Johanku zpívali Lucie Bílá, Bára Basiková, Iveta Bartošová a i další zpěvačky, včetně Lucie Šoralové.

Asi jste poznali, že zpívali hned dvě Johanky dohromady, Bára Basiková a Lucie Šoralová, a byl to hit Most přes minulost. Po úspěchu Johanky vznikly další muzikály s hudbou Ondřeje Soukupa, Láska je láska, Elixír života, Robin Hood a také Mauglí.

Vajnganga, Jiří Korn, Richard Tesařík, Jancina, Jan Kříž, Jiří Zoniga a další a hit z muzikálu Mauglí. Ondřej Soukup byl v porotě ve čtyřech kolech soutěže Česko hledá Superstar a soutěže Faktor X vysílané v roce 2008. Od té doby ho znají všichni a je toho ještě hodně, co by se o jeho dlouholeté kariéře dalo říct, ale už není čas. Tak si třeba najděte v rozhlasovém archivu jeho seriál vysílaný na dvojce Halo Soukup Halo. Na závěr zazní hit a pohádky je konec. Hudbu k filmu Nesmrtelná teta sice napsal jiný skladatel, bratr Karla Svobody Jiří Svoboda, ale Ondřej je autorem hitu z této pohádky, který naspívali Lucie Bílá a Kamil Střihavka. Je to poslední, co dávám do krabice se štítkem Ondřej Soukup. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice nebo jejich skladatelé a producenti.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Téměř 3000 kardiologů z Česka a Slovenska se dnes sejde na výročním kongresu v Brně. V Luhačovicích začne lázeňská sezóna. Divadelně hudební festival pro děti i dospělé oživí Boskovice. Bude převážně oblačno, teploty až 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Odhalení srdečního selhání, výhodami léku na hubnutí nebo riziky anabolik se budou ode dneška zabývat kardiologové na výročním kongresu v Brně. Čeští a slovenští lékaři budou také sdílet zkušenosti v oblastech národního kardiovaskulárního plánu, což je osnova pro jejich práci na dalších 8 let. Věnovat se budou i prevenci onemocnění srdce, vysvětluje Aleš Linhart z České kardiologické společnosti.
2: Postupně narůstající zátěž české populace kardiovaskulárními chorobami nemá mnoho dalších řešení, než se věnovat kardiovaskulární prevenci, a tak budeme diskutovat například problémy vysokého krevního tlaku, problémy, které souvisejí s vysokým cholesterolem a možnostmi jeho léčby.
0: Sjezd českých a slovenských kardiologů se koná v Brně každoročně. Letos potrvá do 12. května. Prezident Petr Pavel u příležitosti dne vítězství jmenoval na Pražském hradě nové generály. Do hodnosti brigádního generála povýšil 8 mužů, mimo jiné ředitele speciálních sil Tomáše Kramplu nebo šéfa Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiřího Mazánka. Dalším dvěma udělil hodnost generálmajora. Pavel při ceremonii připomněl, že služba v armádě i bezpečnostních sborech sebou nese velkou odpovědnost. Lázeňskou sezonu v Luhačovicích dnes a zítra zahájí festival otevírání pramenů. Dnes je na programu jarmark, historické korzo, přehlídka historických automobilů a kulturní program. V neděli pak požehná léčivým pramenům v největších moravských lázních bývalý olomoucký a pražský arcibiskup Jan Graubner. Série koncertů a divadelních představení se dnes bude konat na Sýpce v Boskovicích. Tamní pořádají festival u příležitosti výročí 200 let od postavení tohoto kulturního centra. Od 15 hodin se můžou návštěvníci těšit například na vystoupení folkových muzikantů z kapel Neres nebo Marien. Dopoledne jim bude předcházet program pro rodiny s dětmi, doplňuje organizátor Marek Oujeský.
3: V 9.30 je zde první pohádka, divadlo Harmonika z Prahy přijede, potom bude taková pauza, ve které je možnost podívat se do naší knihařské dílny, kde je možnost si vyzkoušet vyrobit nějaký výrobek. Bude tady částečně kytarový workshop, ve kterém bude Jan Jamboch spolu s Jiřím Montičákem Montym.
0: Ve 12.30 začne druhé představení pro děti s názvem Pohádka o písničce.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude převážně oblačno ráno a zpočátku dopoledne přechodně i polojasno. Odpoledne se může hlavně na západě výjimečně objevit přehánka. K večeru čekáme pozvolné ubývání oblačnosti a během večera postupně většinou jasno. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Na severu kraje bude většinou kolem 19. Vítr slabý. Rozptylové podmínky teď po ránu většinou mírně nepříznivé, během dne budou postupně dobré a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích jižní Moravy pojedete plynule, stejně tak pojedete i po dálnici D1 u Brna. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré ráno všem posluchačům Českého rozhlasu Brno. Máme 4 minuty po 5. hodině. Od mikrofonu vás zdraví a dnešním ranním vysíláním vás bude provázet Eliška Zárecká. Je sobota 9. května roku 2026. Svátek má Ctibor. Jméno je slovanského původu a vykládá se jako čestný bojovník nebo bojovník za čest. Tedy všem dnešním oslavencům přejeme jen to nejlepší. Více zajímavostí spojených s dnešním datem se dozvíte už za malou chvíli. Kde Jiří Trachtulec načerpal inspiraci pro svůj další jazykový koutek? Jako správný lingvista laik přímo v terénu. Dnes krátce po 17:45 vám to poví sám, tak určitě zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Brno.

Doznívá píseň Pozry, posloucháte Český rozhlas Brno. Máme 11 minut po 5. hodině. Listujeme kalendářem. 9. května 1892 se v Toskánsku narodila Zita, poslední císařovna rakouská a královna česká a uherská a mimo jiné také poslední markrabienka moravská. Po zániku monarchie v roce 1918 žila v exilu a věnovala se výchově 8 dětí, přičemž aktivně podporovala habsburské restaurační snahy. Zemřela ve Švýcarsku ve věku 96 let. 9. května 1894 se v Národním divadle v Praze konala premiéra hry Mariša bratří Mrštíků. Námět, který si Alois přivezl z Těšan, původně zamýšlel zpracovat jako román, ale na Vilémův popud jej spolu napsali jako drama. Inspirovali se životním osudem Mariany Horákové, která se jako 20letá provdala za Felixe Turka, o 15 let staršího vdovce se 3 dětmi. Ve skutečnosti ho však neotrávila, ale naopak s ním prožila 39 let společného života a vychovali 3 další děti. Dnešní den je spojený také se jménem prozaika, básníka a pedagoga Františka Neužila. Na svět přišel 9. května 1907 v Pozořicích na Brněnsku. Je autorem řady historických románů, například Plemeno hamrů, Královna Eliška Rejčka, Zlomená pečeť nebo Raněné pole. V roce 2007 ke stému výročí narození byla v jeho rodných Pozořicích odhalena pamětní deska a slavnostně otevřena naučná stezka. 9. května 1915 se v Berlíně narodila Drahomíra Tikalová, sopranistka působící v Brně a v Praze. Původně pěvkyní být neplánovala, v roce 1932 maturovala na reálce v Hodoníně a pokračovala studiem medicíny na Masarykově univerzitě v Brně. Později se soukromně učila zpěvu a v roce 1938 získala cenu na mezinárodní pěvecké soutěži ve Vídni. To rozhodlo o změně životních plánů a získala angažmá v brněnské opeře. V roce 1926 se právě 9. května v Brně uskutečnilo první historické utkání rugby v naší republice. Střetli se SK Moravská Slavie Brno a AFK Žižka Brno. Zakladatelem a propagátorem tohoto sportu se stal spisovatel a kreslíř Ondřej Sekora. V časopise Sport uveřejnil na pokračování pravidla rugby, které psal i ilustroval. Stal se také trenérem rugbyového družstva Moravské Slavie. Je 5 hodin a 14 minut, následuje předpověď počasí. A ještě předtím má daleká

0: počasí.
1: Je 5 hodin a 17 minut, přinášíme předpověď počasí. Aktuálně se teploty v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 7 až 11 stupňů Celsia. Nejtepleji, tedy 11 stupňů, je v Diákovicích. A nejchladněji máme v Ivanovicích na Hané a ve Strážnici 7 stupňů Celsia. Dnes bude převážně oblačno. Ráno a zpočátku dopoledne přechodně až polojasno. Odpoledne se může hlavně na západě kraje výjimečně objevit přehánka. K večeru očekávejte pozvolné ubývání oblačnosti a během večera postupně většinou skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na severu kraje většinou kolem 19. Vád bude slabý, odpoledne hlavně v jihovýchodní polovině kraje místy mírný, severovýchodní až východní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno většinou mírně nepříznivé, během dne postupně dobré nebo velmi dobré. Slunce dnes v Brně vychází v 5 hodin a 19 minut a zapadne 22 minut po 20. hodině. Další předpověď počasí nabídnu přibližně za půl hodiny. Posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
2: Ve středu 13. května přijde do poradny pro zdraví lékař Tomáš Parák a budeme si povídat o všem, co souvisí s cévní mozkovou příhodou. Probereme hlavní rizikové faktory, příznaky, první pomoc při postižení mrtvicí a řeč bude i o prevenci. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Rocková skupina Katapult a Já nesnídám sám. Pokud tedy právě teď snídáte, přejeme vám dobrou chuť. Společnost vám dělá Český rozhlas Brno. Za 6 minut bude 17:30. Je tu čas pro další jazykovou dílničku Jiřího Trachtulce. Zavede nás za dlouhým nosem.
1: Dnešní jazykové okénko bude poněkud atypické. Nedávno si mě totiž postěžoval jeden strýc ze Slovácka. Totka jsem šel po ulici a na rohu si tam nadávali tři klučiska. Povídám jednému, taky mladý, všecky zuby ještě máš a už tak nadáváš. A on na mě udělal akorát druhý frňák. Palec si dal na špičku nosa a ostatní prsty roztahl. A tak se dnes podíváme na ten dlouhý frňák, neboli dlouhý nos. Údajně je to staré evropské gesto, známé už od 16. století. Když totiž chtěli ve středověku někoho zesměšnit, vyrobili jeho voskovou figurku s přehnaně dlouhým nosem. Gesto dlouhý nos by mohlo být napodobení takové karikatury. V 19. a 20. století se objevovalo v literatuře a karikaturách jako častý posměšek školáků a dětí. Vyjadřovalo výsměch, vzdor nebo škodolibé vítězství nad někým. Takové to, ha, nachytal jsem tě. Tož tak.
0: To byl Jiří Trachtulec a jeho jazyková dílnička. Další díl zazní opět zítra touto dobou.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Bývalou zdravotnickou školu ve Vyškovské části Dědice by v budoucnu mohla využít armáda pro bydlení vojáků a civilních zaměstnanců. Zastupitelé Vyškova tento týden schválili uzavření memoranda o vzájemné spolupráci mezi městem a ministerstvem obrany. Lidé můžou navrhovat nápady na vylepšení Blanska. Radnice je do letošního ročníku participativního rozpočtu přijímá do konce září. Stačí vyplnit online formulář na internetových stránkách města. Počet nesmí překročit 850 tisíc korun. Letos nově posoudí návrhy kromě úředníků také městský architekt. Dostupné bydlení pro mladé rodiny chystá Herálec na Žďársku. Nedaleko školy chce stavět dva soubory řadových domů. Obec teď pro ně připravuje projektovou dokumentaci. Park před gymnáziem v Moravských Budějovicích neponese jméno po faráři Janu Bulovi. Navrhovali to studenti školy, radní města to ale zamítli. Budou hledat jiné místo, které by po faráři popraveném při babických procesech pojmenovali. Národní divadlo Brno znovu uvádí balet Žizel. Vrcholné dílo romantismu tentokrát nastudoval kubánský choreograf a režisér Rodolfo Castellanos. V nové podobě se tak inscenace vrací do Brna po více než 40 letech. Na jižní Moravě dnes bude převážně oblačno, teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na severu bude většinou kolem 19. Vítr slabý a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích jižní Moravy pojedete plynule, pokud směřujete z Brna na Svitavy, dejte pozor u České. Máme tam hlášenou sraženou srnu na vozovce. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Dospíval nám Václav Neckář, máme 10 minut po 5:30, posloucháte Český rozhlas Brno. V malebných uličkách mezi vinnými sklepy na Jižní Moravě přibývá obytných aut. Zatímco karavanisté hledají klidná místa k zaparkování a přespání, obce stále častěji řeší blokované cesty i parkoviště. Některé už proto zavádějí omezení.
1: Abychom se tam vůbec mohli pohnout, protože ty uličky jsou malé, úzké, těch sklepů je tam přes 400 na poměrně malé ploše.
2: Popisuje starosta Prušánek na Hodonínsku Zbyněk Němeček z Pirátů. Dopravní značkou teď stání karavanů u vinných sklepů v Nechorách omezí.
1: Právě máme ve výrobě značku, která to zakazuje. Je to v procesu oficiálního schválení, rada to už schválila, takže hned, jak to bude možné, tak sem tu značku umístíme, bude to pro každého jasné.
2: Karavany a obytné vozy už nesmí stát na odstavném parkovišti Nechory. Obec podle starosty nechce, aby blokovali běžná parkovací místa.
1: Uvažujeme o tom, že bychom to zakázali plošně na celém katastru obce. Zatím jdeme jenom tím, že regulujeme konkrétní místa, jako právě to parkoviště, na kterém nyní stojíme.
2: Prušánky přitom karavanisty z obce vyhánět nechtějí. Jen několik metrů od sklepních uliček totiž funguje štelplac. Místo určené právě pro obytné vozy. Lidé tam můžou přespat, doplnit vodu nebo využít výlevku. Podobné

0: Problémy řeší i další vinařské obce na jihu Moravy, třeba Němčičky na Hustopečsku nebo nedaleká Vrbice.
1: Je to pak nepříjemné, jo? Když vám lidi volají a prostě je tam někdo stojí už bytová u kostela, prostě na takových místech, které úplně nejsou jako důstojné.
0: Podle nezávislého starosty Vrbice Tomáše Bílka přitom mají v obci dva štelplaci.
1: Ti karavanisti by nejraději stáli všichni prostě v téhle naší proslulé lokalitě stráž, ale tam to zrovna třeba jako fakt jako vadí. Ale my jsme malá obec, takže když to řeknu úplně jako pohodovou chůzí, z jednoho konce na druhý dojdete za 15-20 minut, takže jako tam si myslím, že zase trvat na tom, že musím stát přímo tady u toho sklepa, je už fakt jako dětinské.
0: Podle předsedy asociace kempařů Pavla Svobody lidé stále častěji vyhledávají menší lokality nebo místa mimo velká turistická centra.
2: Ten, kdo jezdí s tím karavanem, tak opravdu chce tu svobodu a opravdu chce do těch klidnějších oblastí. Spíše jakoby tady do těch obcí, na vinou turistiku, prostě cokoliv, protože můžete si koupit víno v tom sklepě, tam to ochutnáte, pak si koupíte víno a večer si můžete zajít nebo si dát to vínko, protože víte, že pojedete až ráno.
0: Karavaning se podle Pavla Svobody výrazně rozmohl po covidu. Vinařské obce tak hledají rovnováhu mezi rostoucím počtem obytných vozů a klidem ve sklepních uličkách. Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 5:46, přinášíme předpověď počasí. Aktuálně se teploty v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 7 až 11 stupňů Celsia. Nejtepleji 11 stupňů je v Dyjákovicích. Nejchladněji máme v Ivanovicích na Hané a ve Strážnici 7 stupňů Celsia. Dnes bude převážně oblačno, ráno a zpočátku dopoledne přechodně až polojasno. Odpoledne se může hlavně na západě kraje výjimečně objevit přehánka. K večeru očekávejte pozvolné ubývání oblačnosti a během večera postupně většinou skoro jasno. Nejvyšší teploty dnes 20 až 23 stupňů Celsia. Na severu kraje většinou kolem 19. Vád bude slabý, odpoledne hlavně v jihovýchodní polovině kraje místy mírný severovýchodní až východní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ráno většinou mírně nepříznivé, během dne postupně dobré nebo velmi dobré. Slunce dnes v Brně vyšlo v 5:19 a zapadne 22 minut po 20. hodině. Podrobnou předpověď počasí s brněnskými meteorology nabídnu přibližně za půl hodiny. U mikrofonu Eliška Zárecká, posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Jan Skáce byl, řekl bych, knihožrout. On nosil knihy stále v podpaždí.
4: Jeho přátelé říkali Honze Kuna na knížku.
3: Ano, když byl studeněj, tak měl plné kapsy svrchníků, výjimečně i saka knih. A s přibývajícími lety ještě se vždycky vyzbrojil síťovkou. Takovému vášnivému hltači bylo velice obtížné knížku nepůjčit.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

To byla irská zpěvačka a skladatelka Enya. Posloucháte Český rozhlas Brno. Za 8 minut bude 6 hodin. Až do 17. května je nádraží v Brně Králově Poli zastávkou legiovlaku. Legiovlak se skládá ze 14 zrekonstruovaných vagonů. Těmito vlaky se 10 000 československých legionářů přepravili v letech 1918 až 1920 napříč Ruskem po transsibirské magistrále a průjezd si často museli vynutit bojem s bolševiky. Legiovlak se skládá z vozů polní pošty, takzvané teplušky, zdravotního, filmového, velitelského, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského, ubytovacího a dvou plošinových vozů. Ve všech vozech na návštěvníky čeká věrná rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, ale také originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech mapujících historii československých legií. Legiovlak v Králově Poli je přístupný zdarma ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin. Komentované prohlídky pro veřejnost se konají ve všední dny od 14 hodin a o víkendech pak každou celou hodinu.

0: Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku už dnes v Deníku. Z učňů jsou skoro mistři. Jak se ze Švýcarska stala hokejová velmoc? Kompletní program turnaje, zajímavosti o dějišti, jak sehnat vstupenky a kdy hrají Češi. Jen dnes ve vašem Deníku.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Prušánky na Hodonínsku omezují parkování karavanů u vinných sklepů. V Bučovicích staví dva nové chodníky v centru města. Dnes se koná den otevřených mlýnů. Bude převážně oblačno, teploty až 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. V Prušánkách na Hodonínsku chtějí omezit stání karavanů a obytných vozů v okolí vinných sklepů v místní části Nechory. Obec připravuje dopravní značení, které zakáže parkování například na odstavném parkovišti před vinnými sklepy. Podle starosty Zbyňka Němečka z Pirátů karaviny blokují běžná parkovací místa a zajíždějí i do úzkých uliček mezi sklepy.
3: Abychom se tam vůbec mohli pohnout, protože ty uličky jsou malé, úzké, těch sklepů je tam přes 400. Na poměrně malé ploše. Uvažujeme o tom, že bychom to zakázali plošně na celém katastru obce. Zatím jdeme jenom tím, že regulujeme konkrétní místa, jako právě to parkoviště.
1: V obci mají dva štelplaci pro stání karavanů a obytných domů. Počet stálých lokálních kin v Česku ubývá. Za posledních 25 let klesl zhruba na 1/6. Potvrdil to tajemník Unie filmových distributorů Jaroslav Pecka. Za pokles může modernizace. Malá kina často zavřela, protože bez digitálních technologií nemohla promítat filmové novinky. Nahrazují je multiplexy a letní kina. Nové chodníky zlepší komfort chodců v centru Bučovic. Dva z nich už dělníci začali stavět. Jeden povede od Sokolovny k ulici Československé armády a Trávnické, druhý od náměstí Vítězství k supermarketu Coop. Oba nahradí pěšiny, které si lidé vyšlapali na frekventovaných trasách. V červnu pak začne stavba nejdelšího chodníku od autobusového nádraží a přilehlých supermarketů k poliklinice. Doplňuje starosta Jiří Horák z KDU-ČSL.
4: Tam je taková pěšina vyšlapaná. My jsme dlouho tam řešili pozemky a ty už jsme vyřešili, takže se to naprojektovalo, už se utěžila se firma a tady vznikne teda taky nový chodník. Myslím, že bude hodně využívaný, že on už je využívaný teď. A pěšina, ale samozřejmě v horším počasí je to hodně špatné, takže jsem rád, že tady tyto věci konečně jsme se do nich pustili.
1: Ještě letos Bučovice plánují stavbu nové silnice s chodníkem na příjezdu do místní části Marefy. Lidé se dnes můžou podívat do větrných mlýnů, a to v rámci druhého ročníku akce s názvem Den otevřených mlýnů. Čekají je komentované prohlídky, výklad o historii a významu mlýnů i ukázky jejich fungování. V Jihomoravském kraji bude například přístupný mlýn v Rudici na Blanensku, Chvalkovicích na Bučovicku, Kloboukách u Brna, Starém Poddvorově na Hodonínsku nebo Kuželově na Veselsku. V sousedních regionech se otevřou i mlýny ve Velkých Těšanech na Kroměřížsku, v Jalubí na Uherskohradě, Přemyslovicích na Prostějovsku a na Vysočině se zapojí jedna památka, a to větrný mlýn v Třebíči.
2: Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes bude převážně oblačno, přechodně polojasno, k večeru se může i vyčasit na skoro jasno. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na severu bude většinou kolem 19. Vítr slabý, odpoledne někde mírný a biozátěž je pro dnešek mírná. Více o počasí za chvíli s brněnskými meteorology.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Po silnicích jižní Moravy pojedete plynulé, také na tahu Brno-Svitavy už provoz u České nic neomezuje. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Thank you.
5: Dobré ráno, 4 minuty po 6. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Od mikrofonu vás zdraví Eliška Zárecká. Je sobota 9. května roku 2026. Svátek má Ctibor. Všem nositelům tohoto jména a všem narozeninovým oslavencům přejeme jen to dobré. Za malou chvíli se do kalendáře podíváme podrobněji a připomeneme si další významné události spojené s dnešním datem. Krátce poté se spojím s brněnskými meteorology. A nebudou chybět ani písničky, které nestárnou. Zpívat budou Petr Spálený, Marie Rotrová nebo Petr Kotwald. Přeji vám krásné ráno.
2: Český rozhlas Brno.

Dotek lásky na vlnách Českého rozhlasu Brno máme 12 minut po 6. hodině. Dnes je sobota 9. května roku 2026. 9. května 1942, den po svých 51. narozeninách, zemřel na následky mučení v koncentračním táboře v Osvětimi ředitel Brněnského národního divadla, herec, režisér a dramaturg Václav Jiříkovský. Usiloval o nezávislost Brněnského divadla na pražském vzoru. Objevoval a podporoval mladé herce, režiséry, autory i skladatele. Koncem roku 1941 byl spolu s hercem Josefem Skřivanem a dalšími členy divadla zatčen gestapem a odvezen do Osvětimi. 9. května 1953 se v Kyjově narodil Jiří Petrů mladší, výrazná osobnost folklorního hnutí Slovácka. Hudebník, sběratel lidových písní, občanským povoláním oční optik. Od roku 1972 byl členem cymbálové muziky založené jeho otcem. V roce 85 se stal jejím uměleckým vedoucím. Vedl mužský folklorní sbor ve Ždánicích, později v Kyjově. Dnešek je také spojený s odhalením jedné z nejhorších kauz týrání dětí v Česku. 9. května 2007 policie zadržela v Kuřimi na Brněnsku ženu podezřelou z týrání svých synů. Nakonec bylo v té souvislosti obžalováno 6 osob, včetně jejich matky, její sestry a Barbory Škrlové. 9. května 2009 zemřela Marie neboli Bibi Hásová, herečka a baletka, manželka brněnského rodáka Huga Háse. Do roku 1938 spolu žili v Československu, pak emigrovali. Přesto měla Bibi Hásová intenzivní vztahy s lidmi v Brně a na Moravě. Zatímco Hugo Hás je pohřbený v Brně, jeho žena ve Vídni. A právě 9. května 2010 opustil tento svět v 78 letech významný právník a první veřejný ochránce práv Otakar Motejl. Před listopadem mimo jiného obhajoval disidenty a stoupence neoficiální kultury. Za své aktivity obdržel v roce 1991 Mezinárodní cenu za obranu lidských práv udělovanou Světovou právnickou organizací. To byly významné události, které se vážou k dnešnímu dni. Už za malou chvíli předpověď počasí a právě teď Sweet Harmony.

0: počasí.
1: 17 minut po 6. hodině přinášíme aktuální předpověď počasí. Podrobnosti má pro nás meteoroložka Bára Kučerová. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Jaké je aktuální počasí a jak se nám dnes ráno vyvíjejí teploty v Jihomoravském kraji?
2: Tak na obloze máme často nějaká obloka, ale většinou je ta obloha polojasná a teploty se momentálně většinou na většině míst pohybují mezi 7 a 10 stupni Celsia.
1: Co nás čeká v průběhu dne?
2: A mělo by zůstat oblačno, nebo možná spíš někde udělat se oblačno. A ta oblačnost ale bude chvílemi i průsvitnější a teď ráno ještě té oblačnosti bude méně a zpočátku dopoledne ještě také. K večeru pak bude zpátky znova pozvolně ubývat a během večera bude postupně většinou i skoro jasná obloha. Dnešní maximální teploty mezi 19 a 22 stupni Celsia a na severu kraje tam bude trošku chladněji, tam většinou kolem 18 stupňů Celsia.
1: A jaké počasí bude v průběhu večera a v noci?
2: A tak jak se večer vyjasní na skoro jasno, tak potom během noci bude té oblačnosti buď takto málo, anebo nebude vůbec, to znamená jasná noc nás čeká a zítřejší ranní teploty mezi 9 a 6 stupňů Celsia, v údolích místy kolem 4 stupňů Celsia a zítřek potom ráno ještě s tou malou oblačností a přes den bude oblačnost postupně přibývat a to většinou na polojasnou oblohu, případně oblačnou oblohu a zítřejší teploty už mezi 22 a 25 stupni Celsia.
1: Na závěr mohu poprosit o teplotní rekordy?
2: A maximum pochází z roku 2003 z Kuchařovic, kde bylo naměřeno 29 stupňů a 1 desetina a minimum z roku 1941 ze Křtin na Blanensku, kde bylo naměřených minus rovných 6 stupňů Celsia.
1: To byla Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám pěknou sobotu. Brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Hostem Dobrých rad 11. května bude mistr čajů Adrian Drozdek. Povídat si s ním budu o blahodárném nápoji maté, který se připravuje z lístků cesmíny paragvajské. Co tento čaj obsahuje a jak ho správně popíjet? Proč bychom se na tento nápoj přátelství měli spolehnout i v případě úzkostí nebo při problémech se soustředěním? Povídat si budeme o směsi, za kterou získal Adrian Drozdek první místo v evropské čajové soutěži. Tohle si nenechte ujít. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
3: Přijďte na tradiční den otevřených dveří Českého rozhlasu Brno.
4: Ukážeme vám, kde vznikají pořady, které máte rádi.
3: Uvidíte rozhlasáky při vysílání.
4: Můžete nahlédnout do rozhlasové fonotéky.
3: Odnést si fotky na památku.
4: A nebo s námi uložit schránku se vzkazy budoucím generacím.
3: Den otevřených dveří se koná v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Brně na Beethovenově ulici.
4: Těšíme se na vás.
5: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Dospíval Jiří Štědroň, 8 minut před 6:30 zavítáme na web iRozhlas.cz, kde najdete reportáž Tomáše Kremra. Hrušovany u Brna žádají Ministerstvo kultury, aby památkově ochránilo tamní nádražní hospodu. Vedení obce je přesvědčené, že 110 let starý dům je dílem světoznámého architekta Adolfa Loose. Opírají se o hlasy expertů a taky o to, že Loose už v obci v podobném období prokazatelně navrhl i vilu, která je zřejmě prvním domem s plochou střechou na našem území. Pokud byste se chtěli dozvědět víc, celou reportáž najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Téměř 3000 kardiologů z Česka a Slovenska se dnes sejdou na výročním kongresu v Brně. Kromě témat, jako je odhalení srdečního selhání, výhody léků na hubnutí anebo rizika anabolik, se budou věnovat i prevenci onemocnění srdce. Lidí s kardiovaskulárními chorobami v Česku neustále přibývá, upozornil Aleš Linhart z České kardiologické společnosti. V Luhačovicích na Zlínsku dnes a zítra začne slavnostním programem a požehnáním pramenů lázeňská sezóna. Město kvůli velkému zájmu lidí vyčlenilo parkovací plochy na příjezdu do města od Uherského Brodu a zajistilo bezplatnou kyvadlovou dopravu z parkoviště do centra. Radnice v Prostějově zahájila rekonstrukci 60 autobusových čekáren ve městě. Dostanou nový nátěr v barvě antracitu. Za renovaci město zaplatí zhruba 600 tisíc korun, uvedl primátorův náměstek Jiří Pospíšil z uskupení PVčko. Češi nakupují historické nemovitosti. Podle realitní kanceláře Lux and Exclusive Properties stoupl prodej zámeckých nemovitostí meziročně o 50%. Za rekordní částky je loni prodával také Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Zájem je nejen o zámky, ale také mlýny, kostely a fary. Koncerty a divadelní představení pro děti i dospělé nabídne dnes festival Na Sýpce v Boskovicích. Oslaví tak 200 let historické budovy Sýpky, která v posledních letech slouží také jako centrum kulturního dění. Na jižní Moravě dnes bude převážně oblačno, přechodně polojasno, během večera postupně většinou skoro jasno. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na severu bude většinou kolem 18. Vítr slabý, odpoledne místy mírný, biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích jižní Moravy pojedete plynule, krátce se můžete zdržet v místech, kde je dopravní omezení, například na průtahu Rosicemi v Brněnské ulici. Tam je teď kratší kolona u kruhového objezdu. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: doznívá folková píseň z roku 2005 s názvem Peřina. Posloucháte Český rozhlas Brno. Máme 8 minut po půl sedmé. Kontrabasista, pianista, skladatel a především velký jazzman Petr Kořínek tento týden v Brně převzal cenu Gustava Broma. Tu každoročně uděluje Český rozhlas Brno. Legendární jazzový hudebník z Brna působí na hudební scéně přes 50 let. Za tu dobu nahrál desítky alb, vystupoval na mnoha koncertech v Česku, na Slovensku i po celé Evropě.
1: Kontrabasové solo Petra Kořínka znělo ve studiu Českého rozhlasu Brno v roce 2008, kde tehdy koncertoval se svým triem. Cenu Gustava Broma, kterou Český rozhlas Brno každý rok uděluje za celoživotní přínos jazzové scéně, si Petr Kořínek převzal v brněnském Sonocentru.
2: Přátelé, Petr Kořínek. Děkuji tímhle porotě Českému rozhlasu všem lidem, kteří se na této ceně podílejí.
1: Ocenění Petr Kořínek podle svých slov považuje za velkou poctu.
2: Samozřejmě je to hrozně milé i v tom smyslu, že jsou Brňák. A je mi ctí, že mohu získat cenu takové osobnosti, jako byl Gustav Brom.
1: Dá se asi říct, že ten hlavní důvod toho, proč jste tu večer, je kromě vás i váš kontrabas, který je s vámi neodmyslitelně spjatý. Co na tom nástroji máte nejradši, co je na něm nejkrásnější?
2: No, musím říct, že tedy jsem se k tomu nástroji dostal víceméně divným řízením osudu. Původně jsem byl přijat na konzervatoř na klavír, ale šel jsem na střední všeobecně vzdělávací školu a tam jsem teda opravdu zjistil, ne, tudy tvoje cesta životní nepovede. A vrátil jsem se na konzervatoř jako s pokorou a tak mi řekli kamarádi, přihlas se na kontrabas.
1: Mezi kolegy je Petr Kořínek uznávaný i jako skladatel. Hudbu psal jak pro menší formace, tak velké jazzové orchestry.
2: Samozřejmě pro větší orchestr, než je klasické třeba jazzové trio, kvarteto, kvinteto. Člověk musí už potom znát, já nevím, nástroje, rozsahy těch nástrojů, barvu těch nástrojů a všechny ty zákonitosti, které patří k tomu řemeslu. Myslím si, že mě těšilo vždycky psát prostě.
1: Vedle Petra Kořínka stojí i loňský laureát ceny Gustava Broma, Milan Kašuba. Pane Kašubo, jaké to je předávat to žezlo vašemu, řekněme, hudebnímu kolegovi?
3: To je něco úžasného, opravdu. Teď my spolu s Petrem už spolupracujeme 35 roků. Ten nepřekonatelný přátelský vztah, to je, myslím si, to nejdůležitější.
1: Za svou víc než 50-letou kariéru Petr Kořínek hrál s mnoha významnými umělci a hudebními tělesy. Například s Lacem Déčím, SHQ Karla Velebného a působil i v jazzovém orchestru Československého rozhlasu. Nositele ceny Gustava Broma vybírá komise složená z hudebníků a dalších osobností. Jedním z porotců je i hudební publicista Max Wittmann mladší.
4: Členové toho anketního kruhu mají jistou inspiraci, protože vždy před tím hlasováním zveřejňujeme výsledky toho loňského. Pan Kořínek v tom předchozím hlasování získal hodně hlasů, takže ti hlasující mohli být inspirováni.
1: Český rozhlas Brno cenu uděluje od roku 1998. Z Brna Šimon Franc, Český rozhlas.

trávou i ubočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: počasí.
1: Je 6 hodin a 46 minut, přinášíme předpověď počasí. Aktuálně se teploty v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 6 až 10 stupňů Celsia. Nejtepleji je v Dijákovicích, v Brodě nad Dyjí, v Pohořelicích, v Brně Tuřanech a v Kobylí 10 stupňů. Nejchladněji máme v Ivanovicích na Hané 6 stupňů Celsia. Dnes bude převážně oblačno, ráno a zpočátku dopoledne přechodně až polojasno. K večeru očekávejte pozvolné ubývání oblačnosti a během večera postupně většinou skoro jasno. Nejvyšší teploty dnes 19 až 22 stupňů, na severu kraje většinou kolem 18. Vád bude slabý, odpoledne hlavně v jihovýchodní polovině kraje, místy mírný, severovýchodní až východní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno ještě většinou mírně nepříznivé, během dne postupně dobré nebo velmi dobré. Slunce dnes v Brně vyšlo v 5 hodin a 19 minut a zapadne 22 minut po 20. hodině. Ještě přidám teplotní rekordy, které se vážou k dnešnímu dni. Nejtepleji bylo v Kuchařovicích v roce 2003, a to 29,1 stupně Celsia. A nejchladněji bylo v roce 1941 ve Křtinách, kde bylo naměřeno minus 6 stupňů. Je 6 hodin a 48 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. U mikrofonu Eliška Zárecká. Dobré ráno.
2: 20 let už je na scéně brněnská hradroková skupina Quanti Minoris, hrající středověké motivy v rokovém hávu. Kapelník Zdeněk Němeček v úterním dopoledním vysílání 12. května po 11. hodině zavzpomíná na začátky kapely, její proměnu v čase, přiblíží, kde čerpá inspiraci a co kapelu Quanti Minoris čeká v nejbližší době. Na zajímavého hosta i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Píseň Mám jednu ruku dlouhou posloucháte Český rozhlas Brno. Za 8 minut bude 7 hodin. V Křižanově poblíž Velkého Meziříčí se letos možná naposledy potkali příslušníci Royal Rangers z celé republiky. Organizace spojuje děti a mládež a vede je k životu v přírodě, zdraví, sociální odpovědnosti a ke křesťanským principům. Na svůj Ranger Camp vyrazili po 27.
1: A řeknu pozor a písknu, jo? Pozor!
2: Pojď, Ondro, ještě! Pojď, dráky!
3: Ne!
2: Škoda! Ale nevadí! Ale dobrý!
4: Ondro, dávaj nám! Jako volejbal, ale hraje se se dvěma kroužky. Teď oba dva dopadly do mé bezprostřední blízkosti.
1: Pozor!
5: Kroužky přes síť, hážete se, jak kdo udělá první chybu, prohrál.
4: Každé mění jsou teda ve hře dva body, nebo jako...
5: Dva body vždycky. Jak jeden kroužek, jeden bod.
4: Vysvětluje mi jeden z těch zkušenějších hráčů, Vincent Červený.
6: Tahle akce začala jako s původním názvem Ringo turnaj.
4: Z akce pro pár desítek dětí skoro před 30 lety se stala akce, kde 800 účastníků. Vysvětluje hlavní vedoucí Karel Hauptmann.
6: Začali jsme přidávat další hry, soutěže, doprovodné programy, které by přitáhly děti, které ne úplně zajímá Ringo, ale chtějí se bavit, chtějí být spolu.
4: Takže tady teď je třeba i rytířský turnaj.
7: Náročný je to asi jako když člověk skáče, dělá blbosti a do toho ještě máchá jak šílený.
4: Takže dost, a je to i slyšet na tom, že hodně oddechujete za tím, co odpovídáte.
8: Máme štěstí, že na sobě nemáme železné brnění, to by bylo horší.
9: Pravda jest.
7: Vojtěch Trefný.
8: Jan Seidl.
1: Jsou to měkčený meče. Buď jednoruční, takže máme povolený kombinace jednoruční meč a štít, a nebo obouruční meč.
4: Pavel Svoboda má teda na starosti LARP tady. Ano. A mě dopoledne jsou sportovní, odpoledne a především večer vzdělávací a duchovní.
6: Měli by naplňovat zlatý zákon Royal Rangers a ten vlastně zní, ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mě. A je to o určité ohledu plnosti a respektu k druhým.
4: Protože je areál Rangerům už malý, tak se napříště nejspíš přemístí do většího a opustí Křižanov. Daniel Zach, Český rozhlas.

0: Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku už dnes v Deníku. Z učňů jsou skoro mistři. Jak se ze Švýcarska stala hokejová velmoc? Kompletní program turnaje, zajímavosti o dějišti, jak sehnat vstupenky a kdy hrají Češi. Jen dnes ve vašem Deníku.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Pilová sezona letos začala později než loni kvůli suchu, ale může trvat déle. Tento víkend se lidem mimořádně otevřela vila v Hrušovanech u Brna od architekta Adolfa Lohse. Čeští hokejisté dnes nastoupí na švédských hrách proti Finům. Bude většinou polojasno a teploty až 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Pilová sezona letos začala na konci února, teda asi o 2 týdny později než loni. Je ale větší sucho a pil se proto ve vzduchu držel déle. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Podle jeho klimatoložky Lenky Hajkové bývá situace pro alergiky horší ve městech než na vesnicích.
3: Ty pily můžou reagovat i s znečištěním ovzduší a některé studie prokazují, že ty pily jsou jako agresivnější. A i v těch městech je třeba nevhodná výsadba, že tam je třeba hodně habrů nebo těch invazivních druhů, jako jsou platany, pajasany.
1: K tématu se vrátíme v ranním vysílání po těchto zprávách. Muzeum přeživších v bývalé továrně Oskara Schindlera v Brněnci na Svitavsku se stále nedostává peněz na opravu budov v areálu. Loni otevřelo 2 stálé expozice v původní výrobní hale. Další objekty dřívějšího koncentračního tábora jsou ale stále ve špatném stavu. V objektu bývalých kanceláří, který patří obci, bude informační centrum, uvedl manažer projektu Schindlerova archa Milan Šudoma. Hotové má být podle něj do léta. Vila od architekta Adolfa Lohse v Hrušovanech u Brna je tento víkend mimořádně otevřená. Obec pořádá festival na podporu záchrany této unikátní památky z roku 1914. Jde zřejmě o první dům s plochou střechou na našem území. Lidé si kromě kulturního programu prohlédnou zahradu, kde teď pracují archeologové. Podívají se také pod střechu, jejíž oprava má za několik týdnů začít, říká místostarosta Dušan Knoflíček z uskupení Mladá změna.
4: Ta velká střecha na tou hlavní částí je skutečně v naprosto havarijním stavu. 80% dřevěných prvků je odsouzeno ke zborcení. Vlastně jde to vidět i ve stavbě, je to jako poměrně důsledně podepřená ta konstrukce stropní, tak aby se skutečně jako nikomu nic nestalo. Obnova té střechy bude probíhat velice jako důsledně, jako skutečně památkově. Sport.
1: Hokejová reprezentace se v přípravě na mistrovství světa může přiblížit triumfu na švédských hrách. Po úvodním vítězství nad domácím týmem nastoupí svěřenci kouče Radima Rulíka proti Finům. Chytat bude Josef Kořenář z pražské Sparty. O nominaci na světový šampionát bojují i hráči, kteří mají za sebou sezónu na užším kluzišti. Třeba jako uničovský rodák, útočník Matyáš Milovský, který hraje v zámoří na farmě New Jersey.
5: Řekl bych, že táhal není o tolik pozadu, nebo určitě rychlostně, určitě spojený s tím, že to hřiště, jak je menší, tak ta hra je rychlá, takže řekl bych, že co se týče nějakého tempa té hry, to nemám problém, ale přece jenom to evropský kluziště a hraje se to trošku jinak. Nehituje se tolik a spíš se drží kotouč, takže to je trošku jiný, ale myslím si, že ten přechod zvládl docela dobře a nějak mi to nedělá problém.
1: Utkání Česko-Finsko začne ve 12 hodin.
2: Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes bude převažovat oblačno ráno a zpočátku dopoledne přechodně až polojasno, večer postupně většinou skoro jasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na severu většinou kolem 18. Vítr slabý, odpoledne hlavně na jihovýchodě místy mírný, severovýchodní až východní. Rozptylové podmínky teď ráno ještě většinou mírně nepříznivé, během dne budou postupně dobré a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Provoz na silnicích jižní Moravy je plynulý, i když mírně houstne. Zdržíte se teď například na silnici 52 ve směru od Pohořelic k Novomlýnským nádržím. Se silničáři počítejte na tahu Brno-Svitavy, pohybují se mezi Brnem, Kuřimí a Lipůvkou. pravém jízdním pruhu. Pracovat dnes budou až do 16 hodin. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, milí posluchači. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás zdraví Eliška Zárecká. Máme 5 minut po 7 hodině, prožíváme sobotní ráno. Dnes je 9. května roku 2026. Všem ctiborům k dnešnímu svátku přejeme jen to dobré. A co dalšího nás čeká v našem ranním vysílání? Přibližně za 10 minut to bude aktuální předpověď počasí. A babské rady pár minut před 7:30 nabídnou triky, jak co nejrychleji otevřít vzpurnou sklenici kompotu nebo PET lahev. Pohodové ráno a dobrý poslech.
2: Český rozhlas Brno.

0: 11 minut po 7 hodině dospíval Michal Tučný, posloucháte Český rozhlas Brno. Možná i vy patříte mezi lidi, kteří trpí pilovou alergií. V Česku je to podle odhadu alergologů zhruba čtvrtina obyvatel. A jestli vám bylo letos na jaře hůř než jindy, není se co divit. Duben byl v Česku podle meteorologů druhý nejsušší od roku 1961. A právě kvůli suchu se pil držel ve vzduchu dlouho. Díky dešti v posledních dnech se alergikům mohlo trochu ulevit, ale i tak může tenhle neduch člověka pořádně potrápit.
1: Musím být zaléčená a připravená s lékama, které mi pomáhají, protože jinak bych se ani nevyspala.
2: 29letá Magdalena z Prahy má alergii na břízu, takže příznaky se u ní začínají objevovat v březnu a trvají až do května.
1: Mám hlavně senou rýmu, do toho mi otýká krk a postupně se k tomu přidává pak i kašel. A ještě k tomu mě někdy pálí oči, takže si pak nedávám kontaktní čočky a nosím místo toho brýle.
2: Těmito problémy trpí už od dětství. Podle alergologa z fakultní nemocnice Ostrava Tomáše Balnera ale onemocnění může vzniknout i mnohem později.
3: Takže máme i lidi, co jsou 40 let plus, 50 plus, kteří mají nové projevy pilové alergie a přichází s tím k nám do ambulance. To může být i vlivem nějakých infekcí, které prodělají, které potom naruší tu sliznici a dojde tam k té senzibilizaci ke vzniku té alergie v těch dýchacích cestách.
2: Alergiků podle něj zároveň přibývá. Onemocnění je přehnanou reakcí imunitního systému na určitou látku. A pacientům nejčastěji pomáhají antihistaminika. Podle Balnera taky není pravda, že si tělo na léky postupem času zvykne a přestanou zabírat.
4: Když jednomu člověku nesedí jedno antihistaminikum, tak je bude třeba zkusit jiné. Těch antihistaminik v dnešní době máme spoustu.
2: Alergikům zároveň neprospívá to, že se pilová sezóna hlavně kvůli teplejším zimám prodlužuje, říká Lenka Hajková z Českého hydrometeorologického ústavu.
5: Dříve ta pilová sezóna opravdu začínala v březnu a skončila třeba v polovině září. Dneska pozorujeme, že ta pilová sezóna může začít na konci ledna a trvá až do konce října.
2: Situace ve městech podle ní bývá často horší než na vesnici.
5: Ty pily můžou reagovat i s znečištěním ovzduší a některé studie prokazují, že ty pily jsou jako agresivnější. A i v těch městech je třeba nevhodná výsadba, že tam je třeba hodně habrů nebo těch invazivních druhů, jako jsou platany, pajasany.
2: Teď podle ní kvetou duby, smrky nebo řepka a v polovině května se přidají trávy. Michaela Bacílková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Máme 7 hodin a 16 minut, je tu předpověď počasí. Teploty v našem kraji se pohybují v rozmezí 8 až 11 stupňů Celsia. Nejtepleji je právě teď v Diákovicích, v Brně Tuřanech a v Lednici 11 stupňů. Nejchladněji máme ve Strážnici 8 stupňů Celsia. Dnes bude převážně oblačno. Ráno a zpočátku dopoledne přechodně až polojasno. K večeru očekávejte pozvolné ubývání oblačnosti a během večera postupně většinou skoro jasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia. Na severu kraje většinou kolem 18 stupňů. Vád bude slabý, odpoledne hlavně v jihovýchodní polovině kraje, místy mírný severovýchodní až východní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno většinou mírně nepříznivé, během dne postupně dobré nebo velmi dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo v 5 hodin a 19 minut a zapadne 22 minut po 20. hodině. Ještě přidám teplotní rekordy, které se vážou k dnešnímu dni. Nejtepleji bylo v Kuchařovicích v roce 2003, a to 29,1 stupně. Nejchladněji bylo v roce 1941 ve Křtinách, kde bylo naměřeno minus 6 stupňů. Další předpověď nabídnu přibližně za 30 minut. Posloucháte Český rozhlas Brno. Krásné ráno.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas.

0: Babské rady.
1: Jak otevřít kompot? Víčka skleněných zavařovacích sklenic jdou někdy hůř povolit. Nejdříve zkuste poklepání kuchyňským nožem, když to nezabere, sklenici i svíčkem ponořte do horké vody nebo ji nahřejte pod proudem teplé vody. Pokud bojujete svíčkem na pedlahvy, netrapte se a vezměte si na pomoc louskáček na ořechy. Když po ruce nemáte otvírák na pivo nebo minerálku a chcete klasickou skleněnou láhev i tak zdolat, můžete vyzkoušet klíč, sponu z pásu u kalhot, dámský podpatek nebo plechovku s jiným nápojem. A ještě jedna drobná vychytávka. Obsah kelímku s jogurtem nebo zakysanou smetanou můžete snadno vyndat i bez lžíce. Odtrhnete víčko, otočíte kelímek dnem vzhůru a ostrým nožem uděláte dírku do dna. Obsah potom lehce vyklopíte.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V Prušánkách na Hodonínsku chtějí omezit stání karavanů a obytných vozů v okolí vinných sklepů v místní části Nechory. Podle starosty Zbyňka Němečka z Pirátů karavany blokují běžná parkovací místa a zajíždějí i do úzkých uliček mezi sklepy. Podobný problém řeší i další vinařské obce na jihu Moravy. Podrobnosti nabídneme za chvíli. Stálých lokálních kin v Česku ubývá. Za posledních 25 let klesl zhruba na 1/6. Potvrdil to tajemník Unie filmových distributorů Jaroslav Pecka. Za pokles může modernizace. Malá kina často zavřela, protože bez digitálních technologií nemohla promítat filmové novinky. Nahrazují je multiplexy a letní kina. Nové chodníky zlepší komfort chodců v centru Bučovic. Dva z nich už dělníci začali stavět. V červnu začne stavba nejdelšího chodníku od autobusového nádraží a přilehlých supermarketů k poliklinice, uvedl starosta Jiří Horák z KDU-ČSL. Voršice na Uherskohradišťsku dostanou od Zlínského kraje 2 miliony korun na modernizaci hasičské zbrojnice, informoval mluvčí kraje Jan Vandík. Stejnou částku získá i Tlumačov na obnovu místních komunikací vedoucích ke sportovnímu areálu a obytné zástavbě. Lidé se dnes můžou podívat do větrných mlýnů, a to v rámci druhého ročníku akce s názvem Den otevřených mlýnů. Návštěvníky čekají komentované prohlídky, výklad o historii a významu mlýnů i ukázky jejich fungování. V Jihomoravském kraji například bude přístupný mlýn ve Chvalkovicích na Bučovicku nebo Starém Poddvorově na Hodonínsku. Na jižní Moravě dnes bude převážně polojasno. Během odpoledne může být i přechodně oblačno, k večeru se vyjasní. Teploty nejvíce 19 až 22 stupňů, někde jenom 18. Vítr slabý, na jeho východě mírný a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Plynulé pojedete po dálnici D1 přes Jižní Moravou, také po většině ostatních silnic. S omezením dnes počítejte až do odpoledních 17 hodin ve Strážnici. Pro dopravu je tam uzavřené náměstí Svobody a také ulice Kostelní, Panská, Předměstí a Rybářská. Je to kvůli konání kulturních a společenských akcí. Objížďka obousměrně vede ulicemi Bzenecká, Skácela, náměstí 17. listopadu a Veselská. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Dospívala nám Hana Zagorová, je 7 hodin a 40 minut. Posloucháte Český rozhlas Brno. V malebných uličkách mezi vinnými sklepy na Jižní Moravě přibývá obytných aut. Zatímco karavanisté hledají klidná místa k zaparkování a přespání, obce stále častěji řeší zablokované cesty i parkoviště. Některé už proto zavádějí omezení.
1: Abychom se tam vůbec mohli pohnout, protože ty uličky jsou malé, úzké, těch sklepů je tam přes 400 na poměrně malé ploše.
2: Popisuje starosta Prušánek na Hodonínsku Zbyněk Němeček z Pirátů. Dopravní značkou teď stání karavanů u vinných sklepů v Nechorách omezí.
1: Právě máme ve výrobě značku, která to zakazuje. Je to v procesu oficiálního schválení, rada to už schválila, takže hned, jak to bude možné, tak sem tu značku umístíme, bude to pro každého jasné.
2: Karavany a obytné vozy už nesmí stát na odstavném parkovišti Nechory. Obec podle starosty nechce, aby blokovali běžná parkovací místa.
1: Uvažujeme o tom, že bychom to zakázali plošně na celém katastru obce. Zatím jdeme jenom tím, že regulujeme konkrétní místa, jako právě to parkoviště, na kterém nyní stojíme.
2: Prušánky přitom karavanisty z obce vyhánět nechtějí. Jen několik metrů od sklepních uliček totiž funguje štelplac, místo určené právě pro obytné vozy. Lidé tam můžou přespat, doplnit vodu nebo využít výlevku. Podobné problémy řeší i další vinařské obce na jihu Moravy, třeba Němčičky na Hustopečsku nebo nedaleká Vrbice.
3: Je to pak nepříjemné, jo? Když vám lidi volají a prostě je tam někdo stojí u hřbitova, u kostela, prostě na takových místech, které úplně nejsou jako důstojné.
2: Podle nezávislého starosty Vrbice Tomáše Bílka přitom mají v obci dva štelplaci.
3: Ti karavanisti by nejraději stáli všichni prostě v téhle naší proslulé lokalitě stráž, ale tam to zrovna třeba jako fakt jako vadí. Ale my jsme malá obec, takže když to řeknu úplně jako pohodovou chůzí, z jednoho konce na druhý dojdete za 15-20 minut, takže jako tam si myslím, že trvat na tom, že musím stát přímo tady u toho sklepa je už fakt jako dětinské.
2: Podle předsedy asociace kempařů Pavla Svobody lidé stále častěji vyhledávají menší lokality nebo místa mimo velká turistická centra.
4: Ten, kdo jezdí s tím karavanem, tak opravdu chce tu svobodu a opravdu chce do těch klidnějších oblastí. Spíše jakoby tady do těch obcí, na vinou turistiku, prostě cokoliv, protože může můžete si koupit víno v tom sklepě, tam to ochutnáte, pak si koupíte víno a večer si můžete zajít nebo si dát to vínko, protože víte, že pojedete až ráno.
2: Karavaning se

Dle Pavla Svobody výrazně rozmohl po covidu. Vinařské obce tak hledají rovnováhu mezi rostoucím počtem obytných vozů a klidem ve sklepních uličkách. Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 7 hodin a 45 minut, je tu předpověď počasí. Teploty v Jihomoravském kraji se pohybují v rozmezí 8 až 11 stupňů Celsia. Nejtepleji máme v Dijákovicích, v Brně Tuřanech a v Lednici 11 stupňů. A nejchladněji je aktuálně ve Strážnici 8 stupňů Celsia. Dnes bude převážně oblačno, ráno a zpočátku dopoledne přechodně až polojasno. K večeru očekávejte pozvolné ubývání oblačnosti a během večera postupně většinou skoro jasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na severu kraje většinou kolem 18. Vád bude slabý, odpoledne hlavně v jihovýchodní polovině kraje místy mírný, severovýchodní až východní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno většinou ještě mírně nepříznivé, během dne postupně dobré nebo velmi dobré. Slunce dnes v Brně vyšlo v 5 hodin a 19 minut a zapadne 22 minut po 20. hodině. Ještě přidám teplotní rekordy, které se vážou k dnešnímu dni. Nejtepleji bylo v Kuchařovicích v roce 2003 29,1 stupně Celsia a nejchladněji bylo v roce 1941 ve Křtinách, kde bylo naměřeno minus 6 stupňů Celsia. Podrobnou předpověď s brněnskými meteorology uslyšíte přibližně za půl hodiny. Posloucháte Český rozhlas Brno, u mikrofonu Eliška Zárecká. Dobré ráno.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí brněnská skupina Young Pekáč. Pod tímto názvem se skrývá soubor mladých muzikantů kolem Mojmíra Bártka, dlouholetého člena orchestru Gustava Broma. Vystoupí 12. května od 19 hodin. Uslyšíte swing a jazz, samozřejmě hlavně ve skladbách, na kterých se Mojda Bártek podílel především jako aranžér. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Mojdy Bártka a jeho souboru Young Pekáč přijďte 12. května od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Jan Skáce byl, řekl bych, knihožrout. On nosil knihy stále v podpaždí.
5: Jeho přátelé říkali Honze Kuna na knížku.
4: Ano. Když byl studeněj, tak měl plné kapsy svrchníků, výjimečně i saka knih. A s přibývajícími lety ještě se vždycky vyzbrojil síťovkou. Takovému vášnivému hltači bylo velice obtížné knížku nepůjčit.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Karel Zich na vlnách Českého rozhlasu Brno. Za 9 minut bude 8 hodin. V tradičním čase pro výlet přeji příjemný den turistce Haně Varmužové. Ta se teď rehabilituje po zranění nohy, což musí být pro turistu trápení, ale na druhou stranu i motivace k rozcvičení, aby mohla znovu na cesty, a tak hledá náměty k výletu blízko domova. Je to tak? Dobré ráno.
1: Dobré ráno, je to přesně tak. A my jsme si tak hezky povídali v době písničky o tom, že někdy stačí skutečně jenom pár kilometrů, zvolnit tempo a dívat se kolem sebe a klidně i někde u vás za domem na okraji vaší obce najdete tolik zajímavostí, že vás to potěší. A já jsem vybrala výlet do Obřan. Tam je sice trošku komplikovaná dopravní situace, protože je tam velká uzávěra ulice Fričajovy, ale přesto jsou tam krásná místa, kde si užijete nádhernou přírodu. Takže bych pozvala posluchače čtyřkou od nádraží na Konečnou do Obřan. Tady přejdete most přes řeku Svitavu, první místo, kde se můžete zastavit, dívat se na kachny, na to, jak voda plyne, jak voda voní, jak je to tu pěkné. Potom půjdete po Mlýnském nábřeží, tady je teďka svedená doprava, tak musíte opatrně po chodníku, ale budete míjet třeba dům, kde žil výtvarník, sochař Vincenc Makovský, a budete pokračovat až na konec zástavby a tady je lom, kde je takovéto přírodní cvičiště, jsou tam nějaké hrazdy a kolem toho cvičiště se vydáte vzhůru do kopce, jsou tam takové pěkné schody a dostanete se na Obřanskou stráň. A ta Obřanská stráň se rozkládá nad tunelem. To je první Blanenský tunel, to znamená první tunel od Brna, kdysi býval velmi krásný, mně se vždycky moc líbil, protože měl empírový portál z velikých kamenných kvádrů, ale při opravách v 90. letech, kdy se zvětšoval nebo zvyšoval profil toho tunelu, tak byl snesen a dnes je uložený někde v Maloměřicích na nádraží, už nebyl nikdy znovu postaven, přestože to památkáři slibovali, že ho někde znovu postaví. Ale ta Obřanská stráň, ta vás určitě potěší, protože to jsou takové suchomilné trávníky a úplně od časného jara, kdy tam rozkvete koníklec velký, až do podzimu tam pořád něco kvete. A významnou takovou botanickou záležitostí je několik druhů kavilů. A tam, když jdete v létě a oni kvetou a vlajou ty vlasy těch kavilů a mezi tím rozkvévá třeba nějaká růže galská a třešeň křovitá tam je, anebo kručinkovec, to má takový krásné žluté květy, nebo modřenec chocholatý, ani si neumím všechno vybavit, co tam kvete, tak sednout si tam pod habr, který tam je, a dívat se, jak přijíždí od Brna vlak, zahouká, vjede do tunelu, tak to má takovou idylku a je to skutečně pěkné místo. A je hojně navštěvované tohleto místo. No a potom, když půjdete dál, tak půjdete podél zahrádkářské kolonie nebo podél plotu zahrádek a to už jste na takovém historickém místě a to je Hradisko Obřanské. A to je místo, které bylo osídlené už od doby bronzové a pořád se tam střídaly různé kultury. Je to rozsáhlé místo, já nevím, asi 20 hektarů, dneska tam jsou z části zahrádky a z části pole. Jakože byste si představovali, že tam najdete nějaké pozůstatky, to určitě ne, ale procházka mezi zahrádkami, některé jsou udržované, některé jsou džungle spustlá, ale zpívá tam spousta ptáků a je to moc pěkné. My tam máme zahradu, máme ji tak ve svahu a já vždycky říkám, že ji máme na keltském smeťáku, protože při rytí tam nacházím úlomky keramiky a tak to je velká romantika. No a když se projdete tady tím Hradiskem, mimochodem dočetla jsem se, že v loňském roce tam archeologický ústav dělal exkurzi v rámci takzvaného archeologického léta, tak možná letos byste se tam dostali s odborníky, kteří by vám ukázali něco velmi zajímavého, protože v jednom místě, když budete procházet zahrádkářskou kolonii a budete se jako vracet do civilizace, čili k asfaltové silnici, tak projdete takovým hlubokým zářezem, vede tudy polní cesta a to snad bývala brána do toho Hradiska. je to takový hluboký zářez a že jsou tam patrné valy. Já si to neumím moc dobře představit, ale v odborné literatuře se tohle to píše. No a můžete si udělat takový okruh a vrátit se zpátky do Obřan, třeba projít až na ulici Líští a přejít most přes železnici a dostat se k Obřanskému kostelu, a to je velmi pěkné, a tam je ulice Kmochova a to jsou takové malé hezké domy. No ale pak už se ocnete zase v realitě, v té stavbě, která tam renovuje tu silnici, ale myslím si, že je to typ na takový pěkný oddechový výlet.
0: Říká turistka Hana Varmužová, já vám za tento oddechový tip moc děkuji, nebo spíše za tipy, a přeji vám ještě pěkný den. Naslyšenou.
1: Děkuji vám, přeju pěkný den všem, kteří poslouchali. Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Portrét dvojnásobného olympijského vítěze judisty Lukáše Krpálka v premiérovém dokumentu Jemný rváč. ČT2. Někdy pravá bitva začíná až po boji. Příběh hrdinu s Iwo Jimmy v premiérovém filmu Clinta Eastwooda Vlajky našich otců. A ČT Art. Originální pohled na více než 100 let české grafické tvorby v premiérovém dokumentu Identita, film o českém grafickém designu. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku už dnes v Deníku. Z učňů jsou skoro mistři. Jak se ze Švýcarska stala hokejová velmoc? Kompletní program turnaje, zajímavosti o dějišti, jak sehnat vstupenky a kdy hrají Češi. Jen dnes ve vašem Deníku.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno, zprávy.
3: Téměř 3000 kardiologů z Česka a Slovenska se dnes sejdou na výročním kongresu v Brně. V Luhačovicích otevřou léčivé prameny. Divadelně hudební festival pro děti i dospělé bude dnes v Boskovicích na Sýpce. Čekáme většinou polojasno a teploty až 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Výroční kongres kardiologů hostí ode dneška Brno. Čeští a slovenští lékaři se budou věnovat odhalení srdečního selhání, výhodám léků na hubnutí nebo rizikům anabolik, předávat si zkušenosti v oblastech národního kardiovaskulárního plánu, to je osnova pro jejich práci na dalších 8 let. Zaměří se také na prevenci onemocnění srdce, vysvětluje Aleš Linhart z České kardiologické společnosti.
5: Postupně narůstající zátěž české populace kardiovaskulárními chorobami nemá mnoho dalších řešení, než se věnovat kardiovaskulární prevenci, a tak budeme diskutovat například problémy vysokého krevního tlaku, problémy, které souvisejí s vysokým cholesterolem a možnostmi jeho léčby.
3: Sjezd českých a slovenských kardiologů se koná v Brně každoročně, letos potrvá do 12. května. V Luhačovicích na Zlínsku dnes začne lázeňská sezóna. Město kvůli velkému zájmu lidí vyčlenilo parkovací plochy na příjezdu do města od Uherského Brodu a zajistilo bezplatnou kyvadlovou dopravu z parkoviště do centra. Podle mluvčí luhačovické radnice Hany Srncové je k dispozici i 13 placených parkovišť ve městě nebo na příjezdu ve směru od Dolní Lhoty. Léčivým pramenům v největších moravských lázních požehná bývalý olomoucký a pražský arcibiskup Jan Graubner. Koncerty a divadelní představení dnes nabídne festival v Sýpce v Boskovicích. Oslaví tak 200 let historické budovy, která v posledních letech slouží jako kulturní centrum a řemeslná dílna. V 15 hodin začne série koncertů lídrů folkových kapel, například Neres, Neřeš nebo Marien. Dopoledne je určené rodinám s dětmi, pokračuje organizátor Marek Oujeský.
6: V 9.30 je zde první pohádka, divadlo Harmonika z Prahy přijede, potom bude taková pauza, ve které je možnost podívat se do naší knihařské dílny, kde je možnost si vyzkoušet vyrobit nějaký výrobek. Bude tady částečně kytarový workshop, ve kterém bude Jan Jamboch spolu s Jiřím Montičákem Montym.
3: V 12:30 odpoledne začne druhé představení pro děti s názvem Pohádka o písničce. O překonání rekordu v přepravě vody hadicemi na co nejdelší vzdálenost se dnes pokusí hasiči na Žďársku. Chtějí překonat více než 64 kilometrů a hadicemi vrátit vodu načerpanou z řeky Svratky v místě, kde opouští kraj Vysočina, zpět k jejímu prameni ve Žďárských vrších. Do pokusu se zapojí okolo 2500 dobrovolných hasičů z více než 300 sborů, uvedl jeden z organizátorů Jiří Sáblík.
4: Počasí.
3: Na jižní Moravě dnes bude převažovat oblačno, nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na severu většinou kolem 18. Vítr slabý, odpoledne hlavně na jeho východě místy mírný a biozátěž mírná. Další informace o počasí za chvíli přidají brněnští meteorologové.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: plynule a bez kolon pojedete po silnicích Jižní Moravy. Zdržet se ale můžete například na tahu Brno-Svitavy, kde dnes pracují silničáři, pohybují se v úseku od Brna až po Lipůvku v pravém jízdním pruhu. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré sobotní ráno, 4 minuty po 8 hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Je sobota 9. května. Ještě hodinu vás budu provázet ranním vysíláním. Začneme počasím s brněnskými meteorology. Stále více lidí se srdečním selháním v České republice dostává potřebnou léčbu včas. Lékaři totiž letos začali u pacientů zkoumat látku v krvi, která takové potíže přiblíží. Více vám povíme v rozhovoru krátce před 8:30. U mikrofonu Eliška Zárecká. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: 11 minut po 8 hodině přinášíme aktuální předpověď počasí. Právě teď jsem ve spojení s meteoroložkou Jitkou Kučerovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jaké je právě teď počasí a jak se nám dnes ráno vyvíjejí teploty v našem kraji?
2: Momentálně nad Jihomoravským krajem převládá spíše skoro jasná obloha. Ta ranní zvětšená oblačnost se teď na chvíli na téměř celém území rozpustila. Trošku více jí je teď na jihozápadním nebo západním okraji našeho kraje. Teploty jsou teď nejčastěji kolem 13 stupňů a vítr fouká jenom málo, i když na některých místech může pofukovat až mírný, ale většinou je zatím slabý a fouká od severovýchodu nebo severovýchodu.
1: Co nás čeká v průběhu dne?
2: V průběhu dne bude postupně, podobně jako to bylo včera, převažovat spíše oblačná obloha, takže těch mraků zase bude pomalinku přibývat. Bude to ta kupovitá oblačnost hlavně, ale může se k ní přidat i nějaká oblačnost těch vyšších pater, ale i ta by měla být průsvitnější, alespoň chvílemi. A oblačnost celkově k večeru bude pozvolna ubývat a v průběhu večerních hodin už by postupně mělo převažovat skoro jasno, takže jenom nějaká drobnější oblačnost. Teploty dnes nejvyšší 19 až 22 stupňů, na severu kraje o něco chladněji, většinou kolem 18-17. No a vítr teď nejčastěji slabý odpoledne, potom hlavně v jihovýchodní polovině kraje místy i mírný severovýchodní až východní.
1: Očekáváte výrazné změny v průběhu noci?
2: V průběhu noci nějak zásadní změny se odehrávat nebudou, na obloze jenom málo oblačnosti, nebo by noc měla být zcela bezoblačná. Teploty budou klesat asi zřejmě podobně jako dnes, mezi 9 až 6 stupňů, v údolích to může být trošičku chladněji, kolem 4, vítr slabý východní až severovýchodní.
1: A na závěr mohu poprosit o teplotní rekordy?
2: Určitě ano, ta nejvyšší hodnota je 29,1 stupně Celsia, byla naměřena v roce 2003 v Kuchařovicích a křtiny na Blanensku v roce 1941 měly nejméně minus 6 stupňů.
1: To byla Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám, přeji vám ještě pěkný den, naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: 20 let už je na scéně brněnská hradroková skupina Quanti Minoris, hrající středověké motivy v rokovém hávu. Kapelník Zdeněk Němeček v úterním dopoledním vysílání 12. května po 11. hodině zavzpomíná na začátky kapely, její proměnu v čase, přiblíží, kde čerpá inspiraci a co kapelu Quanti Minoris čeká v nejbližší době. Na zajímavého hosta i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Dospíval nám Karel Gott, posloucháte Český rozhlas Brno. Za 8 minut bude 8:30. Srdeční selhání patří k nejčastějším důvodům, proč seniori v České republice končí v nemocnici. Aktuálně se s ním léčí asi 400 tisíc lidí, každoročně dalších 40 tisíc přibývá. Kardiologům se ale stále častěji daří začít s léčbou včas. Od letoška totiž praktičtí lékaři, internisté a diabetologové vyšetřují u rizikových pacientů látku v krvi, která odhalí potíže se srdcem dříve, než je potřeba hospitalizace. Je to jedno z témat, kterým se budou ode dneška zabývat kardiologové na výročním sjezdu v Brně. Na to, jak se dají příznaky tohoto onemocnění poznat a co potom může následovat, se teď zeptáme profesora Jana Krejčího z České asociace srdečního selhání, který současně působí ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně na první interní kardiologické klinice. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak se tento zdravotní problém projevuje?
1: Srdeční selhání může mít celou řadu projevů a to je trošku matoucí právě pro jeho diagnostiku, ale takovou nejtypičtější známkou je dušnost, nevýkonnost, únavnost a přítomnost otoku. Čili toto jsou ty známky, které když se u vás objeví, by vás měly upozornit na to, že něco není v pořádku a že je třeba navštívit lékaře.
0: A co bychom tedy měli dělat, když u sebe postřehneme takové příznaky? Zmiňoval jste určitě navštívit lékaře a co dál?
1: Ono samozřejmě důležitá věc je, každý z nás se zadýchá, když jde po schodech, ale když ta dušnost se najednou významně zhorší, to znamená, když najednou zjistíte, že to, co jste vyšli před měsícem nebo dvěmi, tak najednou, že vám dělá potíže, tak ta změna toho, té intenzity těchto potíží, to je to důležité, co vás musí upozornit na to, že se něco děje. V extrémních případech ta dušnost může být taková, že člověk sedí na posteli nebo na židli a lapá po dechu a potřebuje se dostat do nemocnice okamžitě. Čili záleží na naléhavosti a intenzitě těch příznaků a od toho se odvíjí také čas, ve kterém je nutno dostat se k specialistovi.
0: A jak vypadá léčba?
1: Léčba srdečního selhání za posledních 30 nebo 40 let doznala obrovských změn a ty změny jsou velmi pozitivní, protože se objevila celá řada nových léků, které dokáží průběh srdečního selhání dramatickým způsobem změnit. Možná na začátku ještě řeknu, že srdeční selhání má prognózu, která je horší než celá řada onkologických onemocnění. Říká se, že až polovina pacientů může zemřít od okamžiku, kdy je srdeční selhání diagnostikováno, tak do 5 let jich polovina zemře. Čili to onemocnění, pokud běží svým přirozeným způsobem, tak je opravdu velmi nebezpečné a je to smrtící onemocnění. Ale ta léčba, kterou máme k dispozici, pokud je zavedena včas a pokud je vedena správně, tak dokáže snížit toto riziko až o 70%.
0: Říká Jan Krejčí z České asociace srdečního selhání. Já vám moc děkuji za rozhovor a přeji vám ještě pěkný víkend. Naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naschledanou.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Pilová sezóna letos začala asi o 2 týdny později než loni. Kvůli většímu suchu se ale pil ve vzduchu drží déle, vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Podle klimatoložky Lenky Hajkové je situace horší ve městech než na vesnicích. Může za to znečištění ovzduší a nevhodná výsadba stromů. Alergii na pil má podle alergologů asi 1/4 Čechů. Výroční kongres kardiologů hostí ode dneška Brno. Čeští a slovenští lékaři se budou věnovat mimo jiné prevenci onemocnění srdce. Lidí s kardiovaskulárními chorobami v Česku neustále přibývá, upozornil Aleš Linhart z České kardiologické společnosti. V Luhačovicích na Zlínsku dnes a zítra začne slavnostním programem a požehnáním pramenů lázeňská sezóna. Město kvůli velkému zájmu lidí vyčlenilo parkovací plochy na příjezdu do města od Uherského Brodu a zajistilo bezplatnou kyvadlovou dopravu z parkoviště do centra. V Boskovicích za hodinu odstartuje jednodenní festival v historické sýpce. Oslava 200 let budovy, která v posledních letech slouží jako kulturní a řemeslné centrum, nabídne dopoledne program pro rodiny s dětmi a odpoledne série několika koncertů osobností folku a dalších hudebníků. Vila od architekta Adolfa Lohse v Hrušovanech u Brna je tento víkend mimořádně otevřená. Obec pořádá festival na podporu záchrany této unikátní památky z roku 1914. Na jižní Moravě dnes bude převažovat oblačno, teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na severu bude většinou kolem 18. Vítr je slabý a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 dejte pozor, pokud jedete z Brna na Vyškov, na 220. kilometru je v odstavném pruhu odstavené porouchané auto. U nehody zasahují záchranáři v Neslovicích v hlavní ulici. Probíhají tam zásah záchranářů a také vyšetřování této nehody. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Věra Špinarová na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 8 hodin a 40 minut. Přesně za týden touto dobou už budou v naší rozhlasové budově finišovat poslední přípravy na letošní den otevřených dveří. V 10 hodin dopoledne přivítáme první návštěvníky. Těší se na ně mimo jiné editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. Dobré ráno.
1: Dobré jitro.
0: Prozraďte nám, co bude připraveno.
1: Tak, kolik máme času, protože připraveno toho bude obrovská spousta, to bychom mohli tady povídat velice dlouho, ale ve stručnosti otevřeme tradičně naše největší studio číslo 7, odkud budeme živě vysílat srdcovky, písničky na přání i odpolední program spojený s uvedením knihy Temné letopisy moravské. No ale bude připravena i řada dalších zajímavostí, včetně toho, že uložíme do stěn této krásné budovy poselství budoucím generacím. No a nahlédnout bude možné do naší fonotéky, což je nová věc, tu jsme ještě při dnech otevřených dveří neotvírali, a samozřejmě do muzea v našem trezoru.
0: A předpokládám, že potkat půjde i kolegy moderátory a další osobnosti.
1: Přesně tak, budou připraveni se svými posluchači popovídat tváří v tvář. To nebývá úplně obvykle, obvykle je to uchem v ucho, bych řekl. A aspoň na chvíli se tady zastaví nejen moderátoři, ale i redaktoři, zpravodajové, ale také zástupci dalších rozhlasových profesí. Podotýkám, že ten den otevřených dveří je mezi 10. a 16. hodinou.
0: Snad by mělo být dobré počasí. Bude tedy otevřená naše rozhlasová střecha?
1: Přes den ne, protože to bychom už tady tu budovu úplně přeplnili. Ale my jsme se už opět tradičně zapojili do brněnské muzejní noci a tak umožníme vystoupat nahoru večer. A ti návštěvníci, kteří tady byli, tak tradičně označují pohled z naší střešní terasy za nejkrásnější noční pohled na Brno. Ono to má svůj důvod, protože můžeme vystoupat na různé věže a podobně, ale tady u nás, když se vystoupá na tu střešní terasu, tak je odkrytá obloha a je výhled na ty brněnské dominanty. A navíc my máme vrchol toho světlíku, takový ten prosklený skleník, a on v noci, když se rozsvítí, tak vypadá jako nabroušený drahokam. A na pozadí toho je nasvícený Špilberg, Petrov a další dominanty, takže ten pohled je nádherný a podotknu, že tedy bude v rámci toho otevřeno od 18. hodiny do 9:30 a bude během té muzejní noci možné nahlédnout i do foaje a do studia číslo 7.
0: Pozval nás Miloš Šenkýř na den otevřených dveří a muzejní noc v Českém rozhlase Brno, a to přesně za týden v sobotu 16. května. Já moc děkuji za rozhovor a přeji ještě pěkný

0: počasí.
1: Je 8 hodin a 46 minut, přinášíme předpověď počasí. Teploty se v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 10 až 13 stupňů Celsia. Nejtepleji je v Diákovicích a v Lednici 13 stupňů. Nejchladněji máme v Tišnově Hájku, v Nemochovicích a ve Strážnici 10 stupňů Celsia. Dnes bude převážně oblačno. Ráno a zpočátku dopoledne přechodně až polojasno. K večeru očekávejte pozvolné ubývání oblačnosti a během večera postupně většinou skoro jasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Na severu kraje většinou kolem 18 stupňů Celsia. Vád bude slabý, odpoledne hlavně v jihovýchodní polovině kraje, místy mírný, severovýchodní až východní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ráno ještě většinou mírně nepříznivé, během dne postupně dobré nebo velmi dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo v 5 hodin a 19 minut a zapadne 22 minut po 20. hodině. Ještě přidám teplotní rekordy, které se vážou k dnešnímu dni. Nejtepleji bylo v Kuchařovicích v roce 2003, a to 29,1 stupně Celsia. A nejchladněji bylo v roce 1941 ve Křtinách, kde bylo naměřeno minus 6 stupňů. Je 8 hodin a 48 minut. Posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
2: Přijďte na tradiční den otevřených dveří Českého rozhlasu Brno.
3: Ukážeme vám, kde vznikají pořady, které máte rádi.
2: Uvidíte rozhlasáky při vysílání.
3: Můžete nahlédnout do rozhlasové fonotéky.
2: Odnést si fotky na památku.
3: A nebo s námi uložit schránku se vzkazy budoucím generacím.
2: Den otevřených dveří se koná v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Brně na Beethovenově ulici.
3: Těšíme se na vás.
4: Cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí brněnská skupina Young Pekáč. Pod tímto názvem se skrývá soubor mladých muzikantů kolem Mojmíra Bártka, dlouholetého člena orchestru Gustava Broma. Vystoupí 12. května od 19 hodin. Uslyšíte swing a jazz, samozřejmě hlavně ve skladbách, na kterých se Mojda Bártek podílel především jako aranžér. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Mojdy Bártka a jeho souboru Young Pekáč přijďte 12. května od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno,

8 minut před 9 hodinou dospívala Helena Vondráčková, posloucháte Český rozhlas Brno. Naše ranní vysílání se pomalu chýlí ke konci, ale vysílání Českého rozhlasu Brno pokračuje zprávami s Věrou Šenbekovou a po zprávách začíná pořad Mezi nebem a zemí. Krátce po 10. hodině nabídneme hobby magazín a pár minut po 11. hodině se můžete těšit na víkendové srdcovky Zdeňka Junáka. Od mikrofonu se loučí Eliška Zárecká, přeji vám krásný den. Naslyšenou opět zítra.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Prušánky na Hodonínsku omezují parkování karavanů u vinných sklepů. V Bučovicích dělníci staví 2 nové chodníky v centru města. Hokejová reprezentace naposledy trénovala před víkendovými zápasy švédských her. Dnes bude většinou polojasno a teploty až 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. V Prušánkách na Hodonínsku chtějí omezit stání karavanů a obytných vozů v okolí vinných sklepů v místní části Nechory. Obec připravuje dopravní značení, které zakáže parkování například na odstavném parkovišti před vinnými sklepy. Podle starosty Zbyňka Němečka z Pirátů karavany blokují běžná parkovací místa a zajíždějí i do úzkých uliček mezi sklepy.
2: Abychom se tam vůbec mohli pohnout, protože ty uličky jsou malé, úzké, těch sklepů je tam přes 400. Na poměrně malé ploše. Uvažujeme o tom, že bychom to zakázali plošně na celém katastru obce. Zatím jdeme jenom tím, že regulujeme konkrétní místa, jako právě to parkoviště.
0: V obci mají 2 štelplaci pro stání karavanů a obytných vozů. Dětský ombudsman Martin Beneš hledá členy do svého poradního týmu. Přihlásit se můžou mladí lidé ve věku od 12 do 18 let. Tým bude mít zhruba 30 členů a scházet se bude 4x ročně. Má poskytovat pohled dětí a mladých lidí na témata, která se jich týkají, oznámil Beneš. Zájemci se můžou hlásit do 18. května. První dětský ombudsman se ujal funkce na začátku dubna. Nové chodníky zlepší komfort chodců v centru Bučovic. 2 z nich už dělníci začali stavět. Jeden povede od Sokolovny k ulici Československé armády a Trávnické, druhý od náměstí Vítězství k supermarketu Coop. Oba nahradí pěšiny, které si lidé vyšlapali na frekventovaných trasách. V červnu pak začne stavba nejdelšího chodníku od autobusového nádraží a přilehlých supermarketů k poliklinice, doplňuje starosta Jiří Horák z KDU-ČSL.
3: Tam je taková pěšina vyšlapaná. My jsme dlouho tam řešili pozemky a ty už jsme vyřešili, takže se to naprojektovalo, soutěžila se firma a tady vznikne teda taky nový chodník. Myslím, že bude hodně využívaný, že on už je využívaný teď. A pěšina, ale samozřejmě v horším počasí je to hodně špatné, takže jsem rád, že tady tyto věci konečně jsme se do nich pustili.
0: Ještě letos Bučovice plánují stavbu nové silnice s chodníkem na příjezdu do místní části Marefy. Sport. Česká hokejová reprezentace má za sebou poslední trénink před 2 víkendovými zápasy švédských her. Po úvodním vítězství nad domácím týmem nastoupí dnes v poledne proti Finsku. I když je v Ängelholmu velké kluziště, chtějí trenéři, aby hráči byli blízko sebe. Byla na to zaměřená i část tréninku, jak říká asistent Jiří Kalous.
4: My se snažíme do každého tréninku dát situaci 1-1, 2-2, rovnovážné stavy, ale zároveň, aby to bylo i z pohledu ofenzivy, co se týče kolem branky, to znamená prosazení se v předbrankovém prostoru a hra na malém prostoru.
0: Zápas Česko-Finsko začne ve 12 hodin. V posledním utkání turnaje pak nastoupí Češi v neděli proti Švýcarsku. Trenér Radim Rolík potom ohlásí nominaci na mistrovství světa po příletu do Prahy.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude převážně oblačno, zpočátku dopoledne přechodně až polojasno, večer postupně většinou skoro jasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na severu většinou kolem 18. Vítr slabý, odpoledne hlavně na jeho východě místy mírný, severovýchodní až východní. Rozptylové podmínky ještě většinou mírně nepříznivé, postupně dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 stále opatrně ve směru z Brna na Vyškov na 220. kilometru a na krajnici odstavené porouchané auto. Jinak byste měli jet po silnicích jižní Moravy většinou plynule, i když místy v silnějším provozu, především v místech, kde pracují silničáři. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Pohnutou historii má dominanta starých buků na Trutnovsku, tamní kostel svaté Anny. Natáčel tam Karel Sladký. Sudkovská kaple svatého Prokopa stojí přímo u cesty procházející obcí. Jak se nedávno ukázalo, skrývala v podkroví pozoruhodný poklad v podobě několika krásně dochovaných obrazů. Podrobnosti už za chvíli. Vyrazíme do Držovic na Prostějovsku, kde najdeme hned dvě sakrální stavby zasvěcené svatému Floriánovi. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od římskokatolického kněze Jana Hanáka. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Michala Tučného jsme vám hráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pohnutou historii má kostel svaté Anny ve Starých Bukách na Trutnovsku. Nechybělo málo a nemusel být. Do jeho obnovy a záchrany se pustily přímo Staré Buky a pomohly i česko-německé fondy, protože jde o oblast bývalých Sudet. Redaktor Karel Sladký na místě natáčel.
1: Díky obnově památkového fondu Královéhradeckého kraje se daří vracet do původních stavů i nejrůznější duchovní památky. Zajímavá místa. A jedno vám teď chceme představit s Janem Balcarem, se kterým jsme u Starých Buků. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Starým Bukům ve vodí kostel svaté Anny. Já myslím, že u něj se zastavují mnozí, kteří jdou kolem.
2: Přesně, je to tak, kdo putuje od Pilníkova přes mostek a vyjíždí do Starých Buků, tak má po nějakých 1-2 kilometrech možnost narazit na dominantu nad údolím.
1: Ten kostel má gotické jádro, ale ono bylo později přestavované.
2: No, přesně tak. Počátkem 18. století byl doplněn o pozdně barokní věž, tudíž už tady se střetávají dva slohy a vedle té věže je i zákristie. Tato zákristie měla novogotickou oratoř na severní straně. V těsné blízkosti věže kostela stojí i jednopodložní domek, který pochází zřejmě z první čtvrtiny 20. století.
1: Nebyla to původně márnice?
2: No, je to pravda. A proto se později stala tato márnice i bydlením pro hrobníka. Staré Buky postihlo stejně jako celé Sudety vysídlení a tudíž tento kostel svaté Anny, který v té době předválečné měl velký význam pro zdejší komunitu, se postupně stal opuštěným a v roce 2006 byl kostel převeden darovací smlouvou do vlastnictví obce Staré Buky. Nastartovala se nová etapa v jeho životě.
1: Ten důvod je zřejmý, jeho rekonstrukce, úpravy, takže proto se kostel, předpokládám, ujali právě Staré Buky.
2: Místní komunita si vzala kostel jako důležitý bod a proto postupně po menších částkách docházelo k velké rekonstrukci.
1: Tam byl proveden i stavebně historický průzkum.
2: Důležitý průzkum a statik navrhl zásadní opravy, například krov střechy, včetně bednění, vyměnila se krytina na nejkritičtějších místech na střeše, podvěží anebo střecha oratoře. Zároveň byl zahájen standardní stavebně historický průzkum. A proto vznikla i studie na celou tuto akci.
1: Tento kostel se těší obrovské podpoře nejenom ze strany Česka, ale dá se říct, že je to mezinárodní záležitost.
2: Máte úplnou pravdu, díky tomu, že jsme v Sudetech a po roce 1989 Staré Buky navázaly spolupráci s bývalými občany německého původu, tak se do obnovy zapojil i Česko-německý fond budoucnosti, což má velký význam i pro místní komunitu, protože takovýhle kostel je obrovským dědictvím.
1: Jaké je tedy to současné využití kostela ve Starých Bukách?
2: V současné době slouží k společenskému setkávání, například na koncerty, výstavy, eventuálně svatby anebo pohřby. Zajímavé je, že i tam v minulosti byly zvony. Všechny zvony bohužel ovlivnily druhé světové války. Původní zvony pocházely a bylo jich celkem 5 z roku 1490, roku 1500, 1723, 1795 a 1796, ale v současné době se podařilo vrátit pouze 2 a jeden je z roku 1495 a roku 1507, což znamená, že asi nejsou původní.
1: To je kostel svaté Anny ve Starých Bukách, který jsme navštívili s Janem Balcarem. Děkujeme za tuto zajímavou zastávku, za toto zajímavé církevní zastavení a samozřejmě, kdo bude mít cestu, tak ať si vzpomene na tyto zajímavosti, které jsme vám nabídli. Jane, díky a hezký den.
2: Těším se na setkání.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Brněnské biskupství připravilo zážitkovou hru Nepřemožení, která hráče vtáhne do dramatických událostí 50. let minulého století. Propojuje fyzický prostor s virtuálním světem a je inspirovaná příběhem popravených kněží Jana Buly a Václava Drboli. Zájemci se ji mohou zahrát zdarma. Hráči se ocitnou uprostřed napínavého dění. V roli posla mají doručit varování a ochránit tak nevinné před komunistickými represemi. Plní přitom úkoly a luští šifry. Hra dává na výběr ze dvou oblastí. První z nich jsou Jaroměřice nad Rokytnou, kde budou v kostele svaté Markéty po slavnosti blahořečení umístěny relikviáře. Druhou lokalitou je okolí brněnské katedrály. Na obou místech hráče čeká přibližně 90-minutová trasa o délce kolem 2 kilometrů. Potřebují pouze mobilní telefon s připojením k internetu a GPS, ale součástí hry jsou i fyzické rekvizity v terénu. Bavorský zemský kriminální úřad vrátil do Česka několik soch svatých a andělů, které zloději ukradli mimo jiné z českých kostelů. V Německu se tyto umělecké předměty dostaly do internetových aukcí. Vrácených sakrálních památek je podle bavorské policie 6. Nejstaršími předměty je dvojice andělů z Radošovic z 15. století, které zloději ukradli z tamního kostela v roce 1993. Najít se je podařilo před 2 lety, když je identifikoval české úřady. Zpět v Česku jsou také dřevěná socha svatého Linharta z 16. století z dřevčického kostela svatého Bartoloměje, dřevěná socha svatého Václava asi z roku 1740 z kostela svatého Petra v Brandýse nad Labem, anděl z 19. století z kostela v Klášterci a pískovcová socha svatého Václava z roku 1881, kterou zloději v roce 2009 ukradli na Žižkově náměstí v Novém městě nad Metují. Také tuto dobrou zprávu jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také Lucie Bílá nám teď zpívala v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. Dobré dopoledne přejeme. Barokní kostel svatého Václava ve východočeském Žamberku otevřeli veřejnosti při dubnovém Mezinárodním dnu památek. Návštěvníci si mohli nejen prohlédnout interiér kostela, ale vystoupat i do věže a pokochat se pohledem na blízké Orlické hory. Kolegyně Víta Balcarová si nenechala tuto příležitost ujít a do kostela svatého Václava vstoupila s průvodkyní Vladimírou Šulcovou.
1: Je to stavba chrudimského stavitele Donáta Morácího. Je to jeho největší vůbec stavba, kterou zrealizoval. Byl postaven v letech 1729 až 1738.
2: Půjdeme se tady podívat dovnitř.
1: Říká se, že výška kostela je asi 22 metrů. Ten kostel je na půdorysu kříže. Ta delší strana měří 44 metry a boční 22 metrů. A je orientován východ-západ, tak jak to u kostelu bývalo v té době baroka.
2: Přicházíme k překrásnému oltáři zlacenému.
1: Oltářní obraz je prací italského malíře Francesca Trevisaniho. Zobrazuje zavraždění svatého Václava. V popředí vidíme i sochy svatých z doby baroka a ty jsou velice vzácné. Byly vystaveny na velké výstavě v Praze v roce 1938, která se věnovala baroknímu umění.
2: Co znamenají nápisy tady v chrámu?
1: Pokud pohledneme nahoru, tam čteme Nedej zahynouti námni budoucím svatý Václave a dole potom na stole je svatý Václave oroduj za nás, dedikace patronu české země.
2: Co po straní oltáře?
1: Vpravo vidíme obraz, který je připisován Petru Brandlovi. Je to svatý Antonín Paduánský, ale tady je vystavena pouze kopie, originál je v Národní galerii v Praze. Naproti bočnímu vchodu potom vidíme krásný vyřezávaný oltář svaté Terezie. Ten je prací žamberského řezbáře z rodiny Rousu. Oltář svaté Terezie byl zhotoven na zakázku od Charlesa Parishe v dílně Rousově a je z počátku 20. století.
2: S kostelnicí Michaelou Foglovou jsme vystoupali ke zvonům. Stojíme pod třema.
3: Ano, ty zvony jsou nové. Jeden máme z roku 2001, Václava tady přímo. Jeho kmotrem je prezident Václav Havel. Máme tady i zvony samozřejmě, které jsou darované od občanů. Tady máme zvon Margaret Mary. Ten daroval pan Páryš a vlastně je to k poctě jeho ženy a sestry.
2: Já si poprosím, jestli byste mě na toho Václava trošku uhodila. Na něm je napsáno Pravda páně vítězí. Když se, paní Michaelo, podíváme z věže na krásné Orlické hory, které jsou tady už jenom malý kousek.
3: Je to boží pohled, ano.

0: Teď se v našem magazínu Mezi nebem a zemí vydáme na Prostějovsko, konkrétně do Držovic, kde najdete hned dvě sakrální stavby zasvěcené svatému Florianovi. Kolegyně Petru Ševců po nich provedla místostarostka Držovic Jana Kreplová.
1: My jsme právě vešli do kaple svatého Floriána, jak je uváděna v jednotě pro výstavbu kaple, ale správně bychom měli definovat, že je to filiální kostel svatého Floriána, protože tahle stavba nemá parametry ani kaple, ani kostela.
2: Svatý Florián je tady v Držovicích asi oblíbený, protože my ještě vyrazíme k té kapličce, která se tyčí nad Držovicemi a která je také svatému Floriánovi zasvěcena.
1: Máte pravdu, zde v Držovicích máme dvě sakrální stavby, které jsou zasvěceny svatému Floriánu, a určitě z toho důvodu, že zde v obci byly velmi časté požáry.
2: Svatý Florián je patron hasičů. Když bychom si měli říci tady k tomu sakrálnímu prostoru přímo v obci, tak ten je v dnešní době využíván?
1: Ano, tenhle kostel je využíván k bohoslužebným účelům. Jednou za týden je zde sloužena mše svatá a samozřejmě pokud umře nějaký občan z Držovic, může zde mít rozloučení. Samozřejmě zde v kapli můžou být i svatby.
2: No a jednou ročně odtud vychází procesí, které směřuje právě stejně jako my k té horní kapličce svatého Floriána.
1: Každým rokem zde je sloužena mše svatá k poctě svatému Floriánovi a v odpoledních hodinách se zde věřící setkávají a s místními hasiči a s knězem v čele s eucharistií vstupujeme po staré cestě k horní kapličce svatého Floriána, kde se pomodlíme krátce a je nám požehnáno.
2: Tak a právě tam se vydáme i my. Jak daleko je to od spodní kaple kostela svatého Floriána k té horní, od které je krásný výhled?
1: Já si myslím, že tak cca 1 kilometr. Každoročně přicházím do této kapličky, abych ometla pavučiny a nachystala na vstup kněze s eucharistií.
2: My máme to štěstí, že zrovna sebou máte smetáček a jdete ty pavučiny ometat, takže i my prostřednictvím Českého rozhlasu Olomouc můžeme dovnitř nahlédnout. Vidíme, že tady vlastně nezůstala žádná původní výzdoba. Pojďme si říci tedy něco o této kapličce, kdy ona byla nad Držovicemi vystavěna a co vlastně o ní víme.
1: O této kapličce máme velmi málo informací. Byla postavena roku 1708 nebo 1709 a v obecní kronice se uvádí, že ji prý postavil mlýnář z Držovic. Když se rozhlédneme, tak ta kaplička je na šestibokém podstavci.
2: Ona je postavená v takovém rustikálním baroku. Je to trošku netypická barokní stavba.
1: Ano, je jedna z mála staveb zde na Prostějovském okrese.
2: Tohoto typu, takže pokud se chcete podívat na trošku netradiční baroko, zajděte si na Držovice, protože my když z té kapličky uděláme pár kroků ven, tak vidíme, že je tady strom, lavička a krásný výhled. Kam všude dohlédneme?
1: My dohlédneme na celý Prostějov, Smržice a samozřejmě Záhoří, které je v pozadí Prostějova.
2: Jaké to pro vás je pečovat o takovouto krásnou kapličku? My vidíme, že v roce 1867 byla kaple opravená.
1: Je to pro mě srdeční záležitost. Historii mám ráda a samozřejmě navštěvuju místní archiv, kde zkoumám všechna historická data.
2: Říká místostarostka Držovic a ta, která se o kapli stará, Jana Kreplová.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Kaple svatého Prokopa v Sudkově na Šumpersku překvapila v minulých dnech nálezem, který se podařil v jejím podkroví. Při úkladu tam byl nalezen soubor obrazů křížové cesty. Podle pamětníků sice kdysi obrazy visely přímo v kapli, proč byly sňaty, ale ani to, kdo je namaloval, nikdo netuší. Miroslav Kobza natáčel se starostkou obce Milenou Sobotkovou.
1: V naší kapli svatého Prokopa na půdě jsme nalezli 14 obrazů kompletní křížové cesty a byli jsme úplně nadšení, v jak je to vynikajícím stavu. Je to malovaný na plátně, takže bychom vlastně tím chtěli pozvat v rámci mikroregionu Zábřiska právě na prohlídku této kaple, kde chceme tyto obrazy vystavovat.
2: Vy jste říkala, že jste vlastně pátrali po původu, jak se vlastně na tu půdu té kaple dostali a ani pamětníci netuší?
1: To je úplně nový objev, tak týden 14 dní, takže zatím, koho jsme se ptali, tak netuší, pamatují si, že tam tyto obrazy visely, ale nikdo ani si nemůže vzpomenout, kdy už se oddělali nebo neoddělali, takže teď to tak zjišťujeme.
2: Já když se tady dívám, máme tady fotografii, nevidím to teda v reálu, jste říkal, že je to vlastně malované na plátně, je to dílo, připadá mi to známé, jako by to byla nějaká kopie nějakého slavného obrazu, což se běžně dělávalo v minulosti, ale vy jste říkal, že problém je, že vlastně není to dílo ani signované, takže vy netušíte, kdo to dělal, kdo to maloval.
1: Netušíme, snažili jsme se opravdu to prohlídnout tak, ale vůbec netušíme teda, kdo to kreslil, ale třeba tím, jak to bude vystavený, tak třeba se dozvíme víc.
2: Co s ním bude dál? Budete ho někde vystavovat nebo bude jenom vystaveno tady pro ty účely toho dne mikroregionu?
1: No, my bychom samozřejmě byli velice rádi, kdyby viseli v naší kapli. Takže se chceme spojit s naším panem farářem a pobavit se o tom.
2: V současné době jsou tedy obrazy kde? Máte je někde uložené?
1: Teď je máme u jednoho radního, který čistí rámy, snaží se to dát právě do pořádku, aby jsme to mohli vystavit.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od římskokatolického kněze Jana Hanáka. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Je hladový jak vlk, svobodný jak pták, chytrý či vychytralý jak liška. Ke zvířatům i rostlinám se lidé přirovnávají snad už od té doby, kdy začali přemýšlet, tedy kdy vůbec můžeme mluvit o lidech. O těch zvířatech či rostlinách to nic moc neříká, ale o nás lidech samozřejmě docela dost. I o naší představě, že jsme středem světa, ať už jsou jeho hranice za polem či lesem, nebo kdesi na nedostižném konci neustále se rozpínajícího vesmíru. Ano, jsme dost sebestřední a ano, bojujeme s tím denně, v tom lepším případě. Zatímco přirovnání člověka k vlku či ptáku může být i docela prestižní, vzpomínám na dětství a letní indiánské tábory, tak v poslední době se nejvyšších patrech naší politiky objevují slova naopak velmi dehonestující. Již mnohokrát zmíněný parazit je jen jedním z nich. Snad ještě víc než použitá slova zaráží lehkost, s jakou jsou vyslovena. Jakoby na tom nebylo nic zvláštního, jakoby bylo zcela normální názorové oponenty urážet, co nejvíc to jde. Kdysi na těch indiánských táborech jsme takovým říkali třeba skunk, lépe snad smrdutý skunk. Ale zpravidla to nebyl nikdo konkrétní, jen jakýsi podlý nepřítel v táborovém příběhu. Slovo parazit nejenže nezní příliš libě, ale na rozdíl od skunka rozeznívá vzpomínky nikoliv na dětská léta v přírodě, ale na slovník těch nejhorších diktatur minulého století. V nichž nešlo o boj dobra se zlem, ale vždy jen o sobecké zlo, které se snažilo uchvátit moc nad myšlením lidí, právě takovými zjednodušenými odsudečnými slovy vůči těm jiným. A nutno podotknout, dařilo se to až příliš snadno. Nedávno jsem na zahradě z jabloní strhával jmelí, protože na těch stromech parazituje a odčerpává vodu a minerály. Nemám nic osobního proti jmelí, ale o jabloň a její plody mi jde přece jen víc. Není to zlá vůle jmelí. Jmelí žádnou vůli nemá. Je to jen jeho strategie přežití. Pokud ale řeknu o člověku, že je parazit, je to něco docela jiného. My lidé jsme bytosti etické a spolupracující. To je zase naše strategie přežití. Člověk, který na společnosti parazituje a v důsledku ji ničí, je sobec. Což nakonec neprospěje ani jemu. Jen o tom v té chvíli ještě neví. Označit za parazity lidi, kterým jde ku příkladu o ochranu životního prostředí a jsou schopni do toho dát spoustu své energie a volného času, v sobě navíc obsahuje jistý logický rozpor. Ano, mohu je obvinit třeba z umanutosti, ale jen těžko ze sobectví. Zvlášť, pokud mě samotnému jde víc o osobní prestiž, než o službu v příslušném rezortu veřejné správy, pokud hlavním motivem mého počínání je ctižádost. Ruku na srdce. Když už se ve veřejném prostoru objevilo takové děsné slovo, kdo je tady parazit?

0: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí brněnská skupina Young Pekáč. Pod tímto názvem se skrývá soubor mladých muzikantů kolem Mojmíra Bártka, dlouholetého člena orchestru Gustava Broma. Vystoupí 12. května od 19 hodin. Uslyšíte swing a jazz, samozřejmě hlavně ve skladbách, na kterých se Mojda Bártek podílel především jako aranžér. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Mojdy Bártka a jeho souboru Young Pekáč přijďte 12. května od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Hostem Dobrých rad 11. května bude mistr čajů Adrian Drozdek. Povídat si s ním budu o blahodárném nápoji maté, který se připravuje z lístků cesmíny paragvajské. Co tento čaj obsahuje a jak ho správně popíjet? Proč bychom se na tento nápoj přátelství měli spolehnout i v případě úzkostí nebo při problémech se soustředěním? Povídat si budeme o směsi, za kterou získal Adrian Drozdek první místo v evropské čajové soutěži. Tohle si nenechte ujít. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
3: Bylo 10 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Pilová sezóna letos začala později než loni, je ale větší sucho. Kvůli němu také stále na Jižní Moravě trvá riziko vzniku požárů. Lidé tento víkend můžou dovnitř unikátní vily v Hrušovanech u Brna od architekta Adolfa Lose. Dnes bude většinou polojasno, teploty až 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Pilová sezóna letos začala na konci února, teda asi o dva týdny později než loni. Je ale větší sucho a pil se proto ve vzduchu držel déle. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Podle jeho klimatoložky Lenky Hájkové bývá situace pro alergiky horší ve městech než na vesnicích.
5: Ty pily můžou reagovat i s znečištěním ovzduší a některé studie prokazují, že ty pily jsou jako agresivnější. A i v těch městech je třeba nevhodná výsadba, že tam je třeba hodně habrů nebo těch invazivních druhů, jako jsou platany, pajasany.
3: Na některých místech už v uplynulých dnech zapršelo. Většinu Česka by déšť měl podle předpovědi skropit v následujícím týdnu. V celém Jihomoravském kraji a na jihovýchodě Moravy trvá varování meteorologů před rizikem vzniku a šíření požárů kvůli suchu. Výstraha s nízkým stupněm nebezpečí skončí s nedělní půlnocí. Lidé by neměli do té doby rozdělávat v přírodě oheň, vypalovat trávu, používat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Kromě toho by měli šetřit vodou. Vila od architekta Adolfa Lose v Hrušovanech u Brna je tento víkend mimořádně otevřená. Obec pořádá festival na podporu záchrany této unikátní památky z roku 1914. Jde zřejmě o první dům s plochou střechou na našem území. Lidé si kromě kulturního programu prohlédnou zahradu, kde teď pracují archeologové. Podívají se také pod střechu, jejíž oprava má za několik týdnů začít, říká místostarosta Dušan Knoflíček z uskupení Mladá změna.
6: Ta velká střecha na tou hlavní částí je skutečně v naprosto havarijním stavu. 80% dřevěných prvků je odsouzeno ke zborcení. Vlastně jde to vidět i ve stavbě, je to jako poměrně důsledně podepřená ta konstrukce stropní, tak aby se skutečně jako nikomu nic nestalo. Obnova té střechy bude probíhat velice jako důsledně, jako skutečně památkově. Sport.
3: Brněnská rozehrávačka Eliška Hamzová a pivotka Emma Čechová, bývalá hráčka brněnských Žabin, nyní hrající za USK Praha, si jako první české basketbalistky po 16 letech zahrají WNBA. Obě si během kempu v Minnesotě vysloužili roční smlouvu. Nová sezóna zámořské soutěže začala v pátek.
4: Počasí.
3: Na Jižní Moravě dnes bude převažovat oblačno, dopoledne přechodně až polojasno, večer postupně většinou skoro jasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na severu většinou kolem 18. Vítr slabý, odpoledne hlavně na jihovýchodě místy mírný, severovýchodní až východní. Rozptylové podmínky ještě většinou mírně nepříznivé, postupně dobré a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Po silnicích jižní Moravy pojedete plynule. Pozor, teď dejte u Holubic na silnici 1/50. Tam je na vozovce rozházené nářadí a dopravní nehoda, která byla v Neslovicích v ulici Hlavní, už provoz neomezuje. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hobby magazín.
7: Vítejte vážení přátelé, vítejte vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadla vzhledově do vaší zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, co je dobré vědět o zahrádce. Příští týden tedy po třech zmrzlých. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Nepěkný plot, loubí nebo pergolu si můžete nechat popnout rostlinami s něžnými květy. I do vázy je můžete nařezat a některé z nich krásně voní. Naše hobby redaktorka Jolana Nováková nás určitě bude ještě chvilku napínat, ale nakonec prozradí, o kterých rostlinách je řeč.
2: Dostali se k nám ze Sicílie někdy v 18. století. První zahradní odrůdy začaly vznikat o století později a dnes se pěstuje velké množství hybridů, lišících se nejen barvou květů, ale i jejich velikostí, přičemž novější odrůdy mívají květy zvlněné, pruhované nebo dvoubarevné. Možná vás překvapí, že mluvit budeme o hrachorech. Které to mohou být? To už se ptám Ivana Dvořáka z časopisu Zahrádkář.
3: Jednoleté, jak se jim říká, hrachor setý, ty nádherně voní, mají úžasný barvy květů, perfektně se pnou a dokáží zakrýt velkou plochu a potom třeba hrachor vytrvalý, úzkolistý latifolius a ten zase je v jednom místě i více let a taky velmi dobře zdobí a velmi dobře přikrývá ten plot. Prostě hrachory jsou pro mě jednička.
2: Můžu je vysít i teď?
3: Pokud jde o ty jednoleté, tak ano, vlastně ty vytrvalé v tuhletu dobu seženete buď jako sazenici, anebo si někde okoukáte, kde kvetou a budou dozrávat a seberete si semena a vysejete je na místo určení přímo po ten plot až na podzim.
2: My máme plot odhadem vysoký asi jako já. Ne, tak 1,50 m typuju, ten drátěný. Jak vysoko vyroste ten hrachor?
3: Tam a zpátky by se dalo říct, on dokáže vyšplhat do těch 3 metrů, takže naprosto v pohodě ten plot popne a ještě pokud roste bujně a je dostatečně vlhko, tak vám převisne i z druhé strany toho plotu.
2: Dá se stříhat i do vázy?
3: No určitě hrachory, ty voné, ty seté vlastně, to je prvorepubliková květina, která se dávala do váz, pěstovala se ve skleníkách, rychlila se.
2: Kdy ten hrachor pokvete?
3: Tenhle ten jednoletý, pokud ho zasejete teď koncem května, za týden se objeví nad zemí, za další 3 týdny už bude narostlý, takže se začnou objevovat květenství na jednotlivých nodech a z toho výsevu v tuhletu dobu pokvete si myslím 2. týden v červenci.
2: Vy už jste to myslím zmínil, ale pro zopakování. Jeden z nich je trvalka, jeden je letnička.
3: Letnička je ten, o kterém říkám, že je setý a voní. Ten druhý hrachor latifolius je trvalka. Ta trvalka zůstává na jednom místě 5, 10, 15, 20 let a začíná se rozrůstat, takže se dá dělit. Ten setý už podle jména se jenom vysévá na jaře. Musíte z něj pozbírat semena a nikdy nesmí přijít na to samé místo. Alespoň 4 roky by měl mít odstup, protože když ho vysejete hrachor po hrachoru, tak neporoste, naroste vám tak možná do třetiny. Z těch semínek vyroste každý 10. třeba.
2: Všechny druhy hrachorů vyžadují slunné a teplé stanoviště. Půda by měla být středně těžká, výživná a vápnitá. Ať se hrachorům u vás daří.
1: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Máme pro vás pěknou písničku a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Tady je posluchačka ze Severní Moravy. A měla bych prosbu. Dotaz se týká pokojového olivovníku. Jak u něho pečovat? Je krásný, už je tak asi 30 cm v průměru, ale začínám teď zhazovat listy. A není to napadené žádnýma breberkama nic, je prostě v pořádku. Tak co mám dělat?
0: Tak s tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Paní posluchačko, je to úplně jednoduché. Žádná rostlina jako pokojový olivovník neexistuje. Není pokojový olivovník. Stejně tak, jako olivovník není rostlina, která v České republice bez problémů přezimuje venku. Což celá řada firem, která se specializuje na prodej olivovníku, tvrdí. A vlastně k nám, když potom ty lidi chodí a ptají se na ten olivovníček, tak jsou smutní, co udělali špatně, že jim to přes zimu zmrzlo, nebo že jim prostě opadaly listy a že to bylo špatně. Takže bohužel mnoho lidí se stává obětmi bludů, které tady někdo šíří. A realita je taková, že olivovník je rostlina, která venkovní je, ale je venkovní třeba kolem Středozemního moře, kde ta zima v podstatě nefunguje. Olivovník je celoročně venku, počítá se, že na něj svítí sluníčko s velkou intenzitou, že jsou vysoké teploty a suchá léta v těch místech, kde olivovníky rostou. A pokud u nás olivovník chcete s úspěchem pěstovat, tak je tam několik velkých problémů. Za prvé, nesmíte ho nechat venku, protože zmrzne. Není to rostlina, která by k nám patřila. Kdyby k nám patřila, tak kromě jabloňových, tak máme ještě olivovníkové háje, ale ty my nemáme. Za druhé, když rostlinu, která potřebuje hodně sluníčka, prostě dáte do obýváku nebo někam a dáte třeba tu rostlinu i vedle okna, tak v zimě metr od okna ta rostlina dostane asi 5% slunečního záření, který by dostala, kdyby byla ve své domovině. Ona nedostane nic. Ta rostlina na to reaguje tak, že začíná schazovat listy, začíná osychat a vlastně chátrá, umírá, většinou to do toho jara nezvládne a když, tak potom nevypadá pěkně. Takže olivovník, pokud u nás chceme pěstovat, tak ideálně v nádobě, ideálně třeba potom nádobu mít nějakou platformu s kolečkama, abyste tu rostlinu mohli třeba potom zatáhnout někam dovnitř. A dobře olivovníku bude v nějaké méně topené zimní zahradě na tu zimu, když bude mít někde třeba mezi 7 a 10 stupni občasnou zálivku a bude mít opravdu hodně sluníčka, protože to bude třeba prosklená zimní zahrada, tak bude olivovník úplně jak v pohodě. A nebo další možnost, u nás je olivovník občas dá pěstovat venku a třeba taková zajímavost, kdybyste chtěli vidět olivovník, který pěstovaný venku, tak třeba v zoologické zahradě v Plasích, tak mají olivovník vysazený venku a kolem toho olivovníku na zimu staví skleník z polikarbonátu. A funguje to tak, že jakmile prostě se objeví teploty někdy kolem nuly, tak kolem něj postaví provizorní konstrukci z polikarbonátu, dovnitř zavedou elektriku, dají tam prostě přímotop a jak teplota klesne pod minus třeba 3, tak se olivovníku zatopí. A ten olivovník krásně funguje, prostě je mu tam hezky a je mu tam hezky už třeba asi 10 let. Takže takovýmto způsobem se to dá dělat, ale samo od sebe to fungovat nebude a olivovník rozhodně není pokojová rostlina.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Mám smrk sivý, tedy koniku, a začal mi ze zhora, už je asi metr a půl vysoký, začal mi žloutnout a schnout. Zaléval jsem to, co mě poradili, zaléval jsem to hořkou solí, ale pokračuje to.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Konický smrček bývá velice často pěstován na zahradě, to zakrslý druh smrku, který je takový nízonký, hustý. A že začíná od hora žloutnout, stává se to. A stává se to zejména v suchých létech, tedy v teplejších nížinách, kde zase se právě vlivem suchého vzduchu přemnožují většinou jeden z druhů svilušek, které jsou velice malé, je to malinkatý tvoreček, který staje na těch právě mladých špičkách na koncích těch letorostů. Takže tam je jediná odpomoc, jakmile se nám přestane zdát, protože ona je pouhým okem dost špatně vidět, jakmile se nám přestane zdát barva těch jehlic na vrcholku, okamžitě zasáhnout chemicky a koupit přípravky, které se běžně používají v zelenině na likvidaci svilušek nebo roztočů, to by v každé odborné prodejně měli vědět.
0: No tak to slyšíte, co se u nás každý týden dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Od poloviny dubna mohou rybáři lovit dravce. Mezi ty patří mimo jiné sumci, okouni, candáti, štiky a také pstruzy. A zajímavé na tom je, že za pstruhovými vodami se nechodí jen do nejčistších koutů přírody. Pstruha je možné chytit i ve městě. Zjišťovala to pro nás naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: U mostu na Malé Jehlávce na okraji Jihlavy stojím s rybářem Lubošem Pavlíčkem. My se známe, budeme si tykat. Ty jsi členem Moravského rybářského svazu, ale si Střeště, to tam v Třešti nemáte pstruhovou vodu?
3: Pstruhových vod je obecně velice málo. Jednak je to velice náročný na údržbu, to zarybnění a starání se o ty toky, které mají leckdy třeba 20 kilometrů, tak to je velice náročný.
2: Ty jsi muškař, proto mluvíme o pstruhové vodě a muškařit se může od poloviny dubna.
3: Od 16. dubna. Nejsem jenom muškař, jsem i takzvaný vláčkař. Dneska vláčím, protože je to tady neskutečně zarostlý. Velice těžko se tady chytá.
2: Jaký je tedy rozdíl mezi muškařením a vláčením?
3: Třpytka se hází do vody jakoby švihem a vlastní váhou. A muškaření, ta muška je opravdu jak muška, ta má gram. Dostáváš to tam pomocí muškařský šňůry. Se vlastně rozkmitá, vytvoří se takovou jako smyčka ve vzduchu, osmyčka a vystřelí se to do vody.
2: Jsi krásně připravený rybářsky, máš ty vysoké kalhoty.
3: Broďáky, tohle jsou neoprény a ty používám prakticky tak do poloviny května.
2: Pak takže už jdeš do vody.
3: Ne, vždycky jdu do vody, ale teďka jsou to neoprény, protože ta voda má, dejme tomu, já nevím, 4, 5, 6 stupňů.
2: Samozřejmě krásná vestička se spoustou kapsiček, vidím tady peán a na druhé straně to je jehelníček a na to máš právě
3: ne,
2: ty mušky.
3: To je ovčí rouno.
2: Tak mně to jako přijde jako jehelníček.
3: A do toho se zapichují mušky a oni tam krásně uschnou.
2: Jak se tak dívám na tu vodu, tak moc vody není.
3: Je tady strašně málo vody. 5, 6 cm vody.
2: A co ty ryby?
3: Tady jsou tuně.
2: Přeskáče ten pstruh.
3: No jasně.
2: Jak poznáš to správné místo, kde se řekneš, tam to zkusím?
3: To je taková poučka. Správné místo není světlé místo. To je mělčina a je tam písek. To není kapr, který by se v tom rejpal.
2: Nebo, ty hledáš nebo tu tůňku hlubší.
3: Já hledám to černý, to je vedle tady a to je tmavý. Tam ten pstruh někde bude schovaný, bude při kameni nebo bude za kamenem a bude číhat, až mu tam splave nějaký hmyz nebo nějaká rybička.
2: Když je tak mělko, tak jak pracuješ s tím prutem?
3: Snažím se jít při břeh, protože pod břehem bývají vodou vydláblí tůňky, mikrotůňky. Vidím tmavo, tak pomaličku se k tomu přiblížím a hodím do té tůňky, nechám spadnout zbytku a nechám ji pomaličku vytáhnout. A to samý dělám s muškou.
2: Jsme na okraji Jihlavy, krajského města. Ryba se mi vždy spojuje s čistou vodou. Je tady čistá voda?
3: Je. Jediný problémy, které můžou nastat, tak je třeba po přívalových deštích, který tady bývají bohužel u nás na Vysočině už teď poslední dobu dost často. V tom samozřejmě se nedá chytat.
2: Teď nám tady zasvítilo sluníčko právě do té rozbublinkované vody a je to samé zrcátko, nevidím nic.
3: Od toho mám polarizační brýle, který vlastně vám umožní kouknout pod vodu.
2: Pro tebe je ten duben začátek rybářské sezony?
3: Pro normálního rybáře ten obvykle začíná v prosinci, protože dostane vánoční dárky. Já ne.
2: Takže si vytáhl.
3: Přežívám z toho, co mi nerozkousali myši a před několika minutama, doslova minutama, jsem si utrhl podrážku u bot.
1: S rybářem Lubošem Pavlíčkem u pstruhové vody natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Máme pro vás trochu muziky a pak budeme radit, jak ušetřit za teplo v domě.

0: korun a teď už by měla být připravena jeho změna. Diskutuje se o bezúročné půjčce na obnovu a rekonstrukci domu. Rekonstrukce domu, jeho zateplení a snížení jeho energetické náročnosti představuje pro majitele domu velkou finanční zátěž. S poradenstvím a konzultacemi podle stavu budovy bude nadále pomáhat síť energetických konzultačních a informačních středisek, kde odborníci sestaví možnosti na míru daného objektu. Kde začít? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
1: Třeba by jsem přímo rozdělil stáří budovy. Domy postavené mezi lety 1950 až 1980 mají jiné energetické ztráty než domy postavené v 90. letech a podobně. Takže co se týká těch modernějších domů, kterým dnes už je také 35 a 30 let, tam vidím tu možnost investovat do výměny oken a dveří, zvolit kvalitní okna s trojsklem a podstatná věc, kterou hodně preferuji a doporučuji, je zateplení stropu. Tam si myslím, že dokážeme snížit klasický únik energií o více než 30%.
2: Vidíte, a já jsem myslel, že začnete mluvit o zateplování fasád. Kdy je to prospěšné a kdy ne?
1: Zateplování fasády by vždycky mělo být tím krokem, který následuje po výměně oken a dveří. U těch systémů zateplovacích bychom si vždycky měli dávat pozor na to, aby z jednoho pera nebo od jednoho výrobce pocházel celý ten systém. A co se týká zateplení fasád, ne každý dům je na to stavěný. U těch domů 1950 až 1970, kde je hodně stavebních chyb, tam to nerozporuji. U modernějších domů, které jsou postaveny ze sofistikovaných stavebních materiálů, jako je už moderní porobeton, moderní cihla, tak tam by jsem zvážil tu podstatu toho zateplení v návaznosti na jeho návratnost, protože my v rámci té 20-leté životnosti toho zateplovacího systému musíme ve 13. nebo 14. roce znova použít fasádní barvu, šednou a podobně, rostou nám na tom řasy, ale také musíme vytmelit ty praskliny, které tam vznikají.
2: U staré letité chloupy, třeba 200 let staré, která je z kamení, tu a tam nějaká cihla, doporučujete co? Má metrové zdi třeba.
1: Tak tam je pak otázka, zdali je to i možné, jak technicky mnohé z nich jsou pak v centrech měst, jsou třeba památkově chráněné. Já si myslím, že alfou i omegou, i pokud by jsem citoval třeba profesora Smila ze Spojených států, tak jsou vždycky okna a dveře, zateplení stropu. Tam máme ty nejmarkantnější úspory a za mě, pokud si mám půjčovat a má to být klidně bezúročná půjčka, tak to množství vynaložených peněz se mi nejrychleji v čase vrátí. Existují proškolení energetické manažeři, specialisté v rámci EKISu, kteří poradí, spočítají a doporučí.
2: Jsou okna a okna a jsou dveře a dveře. Některý výrobce dává záruku 20, 30 let, některý 10, 15. Jak se v tom orientovat? Když je ta záruka kolem těch 10, 15, vyjde to laciněji a ten úvěr rychleji splatím.
1: Premiová okna, která jsou třeba o 20% dražší než ty levnější s kratší životností, tak se nám právě v té dlouhé životnosti zaplatí. Já vlastně investuju pouze jednou tu cenu, zatímco u těch oken, které jsou často z dovozu, musím investovat o 20% nižší částku, ale dvakrát za sebou, takže na konci zaplatím více.
2: Vy jste to i spočítal, jak jsme na tom?
1: Jsme na tom tak, že pokud pořizovací cena prémiových oken bude na úrovni 600 tisíc, tak já opravdu zaplatím 600 tisíc. Pakliže bude o 20% nižší, budeme se pohybovat někde na ceně 480 a já za dobu životnosti té budovy zaplatím 960 tisíc korun. Což je obrovský rozdíl proti tím prémiovým, které se mi na počátku mohou zdát dražší, ale v průběhu času ušetřím.
2: Dvakrát by nastal výbuch po těch 10-15 letech a nová výměna.
1: Dvakrát by nastal výbuch a myslím si, že i manželka by vás nepochválila. Ten úklid je opravdu náročný.
0: Tak to byly rady, jak ušetřit za teplo od Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jirka Šobr. Až bezúročné půjčky nová zelená úsporám začnou, je už jenom na vás, jestli toho využijete a do čeho budete své peníze investovat. No a za chvíli pro vás máme zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co je dobré vědět o zahrádce příští týden po třech zmrzlých.

a cudný, mná se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, to nás trefí včího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně

0: rybářský kalendář.
1: Tři zmrzlí, Pankrác, Servác, Bonifác, tady budou příští týden a to je signál i pro ty nejopatrnější zahrádkáře k vysázení všeho možného bez rizika, že by to mohlo zmrznout. Jenže podle starých pranostik ještě není vyhráno. Po třech zmrzlých totiž přijde žofie a to se říká, že svatá žofie políčka zalije a pak je tu ještě jedno varování na ochlazení a to se váže k 25. květnu a to se říká, že Urban bývá studený pán, ale se také říká, že na Urbana pěkný teplý den bude suchý červenec i srpen. Viná réva nedbá toho, bude míti vína mnoho. Co je dobré vědět o zahrádce po třech zmrzlých? Ven můžete vysazovat veškerou teplomilnou plodovou zeleninu, rajčata, lilky, papriky a čokču nebo i melouny. U těchto druhů zeleniny je nutné vysadit předpěstované sazeničky, aby stihly dát dostatek úrody. Ale rychle rostoucí a plodící cukety, dýně a fazolky i slunečnice můžeme teprve vysít. Na záhony se v květnu vysévají a vysazují také letní saláty, brokolice, květáky a kedlubny. Pokud jste ještě nevysadili hlízy, jiřinek a begonií, je na čase je osvobodit ze sklepa a svěřit půdě. V druhé půli května přichází čas pro výsadbu citlivých hlíz mečíků a konce měsíce na hlízy do sen. Rovněž lekníny a další vodní rostliny do zahradních jezírek je ideální vysazovat v druhé půli května. Ven můžete umístit také truhlíky osazené petuniemi, muškáty, lobelkami a dalšími balkónovými rostlinami. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí a navštívíme maličkou opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové, tedy my, vozíme, co sami zničíme. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. No a mi nezbývá už než říci krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Přijďte na tradiční den otevřených dveří Českého rozhlasu Brno.
1: Ukážeme vám, kde vznikají pořady, které máte rádi.
0: Uvidíte rozhlasáky při vysílání.
1: Můžete nahlédnout do rozhlasové fonotéky.
0: Odnést si fotky na památku.
1: A nebo s námi uložit schránku se vzkazy budoucím generacím.
0: Den otevřených dveří se koná v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Brně na Beethovenově ulici.
1: Těšíme se na vás.
2: Ve středu 13. května přijde do poradny pro zdraví lékař Tomáš Parák a budeme si povídat o všem, co souvisí s cévní mozkovou příhodou. Probereme hlavní rizikové faktory, příznaky, první pomoc při postižení mrtvicí a řeč bude i o prevenci. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
4: Bylo 11 hodin.
5: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Kardiologové z Česka a Slovenska mají v Brně výroční kongres. V Luhačovicích dnes otevírají léčivé prameny. Divadelně hudební festival pro děti i dospělé je v Boskovicích na Sýpce. Dnes bude většinou polojasno a teploty až 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Kardiologové z Česka a Slovenska se scházejí na výročním kongresu v Brně. Téměř 3000 lékařů se bude věnovat odhalení srdečního selhání, výhodám léků na hubnutí nebo rizikům anabolik. Sdílet zkušenosti v oblastech národního kardiovaskulárního plánu, který je osnovou pro jejich práci na dalších 8 let. V popředí zájmu je i prevence onemocnění srdce, vysvětluje Aleš Linhardt z České kardiologické společnosti.
6: Postupně narůstající zátěž české populace kardiovaskulárními chorobami nemá mnoho dalších řešení, než se věnovat kardiovaskulární prevenci, a tak budeme diskutovat například problémy vysokého krevního tlaku, problémy, které souvisejí s vysokým cholesterolem a možnostmi jeho léčby.
4: Sjezd českých a slovenských kardiologů se koná v Brně každoročně, letos potrvá do 12. května. V Luhačovicích na Zlínsku dnes začíná lázeňská sezóna. Město kvůli velkému zájmu vyčlenilo parkovací plochy na příjezdu do města od Uherského Brodu a zajistilo bezplatnou kyvadlovou dopravu z parkoviště do centra. Podle mluvčí luhačovické radnice Hany Srncové je k dispozici i 13 placených parkovišť ve městě nebo na příjezdu ve směru od Dolní Lhoty. Léčivým pramenům v největších moravských lázních požehná bývalý olomoucký a pražský arcibiskup Jan Graubner. Lidé se dnes můžou podívat do větrných mlýnů, a to v rámci druhého ročníku akce s názvem Den otevřených mlýnů. Návštěvníky čekají komentované prohlídky, výklad o historii a významu mlýnů i ukázky jejich fungování. V Jihomoravském kraji bude kromě jiných otevřený i běžně nepřístupný mlýn v Chvalkovicích na Bučovicku. V sousedních regionech se otevřou i mlýny v Jalubí na Uhersko-Hradišťsku a Přemyslovicích na Prostějovsku. V Boskovicích dnes slaví 200 let historické sýpky. Nyní slouží jako kulturní centrum a řemeslná dílna a dnes nabízí program v tomto duchu. Odpoledne začne série koncertů lídrů populárních folkových kapel, například Neres nebo Marian a dalších hudebníků. Předcházet mu bude představení pro děti. Jedno už viděli děti dopoledne a nyní pokračuje rodinný program, říká organizátor Marek Oujeský.
7: Potom bude taková pauza, ve které je možnost podívat se do naší knihařské dílny, kde možná si vyzkoušet vyrobit nějaký výrobek. Bude tady částečně kytarový workshop, ve kterém bude Jan Žamboch spolu s Jiřím Montičákem Montym.
3: Počasí.
4: Na jižní Moravě dnes bude převážně oblačno, teploty nejvíce 19 až 22 stupňů, vítr slabý a biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Na nehodu pozor na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu mezi stým 78. a stým 77. a půl tým kilometrem. Na místě je také policie a mezi Znojmem a Moravským Krumlovem pozor u Vracovic. Je tam odstavené auto na krajnici a okolo se pohybují lidé. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna Známe lepší cestu.
8: Hned na úvod zas tu mám krátké přání ke jmeninám. Nechci vás mást či být lhářem, řídím se jen kalendářem. Za sedmero doly, hory, pošlu píseň pro Ctibory. Ovšem, hudby mám tu více, na roky a na měsíce. Pro výběr mám, doufám, vkus. Užijte si každý kus. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro víkendové srdcovky Zdeníka Junáka.
5: Český rozhlas Brno. Srdcovky.
9: Chtěl bych

0: Nuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. A protože máme sobotu, máme lehce po 11. hodině, tak určitě vy všichni, kteří posloucháte víkendové srdcovky, tak víte, že právě v tomto čase začíná co? Velké hádání, luštění, takovou tu celotýdenní hádanku, kdo kdy, kde to odtajníme, ten výsledek. No ale potom už ten zbytek té hodiny až do 12. je v kompetenci editora Českého rozhlasu Brno Miloše Šenkýře, kterého tímto zdraví. Milošku, ahoj.
1: Krásný den.
0: Opravdu krásný den, protože máme takto jaro, řekl bych, že jaro je v rozpuku, i když meteorologové slibují, jak bude pršet, ale myslím, že Brno zatím tady máme sucho. Zatím tu nezapršelo. Uvidíme, jak to bude dál. Takže nejdříve tedy, Miloš, jak už jsem říkal, otajníme celotýdenní hádanku, kdo, kdy, kde. Takže, moji milí, musím říci, že v tomto kolo, nebo v tom týdnu, co máme za sebou, vás Miloš lehce potrápil, protože první odpovědi nám přišly, tedy bych to vzal ze začátku, ty odpovědi zeměpisně značně obsáhlé, protože vy jste třeba psali, že jde o chrám svatého Štěpána ve Vídni, to není pravda, nebo o vrch Vladař, to ani nevím, kde to je vrch Vladař.
1: Přiznám se, že se budu muset podívat.
0: Budeme to muset zjistit, ale není to správná odpověď. Takže první odpovědi, které byly správné, začaly už chodit v úterý, potom už přibývalo a opravdu pak už v pátek se roztrhl pytel a bylo vám to tedy se správnými odpověďmi a bylo vám to jasné. Takže, Miloši, hledal jsi co?
1: Hledal jsem zahraniční cíl tentokrát, což možná trošku opravdu mátlo, protože jsme šli až do horkých krajin. Hledali jsme Cheopsovou neboli Velkou pyramidu v Egyptě.
0: Tak, správná odpověď je Cheopsova nebo, jak říká Miloš, Velká pyramida. Jak jste k tomu měli dospět? V pondělí zněla tato indicie. Bylo by to krásné mít zaplněné útroby jako kdysi dávno. Část mi však vyprázdnili zloději. A neprozradím, jestli někde ještě vnitru něco skrývám.
1: Odborníci odhadují, že Velká pyramida byla vykradena ještě v době egyptské střední říše a moderní technologie pořád odhalují další tajemství této stavby. Teď jsem se dočetl, že našli další dosud neznámý nějaký prostor, který budou zkoumat.
0: Úterní indicie zněla takto. Jsem symbolem. Přesto někdejší protiletecká pozorovatelna na mém vrcholu ve výšce téměř 139 metrů upozorňuje, kde je jedna spich na kráse mé souměrnosti.
1: To možná naši posluchači netuší, ale za druhé světové války byla na vrcholu pyramidy skutečně pozorovatelna. Pyramida je tak o 9 metrů nižší, než původně bývala. A já ještě doplním jednu takovou zajímavost. Všichni by řekli, že má 4 stěny, 4 ty strany. Ale, a to už je prokázáno, má jich 8, protože každá z těch známých stěn je trošku zalomená ve středu, což lze vidět ale jenom za určitých okolností. Ale už je to i proměřené.
0: Aha. Středeční indicie. Kdo si mne a mě podobné označil za přistávací rampu pro kosmické lodě mimozemšťanů? Byl z toho úspěšný seriál.
1: A ten se jmenoval Hvězdná brána a byl postavený na tom, že na pyramidách přistávaly lodě mimozemšťanů.
0: Já když jsem si přečetl tu středeční indicie, tak jsem si říkal, jaký seriál, že by to byli návštěvníci, ale pak jsem si říkal,
1: byli jsme trošku dál.
0: Musíme zabrousit trošku dál, ano. Čtvrteční indicie zněla takto. Dodnes není jednoznačně prokázáno, jak jsem vznikala, ale v tom je má výjimečnost, které podpoří i to stvoření z jednoho kusu kamene ležící poblíž.
1: No to stvoření je velká sfinga samozřejmě. Ano. A dodnes odborníci spekulují o všech podrobnostech technologie, stavby a používaných nástrojích.
0: A poslední páteční indicie zněla takto. No řekněte, kolik klasických divů světa zůstalo ještě zachováno? Kam jsme vás to celý týden vedli?
1: No, otázka na jediný zachovaný klasický div světa, to už byla asi jasná. Konec konců, pokud bychom vzali těch zbývajících 6, tak jeden z nich není dodnes doložený, že skutečně existoval. Ten jenom z popisů. A další zničili požáry a zemětřesení. Pyramidy to přežily.
0: Takže, moji milí, vy všichni, kteří jste se zúčastnili týdenní hádanky kdo, kdy, kde, tak jste soutěžili nebo jste chtěli získat svými znalostmi knihu s názvem Zahrada síly. Ovšem výhercem se může stát jenom jeden z vás, takže kdo je tím šťastným výhercem či máme výherkyni. Ano, šťastnou výherkyní se stává paní Dana Kadlčíková ze Želešic. Milá paní Dano, my vám s Milošem gratulujeme, užijte si cenu. No a než se pustíme do té naší sobotní soutěže, pustíme si písničku.

0: Písnička dozněla, my víme, kdo se stal šťastnou výherkyní celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde, kterou máme za sebou. No a my půjdeme dnes do prvního úkolu. Co ty na to, Miloši?
1: Přemýšlím, jestli by šlo hodit se do druhého úkolu, že bychom to dneska zamíchali, ale zůstaneme u toho, co máme v seznamu jako první.
0: Dobře.
1: Protože budeme opět trošku namáhat hlavu v logickém úkolu.
0: Ano.
1: A já řeknu jenom velice stručné zadání, protože pak to budeš mít v rukou ty. Řeknu, hledáme spolu neděli a pomohou k tomu následující indicie.
0: Dobře poslouchejte. Malina bez liany. Halda bez hladu. Stůl bez soli. Krtek bez treku. Lavice bez lvice. Opakuj indicie. Malina bez liany. Halda bez hladu. Stůl bez soli. Krtek bez treku. Lavice bez lvice. Tak to byly indicie, které by vás měly navést, co po vás vlastně, na to, co po vás Miloš vlastně chce. Takže my se na vás budeme těšit na telefonním čísle 726 46 52 00.

0: můžeš mě psát.
1: Tak, písnička dozněla a my už máme na telefonu paní Alenu. Dobrý den, Alenko, my vás s Milošem zdravíme.
2: Dobrý den, já vás zdravím oba dva. Neznám ještě položenou otázku.
1: Tak, počkejte, paní Alenko, Miloš vám položí otázku.
3: Ta otázka byla celkem jednoduchá. Ta otázka zněla, hledáme spolu neděli.
1: Tak.
3: No, tak a hledat to jedno jediné slovo, které je s tím spojené, tak to zkuste.
1: Vy jste řekla.
2: Že je to den matek jako matka.
1: Jedno slovo matka.
3: A Miloš, jste na ně přišla?
1: Miloš se usmívá, vypadá to, paní Alenko, nadějně. Takže jak jste k tomu dospěla?
2: Malina Liana, takže abych zachovala všechna písmenka, tak musím vyškrtnout M. Halda Hlad, tam jsou dvě A a musím nechat jenom jedno, takže to dám taky bokem. Stůl Sůl, takže to tečko je tam navíc. Krtek jsou dvě káčka a krek je jedno káčko a lavice, lvice, tak tam je zase navíc A.
1: No, je to výborný. Výborně. Je to výborný, akorát já teda, víte, když jsem se to jako, jsem si to četl doma, že jo, tak mě vlastně zavádělo to, že bylo psáno Malina bez Liany. Že jo?
2: Jo.
1: Nebo Halda bez Hladu. A já jsem to bral jako, že vlastně bez, že to vlastně je také matematické znaménko mínus. Že jo? Takže vlastně, když Lianu vyškrtáme z Maliny, tak nám zůstane, že jo, Liana, zůstane nám M-ko jako, že jo, z toho slova Malina.
3: No a paní Alena to vzala
1: obráceně. Paní Alena to vzala výborně, jasně. Takže paní Alenko, máte pravdu. Aby jsme to uzavřeli. Ano, Miloš hledal jedno slovo matka, protože zítra v neděli máme ano svátek, den matek. Takže bingo, cena vás nemine a abychom vám ji mohli předat, vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si ji předáme. Teď si pustíme písničku.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Písnička dozněla, my máme za sebou první soutěžní úkol, dopadl dobře, máme šťastnou výherkyni paní Alenku, takže my, Milšku, půjdeme do druhého úkolu a zklameš mě, jestli řekneš, že není hudební.
1: Bude hudební.
0: No, já jsem to věděl, že mě potěšíš. Já
1: a
0: jsem
1: zklamu
0: to věděl.
1: Tě, když řeknu, že nebudu chtít, aby zpíval.
0: Ne, to mě potěšíš, jsem rád, protože já nejsem zpěvák.
1: No, to si myslíme každý své, já si myslím, že zpíváš skvěle, ale...
0: No.
1: Tak dobře, tak já vyberu zpěvačku, o které asi se přijít nebudeme, jestli je dobrá nebo špatná, Ivone Přenosilovou.
0: To je moje srdcovka.
1: No a vybral jsem písničku, která není původem tuzemská. Ona pochází z Itálie, kde vznikla v roce 1939 a byla i trošku recesistická, protože si utahovala z jednoho z tehdejších politiků, aspoň tedy podle jedné z těch verzí, jak vznikla. Mm-hmm. U nás dostala vlastně podobný název, jako v té Itálii Pippo. No a soutěžní otázka tu necháme tradičně až po písničce, protože půjde o to, aby posluchači dávali pozor nad těmi krásnými slovy, se kterými si jde tam úžasně hrát. A všimněte si toho popisu pána jménem Pippo. To je nápověda.
0: Tak, takže teď si poslechneme soutěžní písničku. My vám pak prozradíme telefonní číslo, na které nám zavoláte. Dostanete otázku a pak nám můžete volat. Takže soutěžní písnička s názvem Pippo.

0: dozněla soutěžní písnička s názvem Pipo, to, že ji zpívala Ivone Přenosilová, můžeme prozradit. No a teď ta otázka.
1: Ta otázka je úplně jednoduchá. Co má Pipo na kravatě?
0: Co má Pipo na kravatě? Budeme se těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52
1: 00.
0: Písničku pouštět nebudeme, protože to je takzvaně jako taková ta rychlovka.
1: Ano,
0: protože
1: přesně
0: tak. No, je to jasné, je to rychlovka. Už tady máme prvního volajícího. Zvedám sluchátko. Halo, halo, tady Junák, kdo pak k nám dovolal. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jiří z Napajedel.
0: Jiří, zdravíme do Napajedel. Tak, co má Pipo na kravatě?
2: Tak pokud se vybavuju, je to Vinnetou.
0: Jste si pevně přesvědčen? On totiž...
2: Já... Myslím, že ano.
0: Není tam kapička od guláše třeba, že jak to tak zpravidla někdy bejvá.
2: Guláš tam určitě nebyl.
0: Určitě tam nebyl guláš. Nebyl. Dobře, nebo svíčková. Tak jo, tak co říká pan profesor Miloši?
1: Tak Vinnetou vám vynesl výhru.
0: No tak, protože ona to zpívá krásně Vinnetoua. Tam je Vinnetou.
2: Ano.
0: Tak Jirko, blahopřejeme, samozřejmě cena vás nemine, abychom vám i mohli předat, musíme si říct nějaký kontakt, takže vydržte mi na telefonu a my si
1: pustíme písničku, ale možná prozradíme, protože po písničkách bude další úkol. Mm-hmm. Ti, kteří si nejsou jistí v matematice, tak si můžou kalkulátor připravit.
0: Výborně. Tak.

0: A máme dalšího šťastného výherce, je to pan Jiří. A ještě jednou blahopřejeme, dopadlo to výborně. Čekal jsem, co se tak mohlo panu Pipovi objevit nad kravatě, ale opravdu měl tam vyobrazeného mého dětského hrdinu Vinnetoua. No jo, takže my půjdeme do dalšího úkolu.
1: Půjdeme na zahradu.
0: Dobře.
1: Už máš vysazeno?
0: Vysazeno, to ne, to není moje téma. My máme teda zahradu, nemáme, ale moje žena sadí balkon, že jo, takže truhlíky a to jsou ty muškáty a teď tam máme nějaké čověče novinku, nějaký zakrslý japonský, čínský růžičky nebo něco takového, nevím, jak se to přesně jmenuje. Ale pozor, mám tam kytičku, kterou jsme dostali od tebe.
1: A.
0: Víš, to je ta
1: Netřesk.
0: Takže nás to ochrání před blesk. Proti bleskům, takže.
1: Proti bleskům by měl chránit.
0: Tak no. Pojďme na tu zahradu.
1: Ale pojďme na tu zahradu. Máme jednoho zelináře, který má před sebou obrovskou krabici se sazenicemi. A chce na ten záhon vysázet, aby byly rovnoměrně. Aby každý řádek i, jak se řekne to druhé, sloupec, prostě aby v každém řádku bylo stejně sazenic.
0: Dobře.
1: A on si začal třídit, aby mu to vyšlo, jak mu to má vyjít na ten podlouhlý záhon. A došel k tomu, to už máš konec konců před sebou ty, co najednou zjistil.
0: Že když je rozdělil po šesti, zůstalo pět sazenic. Když by sázel po pěti, zůstaly by čtyři sazenice. Když je chtěl vysadit po čtyřech, zůstaly tři. Když po třech, zůstaly dvě a když po dvou, zůstala jedna sazenice. A Miloš se ptá, kolik je nejmenší možný počet sazenic, který mohl mít připravený na vysazení, aby tato stupnice nastala?
1: Tato situace, aby se mu to stalo, aby takto si nebyl schopen s tím poradit.
0: Tedy situace, ano. Já vám to ještě zopakuji, moji milí. Když je rozdělil po šesti, zůstalo pět sazenic. Když by sázel po pěti, zůstaly by čtyři sazenice. Když je chtěl vysadit po čtyřech, zůstaly tři. Když po třech, zůstaly dvě. A když po dvou, zůstala jedna sazenice. Miloš se ptá, kolik je nejmenší možný počet sazenic, který mohl mít připravený na vysazení, aby tato situace nastala? Budeme se na vás těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52 00.

0: Písnička dozněla, my máme někoho, kdo se nám dovolal, nestačili jsme se představit. Tady Miloš Jenkýr, Zdeněk Junák, kdo pak se nám dovolal?
1: Tady je Marie ze Suché Loze.
0: Paní Marie ze Suché Loze, to je ale název Suchá Los, že on neprší, taky je tam sucho, vidíte?
1: A je tady sucho už hodně dlouho.
0: A je tady sucho. Já vím, kde je Suchá Los, to víte, jsem ze Starého Města. Tak, má drahá Marie, jak vám to vyšlo?
1: 29 sazenic by bylo, splňovalo tady ty podmínky.
0: 29 sazenic. Miloši,
2: zkusme to spočítat. Zkusme to spočítat na ty, s paní Marie. Na ta čísla, která tam máme. Takže když je rozdělíme po 6.
1: Tak to bude 24 sazenic.
2: A pět nám zbyde. Bude 5. Když budeme po 5.
1: Tak bude 25 sazenic, zbydou 4.
2: Když budeme chtít po 4.
1: Tak je to 26 sazenic. 6. Moment, tam mám asi nějakou chybu.
2: Tam už to nevyjde.
1: Aha, ano, tak to pardon.
2: Ne, to nevadí.
0: Kde máte ten kalkulátor? Paní Marie.
1: No jak jsem, no. Zbydu. 27.
0: Sazenic 27?
1: 26, tak. Ne 26 děleno 4.
0: 26 děleno 4, no. Ano.
1: A 3.
2: No, ale to nám tam už nevychází.
1: Tak, je to špatný.
2: Tak zkusíme, jestli se ozve někdo další, kdo počítal. Tak,
0: paní Marie,
2: děkujeme.
1: Tak se omlouvám.
0: Ne, nemáte za co, proč by se omlouvala. My jsme potěšeni, že nám voláte. Mějte se hezký
2: den.
0: Naschánou. Tak, zatím nikdo nevolá, 726...
2: 46...
0: 52...
2: 0, 0. 0.
0: Takže a volá, pozor, je to tady, už to zvedám. Halo, luštím hádáme s Milošem Šenkýřem. Kdo pak se nám dovolal? Dobrý den.
3: Telefonu Jiří.
0: Dobrý den. Jiří, vám tam hraje rádio, nebo máte hlasitý odposlech? Co vy na to?
3: Jdu pryč.
0: Ne, počkej. Jo. Neutíkejte nám.
3: No, halo.
0: Ano, halo. Ano, tak, výborně. To ono to dělá takovou neplechu zvukovou. Tak, Jiří, jak vám to vyšlo?
3: Jenom tak rychle jsem to...
0: Jak vám to vyšlo?
3: 59 mě vyšlo, to bude moc asi, že...
0: Tak, paní Marie měla 29, vy máte 59. Co na... Jak jste k tomu dospěl? Takhle, pojďme na to.
3: Tak, od 59 odečetl jsem 6x 254 plus 559. Když to bylo po 5, 11x 5 je 55 plus 4 je 59. 56 děleno 4, to je kolik člověka? 14.
2: A vy jste skutečně, pardon, pane Jiří, vy jste skutečně to vzal, všechny ty příklady jeden za druhým.
3: No.
2: No tak to jste počítal rychle.
0: A to jste, hlavně jste udělal dobře.
2: Ono, tam by to šlo počítat tak, že hledáte vlastně nejbližší společný násobek, který snížíte o jedničku. A protože tam máte čísla, která jsou pronásobená mezi sebou, tak samozřejmě to není násobek úplně všech čísel, ale to vůbec nevadí. To by byla ta 60 snížená o jedničku. Kdybych bylo 60, tak to vyjde na úplně všechny ty možnosti, ale prostě pán jich měl jenom 59, takže což jste správně určil.
0: Jiří, to je správná odpověď, takže získáváte cenu, vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme. A my si pustíme ještě písničku.

0: Písnička dozněla, dívám se na hodiny, Milošku, máme posledních 6 minut, takže se budeme pomalu loučit.
1: Tentokrát můžeme trošku pomalej, takže můžeme ještě popřát k zítřejšímu svátku matek, nebo připomenout těm, kteří na to zapomenou.
0: Ano, nezapomeňte, že zítra mají všechny matky, mají svůj svátek, takže pokud máte ještě maminku, nezapomeňte jim povinčovat, popřát všechno dobré a nějakou kytičku, nějakého rozkvetlého, nějakou kytičku, třeba růžička, to se dá sehnat v květinářství, to můžete, to není nic proti ničemu. Takže nezapomeňte jí popřát. Já už teda matku nemám, moje maminka už zemřela, ale určitě si vzpomenu a určitě uložíme kytku na hrob. Tož tak. No, Milošku, byl jsi spokojen s dnešním soutěžením?
1: Byl jsem spokojený zejména proto, že to dalo tentokrát trošku víc zabrat, což bylo podobně jako u té pyramidy. Ano. Jakože jsme dali zase trošku těžší úkoly, což tak v té soutěži bývá. Občas něco těžšího, občas něco lehčího, občas něco, co někomu sedne, občas něco, co někomu nesedne. Tak už to tady v té soutěži je.
0: Napsala mi jedna paní, že seš příliš složitej, že dáváš těžké hádanky, ale já si to nemyslím. Já si to nemyslím, protože dokonce některé ty indicie, když dáš, tak uhodnu po pondělku. To se třeba týkalo Milana Chladila, když si ohledal zpěváka Milana Chladila. Takže já si myslím, že to není zlé a je dobré, když se občas trošku ty mozečky musí potrápit.
1: Já jsem zase dostal teďka e-mail, že jsou příliš lehké, že to chce přitáhnout. No, takže každý vnímá trošku jinak ty úkoly.
0: Ano. A nakonec znáš, to není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem.
1: Tak.
0: Takže, moji milí, užijte si sváteční dny, užijte si hezkou neděli a v pondělí hned po 9 se na vás budu těšit. Naschledanou.
1: Krásný den.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: V Brně Novém Lískovci budou regulovat počet holubů. Hrálec na Žďársku připravuje řadové domy pro mladé rodiny. Zámek Lisice získá repliky historických záclon. A odpoledne čekáme oblačno až polojasno a teploty do 22 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré poledne, při jejich poslechu přeje David Hasman. Zastupitelé brněnské městské části Nový Lískovec hledají vhodné místo pro holubník, který má pomoct s regulací počtu těchto ptáků. Reagují tak na stížnosti obyvatel, kterým vadí hlavně holubí trus. Na území městské části je holubů zhruba 640. Počet dlouhodobě mírně stoupá. Odebírání nevylihnutých vajec z holubníků je podle starostky městské části Jany Drápalové ze Zelených vhodný humánní způsob regulace.
3: Pokud ta obsluha to dělá dobře, tak se tam dá snížit až o 50% počet těch vylíhnutých holubů. Samozřejmě nějaký vajíčka jim tam musí nechat. Oni by pak jinak nedůvěřovali tomu holubníku, kdyby se jim tam nikdy nepodařilo odchovat vůbec žádný mládě. Druhá věc je, dá se tam kontrolovat zdravotní stav těch holubů.
2: Podobné holubníky už v Brně fungují v Kounicově ulici a v Bohunicích. Dostupné bydlení pro mladé rodiny chystá Hrálec na Žďársku. Nedaleko od školy chce stavět dva soubory řadových domů. Obec teď pro ně připravuje projektovou dokumentaci.
4: V řadových domech vznikne dohromady 12 jednotek. Menší o dispozici 3+KK a větší 4+KK. Hrálec aktuálně zjišťuje zájem o nové bydlení. Podle zveřejněného harmonogramu se má začít stavět příští rok, hotovo pak má být v roce 2028. Daniel Zach, Český rozhlas.
2: Rusko slaví výročí konce druhé světové války. Tradiční přehlídka na Rudém náměstí v Moskvě byla ale letos bez vojenské techniky a bez vysoce postavených zahraničních hostů kvůli hrozbě ukrajinských dronů. Slavnost nakonec žádné útoky nenarušily. Mezi oběma zeměmi od půlnoci platí příměří. Ruský prezident Vladimír Putin v slavnostním projevu označil boj proti Ukrajině za spravedlivý a přirovnal ho k druhé světové válce.
5: Generace vítězů je inspirací pro vojáky, kteří dnes plní úkoly v rámci speciální vojenské operace. Čelí agresivní síle podporované celým blokem NATO a navzdory tomu postupují dál.
2: Zámek Lisice získá repliky záclon z 19. století. Na zámku je vyrábí tradiční místní textilní firma. Návštěvníci je uvidí od konce května ve třech místnostech základního prohlídkového okruhu. Podrobněji k výrobě mluví ředitelka společnosti Tilex Radka Janků.
6: Historické fotografie ze zámku jsme porovnávali s naším výrobním archivem, který se podařilo zachovat až do současnosti. Našli jsme v něm velmi podobné vzory, které odpovídaly danému období. V jednom případě dokonce totožné.
1: Počasí.
2: Odpoledne Jihomoravy čekáme převažující oblačno, přechodně až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na D1 čekejte silný provoz na průtahu Brnem směrem z Prahy do Vyškova. Pomalu se jede od sjezdu na výstaviště z kilometru 190 až do omezení na kilometru 196. Zdržení asi 15 minut. Šťastné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Krásné sobotní poledne, vážení a milí posluchači, kteří jste naladili hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Skaličané pro nás zahráli polku Zdeňka Gurského Jarní písnička a přivítali nás do první hodiny vysílání. No a přivítali nás také trochu tak do toho jara, vidíte? Ano, to jaro je přece jenom krásné a voňavé. No tak se pojďme podívat, kdo dnes slaví svátek. V českém občanském kalendáři najdeme jméno Ctibor, Ctibora, na Slovensku slaví jmeniny Roland a v církevním kalendáři nalezneme jméno svatý Hermus. Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, ať je ten dnešní den pro vás radostný. Tak a moji milí, pojďme se těšit z pěkných písniček a vašich milých gratulací. Ale teď už písnička další, Blahoslav Smišovský, Antonín Pojeda, Velikou lásku mám a Frajárka.

0: Dozněla píseň Blahoslava Smišovského Antonína Poety z podání Frajárky Velikou lásku mám a teď si poslechneme paní Jarku z Náměště nad Oslavou. Vítejte.
1: Dobrý den, já bych chtěla nechat zahrát nějakou pěknou písničku pro kamarádky Vlastu Věchetovou z Bohutic, pro Mirku Hájkovou ze Zbišova u Brna k narozeninám a že jim přeji všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky a těm nic nebolí, žádný nohy a ať se mají hezké, to jim přeji Jarka. Tady se Jarka a jsem Mirce, přeje to Kocourek Mourek, Kocourek Ferdík.
0: Dobře, tak ano.
1: Tak paní Jarko, děkuji vám moc rád, děkuji.
0: Pěkný den, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Teď se podíváme do Bojkovic, vítám paní Milušku, dobrý den.
2: Dobrý den, paní Navrátilová, zvukovému mistru i všem posluchačům. 7.5. měla krásné narozeniny paní Dana Antálová ze Starého Hrozenkova. Dano, hodně zdraví, pohody, spokojenosti a lásky ti přeje Miluška a Jarek. Také bych ráda poslala velké poděkování do Uherskohradišťské nemocnice na ortopedické oddělení, jmenovitě panu doktoru Krmalovi, panu doktoru Kanásovi, všem sestřičkám a celému personálu pod vedením primáře Skládala. Poděkování ale patří i do Uherského Brodu, do nemocnice s poliklinikou oddělení číslo 4. Obzvlášť paní doktorce Kapsové, paní doktorce Zemkové, paní doktorce Řezničkové, všem sestřičkám pod vedením paní primašky Kočičkové. Všem moc děkuji za vše přímé hospitalizaci v obou nemocnicích. Byla jsem s ochotou, laskavostí, péči a příjemným jednáním velice spokojená. Další vaší záslužné práce a těžké práci přeji hodně zdraví a síly. S úctou pacientka z Hradišťského pokoje číslo 11 a Brodského pokoje číslo 2. To přeje pacientka Miluška. 9.5. se do narozeninového dne probudil pan Jaromír Horák. Jari, narodil se v měsíci máji, měsíci lásky. Proto i já ti přeji hodně a hodně lásky, také hodně zdraví, spokojenosti a pohody. A také ti chci poděkovat za vše, co pro mě děláš, zvláště teď, když jsem po operaci. Mám tě moc ráda a posílám ti pusu, tvoje Miluška. 10.5. slaví 46. výročí svatby manželé Helenka a Dušan Zurákovi ze Strání. Do dalších roků hodně lásky, pohody a spokojených kroků ti přeje Miluška a Jaromír. A poslední přání 11.5. bude slavit narozeniny paní Majka Chovancová ze Starého Hrozenkova. Do dalších roku a se ti splní vše, co si přeješ, hlavně zdraví, pohodu a spokojenost. To ti přeje Miluška. Paní Navrátilová, vám moc děkuji a přeji vám krásný den. Miluška.
0: Ano, také pěkný den, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Já připojím tady psané přání. Dobrý den, prosíme o krásnou písničku pro pana Ladislava Garaju z Kozojídek k jeho významnému životnímu jubileu s tímto přáním. K 70. přejeme ti samé krásné chvíle, došel si k té sedmičce v naprosté síle. Nalej vínečko do číše, veselou písničku si zpívej, na svět, rodinu a své přátele se spokojeně dívej. Ať oslava je veselá a radost v srdci máš, pořádně si zatancuj, vždyť život si teď užíváš. Vše nejlepší k narozeninám přichází popřát manželka Ludmila s celou rodinou a přáteli. A dáme písničku, přátelé, za kloboučkem Pérek 5 Antonín Pernička a Stříbrňanka.
3: Český rozhlas Brno.

0: Vítám ve vysílání paní Jarmilu z Načeratic. Dobrý den.
1: Dobrý den, Květuško, vám i zvukovému mistru i všem posluchačům.
0: Ano, naprvé.
1: Dnes 9. května má krásné narozeniny 75 let naše sestřenice paní Olinka Hoňková-Stasová. Oli, přejeme ti do dalších let hodně zdraví, štěstí, lásky od tvých dětí s rodinami a také my, rodina Dolejší, Válková, Kubíková a Dohnalová. Za celou rodinu ti posílají pusu z Načeratic a z Hodonic. Přejeme celá rodina a za celou rodinu sestřenice Jarmila. Vám moc děkuji a naschledanou.
0: Naschledanou, ať se vám daří. Tak a my si teď vezmeme napřímo jeden telefon. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
2: Dobrý den, tady Alena Lebanková z Lubomíře pod Strážnou.
0: Tak vítejte, prosím, už jste ve vysílání, můžete přát.
2: Já teda zdravím všechny posluchače a chtěla bych pozdravit paní Marušku Nadejničkovou z Křižanovic u Brna, měla včera narozeniny. Takže Maruško, přejeme ti štěstí, zdraví, spokojenost, klid, lásku, kterou máš. Teď máš trochu smutné období, ale máš hrozně hodné dcery Renatku s Ivankou, které ti pomáhají, i když to pro ně není taky lehké. A určitě jim za to děkuješ. A tak si užij krásné odpoledne dneska s rodinou, utři si slzičky, nebreč a užij si to. A pravnučci Klaudinka, Elinka, Adelka a Vítek ti posílej pusinky. A ještě bych chtěla poslat tuto písničku, prababička Maruška to určitě dovolí, pro vnučku Klaudinku, která měla v úterý svátek. Takže a Klaudy, ta písnička bude i pro tebe s prababičkou. A zítra to oslavíme.
0: Výborně. Tak ať se vám to všechno vydaří.
2: Ano, děkuji.
0: Alenko, naschledanou. Tak a já připojím tady psané přání. Prosíme o písničku pro pana Michala Bordu z Ordoše z Troskotovic k jeho dnešním narozeninám. Přijmi naše blahopřání, dosta let příštích, hodně štěstí, ať máš k mání. Dále zdraví, mnoho sil, abys tady dlouho byl. Ve zdraví oslavil i stovku, to ti přejeme na tutovku. Děti s rodinami, tchýně Fanda a Vlastoš s rodinou. A další přání je pro pana Jiřího Hofra ze Šumperku k jeho 80. narozeninám. V 80. už se prý nemá dřít, tak ať za tebe na zahrádce pracuje sluníčko a ty si jen užívej zasloužený relax v lázních nebo na dovolené. Všechno nejlepší, hodně zdraví a pohody přejí Ráďa a Jára z Nového Malína. Ale to není vše. Mám tady ještě další dvě přání pro pana Hofra. Tak pojďme na druhé přání. Takže dnes, v sobotu 9. května, slaví 80 roků manžel pan Jirka Hofr ze Šumperku. Přejeme do dalších let hodně zdraví, které potřebuje, štěstí, klidu a hezkých chvilek strávených se svou rodinou, také pěknou pohodu na své zahrádce, na kterou rád s oblibou chodí. Je to jeho relax. Pravnoučci Maty a Niky posílají pradědečkovi velkou pusu a říkají: dědo, máme tě rádi, děkuje milující manželka Lidka. Tak přátelé, pojďme na písničku, kterou tady máme nachystánu a bude to Přeladíme. Zahraje nám Bron, Joška Černý zaspívá a bude to lidová balada z Podluží Lůčka zelená.

0: Vítám ve vysílání paní Marušku Jeřábkovou z Kostic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová, já vás zdravím a i vašeho spolupracovníka nebo spolupracovnicu. A chci vám popřát k narozeninám. Zajtra 10. května slaví svoje narozeniny pan Bedřa Král z Kostic. Tak já mu přeju hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, rodinné pohody. Radost vnuček, má 4 vnučky a doma má 5 ženských, tak mu přeju, protože oni se o něho opravdu dobře starají, všechny ho obletují, tak nech se má moc a moc dobře, nech to pokračujete, ta starost těch holek tam, to víte, to je jak malý harem, a tak mu přeju, nech jim to vydrží a je moc hodný on a i teda žádná manželka jeho přeci, ale nech se o něho starají dobře, nech nám tady dlouho vydrží, nebo to je rybář, nech má dobré úlovky, protože z toho vždycky mám něco a já, tak mu to zdraví přeju hodně a hodně a těch úlovků také přeju hodně. A nech to dobře oslaví a k té gratulaci by se připojila i Růža Lokajová, ale ona je v nemocnici, tak já tu Růžu také od nás zas aj od králů pozdravím a pošlu jim tam písničku všetkým. Tam je víc Kostičanů, protože je to na dlouhodobě léčení, tak jich zdravím všetkých. Pošlu jim tu písničku.
0: Ano, paní výborně.
1: A ještě bych chtěla pozdravit bio Stanislava, tak já bych chtěla tu písničku poslat Staňovi Bačovi, on má i syna Stanislava, nebývá v Kosticích, ale jezdí sem, tak ho také zdravím a posílám. Máme tu Staňu Balgu, to je zpěvák v Dechovce a Staňovi Ištvankovi do Dolních Bojanovic. Posílám jim písničku, přeju jim hodně zdraví a nech se mají všetci dobře a vám, paní Navrátilová, děkuju a přeju všetkým hodně zdraví aj vašim rodinám, aj vaší kolegyni nebo to a také hodně zdravíčka hlavně.
0: Ano, děkujeme pěkně.
1: Zdraví.
0: Ano, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak a pojďme tady na další psaná přání. Já tady mám ještě jedno přání, neboť panu Jiřímu Hofrovi do Třetice budeme přát, ano. I pan Jiří Hofr ze Šumperka oslavil nebo slaví právě dnes krásné 80. narozeniny a přichází popřát ještě kamarádky a kamarádi z Letošova i Nesovic. Vám přicházejí popřát všechno jen to dobré, hodně zdraví, ať se vám daří. Takže to jsme předali. No a pokračujeme dále. Mám tady další přání psané. Chtěla bych vás poprosit o písničku pro mou maminku Dášu Formánkovou z Vyškova k zítřejšímu dní maminek. Mami, děkuji ti za vše, máme tě všichni moc rádi. Samozřejmě i tatínka Pepu, Katka s rodinou. No a já přidám ještě jedno. Dnes slaví krásné úctyhodné 90. narozeniny naše babička, paní Marie Macková z Mohelna. Milá babičko, přejeme ti k dnešním narozeninám vše jen to nejlepší, ať jsou i nadále tvé dny naplněny láskou, pohodou, dobrou náladou. To vše ti přeje dcera Věrka a vnučky s rodinami. Tak předali jsme a písnička Zdeně Gurský, mil nebo manželé Gurští, Kloboučky a Gloria.
2: Český rozhlas Brno.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Tak přátelé, jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a já bych chtěla přivítat ve vysílání milou paní Miladu Švehlovou z Jarošova.
2: Dobrý den, paní Navrátilová.
1: Dobrý den.
2: Ráda bych od vás poslala písničku do Otrokovic, kde slaví v těchto dnech své krásné 84. narozeniny můj bratr František Hejda z Otrokovic a jeho žena Tonička své krásné 84. narozeniny. Milí moji oslavenci, přeji vám ze srdíčka hodně, hodně zdraví, štěstí, lásky, radosti od svých blízkých a ta chvíle, která jako trošku těžší vás čeká, ať to všechno dobře dopadne. Vám na paní Navrátilová moc děkuji, přeju hezký den a nashledanou.
1: Jak to tak bývá, že jsou hezké chvíle i ty smutné chvíle, vidíte, tak to všechno ten život přináší, že to musíme zvládat. Ano, vidím, určitě. Že v každé rodině to tak je.
2: Ano, je bohužel tak.
1: A to je to tak. Tak paní Švehlová, já vám přeji krásné vonavé jaro, ať se vám daří a
2: děkuji
1: i pro mě osobně to vaše milé přání. Tak nashledanou.
2: Děkuji vám pěkně, nashledanou.
1: Tak a teď si tady předáme další přání, které tady máme a je to psané. Přeji vám hezký sobotní den. Dnes slaví své krásné narozeniny moje kamarádka ze střední školy, paní Zdenka Sousedíková ze Želechovic. Chtěla bych jí touto cestou popřát vše jen to dobré, hlavně pevné zdraví, pohodu, klid a lásku od svých nejbližších. Zdeni, už se těším, až se spolu zase uvidíme 22. května na srazu ve Zlíně. Toto přání a k tomu hezkou písničku posílá spolužačka Lidka Marková z Velkých Pavlovic. Velice vám děkuji. Marková Ludmila. No a já mám tady ještě jedno přání, které ráda předám. Tak pojďme na ně. Naše nejmilejší babičko Zdeničko. K tvým 76. narozeninám posíláme přání, které tě pohladí po duši a pořádně tě rozveselí. Přejeme ti, aby tvá zahrádka dál kvetla do krásy, květiny voněly až k sousedům a slepičky ti dělaly jen samou radost. Ať je tvůj život sladký jako ta nejlepší čokoláda a k tomu ti vždy do skoku hraje tvá nejoblíbenější písnička. A protože zdraví je v těchto letech to nejdůležitější, přejeme ti, ať ho s dědečkem pořádně utužíte. Jedna slivovička je na zdraví, ale dvě nebo tři to už je ta pravá medicína, aby vás nic nebolelo a bylo vám spolu stále tak veselo jako doteď. Pěkně si spolu ťukněte na všechno to krásné, co vás ještě čeká. Jste pro nás ten nejlepší tým pod sluncem. Babičko, máme tě moc, moc rádi. Přejeme ti ten nejúžasnější den. Vnoučata Anička, Amálka, Matoušek, Šimonek, dědeček Emil, rodina Vajďákova z Neubuze a rodina Zetkova a Sousedíkova ze Želechovic. Tak předali jsme a my hrajeme dále písničku. Marek Prajka, Lukáš Prajka. Marek Prajka otextoval, Valčík pod okénkem Petr Klíček a bude hrát Palavanka.

0: přátelé, pojďme na telefon. Dovolala se paní Lípa z Veverské Bytýšky, kterou vítám.
1: No, já taky všechny zdravím a chtěla bych jenom v tomto krásném měsíci máje říct, aby všechny moje kamarádky, kamarádi, přátelé si dali na sebe čas a prožívali si krásné chvíle, které teď jsou. Protože ten uspěchaný svět, není to moc dobrý. Zapomínáme jeden na druhýho a je to dost špatný. Tak všechny zdravím, všechny přátelé, paní Květuško vás a taky pozdravuju toho Jardy Wolfa.
0: Ano.
1: Protože si takhle ven moc to neříkám. No, krátka, udělejte si na svý přátelé čas a udělejte si radosti, které můžete každé podle svého vkusu.
0: No. Ano, ano. Tak paní Líbo, vy jste nám teď promluvila moc hezky do duše a já vám za to osobně také moc děkuji, protože si to uvědomuji sama. Ano,

0: že všem posluchačům, kteří tento krásný pořad a Český rozhlas Brno poslouchají. V těchto májových krásných dnech bude zítra slavit moje sousedka, paní inženýrka Hela Kamlerová, půlku latiny. Milá Helenko, přeju ti pohodu, štěstí, lásku a hlavně zdraví, zdraví, co všichni potřebujeme. A těším se, až se tady vedle, až přijedeš, že si spolu posedíme a tvoje krásné narozeniny oslavíme. A proto ti aspoň posílám krásnou písničku z Českého rozhlasu a těším se na tebe. Děkuji, paní Navrátilová, zase někdy nashledanou.
1: Budeme se moc těšit a nashledanou. Tak a pojďme na e-mailovou poštu. Naše přání zaletí za naším bráškou, píše se, Radkem Šlesem z Jezeřan Maršovic. Milý náš bratříčku, ty, který na všechny myslíš a všem zde do rádia přeješ, ti přejeme vše jen to nejlepší k narozeninám. Buď stále v pohodě, milující táta, dědeček, užívej života za celou velkou rodinu a to přeje bratr Jiří a Gáby, bratr Václav a Milan s manželkami. Přání se připojuje maminka Marie Šlesová. Tak to bylo jedno přání, pojďme na další, přátelé. 4. května oslavil své narozeniny pan František Peksa z Prštic. Milý dědo, tvým narozeninám ti přejeme hlavně hodně zdraví, pohody a spoustu sil do dalších let. Ať ti nechybí energie pro práci na zahradě a dobrá nálada. To vše ti přeje manželka Marie a synové Zdeněk a Radek s rodinami. A já mám tady ještě, přátelé, klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a já bych dnes chtěla popřát k narozeninám paní Petře Švehové z Brna, která slaví své narozeniny. Tak paní Petro Švehová, my vám přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, krásné jarní dny a jsme rádi, že jste v naší rozhlasové rodině a třeba se uvidíme na den otevřených dveří našeho Českého rozhlasu Brno. Takže uvidíme a já vám teď ještě chci popřát hodně zdraví a živio a na zdraví. Tak předali jsme, přátelé, a hrajeme písničku Hej haj rozmarín a Moravěnka.
2: Český rozhlas Brno.

přátelé, pojďme na e-mailovou poštu. Dobrý den, prosím o pěknou písničku pro pana Jana Staňka z Archlebova k jeho životnímu jubileu, a to 75 rokům. Přejeme vše jen to nejlepší, především hodně štěstí, zdraví, kolena ať moc nebolí, lásky a spokojenosti. A to vše přichází popřát celá rodina a vnoučci Marťa a Ondra už se těší, až se uvidíme. Tak to bylo jedno přání, pojďme na další. Přeji vám všem ve studiu krásný slunečný den. Dnes slaví naše milá kamarádka paní Ludmila Fuchsová z Bezměrova u Kroměříže krásných 80 let svého života. Prosíme o pěknou písničku s blahopřáním a přejeme jí do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, božího požehnání, radosti z vnoučat a hodně pěkných zážitků při jejich výšlapech po horách a jízdě na kole, kterým se tak ráda stále věnuje. To vše přejí Joška a Václav Liškovi z Bezměrova. K přání se připojují i Jana a Zdeněk Kovárovi z Mutěnic a písnička Soňa Poláková Žaluje cérečka a Legruti.

pojďme dali na e-mailovou poštu. Tak Jiří Petrů alias Jura Petrů, mladší, dnes slaví 73. narozeniny. Přeji mu hodně zdraví, štěstí, radosti z dobré hudby, pevné nervy při vedení mužských sborů. Kyjovský sbor pod jeho vedením získal v kategorii vokálních sborů za rok 2002 a 2005 ocenění Foskar. Od roku 1981 muzika úzce spolupracuje se všemi složkami slováckého souboru Kyjov a aktivně se podílí na tvorbě jeho pořadů. Kapelu je však možné spatřit všude, kde je třeba dobré muziky i zábavy. Pozdrav posílá dlouholetý věrný posluchač z Tišnova, pan doktor Jan Boleslav. A my velice děkujeme. No a my pokračujeme v přáních, budeme přát k narozeninám paní Majce Holomkové z Kyjova a poděkovat její dceři Pavlínce za starostlivost o svou maminku. Přejeme jim oběma hodně zdraví a životní pohody. Majka a Tonda Stasova. Tak a ještě jedno přání tady mám. Dobrý den, chtěla bych vás poprosit o nějakou pěknou písničku pro mou maminku, paní Marii Vaculíkovou z Věžek u Kroměříže, k dnešnímu dni matek nebo zítřejšímu dni matek se vzkazem. Milá maminko, přeji ti krásný den matek, mám tě moc ráda a děkuji ti za všechnu tvou lásku, pomoc, podporu a porozumění. Tak přátelé, to jsme předali a já bych, ano, budeme hrát písničku polku, kterou pro nás zaspívá Josef Zíma. Josef Zíma, ano. A bude to Karel Vacek starší, štěstí na rozcestí a bude hrát orchestr Karla Vacka.

0: Tak ano, ano, stojí štěstí na rozcestí a ptá se, kam má jít. No tak přátelé, já ho posílám vám všem domů, do každé domácnosti, plnou náruč štěstí. No ale je pravdou, že dozněla poslední písnička, vaše gratulace dozněly a budeme se loučit, ale ne nadlouho, protože se uslyšíme v podvečer po 18. hodině. Já bych vám chtěla popřát radostný poslech plný pohody pro dnešní odpoledne, pro naše další pořady a toto přání vám přeje od mikrofonu Květa Navrátilová a právě posloucháte orchestrální skladbu Antonína Žváčka s názvem Tišnovanka v podání Moravěnky. Krásné odpoledne.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Portrét dvojnásobného olympijského vítěze judisty Lukáše Krpálka v premiérovém dokumentu Jemný rváč. ČT2. Někdy pravá bitva začíná až po boji. Příběh hrdinů z Iwo Jimy v premiérovém filmu Clinta Eastwooda Vlajky našich otců. A ČT Art. Originální pohled na více než 100 let české grafické tvorby v premiérovém dokumentu Identita, film o českém grafickém designu. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Blavenčtí obyvatelé v budoucnu zaparkují v novém parkovacím domě. Lokální kina v Česku ubývají, roste počet multiplexů. Lidé tento víkend můžou dovnitř unikátní vily v Hrušovanech u Brna od Adolfa Lose. A odpoledne čekáme oblačno až polojasno a teploty do 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dobré odpoledne. Blavenčtí obyvatelé se příští rok dočkají stavby nového parkovacího domu. Vedle nádraží tak získají o polovinu více parkovacích míst, než kolik nabízí dosavadní parkoviště. Vedení města odhaduje celkové náklady na 180 milionů korun. Jak bude nový parkovací dům vypadat, popisuje mluvčí Blanska Pavla Komárková.
3: Nepůjde o klasickou zděnou stavbu. V rámci pokusu o snížení těch provozních nákladů nebude mít budova stěny ani zastřešení a půjde o pozemní stavbu v podobě železobetonového skeletu. Stěny budou imitovat nerezové sítě, které postupem času popne zeleň.
1: V Česku ubývají stálá lokální kina. Naopak multikina letních kin přibývá. Počet klasických kin s pravidelným provozem za posledních 25 let klesl zhruba na 1/6, říká tajemník Unie filmových distributorů Jaroslav Pecka.
4: V roce 1990 bylo celkem 1560 kin a v roce 2025 bylo již pouze 269. Tento pokles je z důvodu modernizace jednotlivých kin, které přešly na digitální technologie.
1: Park před gymnáziem v Moravských Budějovicích neponese jméno po faráři Janu Bulovi. Navrhovali to studenti školy. Radní města to ale zamítli. Budou hledat jiné místo, které by po faráři popraveném při babických procesech pojmenovali.
5: Park u gymnázia je dlouhodobě pojmenovaný po Miloslavu Krškovi. Podle bezpartijního místostarosty Jana Švaříčka by jméno faráře Jana Buly mohla mít třeba některá z nových ulic ve městě. Jan Bula se narodil v nedalekém Lukově a společně s dalším popraveným knězem Václavem Drbolou budou letos 6. června slavnostně blahořečení. František Jirků, Český rozhlas.
1: Vila od architekta Adolfa Lose v Hrušovanech u Brna je tento víkend mimořádně otevřená. Obec pořádá festival na podporu záchrany této unikátní památky z roku 1914. Jde zřejmě o první dům s plochou střechou na našem území. Lidé si kromě kulturního programu prohlédnou zahradu, kde teď pracují archeologové. Podívají se taky pod střechu, jejíž oprava má za několik týdnů začít, říká místostarosta Dušan Knoflíček z uskupení Mladá změna.
6: Ta velká střecha na tou hlavní část a skutečně v naprosto havarijním stavu 80% dřevěných prvků je odsouzeno ke zborcení. Vlastně jde to vidět i ve stavbě, je to jako poměrně důsledně podepřená ta konstrukce stropní, tak aby se skutečně jako nikomu nic nestalo. Obnova té střechy bude probíhat velice jako důsledně, jako skutečně památkově.
2: Počasí.
1: Odpoledne čekáme převažující oblačno, přechodně až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na D1 pomalý provoz na průtahu Brnem. Směrem z Prahy do Ostravy asi 10 minut pojedete v koloně od sjezdu na Mikulov z kilometru 194. Šťastné cesty.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
7: Přeji vám hezký druhý májový prodloužený víkend. Počasí je k nám opět příjemně vlídné a tak není na co čekat. Jdeme výletničit. Dobrý den. Dnes zamíříme do Ústeckého kraje, kde se v obci Třebušín na Litoměřicku nachází jediný sídelní hrad Jana Žižky. Najdeme ho na vrchu jménem Kalich. A přestože z něj samotného už mnoho nezbylo, objevíme tam rozlehlý hradní areál s úžasnými výhledy do okolí. Potom se přesuneme víc na východ, do Královéhradeckého kraje. Tam v lesích nedaleko Hronova narazíme na studánku s údajně zázračnou vodou, kolem které visí na stromech jako poděkování svaté obrázky. Čeká nás také návštěva krásně rozkvetlé botanické zahrady a arboreta Mendlovy univerzity v Brně. Obdivovat tam budeme mimo jiné sbírku orchidejí. A nakonec se vydáme na sever Plzně, do místní části Bolevec, kde se projdeme soustavou 10 půvabných rybníků. Tak projděte se teď spolu s námi našimi dnešními sobotními výlety. Ještě jednou buďte vítáni.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Dnes se nejdříve vypravíme na Kalich, jediný sídelní hrad Jana Žižky. Zamíříme do Ústeckého kraje na Litoměřicko, konkrétně do obce Třebušín. Až tam je možné dojet autem nebo autobusem, pak už musíme do kopce po svých, jako naše ústecká redaktorka Slávka Brádlová. Ta se od předsedy spolku Hrady Českého středohoří Hinka Veselého dověděla, že hrad Kalich nechal postavit právě Jan Žižka, poté co neúspěšně obléhal Litoměřice.
1: No a vlastně ten hrad po tom neúspěchu s těmi Litoměřicemi tam skutečně postavil, jak bych řekl, no, na zelené louze, spíš na zeleným kopci a sídlil na něm i se svojí rodinou a psal se po něm.
2: Z dola je vidět malá zříceninka. Když člověk vyšlápne celý ten kopec, tak se nestačí divit, protože ten areál je velmi rozsáhlý.
1: Patří, dovolím si říct, k největším České republice. Má plochu zhruba okolo hektaru, pokud přičteme přihrazené někdejší lehce opevněné ležení vojska, to je další zhruba asi 1,5 hektar, tak už se skutečně dostaneme na plochu, která není úplně obvyklá. Jinak to, že ze spoda ten hrad vypadá jako určitá, řekněme, malá zříceninka, je to samozřejmě tím, že vlastně do značné míry ten kopec pokrývá les, který z určitého úhlu spoustu těch věcí zakrývá, a také tím, že vlastně hrad Kalich je atypický, takový horizontální, nemá takový nějaký ty věže, jako třeba hrad Házenburg nebo hrad Košťálov, takže může to pozornosti člověka uniknout velice snadno.
2: Stromy tam sice jsou, ale když se člověk doplazí až na ten vrchol, tak poskytne to nádherný kruhový výhled na celý ten region.
1: Co se týče těch stromů, tak vlastně kopec byl odlesněn v podstatě až do odsunu sudetských Němců po druhé světové válce a v rámci sanace těch zdí, které se provádějí, tak bylo nutné část těch stromů odstranit a část se ukázala, že je skutečně i kvůli tomu skalnímu podloží tak nemocná, že v podstatě to nakonec dopadlo, jak to dopadlo, že tam zůstala jedna lípa na velikým nádvoří.
2: Měli jste vůbec šanci vypátrat účel těch jednotlivých objektů?
1: To, co je naprosto zřejmé a průkazné, je tam, kde se jedná o opevnění, které je dochováno poměrně velice dobře. Mnohem horší je situace u budov, u kterých samozřejmě nejenom, že žádné prameny o jejich podobě a účelu nemáme, nejenom, že se dochovaly na rozdíl od toho opevnění v poměrně malých zbytcích, ale na neštěstí ještě byly v uplynulých dobách romantismu a různých takových všelijakých pokusů značně poničeny z archeologického hlediska. Spousta informací zmizela, takže samozřejmě některé věci z těch výzkumů víme, některé bohužel už jako zmizely. Takže něco o těch budovách samozřejmě, o jejich podobě a účelu víme, ale není toho mnoho.
2: Čím je Kalich ještě pozoruhodný?
1: Především dvěma věcmi. Jedna věc, že je to tedy, jak už bylo řečeno, Žižkův sídelní hrad, to znamená z historického hlediska. A druhá věc, která zatím není doceněna, ale nepochybně její význam se bude zvyšovat. Je to v podstatě podle všeho první evropský objekt, který má čistě sypaný zemní opevnění adaptovaný na boj těžkými palnými zbraněmi, a to je mimořádně významná.
2: Dnes celý ten objekt nebo ty zbytky jsou pod památkovou péčí a také pod péčí zapsaného spolku Hrady Českého středohoří. Objem té práce, která se tam musela vykonat, to tedy klobouk dolů.
1: Ten objekt je velice hodnotný, takže nějaká partizánština tam absolutně nepřichází v úvahu, ale je také pravda, že ty práce jsou velice náročné. My si je děláme v naprosté většině sami, takže v úplně jiné relaci, než jak by to bylo někde na zakázku, ale je také pravda, že vzhledem ke stavu současného trhu práce je to čím dál problematičtější.
0: Říká předseda spolku Hrady Českého středohoří Hinek Veselý, který zříceninou hradu Kalicha provedl naši ústeckou kolegyni Slávku Brádlovou. A jak úžasně to na něm vypadá, se už teď můžete podívat na fotografiích na našem webu výlety.rozhlas.cz.

myslím, že se příliš nepletu, když řeknu, že teď přichází na řadu nejoblíbenější součást našich výletů. Ano, soutěž. My jsme se minule za novou soutěžní otázkou vydali na zámek ve Velkých Opatovicích, kde mají také jednu nevšední rekordní plastickou mapu. Na délku měří 18 metrů, na šířku 12 metrů. Je vytvořena zajímavou a pracnou technologií, vyřezáváním tenkých překliškových destiček. Tak to byla nápověda. Ptali jsme se, zdali byste věděli, co tato mapa zobrazuje. Zdali za A Čechy nebo za B Moravu a Slezsko. Bčko je správně, Moravu a Slezsko. Historická mapa se skládá ze 77 dílů. Některé mají 2 decimetry, jiné kolem metru. Díly váží od 3 do 50 kilogramů a podle archivářů má mapa nevyčíslitelnou hodnotu. Nic podobného prý totiž u nás neexistuje. Kdo vyhrál rolovací batoh? Jsou to paní Lída Houserová, Česká Třebová, pan Rudolf Michalák, Ludgeřovice, paní Jaroslava Samková, Chlumčany, paní Bohuslava Krejčí, Třebíč a paní Ivana Máslová, Karlovy Vary. Této naší pětici posluchačů srdečně gratulujeme. Už nás jste nevyhráli, ale stále máte, pokud jste alespoň jednou správně odpověděli nebo odpovíte v průběhu měsíce května, šanci na hlavní výhru. To je výletnický batoh, ve kterém je řada dalších věcí, které se vám na třeba ty jarní nebo letní výlety mohou hodit.

0: Teď míříme do Královéhradeckého kraje. V Kladském Pomezí, nedaleko Hronova, v lesích Jestřebích hor, můžete narazit na Skalákovu studánku, obklopenou svatými obrázky. Zdejší scenérii navíc doplňuje malé jezírko a takzvané zbečnické chleby. Na pozoruhodné místo se s vedoucím Centra kultury, vzdělávání a sportu v Polici nad Metují Šimonem Machem vydala naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Takhle krásně tady žbluňká nebo zurčí voda, je tady takový kovový mlýnek a my už jsme na bohlibém místě.
2: Nacházíme se v lesích Maternice, je to nedaleko Hronova. Přišli jsme sem od Zbečníka, kdy vlastně, když půjdete z Hrnova na Kostelec, tak odbočku k Maternici rozhodně nepřehlédnete. Tady po lesí Maternice se nachází Skalákova studánka. Ta se samozřejmě prolíná s místními pověstmi. Podle tradice její voda pomáhala lidem během epidemie cholery v roce 1832. A tak se studánka stala postupně vyhledávaným poutním místem, kde sem přicházeli pro vodu, která měla mít léčivé účinky.
1: Říká se jí také Skalákova studánka. Budeme vědět proč?
2: Já ne.
1: Já jsem se podívala. Je to připomínka díla Aloise Jiráska Skaláci. Tady jsou ozdobené stromy.
2: Jsou to děkovné obrazy, které sem přinášeli lidé, kteří si sem chodili pro tu vodu, zanechali ty votivní obrázky jako poděkování za uzdravení.
1: Je tady takové oznámení na té naučné stezce. Týká se toho opevnění zdejšího.
2: Je tady spoustu srubů, spoustu řapíků, bunkrů. Je to tady všude po okolí.
1: Tady vedle vpravo jsou takové balvany, takové velké oblázky. Kde se to vzali? S čím souvisí?
2: K té studánce se váže taková stará pověst o takzvaných zbečnických chlebech. Pověst vypráví o lakomé selce, ke které jednoho dne přišel žebrák a prosil jí o nějaký kousek jídla. Ona ho ale opakovaně odmítala, nedala mu vůbec nic k jídlu, nedala mu ani vodu a nakonec ani chléb, který zrovna pekla. Když žebrák naléhal dál, tak po něm v hněvu hodila bochník se slovy, že mu má v žaludku skamenět. Nicméně, žebrák chléb nezvedl a beze slova odešel. Když pak selka otevřela pec, kde ten chleba pekla, tak zjistila, že všechny bochníky jsou tvrdé a těžké jako kámen. Takže sedlák je pak odvezl do lesa v Polesí Maternice, kde zůstali ležet do dneška.
1: Napil jste se někdy z té studánky?
2: Jo, když jsem byl malý, tak jsem určitě se hodněkrát napil. S rodiči jsme tu podnikali spoustu výletů. Vždycky tu bylo spoustu lidí.
1: A pomohla vám ta voda, vidíte?
2: Jednoznačně.
1: Lépe jste viděl, lépe jste slyšel.
2: Viděl, lépe jsem slyšel, lépe se mi pak šlo domů.
1: Okusíme tu vodu, abychom se posilnili na další výlet, třeba právě k těm dělostřeleckým tvrzím, které jsou tady v okolí. Teď už si bereme s Šimonem Machem hrnečky. Šimone, vyberete mi nějaký? Děkuji. Loučíme se s vámi od Skalákovy studánky a od zbečnických chlebů. Tak na zdraví.
2: Na zdraví.
1: A jaká je, Šimone, ta voda?
2: Voda byla výborná, svěží. Mimo jiné, že jsem měl žízeň, tak jsem si ji opravdu užil.
1: No a já jsem si dokonce mohla už sundat brýle. Funguje to.
0: Vzkazuje od zázračné Skalákovy studánky v jihovýchodním výběžku Jestřebích hor blízko Hronova naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová, která se na pozoruhodné místo vydala v doprovodu vedoucího Centra kultury, vzdělávání a sportu v Polici nad Metují Šimona Macha.

0: Jaro láká k výletům do přírody, kde všechno kvete a pučí. V botanických zahradách ale můžete zažít doslova koncentrovanou paletu vůní, barev a tvarů. Platí to i o botanické zahradě a arboretu Mendlovy univerzity na třídě Generál Píky v Brně, která patří k největším u nás. A my se tam teď vydáme s naším brněnským kolegou Zdeňkem Truhlářem.
1: S ředitelem botanické zahrady Mendlovy univerzity Michalem Pavlíkem procházíme, řekl bych, oázu přírody uprostřed města. Jak je tato botanická zahrada koncipována?
2: Tak my jsme v podstatě univerzitní botanická zahrada, která zprvu byla koncipována jako zahrada převážně pro studenty naší univerzity, to znamená pro studenty lesnictví, zahradnictví a agro, ale samozřejmě i pro veřejnost. S tím, že v dnešní době se naše zahrada otevírá stále více i široké veřejnosti, aby si naši zahradu mohla prohlédnout.
1: Procházíme překrásným areálem se spoustou různých rostlin a dřevin, ale dostáváme se na místo, kde je před námi krásný trávník se záhony, ale hlavně s nádherným výhledem.
2: Tak je tady vlastně od nás krásný výhled na Brno, na Špilberk a přilehlé okolí. V době, kdy ještě není listí, tak je vidět i Petrov, takže ta zahrada opravdu krásně zapadá do toho města a je samozřejmě vidět i třeba ze Špilberku a protilehlých kopců.
1: Ovšem nejsme tu kvůli výhledům, jsme tu hlavně kvůli tomu, co se tady pěstuje, tak na co jste v botanické zahradě nejvíc hrdí? S čím máte největší úspěchy?
2: Největší, řekl bych, takovou sbírkou světového formátu je sbírka orchidejí, se kterou získáváme medaile na mezinárodní výstavě v Rakousku ve Vídni. Je to sbírka, když to řeknu trošku básnicky, jejíž sláva hvězd se dotýká, která čítá na 2000 druhů přírodních, které můžeme najít v přírodě, v tropech celého světa, a potom na 3000 kříženců, které vytvořil člověk. Je to sbírka, která má dlouhou tradici, má pověst jak v naší zemi, tak i mezinárodně, i mezi kontinenty.
1: Kolik druhů rostlin mohou lidé potom spatřit v tom venkovním areálu?
2: Ve venkovním areálu máme asi 2000 trvalek, asi 1000 skalniček a asi 7000 taxonů dřevin.
1: Určitě neméně důležitá informace je, jak má botanická zahrada Mendlovy univerzity v Brně otevřeno.
2: Tak v současné době je zahrada otevřena v pracovní dny od 7 do 15 hodin. Nicméně do budoucna plánujeme, že by se ten vstup prodloužil. A pokud máme výstavy, tak prosím sledujte naše webové stránky, kde je vždy uvedená konkrétní doba. A v době výstav to bývá otevřeno i o víkendech, obvykle od 9 do 18 hodin, ale opakuji, vždy je potřeba se podívat na naše webovky. www.mendelu.cz/arboretum. Rád bych svým jménem i svých kolegů pozval do naší zahrady jak pravidelné návštěvníky, kteří už zde dlouho nebyli, ale samozřejmě i ty, kteří stále o naší zahradě ještě nevidí, protože je to velice hezký areál jak svými sbírkami, tak i svým uspořádáním téměř v centru Brna, který určitě je vhodný k navštívení a potěší jak vaši duši, tak vaše oči.
0: Zve do botanické zahrady Mendlovy univerzity v Brně její ředitel Michal Pavlík. A ještě přidám jednu aktuální pozvánku. Od 15. do 25. května tam na vás budou čekat rozkvetlé kosatce. V této době bude botanická zahrada Mendlovy univerzity v Brně otevřena denně od 9. do 18. hodiny. Prý jsme všichni srdečně zváni. Výlety. Zítra nás čeká ve výletech návštěva Výsecké rychty v Kravařích v okrese Česká Lípa. Jde o jednu z největších roubených staveb v Čechách. Není ale nejstarší. To je roubená stavba, její stáří bylo dendrochronologickým průzkumem datováno do let 1547 až 1548. Tato selská usedlost byla zachráněna před demolicí a pečlivě zrekonstruována, no a tím se stala unikátní technickou památkou. A my se ptáme, tou nejstarší je u nás roubenka za A v Rtyni v Podkrkonoší, anebo za B v obci Proseč v okrese Chrudim. Takže Rtyně v Podkrkonoší, Proseč v okrese Chrudim, Ačko, Bčko. Hrajeme o flísovou deku, o pětici nebo o pět flísových dek pro naše posluchače, kteří správně pošlou textovou zprávu a bude odpověď Ačko nebo Bčko správná. Ta textová zpráva vypadá takto. Výlety mezera A nebo B, opět mezera, pak musíte napsat vaše jméno, příjmení a adresu. Vždycky dodávám, nezapomeňte na poštovní směrovací číslo. Do nedělní půlnoci textovku pošlete na telefon 90 011 04 a musím dodat, že vás to bude stát 4 koruny, protože službu jsme zadali společnosti ATS Praha, která ji pro nás zajišťuje tedy. No a hlavní cena za květen, už jsem říkal, že výletnický batoh, ve kterém je řada věcí, třeba na turistiku. Batoh je s reflexními prvky, v něm najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu neboli hliníkovou láhev na cesty a knihu. Můžete také na cestách si udělat přestávku, kniha se jmenuje Sedmi krásky na cestách. Pokud budete na cestách i vy, tak ať se vám to líbí.

0: Na severním okraji Plzně se nachází jedinečná rybniční soustava. Tvoří celkem 10 rybníků a až na rybník pojmenovaný Strženka, který leží v obci Chotíkov, se rozprostírá na území zvaném Bolevec. Rybniční soustava se rozkládá na místě, kde jsou rozsáhlé lesní porosty, což z ní dělá příjemnou rekreační oblast. Víc se naše redaktorka Anděla Blašková dověděla od Radky Žákové ze zprávy veřejného statku města Plzně.
1: Aktuálně máme v Bolevecké rybniční soustavě 10 rybníků. Když to vemu od pramene Boleveckého potoka, tak Strženka, Šídlovský, Nováček, Třemošenský, Kamenný, Senecký, Košinář, Velký a Malý Bolevecký rybník a ještě na přítoku v údolí Merán jsou dva rybníky Vidymáček a Rozkopan.
2: Kdy vznikla Bolevecká rybniční soustava?
1: V 15. století. Bylo to v době, kdy město Plzeň koupilo ves Bolevec. Mělo tady v podstatě prostor pro vybudování rybníků. Rybníky tu vznikly v době, kdy nyní velice známé rybníky v jižních Čechách nebo v Polabí ještě neexistovaly.
2: Okolí Bolevecké rybniční soustavy lidé využívají k procházkám po turistických cestách nebo k výšťkám na kole. Hojně navštěvované jsou rybníky, ve kterých se lze koupat. V této souvislosti je nejatraktivnější Velký Bolevecký rybník. Tak jak je velký?
1: On se v současné době dělí na Velký a Malý Bolevecký rybník. To je ta část, která je oddělená cestou po malé sypané hrázi. A dohromady má přibližně 54 hektarů. Ta zatopená plocha představuje asi 45 hektarů. Kromě plavání, tak se můžou samozřejmě také potápět, protože ta voda je docela čistá. Teď jsem koukala, že je krásně průhledná, víc než do metru. Je tady i jachtový klub, takže různí surfaři, jachtaři tady brázdí vodu, hlavně v letních měsících. Co se týče těch dalších aktivit, na jakékoliv cestě, zvlášť kolem rybníků, tak potkáte vždycky spoustu lidí, kteří jdou, běží, jedou s kočárkem nebo jedou na koloběžce nebo si tu prostě jenom hrají.
2: Čím je Bolevecká rybniční soustava z vašeho úhlu unikátní?
1: Právě tím, kdy vznikla a jak vznikla. Muselo to být velice důmyslné technické řešení vytvořit tolik rybníků na velmi málo vodnatém Boleveckém potoce. I když dříve asi té vody bývalo více, tak vyžadovalo to hodně úsilí vytvořit takový projekt, který by dokázal všechny ty rybníky naplnit. Ale u Velkého Boleveckého rybníku máme ještě tu výhodu, že ho napájí kromě vody z Boleveckého potoka i podzemní prameny. A teď, když má málo vody, tak i Berounka.
0: Přibližuje Boleveckou rybniční soustavu Radka Žáková ze zprávy veřejného statku města Plzně, se kterou si o krásném kousku přírody na severním okraji krajského města povídala naše kolegyně Anděla Blašková.

Malou cenou v tomto víkendu je flísová deka, velkou cenu v tomto měsíci je výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. A jak zní nová soutěžní otázka? My se ptáme na nejstarší roubenku u nás. Je to roubená stavba, její stáří bylo dendrochronologickým průzkumem datováno do let 1547 až 1548. Tato usedlost byla zachráněna před demolicí, pečlivě zrekonstruována, no a je to dnes unikátní technická památka. A tak se ptáme, tou nejstarší je roubenka za A v Ertyni v Podkrkonoší nebo za B v obci Proseč v okrese Chrudim. Pošlete textovou zprávu, už nebudu opakovat, jak se píše. Ostatně to můžete najít na našem webu výlety.rozhlas.cz, stejně jako znění otázky, stejně jako reportáže, které jsme už odvysílali a stejně jako novou cenu za měsíc květen. Teď tedy hrajeme o flísovou deku pro pětici posluchačů a o hlavní cenu, to už taky nebudu opakovat, o výletnický batoh a v něm je řada dalších dobrých věcí na výlety. To je všechno. Mějte se hezky, dnešní výlety, tedy sobotní výlety, končí s datem 9. května, ty zítřejší s datem 10. května začnou ve standardním čase ve 13 hodin a 4 minuty. Už teď se na vás těší Pavel Kudrna.

stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Mokřad u boskovické části Mladkov bude dokončený do 2 týdnů. Prušánky na Hodonínsku omezují parkování karavanů u vinných sklepů. V Česku přibývá psích kadeřníků. A odpoledne čekáme oblačno až polojasno a teploty do 22 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Dělníci dokončují nový mokřad s rybníkem a tůněmi u boskovické části Mladkov. Díky tomu se zlepší zadržování vody v krajině i místní klima. Lidé využijí na procházky dřevěné chodníky. Kdy práce za 8 milionů korun skončí, doplňuje starostka Jana Sirovátková z uskupení Změna 22.
2: Průběžně se vozí kameny do geoparku, mělo by tam být ohniště, celá vlastně prostora bude nachystána. Věřím, že na konci měsíce, aby se mohla začít vlastně používat pro všechny, co tam pojedou.
0: V Prušánkách na Hodonínsku chtějí omezit stání karavanů a obytných vozů v okolí vinných sklepů v místní části Nechory. Obec připravuje dopravní značení, které zakáže parkování například na odstavném parkovišti před vinnými sklepy. Podle starosty Zbyňka Němečka z Pirátů karavany blokují běžná parkovací místa a zajíždějí i do úzkých uliček mezi sklepy.
3: Abychom se tam vůbec mohli pohnout, protože ty uličky jsou malé, úzké, těch sklepů je tam přes 400. Na poměrně malé ploše. Uvažujeme o tom, že bychom to zakázali plošně na celém katastru obce. Zatím jdeme jenom tím, že regulujeme konkrétní místa, jako právě to parkoviště.
0: V obci mají 2 takzvané štelplaci pro stání karavanů a obytných vozů. V Česku přibývá psích kadeřníků. Na soutěži Groom Masters Prague to řekl předseda Asociace salonů pro psy Jiří Bohata. Podle něj je v Česku několik tisíc salonů a stále přibývají. Dodává, že návštěvy psích kadeřníků jsou důležité i pro dobrý zdravotní stav psa. Některé salony například nabízí ozonoterapii, což je koupel zaměřená na hloubkové očištění a ochranu imunitního systému kůže. Cena za návštěvu psího salonu se pohybuje od 500 korun do několika tisíc. Především rodinám s dětmi dnes odpoledne patří zámek v Plumlově na Prostějovsku. Koná se tam akce dětské rytířské hry. Návštěvníci si mohou mimo jiné vyzkoušet dobové kostýmy. Pokračuje za pořadatele Kateřina Jenešová.
4: Děti mají možnost si zasoutěžit v různých soutěžních hrách, jako třeba střelba katapultem, nebo také hod na klauna, nebo samozřejmě nějaké ty hry, které je budou zajímat a ve kterých se budou cítit jako doma. Takže celé nádvoří bude věnováno vlastně dětem.
1: Počasí.
0: Odpoledne Jihomoravy čekáme převažující oblačno, přechodně až polojasno. K večeru pozvolné ubývání oblačnosti a během večera postupně většinou skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Vane slabý, místy mírný severovýchodní až východní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Domašov. Na kilometru 169 zastavilo nepojízdné auto v odstavném pruhu. Nákladní doprava lehce vybočuje. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné dobré odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Brno, 4 minutky po 14. hodině začínáme, máme dnes sobotu 9. května. Svůj svátek slaví nositele jmen Ctibor a Ctibora. Přejeme vše nejlepší, krásné odpoledne. Speciálně vám, ale samozřejmě vám všem, kteří teď ladíte Český rozhlas Brno. Co nás čeká společně, je telefonát s meteorologem už po úvodních písničkách, které nestárnou. Budeme také soutěžit ještě do půl v naší pravidelné víkendové soutěži, co tím chtěl básník říci. Dnešní knižní cena je velmi zajímavá, prozradím, až bude čas. No a o životě exmoorských koní i dalších zajímavostech Národního parku Podyjí mohli dnes lidé slyšet na procházce okolo pastviny u Havraníků na Znojemsku. Byl u toho i náš reportér, spojíme se s ním po půl třetí. A trápí vás neustálá rýma nebo bolest v krku? Pokud jste alergik, tak to znáte velmi dobře. A i když alergii netrpíte, ještě není vyhráno. Více prozradíme před třetí. Rozhodně zůstaňte s námi, za chviličku budou hrát Olympici a zaspívá Petra Janu, ale i mnozí další. U mikrofonu do 16. hodiny Janis Moras, ať se vám pohodlně a dobře poslouchá.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Já už jsem teď ve spojení s brněnskými meteorology, konkrétně s Jitkou Kučerovou. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jak to vypadá s počasím na Jižní Moravě aktuálně?
2: Oblačnosti je poměrně dost, v podstatě všude převažující oblačná obloha, možná dokonce i skoro zataženo, ale ono zase přes tu oblačnost sem tam někde alespoň částečně prosvítá sluníčko, takže převažující tedy oblačno. Teploty ty jsou většinou mezi 17 až 20 stupni Celsia, sever kraje má o něco chladněji, tam kolem 15-16 stupňů, no a vítr fouká od severovýchodu až severu, v jihovýchodní části kraje na některých místech mírný, jinak převážně slabý.
1: Takže se nám to tak střídá, sem tam sluníčko, sem tam zataženo. Jak to bude vypadat dál v těch následujících hodinách a pak do noci?
2: Zas tak moc se měnit počasí nebude, alespoň pokud je o oblohu a oblačnost. Až potom v průběhu večerních hodin nebo k večeru bude postupně ta oblačnost se rozpouštět, ubývat. V průběhu večera už potom snad postupně by mělo převažovat skoro jasno. Teploty ty ještě budou růst o nějaký stupeň, možná dva na některých místech, a v noci potom čekáme už převládající malou oblačnost, anebo může být úplně bezoblačné počasí. Teploty budou klesat mezi 9 až 6 stupňů, v údolích to může být někde o něco méně, kolem 4 stupňů, a vítr slabý východní až severovýchodní.
1: Jitko, vyhledněme prosím ještě krátce na zítřejší den, do zítřejšího dne, do neděle, jak to bude vypadat?
2: Ze začátku slunečno, během dne bude postupně přibývat oblačnost, nejprve na polojasno, k večeru potom postupně většinou oblačno a teploty ještě o něco vyšší než dnes, 22 až 25 stupňů.
1: Říká Jitka Kučerová, brněnská meteoroložka. Děkujeme za informace a těším se opět někdy příště. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Já jenom přidám, že biozátěž dnes se po celý den na jedničce, sluníčko zapadne ve 20 hodin 23 minut a zítra ráno, tedy v neděli 10. května, vyjde 6:15. Krásné odpoledne.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: Hostem Dobrých rad 11. května bude mistr čajů Adrian Drozdek. Povídat si s ním budu o blahodárném nápoji maté, který se připravuje z lístků cesmíny paragvajské. Co tento čaj obsahuje a jak ho správně popíjet? Proč bychom se na tento nápoj přátelství měli spolehnout i v případě úzkostí nebo při problémech se soustředěním? Povídat si budeme o směsi, za kterou získal Adrian Drozdek první místo v evropské čajové soutěži. Tohle si nenechte ujít. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
4: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
3: Přijďte na tradiční den otevřených dveří Českého rozhlasu Brno.
5: Ukážeme vám, kde vznikají pořady, které máte rádi.
3: Uvidíte rozhlasáky při vysílání.
5: Můžete nahlédnout do rozhlasové fonotéky.
3: Odnést si fotky na památku.
5: A nebo s námi uložit schránku se vzkazy budoucím generacím.
3: Den otevřených dveří se koná v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Brně na Beethovenově ulici.
5: Těšíme se na vás.

0: Zkrátka dobře božský Gaia, ať láska má kde kvést, no teď rozhodně má, těsně před půlkou května, máme 14 hodin, 21 minut, posloucháte Český rozhlas Brno, naše odpolední vysílání v sobotu 9. května roku 2026 a jak už je dobrým zvykem, tak vždy v sobotu odpoledne také soutěžíme v pravidelné soutěži, co tím chtěl básník říct. Jedinou podmínkou pro vaši možnou účast je, že od nás nemáte výhru 2 měsíce zpátky. Pokud jsou mezi vámi tací, kteří nemají, tak dnes se můžete pokusit získat knihu s názvem Taste, chuť mého života. Memoáry o jídle a životě z nakladatelství Kazda. Je to kniha, kterou napsal člověk, který má italské kořeny, jmenuje se Stanley Tucci, a možná ho znáte z filmů jako Ďábel nosí Pradu, Konkláve, Julie a Julia nebo Hunger Games, tedy oceňovaný hollywoodský herec Stanley Tucci, známý z těchto filmů, vypráví svůj životní příběh skrze jídlo, rodinu a svět filmu. Knížku můžete získat, pokud správně doplníte jedno jediné slovo do soutěžního zadání, které prozradím až za malou chviličku, ale rozhodně neváhejte, volejte už teď na číslo 726465200. Soutěžní otázka se dnes bude týkat naopak jedné místní, tedy řekněme československé osobnosti. Říkám československé, protože se bude vztahovat k období, kdy žila, tedy ještě za dob Československa. No a už je připravená jiná osobnost, která se proslavila už za dob Československa, a to je Václav Neckář, doktor Dam Didam. Krásné odpoledne.
1: Český rozhlas Brno.

0: Já věřím, že už si taky zpíváte Dam-di-dam, tak jak nás vyzývá Václav Neckář v písničce, která právě doznívá na Českém rozhlasu Brno 5 minut před 14:30. No, je vidět, že máte opravdu velký zájem o soutěž, protože mě tady blikají všechny linky, ale jako první se dovolal pan Josef z Lysic. Vítám vás, dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, zdravím vás a všechny posluchače.
0: Tak pojďme rovnou soutěžit, co tím chtěl básník říci, to je název naší soutěže, ale to dnešní soutěžní zadání se bude týkat, a já to rovnou prozradím, Jany Kvapilové-Verichové, která totiž právě dnes, tedy 9. května v roce 1981 předčasně zemřela v Praze, ale pojďme k tomu, co za svůj život stihla. Samozřejmě česká herečka, scénáristka, překladatelka, dcera českého herce a spisovatele Jana Vericha a Zdenky Verichové. Ona prožila dětství v USA a v emigraci tedy, pak se vrátila do Československa, studovala na DAMU, na herečku, no a působila nejdříve v oblastních divadlech, později přešla do Prahy, působila také vedle svého otce v divadlech, ale zahrála si také ve filmu a tím už se pomalu dostáváme k tomu dnešnímu zadání. Zahrála si třeba v Pyšné princezně, no a po boku otce Jana také v jedné televizní miniatuře s názvem. A teď bude na vás, pane Josefe, doplnit to jedno chybějící slovíčko z názvu tady této televizní, řekněme, inscenace. Uspořená. A teď je na vás doplnit to slovíčko, co bylo uspořeného. Je to uspořená?
1: Uspořená. Kurde, správný slovíčko. Nemůžu teď. Tak. Uspořená částka. Ne, to nebude ono.
0: To je bohužel špatná odpověď. Tak mě to moc mrzí, ale rozhodně zkoušejte štěstí dál. Budete mít příležitosti v jiných soutěžích, případně za týden. No. Takže moc díky, mějte se pěkně a díky za to, že nás posloucháte. Naslyšenou.
1: Jo, no, jasně, naslyšenou, mějte se krásně.
0: Kdo se dovolal v pořadí? Díky, díky. Kdo se dovolal v pořadí jako druhý? Se dozvíme hned za chviličku. Tak, kdo pak tam? Dobrý den, tady Český rozhlas Brno, Janis Moras u mikrofonu.
2: Dobrý den.
0: Tak ještě jednou poprosím jméno.
2: Dobrý den, zdravím vás i posluchače, posluchačka Šárka.
0: Já vás zdravím, Šárko, taky. Odkud jste se k nám dovolala?
2: Dovolala jsem se z Brna.
0: Z Brna do Brna, výborně. Tak vy jste asi slyšela to zadání dnešní soutěžní otázky.
2: Ano.
0: A jenom se zeptám, než odpovíte. Nemáte náhodou od nás výhru 2 měsíce na zpátek?
2: Ne.
0: Nemáte, takže můžete se zúčastnit a tím pádem vám teď dávám prostor odpovědět na to, jaký je název té televizní inscenace, kde si Jana Verichová zahrála po boku svého otce. Uspořená.
2: Uspořená Libra.
0: Je to Uspořená Libra, správně. Tak tady máme někoho, kdo zřejmě i viděl tu inscenaci?
2: Ano.
0: Viděla jste. Je z roku 1963, no a díky tomu, že jste správně doplnila, tak bude vaše knížka z nakladatelství Kazda, knížka s názvem Taste, chuť mého života, memoáry o jídle a životě z pera Stanleyho Tucciho, italsko-amerického hollywoodského herce. Já moc blahopřeju. Zůstaňte prosím
2: Děkuji.
0: Ještě na lince, abychom věděli, jak si předáme výhru a díky za to, že nás posloucháte zatím naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A já jenom doplním k Uspořené Libře, že je to komediální miniatura o jedné libře, jak název napovídá. Dva opilci v podání Jana Vericha a Jiřího Sováka si chtějí na poště vyzvednout libru, aby měli za co pít. Po mnoha nepříjemnostech jim úřednice libru nevydá a dokonce na ně pošle místního policistu. No a kdo jiný byl tou nepříjemnou úřednicí? Právě dcera Jana Vericha, tedy Jana Verichová. Zemřela, jak už jsem říkal, v roce 1981, právě 9. května ve věku 45 let na rakovinu. Tak alespoň takto jsme vzpomněli na dceru tohoto velikána a i ona sama měla určitě krásně našlápnuto. Nicméně stále posloucháte Český rozhlas Brno, máme minutku před 14:30, kapela Nazaret už je připravena a my pokračujeme v našem odpoledním vysílání.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

Žízeň lásky Leony Machálkové pomalu dohasíná, máme 6, bezmála už 7 minut po 14:30, posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno v sobotu 9. května. O životě exmoorských koní i dalších zajímavostech Národního parku Podyjí mohli dnes lidé slyšet na procházce okolo pastviny u Havraníků na Znojemsku. No a byl u toho i náš reportér, spojíme se s ním už za chviličku, zatím zaspívá Jiří Helekal.

0: Co jsem dělal, jak jsem žil, ptal se Jiří Hlekal na vlně Českého rozhlasu Brno krátce před 3:15. Jak se daří exmoorským koním v Národním parku Podyjí a s čím ochranářům přírody pomáhají, to vše se mohli lidé dnes dozvědět na komentované vycházce. Koně se od loňského jara pasou u obce Havraníky na Znojemsku, tam taky vycházka začínala. Na výlet do Podyjí se vydal i náš reportér Šimon Franz. Šimone, pěkné odpoledne do Podyjí.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak je zmíněná pastvina velká?
1: Exmoorští koně u Havraníků spásají asi 100 hektarů porostu. Lidé měli možnost je spatřit na vlastní oči hned ze začátku procházky, ke které se připojili hlavně rodiny s dětmi. Průvodce jim byl Robert Stejskal ze Správy Národního parku, který se kromě samotných koní

0: přírody vrátit. Koně jsou velmi nenároční, správci je většinou ani nemusí překrmovat, jen jim v tomto suchém počasí doplňují vodu. Jak už zaznělo, pastvinu u havraníků tito koně spásají od loňska. Oproti zbylým dvěma pastminám se liší hlavně v tom, že jde o lesní porost, kde je pro ochranáře ještě obtížnější trávu udržovat. Navíc díky spásání třeba klesá taky riziko požárů.
1: Šimone, jak dlouho už takto ochranářům pomáhají?
0: Prvních pár kusů koně přivezli v roce 2018 do jiné části Podyjí, postupně jejich stavy doplňovali. Zmíněná pastvina u havráníků je jediná, kam částečně může i veřejnost. Další koňská pastvina Mašovická Střelnice, ta je pro návštěvníky nepřístupná. Doplním ještě, že lidé dnes měli štěstí, že koně mohli na rozlehlé lesní pastvině spatřit. Správci parku totiž hřebce zavřeli do ohrady. Ne tedy kvůli tomu, aby byli návštěvníkům lépe na očích, ale protože část z nich čeká stěhování do Milovic na Nymbursku, kde budou mít podobnou roli jako v Podyjí.
1: Jak se po roce daří exmorským koním na pastvině u havraníků v Národním parku Podyjí a co některé z nich příští týden čeká, jsme probrali s reportérem Šimonem Francem. Šimone, děkujeme, naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
1: Trápí vás neustálá rýma nebo bolest v krku? Pokud jste alergik, tak to velmi dobře znáte. A i když alergii netrpíte, ještě stále není vyhráno. Může totiž vzniknout kdykoliv v životě. Podrobnosti k tomu nebo i k vývoji letošní pilové sezóny přidáme už za chvíli.

0: Ve středu 13. května přijde do poradny pro zdraví lékař Tomáš Parák a budeme si povídat o všem, co souvisí s cévní mozkovou příhodou. Probereme hlavní rizikové faktory, příznaky, první pomoc při postižení mrtvicí a řeč bude i o prevenci. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Jan Skácel byl, řekl bych, knihožrout. On nosil knihy stále v podpaždí.
4: Jeho přátelé říkali Honze Kuna na knížku.
3: Ano. Když byl studeněji, tak měl plné kapsy svrchníků, výjimečně i saka knih. A s přibývajícími lety ještě se vždycky vyzbrojil síťovkou. Takovému vášnivému hltači bylo velice obtížné knížku nepůjčit.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Chviličku před 15. hodinou posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Máme sobotu 9. května 2026 a možná i vy patříte mezi lidi, kteří trpí pilovou alergií. V Česku je to podle odhadu alergologů zhruba čtvrtina obyvatel. A jestli vám bylo letos na jaře hůř než jindy, není se co divit. Duben byl v Česku podle meteorologů druhý nejsušší od roku 1961 a právě kvůli suchu se pil držel ve vzduchu dlouho. Díky dešti v posledních dnech se alergikům mohlo trochu ulevit, ale i tak může tenhle neduch člověka pořádně potrápit.
1: Musím být zaléčená a připravená s lékama, které mi pomáhají, protože jinak bych se ani nevyspala.
2: 29letá Magdalena z Prahy má alergii na břízu, takže příznaky se u ní začínají objevovat v březnu a trvají až do května.
1: Mám hlavně senou rýmu, do toho mi otýká krk a postupně se k tomu přidává pak i kašel. A ještě k tomu mě někdy pálí oči, takže si pak nedávám kontaktní čočky a nosím místo toho brýle.
2: Těmito problémy trpí už od dětství. Podle alergologa z fakultní nemocnice Ostrava Tomáše Balnera, ale onemocnění může vzniknout i mnohem později.
3: Takže máme i lidi, co jsou 40 let plus, 50 plus, kteří mají nové projevy pilové alergie a přichází s tím k nám do ambulance. To může být i vlivem nějakých infekcí, které prodělají, které potom naruší tu sliznici a dojde tam k té senzibilizaci ke vzniku té alergie v těch dýchacích cestách.
2: Alergiků podle něj zároveň přibývá. Onemocnění je přehnanou reakcí imunitního systému na určitou látku a pacientům nejčastěji pomáhají antihistaminika. Podle Balnera taky není pravda, že si tělo na léky postupem času zvykne a přestanou zabírat.
3: Když jednomu člověku nesedí jedno antihistaminikum, tak je dobré třeba zkusit jiné. Těch antihistaminik v dnešní době máme spoustu.
2: Alergikům zároveň neprospívá to, že se pilová sezóna hlavně kvůli teplejším zimám prodlužuje, říká Lenka Hajková z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Dříve ta pilová sezóna opravdu začínala v březnu a skončila třeba v polovině září. Dneska pozorujeme, že ta pilová sezóna může začít na konci ledna a trvá až do konce října.
2: Situace ve městech podle ní bývá často horší než na vesnici.
4: Ty pily můžou reagovat i s znečištěním ovzduší a některé studie prokazují, že ty pily jsou jako agresivnější. A i v těch městech je třeba nevhodná výsadba, že tam je třeba hodně habrů nebo těch invazivních druhů, jako jsou platany, pajasany.
2: Teď podle ní kvetou duby, smrky nebo řepka a v polovině května se přidají trávy. Michaela Bacílková, Český rozhlas.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: V Novém Lískovci budou regulovat počet holubů. V Bučovicích dělníci staví dva nové chodníky v centru města. Snižování výdajů na obranu podle STEMu podporuje 17% Čechů. Víc jich chce růst. A zítra čekáme polojasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brnova. Svítá David Hasman. Zastupitelé brněnské městské části Nový Lískovec hledají vhodné místo pro holubník, který má pomoc s regulací počtu těchto ptáků. Reagují tak na stížnosti obyvatel, kterým vadí hlavně holubí trus. Na území městské části je holubů zhruba 640. Počet dlouhodobě mírně stoupá. Odebírání nevylihnutých vajec z holubníku je podle starostky městské části Jany Drápalové ze Zelených vhodným humánním způsobem regulace.
3: Pokud ta obsluha to dělá dobře, tak se tam dá snížit až o 50% počet těch vylíhnutých holubů. Samozřejmě nějaký vajíčka jim tam musí nechat. Oni by pak jinak nedůvěřovali tomu holubníku, kdyby se jim tam nikdy nepodařilo odchovat vůbec žádný mládě. Druhá věc je, dá se tam kontrolovat zdravotní stav těch holubů.
1: Podobné holubníky už v Brně fungují v Kounicově ulici a v Bohunicích. Nové chodníky zlepší komfort chodců v centru Bučovic. Dva z nich už dělníci začali stavět. Jeden povede od Sokolovny k ulici Československé armády a Trávnické. Druhý od náměstí Vítězství k supermarketu Coop. Oba nahradí pěšiny, které si lidé vyšlapali na frekventovaných trasách. V červnu potom začne stavba nejdelšího chodníku od autobusového nádraží a přilehlých supermarketů k poliklinice. Doplňuje starosta Jiří Horák z KDU ČSL.
4: Tam je taková pěšina vyšlapaná. My jsme dlouho tam řešili pozemky a ty už jsme vyřešili, takže se to naprojektovalo, už se utěžila se firma a tady vznikne teda taky nový chodník. Myslím, že bude hodně využívaný, že on už je využívaný teď. A pěšina, ale samozřejmě v horším počasí je to hodně špatné, takže jsem rád, že tady tyto věci konečně jsme se do nich pustili.
1: Ještě letos Bučovice plánují stavbu nové silnice s chodníkem na příjezdu do místní části Marefy. Snižování výdajů na obranu podporuje necelá pětina Čechů. Největší podíl lidí 27% preferuje jejich nárůst na průměr NATO. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury STEM. Zúčastnilo se ho 1315 lidí. Podle agentury má na jejich názor vliv politické přesvědčení a pocit ohrožení Česka v současné situaci. Ministerstvo obrany počítá s tím, že na čistě obranné náklady letos půjde 1,74% hrubého domácího produktu. Sport. Česká mužská hokejová reprezentace na triumf na Švédy nenavázala a Finům podlehla 2-3. Svěřenci kouče Rulíka si v závěrečné přípravě na světový šampionát připsali třetí porážku z posledních 4 utkání. Zítra v poledne čekají na závěr turnaje český tým Švýcaři.
2: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku jasno nebo skoro jasno, přes den bude oblačnost přibývat na polojasno, k večeru postupně většinou oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Vát bude slabý, severovýchodní až východní, během dne postupně mírný jihovýchodní vítr, biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nehoda omezuje provoz na silnici 374 v obci Rájec Jestřebí na Blanensku. Havaroval tam motocyklista, na místě zasahují složky IZS. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: No Dobré odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Brno. Máme 4 minuty po 15. hodině. Začíná naše druhá hodina odpoledního vysílání v sobotu 9. května 2026. Za chvíli nás čeká amatérský jazykospytec Jiří Trachtulec se svou jazykovou dílničkou, kde načerpal inspiraci pro svůj další jazykový koutek jako správný lingvista laik přímo v terénu. Za chvílku vám to ostatně poví sám. Teplé dny stále víc lákají na výlet, třeba za vínem na Jižní Moravu. Jen si to představte, zaparkovat u sklípku a pak přespat v karavanu. Jenže právě to teď některé vinařské obce začínají regulovat. A čeká nás také 52. díl cyklu s hercem Michalem Isteníkem nazvaného Temné letopisy moravské. Tentokrát se vypravíme na místo tragédie v brněnském parku Lužánky. To vše nás čeká v následující hodince a samozřejmě také písničky, které nestárnou už za chvíli Plavci, ale také třeba Valdemar Matuška, Miroš Birka a další a další. U mikrofonu do 16. hodiny Janis Moras, ať se vám pohodově a pohodlně poslouchá.
2: Český rozhlas Brno.

0: To byly Valdemar Matuška a Eva Pilarová v duetu Ach, ta láska nebeská na úvod druhé hodiny odpoledního vysílání Českého rozhlasu Brno. Máme krátce před 16:15 a je tu čas pro další jazykovou dílničku Jiřího Trachtulce. Zavede nás za dlouhým nosem.
1: Dnešní jazykové okénko bude poněkud atypické. Nedávno si mě totiž postěžoval jeden strýc ze Slovácka. Totka jsem šel po ulici a na rohu si tam nadávali tři klučiska. Povídám jednému, taky mladý, všecky zuby ještě máš a už tak nadáváš. A on na mě udělal akorát dlouhý frňák. Palec si dal na špičku nosa a ostatní prsty roztahl. A tak se dnes podíváme na ten dlouhý frňák, neboli dlouhý nos. Údajně je to staré evropské gesto, známé už od 16. století. Když totiž chtěli ve středověku někoho zesměšnit, vyrobili jeho voskovou figurku s přehnaně dlouhým nosem. Gesto dlouhý nos by mohlo být napodobení takové karikatury. V 19. a 20. století se objevovalo v literatuře a karikaturách jako častý posměšek školáků a dětí. Vyjadřovalo výsměch, vzdor nebo škodolibé vítězství nad někým. Takové to, ha, nachytal jsem tě. Tož tak.
0: To byl dnešní Jiří Trachtulec a jeho jazyková dílnička a další díl zazní opět zítra touto dobou.
2: Český rozhlas Brno, písně.

0: Přijďte na tradiční den otevřených dveří Českého rozhlasu Brno.
1: Ukážeme vám, kde vznikají pořady, které máte rádi.
0: Uvidíte rozhlasáky při vysílání.
1: Můžete nahlédnout do rozhlasové fonotéky,
0: odnést si fotky na památku
1: a nebo s námi uložit schránku se vzkazy budoucím generacím.
0: Den otevřených dveří se koná v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Brně na Beethovenově ulici.
1: Těšíme se na vás. 20 let už je na scéně brněnská hradroková skupina Quanti Minoris, hrající středověké motivy v rockovém hávu. Kapelník Zdeněk Němeček v úterním dopoledním vysílání 12. května po 11. hodině zavzpomíná na začátky kapely, její proměnu v čase, přiblíží, kde čerpá inspiraci a co kapelu Quanti Minoris čeká v nejbližší době. Na zajímavého hosta i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

byl mi Rožbírka, jeho tajný sen. Máme 15 hodin 21 minut, posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Teplé dny stále víc lákají na výlet, třeba za vínem na Jižní Moravu. Jen si to představte, zaparkovat u sklípku a pak přespat v karavanu. Jenže právě to teď některé vinařské obce začínají regulovat. Na podrobnosti se podíváme už za chviličku. Teď, jak jsem říkal, pěkné počasí láká sice na výlet, ale možná také láká ven hraboše.

0: Tak to byl Dan Bárta, jeho píseň Hraboše. No, hrabošů snad nepřibývá, ale v malebných uličkách mezi vinnými sklepy na Jižní Moravě přibývá obytných aut. Zatímco karavanisté hledají klidná místa k zaparkování a přespání, obce stále častěji řeší zablokované cesty i parkoviště. Některé už proto zavádějí omezení.
1: Abychom se tam vůbec mohli pohnout, protože ty uličky jsou malé, úzké, těch sklepů je tam přes 400. Na poměrně malé ploše.
2: Popisuje starosta Prušánek na Hodonínsku Zbyněk Němeček z Pirátů. Dopravní značkou teď stání karavanů u vinných sklepů v Nechorách omezí.
1: Právě máme ve výrobě značku, která to zakazuje. Je to v procesu oficiálního schválení, rada to už schválila, takže hned jak to bude možné, tak sem tu značku umístíme, bude to pro každého jasné.
2: Karavany a obytné vozy už nesmí stát na odstavném parkovišti Nechory. Obec podle starosty nechce, aby blokovali běžná parkovací místa.
1: Uvažujeme o tom, že bychom to zakázali plošně na celém katastru obce. Zatím jdeme jenom tím, že regulujeme konkrétní místa, jako právě to parkoviště, na kterém nyní stojíme.
2: Prušánky přitom karavanisty z obce vyhánět nechtějí. Jen několik metrů od sklepních uliček totiž funguje štelplac, místo určené právě pro obytné vozy. Lidé tam můžou přespat, doplnit vodu nebo využít výlevku. Podobné problémy řeší i další vinařské obce na jihu Moravy, třeba Němčičky na Hustopečsku nebo nedaleká Vrbice.
3: Je to pak nepříjemné, jo? Když vám lidi volají a prostě je tam někdo stojí u hřbitova, u kostela, prostě na takových místech, které úplně nejsou jako důstojné.
2: Podle nezávislého starosty Vrbice Tomáše Bílka přitom mají v obci dva štelplaci.
3: Ti karavanisti by nejraději stáli všichni prostě v téhle naší proslulé lokalitě stráž, ale tam to zrovna třeba jako fakt jako vadí. Ale my jsme malá obec, takže když to řeknu úplně jako pohodovou chůzí, z jednoho konce na druhý dojdete za 15-20 minut, takže jako tam si myslím, že trvat na tom, že musím stát přímo tady u toho sklepa je už fakt jako dětinské.
2: Podle předsedy asociace kempařů Pavla Svobody lidé stále častěji vyhledávají menší lokality nebo místa mimo velká turistická centra.
4: Ten, kdo jezdí s tím karavanem, tak opravdu chce tu svobodu a opravdu chce do těch klidnějších oblastí. Spíše jakoby tady do těch obcí, na vinou turistiku, prostě cokoliv, protože může si koupit víno v tom sklepě, tam to ochutnáte, pak si koupíte víno a večer si můžete zajít nebo si dát to vínko, protože víte, že pojedete až ráno.
2: Karavaning se podle Pavla Svobody výrazně rozmohl po covidu. Vinařské obce tak hledají rovnováhu mezi rostoucím počtem obytných vozů a klidem ve sklepních uličkách. Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: Tak to byly rovnou dva ženské diamanty, řekl bych, české hudby, československé hudby. Nejprve Marta Kubišová, teď je Maria Rotrová. A její řeka lásky dozněla na Českém rozhlasu Brno 16:55 a už za chvíli zazní 52. díl cyklu s hercem Michalem Isteníkem nazvaného Temné letopisy moravské. Tentokrát se vypravíme na místo tragédie v brněnském parku Lužánky. Ještě předtím ovšem Michal Tučný a jeho boty z kůže toulavých psů.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší

0: 19 hodin 38 minut posloucháte Český rozhlas Brno. Je tu 52. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Připomíná ty smutnější součásti historie Moravy, které často zasáhly životy mnoha rodin. Cyklus uváděný hercem Michalem Isteníkem zní každý týden v tomto čase.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1900 bouře připravila o život milenecký pár. Trvala sice jen půl hodiny, nejprudší byla jen asi 10 minut, ale není pamětníka, jenž by byl svědkem stejného divadla, které rozbouřené živly poskytovaly. Tak popisují Lidové noviny bouři, která se večer 4. července 1900 snesla na Brno. Následovala po velmi horkém dni a nepředcházely jí žádné významnější předzvěsti. Nad městem se jen schromažďovaly těžké olověné mraky. Autor barvitě vykresluje detaily. Od věžičky na svatojakubském kostele klátící se jako třtina, přes lámající se stromy, okna vytržená s rámy až po reakce zvířat v cirkusu pana Henryho. Pády stromů trhaly elektrická vedení, poškozovaly štíty domů a vítr připomínal orkán. Dějištěm nejsmutnější části se stal park Lužánky, ve kterém se právě procházeli, jak dobová média připomínají, inženýr Jan Nemela z první akciové moravské továrny na motory a 20letá šička Josefka Schindlerová. Blížící se bouře je hnala domů. V okamžiku, kdy přírodní katastrofa Lužánky zasáhla, byly poblíž lávky přes potůček, který tam tehdy tekl. Zaslechli podivný praskot, přidali do kroku a přímo na ně padl vyvrácený kmen stromu. Lidové noviny jdou do hlubokých detailů, včetně toho, že 29-letému muži strom doslova urazil hlavu. A všímají si další smutné souvislosti. Že k místu pádu stromu doběhl krátce poté člověk, který chtěl vidět oběti. Policisté mu v tom nejprve bránili. Poté se však ukázalo, že to byl otec Švadleny, kterého předtucha dohnala do parku. Šanci pomoci neměl.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 52. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské, najdete jej i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisů napíšeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem zase v premiéře v pátek před 9. hodinou ráno. No a já ještě připomínám, že za týden touto dobou v rámci Dne otevřených dveří u nás tady v rozhlasu na Beethovenově 4 proběhne také prezentace knížky k temným letopisům moravským. Bude i za přítomnosti vypravěče Michala Isteníka, samozřejmě autora příběhu Miloše Šenkýře. Takže neváhejte, přijďte za týden 16. května, Den otevřených dveří. Více se dozvíte na našem webu brno.rozhlas.cz. Je tam podrobný program, to, co vás čeká už od 10 hodin dopoledne. No a nás teď v rámci odpoledního vysílání na Českém rozhlasu Brno čekají Beach Boys, nebo také třeba Věra Špinerová a její Bílá java. Krásné odpoledne.

0: Fajnšmek si v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí brněnská skupina Young Pekáč. Pod tímto názvem se skrývá soubor mladých muzikantů kolem Mojmíra Bártka, dlouholetého člena orchestru Gustava Broma. Vystoupí 12. května od 19 hodin. Uslyšíte swing a jazz, samozřejmě hlavně ve skladbách, na kterých se Mojda Bártek podílel především jako aranžér. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Mojdy Bártka a jeho souboru Young Pekáč přijďte 12. května od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
2: Jan Skácel byl, řekl bych, knihožrout. On nosil knihy stále v podpaždí.
3: Jeho přátelé říkali Honze Kuna na knížku.
2: Ano. Když byl studeněji, tak měl plné kapsy svrchníků, výjimečně i saka knih. A s přibývajícími lety ještě se vždycky vyzbrojil síťovkou. Takovému vášnivému hltači bylo velice obtížné knížku nepůjčit.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Pomalu nám doznívá Bílá java 250, zpívala nám Věra Špinarová na vlně Českého rozhlasu Brno. Máme 15 hodin a 49 minut, pomaličku se blížíme do finále našeho odpoledního vysílání, ale ještě předtím bych vás rád pozval na akci, která v úterý začne a bude to hlavní část letošního festivalu Divadelní svět Brno. Zájem je mimořádný, organizátoři očekávají, že oproti loňsku stoupnou i tržby z prodeje vstupenek na dvojnásobek, tedy zhruba ze 3 na 6 milionů korun. Všechny velké produkce jsou dlouho dopředu vyprodané. Festival v polovině dubna předznamenala dvě vystoupení nizozemského tanečního souboru Nederlands Dance Theater před plným hledištěm Janáčkova divadla. Mladší část tohoto souboru na stejném místě vystoupí v úterý opět před vyprodaným sálem. Zahajovací večer dovrší produkce souboru Vosa Theater pod širým nebem na piacetě Janáčkova divadla. Divadelní svět Brno patří k největším přehlídkám v Česku. Kromě Národního divadla Brno se na organizaci podílejí také další brněnské scény. Přehlídka letos potrvá do 24. května a nabídne 90 představení a dalších akcí různých žánrů i zaměření. Vyprodaná jsou například všechna vystoupení divadla bratří Formanů a spolupracujících souborů v inscenacích Ptačí sněm a Má vlast. Ředitel festivalu Martin Glázer uvedl, že se těší na inscenaci Domeček pro panenky z produkce francouzsko-norského uskupení Plexus Polaire. Na festivalu bude hostovat také několik slovenských divadel a mnoho českých souborů, včetně Pražského národního divadla s inscenací Heda Gablerová. Předpokládaný rozpočet festivalu je 22 milionů korun. 10 miliony přispělo město Brno, organizátoři počítají také s příspěvkem od Jihomoravského kraje. Ministerstvo kultury podobně jako loni poslalo 7,4 milionu korun. Dlouho však organizátoři zůstávali v nejistotě, zda se příspěvek nesníží. Tolik tedy pozvánka na Divadelní svět Brno 2026 a v tuto chvíli se od mikrofonu Českého rozhlasu Brno loučí Janis Moras. Mějte se krásně, těším se na vás opět zítra, naslyšenou.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Mladenčtí obyvatelé v budoucnu zaparkují v novém parkovacím domě. Kardiologové varují před užíváním steroidů. Rizikové jsou hlavně u mladých lidí. Zámek Lysice získá repliky historických záclon. A zítra čekáme polojasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Mladenčtí obyvatelé se příští rok dočkají stavby nového parkovacího domu. Vedle nádraží tak získají o polovinu více parkovacích míst, než kolik nabízí dosavadní parkoviště. Vedení města odhaduje celkové náklady na 180 milionů korun. Jak bude nový parkovací dům vypadat, popisuje mluvčí Blanska Pavla Komárková.
2: Nepůjde o klasickou zděnou stavbu. V rámci pokusu o snížení těch provozních nákladů nebude mít budova stěny ani zastřešení a půjde o pozemní stavbu v podobě železobetonového skeletu. Stěny budou imitovat nerezové sítě, které postupem času popne zeleň.
0: Anabolické steroidy zvyšují pravděpodobnost srdečního kolapsu, jsou zároveň snadno dostupné. Varovali před tím odborníci na výročním sjezdu České kardiologické společnosti v Brně. Steroidy způsobují, že svaly rostou, spolu s nimi ale i srdce, jenže tenhle růst není přirozený. Kombinace užívání anabolik, stimulantů a intenzivního tréninku zvyšuje riziko poruch srdečního rytmu, které mohou vést až ke kolapsu nebo náhlé smrti. Dostupnost těchto látek i zlehčování jejich nežádoucích účinků jsou rizikové hlavně pro mladé amatérské sportovce. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dokončuje první etapu opravy přístupové trasy k horní části areálu Valašská dědina a k novému areálu Kolibiska. Původní komunikace od náhonu byla v havarijním stavu a nevyhovovala vozičkářům ani rodinám z kočárky. Opravená trasa povede až k Hoclavské stodole, která dostává nové zázemí i výstavní prostory.
3: Stodola bude sloužit jako odpočinková zóna pro návštěvníky obou areálu, říká technický náměstek ředitele Milan Gezerich.
4: To bude nové vybavení kuchyně, moderní, nové posezení.
3: Podle kurátora Radka Briola v ní vznikne expozice ukazující různé způsoby, jak dát starým historickým stavbám druhý život.
5: Chtěli bychom tu ukázat různé přístupy k tradiční architektuře, jak se dá opravit důstojně starý dům, ať už je to obytný dům, hospodářská stavba.
3: Poprvé budou moci lidé do objektu nahlédnout při svatojanském večeru 19. června. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: Zámek Lysice získá repliky záclon z 19. století. Na zakázku je vyrábí tradiční místní textilní firma. Návštěvníci je uvidí od konce května ve třech místnostech základního prohlídkového okruhu. Podrobněji k výrobě mluví ředitelka společnosti Tilex Radka Janků.
6: Historické fotografie ze zámku jsme porovnávali s naším výrobním archivem, který se podařilo zachovat až do současnosti. Našli jsme v něm velmi podobné vzory, které odpovídaly danému období, v jednom případě dokonce totožné.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku jasno nebo skoro jasno, přes den bude oblačnost přibývat na polojasno, k večeru postupně většinou oblačno, nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně na D1 na kilometru 213 ve směru na Ostravu. Je tam na krajnici odstavené nákladní vozidlo s poruchou. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
7: Hurvajs, už se uklidni.
8: Co?
7: Nevidíš, že svítí červená?
8: A jo?
7: Musíme přivítat posluchače.
8: Aha.
7: Asi jste čekali, že vás přivítá Patrik Rozehnal, že jo?
8: Ale ten se asi zapomněl někde u paní Kateřiny, co?
7: Nech toho, Hurvajs. Čeká vás povídání o tom, kdy jsme se narodili.
8: Kde všude nás znají. A možná i další perličky.
7: pořad
8: vás provede televizními i rozhlasovými ukázkami
7: s Hurvínkem
8: a s Pejblem.
7: Tak hezký poslech
8: a dobrou zábavu s Českým rozhlasem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: No, jak to tak vypadá, tak už se nám vrátil náš moderátor Patrik Rozehnal.
2: Může tedy začít pořad
1: s Hurvínkem a s Pejblem.
3: Hurvínku, moc děkuju za úvod, ale teď budu tady opravdu zase chvíli mluvit já. A dovolte mi, abych vás tedy konečně i já přivítal. Hezký poslech u pořadu Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal. A začnu vám vyprávět příběh, který se váže ke dvěma nejznámějším českým loutkám. Ty dva už jste dnes slyšeli docela dost dlouho povídat. Jak to tedy bylo se Spejblem a Hurvínkem? O tom si budu vyprávět i s Martinem Kláskem. A tak ho tady vítám a rovnou se ptám, kdy se vlastně oba narodili?
4: Tak Spejbl přišel na svět v roce 1920. Bylo to v Plzni, divadelku feriálních osad, kde působil tehdy Josef Skupa, a Hurvínek o 6 let později. To znamená, Spejbl, vždycky říkáme, je nejmladším otcem na světě.
3: Padl tu název feriální osady, to byly vlastně prázdninové tábory určené pro zdravotně postižené děti. A toto plzeňské divadlo se stalo slavným třeba díky Kašpárkovým kabaretním číslům. No jenže později se zjistilo, že Kašpárek už moc nestačí. Je to spíš postavička vhodná do 19. století. A proto vcelku stále ještě nové 20. je třeba vymyslet něco nového. A tak přišel na svět Spejbl a Hurvínek. Co dělal tedy Spejbl, když ještě neměl rodinu?
4: Tak Spejbl působil jako takový přídavek ke každé show, co hráli. Takže Josef Skupa buď s ním zaspíval nějaký kuplet, nebo něco zarecitoval, něco dada. Jo, on si vymýšlel takový říkanky všelijaký. Takže takhle toho Spejbla používal. A traduje se, že ostatní kolegové toho Spejbla moc rádi neměli tehdy, že dokonce na něj posílali i psa. Když přišel na scénu, že mu namazali ty jeho krovky od toho fraku syrečkama a pak tam pustili živýho psa. A ten toho Spejbla honil po té scéně.
3: Proč ho neměli rádi?
4: Tak on se jim nelíbil nějak výtvarně, on taky ten původní Spejbl moc hezký nebyl. Byl to první pokus o něj, toho vyřezal tehdy řezbář Karel Nosek a vlastně bez nějakého kompletního návrhu, vlastně bylo to jenom, že si kdysi se Skupou povídali a on něco někde načrtl na pivní tácek či co, nebo na účtenku. A až za rok poté vlastně ten Nosek toho Spejbla přinesl a zrovna moc povedený nebyl teda, no, takže ho postupem času zušlechťovali a tak dále. No a když se objevil Hurvínek jako překvapení od Gustava Noska, to byl synovec Karla Noska, tak Skupa na to zareagoval, protože zrovna s tím Spejblem v tom přídavku nějakém byl na jevišti, no a přišoural se tam takový podivný mužíček. A ten Skupa se na to díval a zareagoval nějakou takovou jakousi scénku, ale obecenstvo zaburácelo a tím pádem několik let nebo měsíců oni dva fungovali jako rovnocenní partneři, nebyli otec a syn. To přišlo až z nějakého dalšího nápadu, ale kdo to vlastně udělal, to jsem se nikde nedočetl a vlastně nikdo z nás.
3: Asi také z historie víte, že ve 20. letech, kdy vznikl Hurvínek i Spejbl, se také objevil poprvé rozhlas v našich zemích. No a tak bylo jisté, že i oba dva mu museli propadnout, tedy hlavně taťka Spejbl. Jenže už tehdy bylo docela obtížné chytnout tu správnou vlnu. A někdy se stalo, že se dvě stanice ve svém vysílání pomíchaly. Posluchač musel být docela zmatený, stejně jako pan Spejbl.
5: Jo, tak dobré, tak co pak bychom to udělali, tak já vám tady něco chytnu na ten můj rádio blaparát, něco si to všechno zapojím a tak dále, já jsem tamhle, no a tak dále, tak jenom dávejte pozor, něco to obrátíme. No tak teďko si něco drapneme, mám moc fajňácký rádioaparát, žádný poruchy, já jsem dřív mýval, víte, takovou čtyřlampovku jenom. Ale to zlobilo, tak jsem to předělával, když byly všelijaký ty solodýny a neutrodýny, tak jsem to předělal na čtyřlampovej Bernardín. No ale až je třeba pokračovat i s duchem času, tak jsem si opatřil silnější stanici, když jsem si pořídil tenhle ten 8-lampovej, jak ono se to jmenuje, tenhle ten, jo, superhemeroid. Jo, tak to spustíme, ono to vůbec žádný poruchy, to uvidíte konečně. Tak, tady to musíme zapnout, anodku, akumuldu, no, tak všechny knoflíky jsou zapnutý, já jsem taky zapnutý, no, tak už to může jít, tak to spojíme, jo. No, proci, zrovna to musí jankovat, když si člověk někoho pozve na poslouchání. No, vlna už by tam byla, to je vidět. Já jsem jí tam taky nadspal asi půl druhého kila, tak to musí hrát, je nesporné.
6: Halo, halo, vysíláme společenskou hlídku.
5: No tak, už to tu máme, tak to si poslechneme, to můžu potřebovat ve výchově svého syna.
6: Halo, halo, vysílán bude kuchařský rádce.
5: Kruci, co tohle má, vej? No ale, no, konečně, vyslechneme si to.
6: Halo, pamatuj si, milý hochu? Chceš-li upéct dobrou vánočku? Je ti třeba společenského styku. Nelituj peněz, opatř mouku, máslo, vajíčka, kvasnice. A setkáš-li se s dámou, která se ti líbí svými duševními vlastnostmi i svým vnějším zjevem, představ se jí, vytři pekáč masnotou a posyp strouhankou. Obírej se s ní jemně, počínej si taktně. Nejlépe je jí dát pod peřinu, ale dej pozor, aby ti pak předčasně nevykynula. Hovor s ní vždy s úsměvem, počínej si galantně a rytířsky. A když je hotová, strčí do trouby. Když se na tebe vlídně usměje a zadívá se ti něžně do očí, píchni do ní občas, je-li dobře vypečená, a buď jist, že tím získáš její sympatie. Dej pozor, ať se ti nepřipálí, to je na nejvíc nepříjemné. Když se do tebe zamiluje, že by pro tebe i duši vypustila, a pak je to cítit po celém domě. Váž si té její vlastnosti, nerozmýšlej se pak dlouho a nalámej si do kafe. Uděláš záslužný skutek.
5: Tohle je dobrý krucinál, Fagore.
3: To byl tedy Spejbl, kterému hlas dal Josef Skupa. V době začátků Spejbla a Hurvínka jim moc pšenka v Plzni nekvetla. Pan Spejbl dokonce nesměl viset ani v pánské, ani v dámské šatně. Tehdy byly totiž takto striktně rozděleny. No ale visel sám kdesi na lati v zákulisí. Dodnes se ani neví, proč má Spejbl právě tohle jméno. Nakonec i sám Skupa docela mlžil, když měl vysvětlit, kde ho vzal. Obě jména vznikla zcela spontánně a nevím ani odkud se vzala. Prohlásil například v roce 1941, když takovou otázku dostal od novinářů. Nebudeme pátrat, budeme se společně zase trochu bavit.
7: Tak člobrdíčkové, já vám dneska zaspívám nějaký písničky, jak jsme se naučili ve škole. Tak prosím vás, pane Sonsman, já bych si zahral, třeba bych si zaspíval, já na vojnu nepojedu, jo? Buďte tak hodnej.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O Spejblovi a jeho nezbedném synáčkovi
2: Hrdinkovi. A to v Českém rozhlase.
3: Ano, ano, o těhlech dvou si budeme dál vyprávět. A bude tu s námi také dál Martin Klásek. Už jsme si řekli, že se narodili na začátku 20. století ve 20. letech. Po vzniku téhle dvojce uvádělo divadlo Josefa Skupy běžný repertoár. Od klasických pohádek po operety, ale velký podíl tam měly i takzvané reví. V roce 1930 měla 19. dubna premiéru Hurvínkova jarní reví. Krátce na to překřtěná na reví z donucení. Ta je památná mimo jiné tím, že se v ní poprvé představily i dvě nové, Skupou iniciované loutky, které přežily rok 2000. Způsobná holčička Mánička a také pes Žerik. Jehož interpretem byl tehdy Gustav Nosek.
4: Jo, jo.

0: Tak mě napadá, byly v té době obě postavy, mám na mysli Spejbla a Hurvínka, stejně vysoké, když na začátku vystupovali vlastně jako sourozenci, dejme tomu?
1: Ne, to ne. Ten Hurvínek byl od jakživa malinký, ale ten původní, ani si nejsem jistý, jestli měl krátké kalhotky a kšandičky, ale prostě byl to takovej ušatej, podivnej mužíček, ale z toho kadlubu toho Spejbla. Jo? Ale je to ještě nenapadlo, že by to mohl být synáček.
0: No a teď už se můžeme společně zaposlouchat do dalšího kousku, který vznikl v době první republiky. A listovat kuchařskou knihou pana Spejbla bude samozřejmě teď už jeho syn Hurvínek.
2: Tati, co jsou to ta cizokrajná jídla?
3: Cizokrajná? No, to máš tak. Všude se vaří jinak. Na celém světě, víš? U nás se vaří třeba knedlíky a jinde zase jiné knedlíky.
2: Už rozumím. V celém světě se vaří měkké knedlíky a tetička nám vaří tvrdé.
3: Kdybys nepomlouval, kluku. Tetička, že vaří tvrdé?
2: Ano, tuhle se mi ztratil tenisák, tak jsem si jeden knedlík vypůjčil a hráli jsme s ním na jednu bránu.
3: Ale Horvajs, snad se jí nepovedli.
2: Naopak, tati, všichni kluci mi moc záviděli tomu čudu, jak skvěle skáče. A pak jsem s ním ale bouchl v ochodník, on vyskočil až do druhého patra, rozbil okno.
3: Ale vidíš, co děláš, uličníku? Hele, mluvme raději o těch jídlech. Tak to máš tak. Běloši, že ano, ty jedí rádi bílé maso, třeba kuře. A černoši zase černé, třeba z divokého kance.
2: A my jsme běloši, vy, tati?
3: No, všem, že jsme běloši. Čili rasa vyplajchovaná. No a proč se ptáš?
2: Protože mě zajímá, proč jako malé bělošátko musím jíst černé buchty.
3: Ale pora, co pak vím. Asi je tetička pozdě vyndala z trouby, zdržela se.
2: No vím, měla pavlačovou plenárku. A tati, znáš ještě nějaká jiná cizokrajná jídla, kromě těch černých buchet, které musí konzumovat můj školou povinný organismus?
3: No ovšem, třeba v Číně se jedí vlašťovčí hnízda, v Arábii kobylky.
2: No to přece není cizokrajné jídlo, kobylky.
3: Jak to, že ne? Co pak se to u nás jí?
2: No bude ne, předevčírem jsme měli guláš z kobylky.
3: No a řekni, nebyl snad dobrý?
2: Je výborný. Měl jsem ho až do večera, jako žvejkačku.
3: Ale tobě pořád něco jde pod fousy.
2: Konstatuju, oče, že vajelíčko je hladké, jako ohlen zimní stadion.
3: No, to vím taky. Ale mlsníš si, to je to. Abys věděl, uvařím něco sám. Najdi mi ruček kuchařskou knihu.
2: Tady je. Tati, ty máš tu knihu volně sypanou v krabici. Každý list je zvlášť. To je salát. Je, hele, tady je cizokrajných jídel.
3: Jak to? Co tam je?
2: No, třeba tady. Smažené syrečky na česneku s fazolovou marmeládou.
3: Cože to tam je?
2: No, nebo dál kuře s rajským protlakem a nudle sypané cezenými držkami a moučníky, jitrnice dušená perníkem, uzený koláč a zmrzlina na špeku. Já to ti uvař mi to.
3: Co to blekoceš? Pokaž, vždyť jsem si to myslel. Ještě si to víc přeházel. Co pak takhle se dá tohle vařit?
2: Jen to zkus, tati. Hůř to jistě nedopadne, než ty tetinčiny cizokrajné buchty na černo. Hehe.
0: Martin Klásek je tu dnes jako host v našem pořadu Hvězdné návraty. Martine, byly ty postavy vždycky oblečené tak, jak je známe dnes, nebo třeba ty oblečky musely i měnit?
1: Měnili oblečky dle potřeby, jo. A děláme to tak dodnes. My vlastně máme spoustu dublerů, které máme různě převlečené. Máme je například v zimním oblečení, když jsme hrávali jsme takovou klasickou scénku, kdy celá rodinka byla na klouzačce. Tak Hurvínek byl normálně v zimním, Mánička v zimním, Spejbl v zimním, měli přibitý lyže, Spejbl měl lyže, Hurvínek měl sáňky. No a takhle vlastně převlíkáme dle potřeby. No.
0: Předpokládám, že těch loutek je vlastně vícero. Kolik jich tak máte v divadle?
1: No, já jsem to poslední dobou moc nepočítal tedy, ale říkáme baj očko, jak se správně česky říká, 20 párů ve čtyřech velikostech a dokonce máme spejbla, který je v životní velikosti vzrostlého muže taky, který funguje takhle v jednom večerním představení, kdy zpívá duet s šanzoniérem Igorem Ševo.
0: Jak se vodí taková velká loutka?
1: Ta velká loutka nemá nitě, ta má takové zvláštní vahadlo uprostřed těla a vlastně jsou dvě nitě jenom ke stehním, jaksi kostem, ale dřevěným a tím vlastně ten vodič toho spejbla ovládá.
0: Na přelomu 20. a 30. let bylo už duo Spejbl a Hurvínek tak populární, že vystupovalo dokonce i v Osvobozeném divadle, kde v té době bývalo vyprodáno. A Voskovec a Verich a Spejbl a Hurvínek, jinými slovy, tedy písmeny S plus H a V plus V, dokonce plánovali vzájemnou spolupráci. A některá představení dokonce přenášel i rozhlas. V té době se také Spejbl a Hurvínek začínají objevovat na dlouhohrajících deskách. A tak i díky tomu se nám dochovala třeba tahle malá, krátká ukázka, že bychom si zase zaspívali.
2: No a ičkrdle vám třeba zaspívám písničku Nepůjdu domů.

0: Martine, jsou někde dochované třeba i ty opravdu původní, skupovské, originální loutky?
1: Jsou ve Strakonicích muzeu, je jeden pár, v Plzni v muzeu je další pár, dokonce je jeden pár u Sergeje Obrazcova v Moskvě, v jeho muzeu, a jeden pár je, tuším, ještě na zámku Kratochvíli, jo? Ale myslím si, že tedy ty původní jsou v té Plzni.
0: Loutky si odpočinou a my si dáme další písničku. A po ní se opět vrátíme do toho dřevěného života z Pejbla a Hurvínka.
2: Český rozhlas Brno.

0: Víš, jak si naladíš legraci?
1: Nevím, no, zapnu si rádio a pustím si...
2: Hvězdné návraty.
0: No jo, no.
3: No jo, no, tak doufejme, že Hurvínek dál nebude zklamaný, protože Patrik Rozehnal a můj host Martin Klásek vám budeme společně vyprávět osudy těchto dvou postav v průběhu 20. století. A věnovat se budeme zahraničním úspěchům. V roce 1928 Spejbl s Hurvínkem poprvé překročili hranice, tehdy tedy jenom jako výstavní exponáty na výstavu v Baden-Badenu. Ale už o rok a měsíc později následoval triumfální zájezd. Směřoval do Paříže a bylo to u příležitosti druhého kongresu Mezinárodní loutkářské unie. Úspěšnou tip-top revue tam zhlédli diváci z nejméně 10 zemí a loutkám se dostalo nejen bouřlivých ovací, ale i řady lákavých a lukrativních nabídek. Třeba na roční hostování v cizině. Spejbl s Hurvínkem cestují dodnes. Ale Martine, jak vlastně cestují? Jako řádní cestující to asi ne.
1: Tak Spejbl s Hurvínkem mají každý vlastní pytlík, v tom jsou zabaleni a spolu s ostatními loutkami jsou v takzvaných transportních bednách, tam spinkají hezky. No a pokud letíme někam za moře, dejme tomu, tak prostě ty bedny spolu s konstrukcí, na které stojí loutkoherci a vodí, tak to se všechno naloží do kontejneru a buď to jede lodí měsíc dopředu, anebo to letí s námi letadlem.
3: Ztratili se někdy?
1: Nestratili se nám, ale jednou nám schořeli. Schořeli nám, tuším, to bylo v roce 77, nebo tak nějak. A bylo to v tehdejším východním Německu. A při převozu autobusu, kde byl celý náš fundus ze servisu, za námi do jednoho města, kde jsme byli ubytováni, protože jsme museli z místa, kde se ten autobus zastavil, tak bychom museli odjet náhradním nějakým autobusem, který ta agentura sehnala. Tento autobus byl odvlečen do servisu a když ten řidič potom sám jel za námi, tak se ten autobus vzňal a ty loutky nám kompletně schořely. Dokonce ještě on chtěl zachránit toho Spejbla s Hurvínkem, otevřel tu bednu, to už všechno hořelo okolo a jak to vyhodil, tak to chytlo, jak se říká, luft a ještě i ty loutky ve svých dřevěných malinkých kufříčkách, kdy tenkrát byly, se vzňaly a schořely taky.
3: Tak národní poklad nám schořel, ale naštěstí to nebyly jediné loutky. Takže odkaz Josefa Skupy může žít dál, nejen u nás, ale i v zahraničí. A také na deskách, v rozhlase i televizi, ale i ve filmu. Co nás čeká teď? Samozřejmě báječný humor Hurvínka a pozor, teď také Máničky. Ta se rozčiluje nad tím, že Hurvínek nebyl ve škole.
0: Přál bych ti zažít ten domácí teror, co jsem si zažil.
4: Moje vysvědčení nepomohlo.
0: Ne, protože došlo nakonec i na to moje.
4: Ajaj, co pan Spejbl říkal?
0: Mám vynechat neslušná slova?
4: Určitě.
0: Tak v tom případě neříkal vůbec nic.
4: No jo, tak se musíš trochu snažit, učit se.
0: Máni.
4: Jaké máni, znám tě. No schválně, když se tady celý den povaluješ, už jsi naučil tu básničku, co máme za úkol?
0: Ne, tak Julda mi to nedovolil.
4: Nelži.
0: Fakt. Zakázal mi vzít učebnici do rukou, dokud je nebudu mít čisté.
4: Ty se brepta.
0: Ale nechceš si povídat o něčem jiném. Pořád jenom škola, škola, škola. Už jsem z toho na hlavu.
4: No ještě to v té škole musíš pár let vydržet. No a vůbec už ses rozhodl, kam půjdeš po škole?
0: Jako vždycky, domů.
4: Ale já myslela, co budeš dělat.
0: To co vždycky, spát.
4: No jo, no. A proč jsi dneska nešel do školy? Teď ale doopravdy, Hurvínku.
0: Protože učitelka řekla, že kdo nemá všechny domácí úkoly, ať se jí neukazuje.
4: No jo, to já na svůj úkol nikdy nezapomenu.
0: Bodejť, šprtka.
4: No, nejsem šprtka, já jsem nadaná. Tedy nechci se chlubit, ale jsem ve třídě první v počítání, první ve čtení a první jsem hotová se slohovými úkoly. No, a co ty?
0: Já jsem zase první ze školy doma.
4: Ale musím ti říct, že máš smůlu, víš, protože dneska to bylo ve škole prýma. No, představ si, paní učitelka nám celou hodinu vyprávěla všelijaké zajímavosti, víš, třeba, že máme sklo od Číňanů, kalendář od Římanů, číslice od Arabů.
0: No vidíš, no, a my zase doma máme vysavač od Nováku, žehlící prkno od Dvořáku a žehličku od paní Kateřiny.
4: To by mě zajímalo, k čemu vám dvěma je žehlička nebo vysavač.
0: Ne, proč?
4: No počkej, nebo taky vykládala paní učitelka, že každý rok spotřebujeme 3 kilogramy toaletního papíru na hlavu.
0: Na hlavu?
4: No, a 3. hodinu jsem se zapsala na angličtinu a učili jsme se celé 2 hodiny.
0: A už se s nějakým Angličanem domluvíš?
4: No, s takovým, co se učil anglicky 2 hodiny, ano.
0: No, nechci tě vyhánět, pochlubila ses, tak bys měla jít. Nějak mi z tebe stoupá teplota.
4: Jo, jo.
0: Opravdu?
4: Kdo lže, ten ze zelená, řekl Hurvínek a obrostl mechem.
0: Máni, ty jsi taky všimla, že jsem nějaký zelenej.
4: Cože?
0: Nerad ti to říkám, ale asi budu blinkat.
4: Jo, tak to já raději jdu.
0: Jdi.
4: A Hurvínku, zítra už do školy půjdeš?
0: Vždyť jsem ti povídal, že se mi nějak přitížilo.
4: Jo, to je škoda. Zrovna když jedeme na školu v přírodě, budeme stanovat.
0: Ano.
4: No.
0: Já ti nějak pozoruju, už je mi líp.
4: Takže bys šel ještě dneska ven.
0: Jo.
4: Jo, a kdy se sejdeme?
0: Buď v 5 u pošty, jo.
4: Platí. A kdy přijdeš ty?
0: To se uvidí. Ha, ha.
3: Posloucháte pořad věnovaný Spejblu a Hurvínkovi. Převážná část produkce tohoto divadla se hraje u nás doma, v Praze. Ale divadlo několikrát během sezóny podniká krátké i dlouhodobé zahraniční zájezdy. Do dnešních dnů znají Hurvínka i Spejbla, tak například v Německu, ve Spojených státech, Kanadě, Japonsku, také na Tajvanu, v Indii, Egyptě, Jordánsku, v Mexiku, Španělsku. Prostě všude možně. Mimochodem, kolik řečí už musí tedy Hurvínek a Spejbl umět, aby dokázali bavit dětské diváky na celé planetě? Martine Klásku.
1: Tak promluvili ve 20 řečech.
3: Která je nejtěžší?
1: Pro mě teda osobně byla nejtěžší čínština. Ta čínština se vyznačuje tím, že já čínsky neumím pochopitelně, ale pracovali jsme na tom s překladateli a učili jsme se to napřed vlastně vůbec číst, vyslovovat ten text a pak jsme se do toho snažili dávat nějaké herecké důrazy, akcenty a podobně. A to bylo nesmírně obtížné, protože Čína se vyznačuje 4 tóny, 4 významotvornými tóny. To znamená, když ten tón spletete uprostřed té věty, tak ta věta se stane nesrozumitelnou.
3: A už se vám to stalo?
1: Mohlo se to stát, ale my jsme tam měli člověka, který teda byl Němec, my jsme s ním mluvili německy a on nám pořád dával kondice během toho turné. My jsme byli na Tajvanu jsme měli 2 turné a říkal, tady si to trošku udělal, tady to zaznělo malinko, víš, tady by tomu nerozuměli nebo jo, a tak dále, takže jsme to vlastně celý to turné jsme pořád pilovali ty textíky. Takže žádná legrace to nebyla.
3: Pamatujete si ještě něco čínsky nebo japonsky?
1: Počkejte. My jsme měli takový pořad, s kterým jsme jezdili právě do těchto exotických zemí a tam vždycky Hurvínek na koloběžce vyjel na začátku, na Forbínu a pozdravil publiku. A sice česky a říkal:
0: Dobrý den, milí člobrýčko, člobrdinky, jak vás vítám na našem představení.
1: A teď řekl na tom Tajvanu.
0: Ajajaj.
1: A oni zařvali, protože napřed koukali jak vrány, jak se říká, nerozuměli a teď zařvali a všechno bylo v pořádku. Já jsem se uklidnil, že mi rozumí. No a to znamenalo, já jsem věděl, že mi nebudete rozumět, když budu mluvit česky.
3: Ano, je to lepší, aby Hurvínek mluvil česky. Třeba i v té další nachystané ukázce v našem pořadu.
0: Tati! Nic. Teda to je nějaká rodičovská péče tohleto. Jakou já mám smůlu na rodiče? Chudák dítě, aby si vyrvalo

0: Spali sme s Maničkou pod šerákem.
1: Dítě moje nešťastný.
0: Viď, to jsem ale chudáček, viď. A taťuldo, já bych si malinko osladil život, trošku cukříčku by nebylo.
1: Cukříček, ano, hned to bude, už běžím.
0: Utíkej. No, hezky poslouchá.
2: Tak to byl Hurvínek, jak ho neznáme. Využíval svého tatínka. No nevím, jestli by si neměl stěžovat někde třeba na úřadu sociální péče. Ale vraťme se k zahraničním úspěchům. Mluvili jsme tu o japonštině, čínštině. Jaké další řeči ovládá ještě Hurvínek a Spejbl?
3: To je to tež, co jsem řekl vlastně v té čínštině, tak tohle bylo arabsky. A
2: čínštinu a japonštinu asi musíte často zmiňovat, ale možná se zapomíná i na ten nám bližší jazyk. To je ta němčina, jak by zněl Hurvínek se Spejblem?
3: Tak Němci to mají rádi, musím ještě předeslat, protože jim se hrozně líbí náš akcent. Oni říkají Francouzi a vy Češi, to je tak süß, to je tak sladký. Takže to už jsou body pro nás, samozřejmě. A když se ještě promluví těmi podivnými hlásky a navíc to říkají ty podivné figurky, tak oni šílej blahem. Jo? Tak co bych vám třeba ukázal, tak třeba
0: Fati, was ist das eigentlich die Liebe?
1: Ja, mein Lieber, schwer zu sagen.
0: Warum?
1: Du würdest es sowieso nicht begreifen.
0: Ach so.
2: Budeme se bavit dál. Se Spejblem i Hurvínkem, s Máničkou i tetou Kateřinou. Budeme se bavit už za chvíli.
4: Český rozhlas Brno.
5: Víte co, pane Spejble, kvůli vám jsem ochotna vzpomínat jen na to dobré a zapomenout na všechno.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes vás baví Spejbe a Hurvínek.
2: Jo.
3: Myslím, že to děláte dobře a já vám děkuju. A ještě chvíli s námi tihle dva vydrží. Stejně jako náš host Martin Klásek. Víte, co by mě zajímalo? Chodí děti vlastně třeba po představení pro autogramy?
4: Od Spejbla a Hurvínka. Tak přijdou a oni vlastně nevědí a tak koukají, že jo, a proč ten pán se podepisuje, takže pak jsme pořídili fotky, že jo, aby to bylo jasný, že se na to podepisuje. Ale tak někdy jako

0: Legrácku tam udělám i ten, že se podepíše teda ten Martin Klásek a pak taky ten Hurvínek, že jo, a ten Spejbl, no.
1: Mě tak napadá, má vůbec Spejbl s Hurvínkem nějaké příjmení?
0: Tak Spejbl je Josef, takže příjmení je Spejbl.
1: Aha.
0: No a Hurvínek je tím pádem Spejbl, že?
1: No tak to jsem nevěděl.
0: No nic lepšího mě nenapadá.
1: V našem pořadu jsme zmiňovali už osud Spejbla, tedy jak přišel na svět, jak přišel ke svému jménu Hurvínek. Ze začátku mu dokonce říkali Spejblík nebo také Spejblátko, ale záhy ho přejmenovali na Hurvínka. A o tomhle jménu existuje několik verzí. Z toho jedna je docela pikantní. Nahrazuje totiž písmeno H písmenem K. Doplňte si sami. Vysvětluje to fakt, že Hurvínek prostě nemá maminku. Na tuhle často kladenou otázku se dokonce pokoušela odpovědět i Skupova parodie populární písničky Jarky Motla Maminko Mámo, kterou Skupa nahrál už v roce 1929 na jednu ze svých prvních gramofonových desek. Tak si ji teď poslechněte, protože i Hurvínek se ptá, jak to, že nemá maminku a jak přišel na svět.
2: Tati, poslechni, já bych dneska tak rád ti něco řekl, ale já mám strach, aby si mě nenapráskal.
3: No, ale proč bych tě měl napráskat? Tak co chceš?
2: Tati, opravdu mě nezřežeš?
3: Co bych tě zřezal, tak mluv, co chceš. No, co pak je?

sakne mosa, hvis der gis mat. Boga at komme, mne nalivat. Paničku, tato zlatej, ja vim, že nejsi slatej.

0: Vypadá to, že v historii má Spejbl i Hrvínek takřka stejný hlas. Ten jim propůjčuje už čtvrtý a pátý muž. Tím prvním byl Josef Skupa. Po jeho smrti a po druhé světové válce se kormidla ujal Miloš Kirchner. A i za jeho života už začal učit svého nástupce Martina Kláska. Ten ukončil svou aktivní roli v roce 2022 a od té doby Hrvínka i Spejbla mluví Martin Trecha, který se střídá i s Michalem Bartákem. Během té dlouhé historie se ti dva dřevění herci ocitli na divadelních prknech, v televizi, rozhlase, v novinách, dokonce už i na internetu. A co film? Možná by nám mohl odpovědět Martin Klásek sám.
1: Taky natočili nějaké filmy. Jiří Trnka s nimi natočil film, Břetislav Pojar také natočil film, ale bylo to s minimem textu, nebylo to úplně to typické vlastně pro ně, ale výtvarně jsou nesmírně hezký ty filmy. A my už jsme měli jeden náš vlastně spoluautor a autor už měl napsán taky pro nás scénář, který se měl realizovat, ale to se vlastně na to konto se rozjela vlastně ta válka nebo ten soud o autorská práva na Spejbla a Hrvínka. Tím pádem my jsme o film přišli, protože to trvalo a táhlo se to tak dlouho, že už je to pryč. A teď vlastně vznikl film s podobnou tematikou, to je ten Kozí příběh.
0: A přibyly i další. V roce 2025 třeba Loutkový Pohádky pro Hrvínka, nebo v roce 2026 Hrvínkova cesta do Tramtárie. Ještě stihneme jednu krátkou ukázku od Spejbla a Hrvínka. Tak tady jí máte.
2: Ahoj, taťuldo. Je, co to tu máš za pošny?
3: Žádné pošny, Hurvajs, ale brž sportovní náčiní. Co pak nevidíš, že jsou to lyže?
2: Tohle, lyže, ty dvě zahmuté dřevěné traverzy.
3: Nepomluvíme lyže, ano. Je to náčiní fortelné, podívej, no, ale a bytelné. Nikdy mě nesklamali, chlapče, nikdy jsem je nezlomil.
2: Bodeď by si zlomil, to by ti je musela přejet 111 Tatra. A ty halapartny s talířem na konci snad to nejsou?
3: No holé.
2: Holé?
3: No.
2: To ti půjčili v nějakém muzeu?
3: Ale prosím tebe, to je mé náčiní z doby bujaré mladosti, kdy jsem svištěl po prudkých stráních horských velikánů.
2: Po velikánech jsi svištěl?
3: No, jsem svištěl.
2: A proč už nesvištíš?
3: No to víš, léta přišla, životní boj na mě dotíral, na svištění nebyl čas. Teď však bude jinak, Hurvajs. Rozhodl jsem se, že opětně obnovím svůj lyžařský um.
2: Jestli tomu správně rozumím, chceš opět zkusit lyžovat?
3: No ovšem, je to sport na zdravém povětří, rozumíš? No a musím přece něco udělat pro své zdraví, žáno.
2: Například si vyvrknout nohu.
3: Hele, nevykládej. Abys věděl, pojedeme na hory.
0: Jsme na konci toho dnešního vydání a je velmi pěkné zjistit, že když mluvíte o někom, kdo vás celou hodinu bavil, že nikdy nebudete muset říct, bohužel, tihle dva už nás opustili. Jsou dřevění a tak jsou tady navěky. Možná i tohle by si měli uvědomit pánové nahoře a vyhlásit je jako náš český národní poklad. Možná, že by stály i o značku Evropské unie. Ale co už mají? Třeba pomníky. Takže se mějte hezky, smějte se, i když ti, co vás baví, jsou dřevění. Nakonec úsměv na tváři mají pořád. I vy ho můžete mít.

0: už bylo všechno, jo?
1: No už to tak vypadá, hochu. Tak se koukej obouvat, jdeme domů.
0: Tak jo, naschledanou.
1: Zase někdy na Českém rozhlase...

0: Hostem Dobrých rad 11. května bude mistr čajů Adrian Drozdek. Povídat si s ním budu o blahodárném nápoji maté, který se připravuje z lístků cesmíny paragvajské. Co tento čaj obsahuje a jak ho správně popíjet? Proč bychom se na tento nápoj přátelství měli spolehnout i v případě úzkostí nebo při problémech se soustředěním? Povídat si budeme o směsi, za kterou získal Adrian Drozdek první místo v evropské čajové soutěži. Tohle si nenechte ujít. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Mokřad u boskovické části Mladkov bude dokončený do 2 týdnů. Průšánky na Hodonínsku omezují parkování karavanů u vinných sklepů. Moravské Budějovice budou hledat místo, které pojmenují po faráři Bulovi. A zítra čekáme polojasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brnova. Svítá David Hasman. Dělníci dokončují nový mokřad s rybníkem a tůněmi u boskovické části Mladkov. Díky tomu se zlepší zadržování vody v krajině i místní klima. Lidé využijí na procházky dřevěné chodníky. Kdy práce za 8 milionů korun skončí, doplňuje starostka Jana Sirovátková z uskupení Změna 22.
4: Průběžně se vozí kameny do geoparku, mělo by tam být ohniště, celá vlastně prostora bude nachystána. Věřím, že na konci měsíce, aby se mohla začít vlastně používat pro všechny, co tam pojedou.
2: V Průšánkách na Hodonínsku chtějí omezit stání karavanů a obytných vozů v okolí vinných sklepů v místní části Nechory. Obec připravuje dopravní značení, které zakáže parkování například na odstavném parkovišti před vinnými sklepy. Podle starosty Zbyňka Němečka z Pirátů karavany blokují běžná parkovací místa a zajíždějí i do úzkých uliček mezi sklepy.
5: Abychom se tam vůbec mohli pohnout, protože ty uličky jsou malé, úzké, těch sklepů je tam přes 400. Na poměrně malé ploše. Uvažujeme o tom, že bychom to zakázali plošně na celém katastru obce. Zatím jdeme jenom tím, že regulujeme konkrétní místa, jako právě to parkoviště.
2: V obci mají 2 takzvané štelplaci pro stání karavanů a obytných vozů. Park před gymnáziem v Moravských Budějovicích neponese jméno po faráři Janu Bulovi. Navrhovali to studenti školy, radní města to ale zamítli. Budou hledat jiné místo, kde by po faráři popraveném při babických procesech pojmenovali.
6: Park u gymnázia je dlouhodobě pojmenovaný po Miloslavu Krškovi. Podle bezpartijního místostarosty Jana Švaříčka by jméno faráře Jana Buly mohla mít třeba některá z nových ulic ve městě. Jan Bula se narodil v nedalekém Lukově a společně s dalším popraveným knězem Václavem Drbolou budou letos 6. června slavnostně blahořečení. František Jirků, Český rozhlas.
2: Rusko podle prezidenta Vladimíra Putina udělá všechno proto, aby pokrylo energetické potřeby Slovenska. Putin to podle státní agentury TAS řekl na jednání slovenskému premiérovi Robertu Ficovi. Zároveň mu poděkoval za návštěvu Moskvy. Fico jako jediný evropský lídr přijel do Ruska na oslavy výročí konce druhé světové války. Vojenské přehlídky na Rudém náměstí se ale nezúčastnil. Německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že Ficovi účasti hluboce lituje a chce s ním na toto téma mluvit.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku jasno nebo skoro jasno, přes den bude oblačnost přibývat na polojasno, k večeru postupně většinou oblačno, nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů, biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Opatrně na dálnici D52 na 10. kilometru ve směru na Vídeň. V levém pruhu tam řidiči hlásí předmět na vozovce. Mělo by se jednat o koš stravní sekačky, tak raději zpomalte. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Jan Skácel byl, řekl bych, knihožrout. On nosil knihy stále v podpaždí.
8: Jeho přátelé říkali, Honza je kuna na knížku.
7: Ano, když byl studeněji, tak měl plné kapsy svrchníků, výjimečně i saka knih. A s přibývajícími lety ještě se vždycky vyzbrojil síťovkou. Takovému vášnivému hltači bylo velice obtížné knížku nepůjčit.
9: V úvodu magazínu Zelný ring Českého rozhlasu Brno jste slyšeli Ludvíka Kunderu a Zdeňka Kožmína. Pásmo Malá recenze na Jana Skácela, které jsem vytvořila v roce 1992, nám dnes navodí příjemnou nostalgickou náladu. Právě totiž slavíme 30. výročí Zelného rinku. Poprvé byl odvysílán 4. května 1996 a od té doby se mi daří udržovat každosobotní kontinuitu s výjimkou vynucené covidové pauzy. Dnešní vydání má pořadové číslo 1537. Za pozdravný fejeton ke třicetinám magazínu děkujeme básníkovi Martinu Štérovi. K poslechu vás zve Alena Blažejovská.
10: Dobrý den, slavný den, milí posluchači. Je zde výročí velmi opulentní a já bych se také rád nějak odvázal a utrhl z řetězu anebo od antény, ale ani k jedinému ze svých praštěných nápadů nenacházím odvahu. Ani kdybych si vystřihl fiktivní rozhlasovou reportáž o napadení Brna Marťany, s nikým by to nehnulo. Časy jsou praštěné dost a pak, co taková anténa? Co to je za vykopávku v digitálním věku? Když bylo rozhlasovému rinku plnoletých 20, také jsem tu dostal slovo. Inu byl jsem chytrej jako rádio. Po dalších 10 letech ovšem vím, že nevím nic a nechce se mi to maskovat ani na vlnách velmi krátkých, ty střední a dlouhé už stejně neexistují. Jako mladý redaktor jsem v knize Český snář Ludvíka Vaculíka narazil na neuvěřitelnou scénu. Popisoval, jak si doma se svou ženou Madlou naladí rozhlas, lehnou si na podlahu, končetiny vstyčí do svíčky a pak s nimi do rytmu dechovky motají po školkařském způsobu, jako by jeli na kole až do Dobřichovic, akorát vzhůru nohama. Obešla mě hrůza. A tento člověk s knírem si říká český spisovatel. Neměl jsem se dávat na literaturu. Měl jsem po průmyslovce napochodovat rovnou někam na stavbu. Jenomže s čím kdo zachází? Po 30 letech mám sám knír a kostěné brýle. S bílou kšticí je to slabší, ale to je teď fuk. Jde tady o to, že bez rozhlasu a dechovky se v sobotu v poledne prostě nenajím. Pavla není Madla, takže už před obědem je u nás dusno. Ona, moje paní, nemá ráda trumpety a vyznává spíš všelijaké ty veterány amerického folku. Chápejte, začal jsem s tou dechovkou blbnout z vrozeného kverulanství, chtěje trochu okysličit nehybné víkendové vody. Ale nakonec jsem najel na hlubinu a pochopil, že tento svět rozkvétající v reproduktoru je dokonalou terapií. Jakoby vás mimozemšťani naložili do letajícího talíře a transportovali vás do úplně jiného bytí. Kdo je Vaculík? Vůbec netuším. Místo knihovny s 2000 básnických sbírek vlastním 200 imaginárních ušáků a jdu je poklidit. Ta jižní Morava, to je ta zahrada, tam se mě srdéčko na lásku naladí. Broukám si u toho a je mi s čistou hlavou tak nějak milo. Zkrátka dokonalé naplnění Rembaudovy teze, že já je někdo jiný. Jednou jsem u oběda konstatoval, že některé ty figury v textech dechovky jsou zajímavé a že mě baví takové ty břeskné trilky. Žena se na mě podívala dost příkře a v podstatě replikovala můj starodávný děs. A to si říkáš básník. Neříkám. Nechci. Chápejte, to moje pravé sobotní tajemství nastává až úderem páté. Pokud to jde, znova si naladím Brno, náš milý ring. Poslechnu si úvodní antré pronášené sametovým hlasem paní Blažejovské a pak to rychle vypnu a dál už není nic. Leda kde si daleko, na vlnách a za horami. A já už nemusím vůbec nic. Ze všech literárních srazů jsem se vymluvil a omluvil, Revý Host už léta nedělám, zbývá jen to nakladatelství. Ale to je jen taková knižní stavba. Kancelář jako každá, do penze se nějak přežít musí. Buďte rádi, milí posluchači, že vám literaturu a kulturu na rozhlasových vlnách vybírá a nabízí někdo, jako je vzácná paní Alena. Dělá to dlouho a dělá to dobře. Dělá to vybraně a jde na to, abych tak řekl, homeopaticky. V těch ideálně střídmých až léčivých dávkách. Vy nemusíte vystřelovat nohy do svíček, vy nemusíte vyhořet a shořet. Zelný ring má právě teď ta nejlepší léta a já pevně věřím, že ještě hodně před sebou. Ale popravdě jsou chvíle, kdy je můj pohled dopředu tak malověrný, že mi nepomáhá žádný trilek, žádný talíř, žádné dechy, natož imaginární králíci. Když jsem do tohoto pořadu donesl první text, bylo Rinku teprve krásně předškolních 6 let. Je to přesně 4. století. Inu byl to fejeton vánoční, nasládlý až hrůza. Chtěl jsem ho tehdy trochu společensky přikořenit, tak jsem psal o trápeních se sterilními koledami, padělky ladových pohlednic a nebohých dětech, kterým trh servíroval bizarní bombony s příchutí sardinek a ušního mazu. Pane jo, tehdejší strasti na naši dnešní hlavu. Zkouším si podle dnešních vykloubených reálí představit tento svět za 10 let a kapituluji. Na to je podlaha a nohy vzhůru příliš málo. Spíše slyším tmu a vidím hudbu sfér a chodím přitom po stropě. Chci ale věřit, že zelný ring ještě bude. Pokud ne, bude tu jistě dechovka, ta musí přežít i jadrnou válku. To se pak konečně odvážu a utrhnu od antény a dám paní Aleně zahrát nějaké ty břeskné trilky. A popřeju jí zdravíčko, štěstíčko a boží požehnání. Om mani peme hung. Kdo ví, ten ví a přebývá si v míru. Na rinku i ve vesmíru.
9: Po fejetonu Martina Štéra se s pásmem Malá recenze na Jana Skácela vrátíme do roku 1992, tedy doby, kdy Zelný ring ještě na rozhlasových vlnách chyběl. Mimochodem, Zelný ring má 30 let, ale já jsem v rozhlase už 40 roků. Pásmo bylo reprízováno v roce 1996 v právě zanikajícím magazínu Andante a právě tento pořad byl Zelným ringem vystřídán. A teď už se zaposlouchejte do vyprávění Ludvíka Kundery a Zdeňka Kožmína.
7: No, myslím, že nezačneme skokem do rybníka těžkých problémů, nýbrž spíš anekdotou nebo historkou, poněvadž je to pravdivé. Jan Skácel byl, řekl bych, knihožrout. To je o něm známo. On nosil knihy stále v podpaždí.
8: Jeho přátelé říkali Honze Kuna na knížku.
7: Ano. On nosil v podpaždí jedné ruky knihy a druhou měl rezervovanou pro zacházení s cigaretou. Taky měl, když byl studeněji, tak měl plné kapsy svrchníků, výjimečně i saka knih. A s přibývajícími lety ještě se vždycky vyzbrojil síťovkou. Takovému vášnivému hltači bylo velice obtížné knížku nepůjčit, ale ten akt toho navracení byl potom velice dlouhodobý a dramatický. Jednou mě zavolal, že se zastaví, já jsem se rychle podíval na knížky na mém stole a docela nahoře byla z brusu nová kafkovská novinka, vzácná a tlustá kniha, která ke mně dorazila horce těžce ze Švýcara. Já jsem věděl, že to bude pro Skácela magnet číslo 1, jenomže ve své hamižnosti jsem se dopustil neuvěřitelné hlouposti. Já jsem tu knihu totiž zasunul do nejvyššího regálu až docela u stropu a zasunul jsem to hřbetem dovnitř, takže tam byla zcela anonymní. Jakmile Skácel vstoupil, tak přejel očima po těch regálech. To byla záležitost několika vteřin. Přejel očima po regálech, přisunul si židli, stoupil si na té židli na špičky a tu vzácnost prostě na první pokus vylovil, že zamumlal po svém zvyku, můžu si to půjčit, že a po takovém geniálním výkonu samozřejmě nebylo možné mu to odmítnout.
8: Připomíná mi to stejně geniální výkon, když Skácel v jednom francouzském časopise píše o své básničce Krajina místo náhrdelníku, jakousi malou recenzi na sebe, tak říká, já jsem v té básničce měl růžový kopec. A pak jsem si listoval v různých těch místopisech a objevil jsem, že právě to místo, odkud ta moje krajina byla, kterou jsem si přivezl do Brna, je napsáno, že ten kopec je růžový kopec. A Skácel zase geniálně k tomu říká, no on se nemohl jmenovat jinak. To je, myslím, stejná technika života.
11: Dotyky. Na snůžce medu citrónový pil a na jabluňce v lese černý pomeranč. Housátka uštipují zeleň a ztrácejí se v bledých kopřivách. Cestičky razí bludiště mírná k zachování smrti. Bojí se bojí bojínek. A kdo chce dovnitř, musí přecíní až po kolena vysypanou okrem. Za plotem mrzne. Proto boleráz.
8: Když už jsme tady u těch názvů Skácelových růžový kopec, tak vzpomínám si, jak jsme seděli v Lipici s několika překladateli Skácelovými a padlo tam to slovo bojínek. Takže jsme říkali, ano, to je slovo, které se těžko dá přeložit a ti překladatelé byli šokováni, jak vlastně budou Skácela překládat. Takže myslím, že to jeho směřování k tomu lidovému, těm lidovým názvům a k tajuplným spojitostem s jazykem, že to má hluboké pozadí, že to mytmem, které vylovil pomocí té připomínky Lasinovi tenkrát, že ho to nějak fascinovalo. Což myslím asi, jak bys to přeložil do němčiny?
7: No jaká je ta Lasinova připomínka? To
8: že to slovo mytmem bylo, je to myslím v dávném prosu vzadu.
11: Kdysi, je tomu dávno, zeptal jsem mne malíř Bohdan Lacina, jestli vím, co znamenají slova mytmem a mýtmavo. Za svého vesnického dětství slýchal je z úst starých lidí. Dlouho jsem hledal po slovnících, až jsem zjistil, že mytvy znamená v některých nářečích dávat věc jednou tak a po druhé obráceně. Například klásky na poli. Kořeny těch slov jsou staré a tajemné. Uslyšel jsem v nich mnoho ticha. A pocítil jsem potřebu básně. Mytmem. Pod samým tichem jakýsi jiný hluk. A pod tím hlukem jakési jiné ticho. Mýtmavo. Slova nahrstěná řitkami k sobě, střídavě různém klásti.
8: Čili to opravdu vyrostlo zřejmě i ze studia toho jazyka. Já si myslím, že mytmem by se musel nalézt nějaký ekvivalent, aby to vůbec německý, aby to bylo totéž a že by třeba nebyl archaický. No to jen tak
7: musí tam být také tma.
8: A je v tom taky ještě konotována ta tma, že? Takže ovšem Skácel nechtěl být folklorní básník. Toho se strašně děsil, že by ho někdo zařadil do této kategorie. A i když miloval samozřejmě to
7: slovo. No nějaké to ej se tam objevilo.
8: Ej se tam objevilo. Ano, je u něho to ej. Takže ovšem ono to je vždycky zase spíš zakrýváno něčím dalším. Třeba ty domy v Pavlově, tak tam by mohlo být, že jo, to víno, to tam je, ale najednou se objevuje Hamlet. Takže on to vždycky, to kulturní propojení s tím domovem, to u něho bylo, myslím, taky dost silné.
11: Do Domy v Pavlově. Ty staré mám rád, ty nejstarší, kterými tekla řeka vína a hudbou podsklepené. V Lebedě bodlák rozkvétá, královské žezlo plné mšic, jablka říšská tady dozrávají hned vedle příkopy a Hamlet Králevic jezdíval do Pavlova na prázdniny, dokud byl ještě tím nejšťastnějším v celé zemi dánské. Ulije dodnes rostou ona kvítka, jímž pasáčci tak hrubě přezdívají a dívky něžně nebo štíčků v prst. Nebo se mýlím, smutná Ofélie. Jako princ Hamlet i já miluji Pavlov, vinařskou dědinu pod Pálavou s bílými kravíny na lokti řeky Dyje a se hřbitovem, kde víno života už bylo stočeno. A líbí se mi na pavlovském rinku, s kterým to vždycky chodilo jak se mnou, tož pořád z kopce. A prostovlasí před starými domy s omítek hádám, z oprýskaných dlaní, kde asi na hospodě býval můj dobrý princ. Mám rád ty staré, ty nejstarší, kterými tekla řeka vína a hudbou podsklepené.

0: překlady Jana Skácela, to je, myslím, kapitola zvláštní, kterou by se někdo měl obírat, že ty překlady her mu podepisovali jiní, například Josef Suchý, kdo podepsal nakonec toho vladaře Oidipa u Mrštíku. To vlastně, myslím, že to kryl režisér tehdy.
1: Ano.
0: Ale kromě toho ho přitahovali takové jako obtížné přímo hádanky překladatelské. Existuje slavná Rilkova báseň Herbsttag, podzimní den. To existuje, já jsem to s jedním přítelem sbíral, existuje v 31 českých překladech. Skácel je jeden z těch 31. Z Brna je to, tak ještě například přidal Suchý a já. Ta báseň začíná slovy Herr, es ist Zeit, der Sommer war sehr groß. A přímo se tedy Herr, es ist Zeit vnucuje to přeložit do slova Pane, je čas a teď něco udělat s tím létem, velmi velikým, což je těžké. Že téměř tedy všech 30 to přeložilo tímto nabízejícím se začátkem a Skácel na to šel ale jinak. On to otočil hned v tom prvém verši. On to přeložil, tvé léto, pane, skončilo, je čas.
1: To je krásné.
0: Jo. Potom, to jsem bohužel nepřinesl, existuje slavná báseň Paula Celana, básníka tedy německy píšícího, který patří více či méně do rakouské poezie. Ten napsal báseň Fuga smrti, což je podle mého mínění asi nejdrtivější báseň o osudu Židů v koncentračních táborech. To je neslýchaně krásná, neslýchaně obtížná báseň. To existuje méně českých překladů, asi 3 nebo 4, že ten Skácelův, který ještě někdy vyhrabu, vyšel v hostu do domu, ale nebyl často najít. Si počíná jako vždycky velice svérázně. Ještě při té příležitosti si vzpomínám, že jsem se taky utkal s ním překladatelsky vlastně jinak. Režisér Hajda přišel v půli 80. let s nápadem uvést za jediný večer 2 Sofoklovy hry Oidipa ve Skácelově překladu a Antigonu v mém překladu, tedy Brechtovy adaptace, která se opírá silně o překlad Hölderlinův. Že přátelé tehda prorokovali, že to bude katastrofa, že ty 2 rukopisy se nikdy nedají dát dohromady a že to skončí tím, že Skácel si nenechá do textu šáhnout a že se všichni 3 pohádáme. Ale nakonec to u podivu dopadlo docela slušně a si pamatuju jenom poslední den věnovaný tomu, že bylo nutno to nějak spojit. Přece jenom to trvalo od rána a skončilo to při takovém ředěném bílém víně někdy o půlnoci. Výsledek byl, myslím, slušný.
2: Levrek. Prší. Kapky vody na skle jsou vysvlečené perly. A tráva vstává. Z tmavého křídla mraku crčí déšť a někde blízko trati v křivých borovicích je skryto hlavní město Vran. Na druhé straně okna perla celá mokrá utíká se schovat za špinavý rám. A člověk myslí na to všechno oddaně s malinkou svatozáří strachu kolem úst. A slyší perlu zabalenou v igelitu a vidí z deště mokrý obraz růst. Prší a je to dobré na pole. Stařečci počítají kapky a v jejich očích v řadách odplouvají veliké modré ryby, levrek.
0: Jak pak si vysvětluješ to slovo levrek?
1: Já jsem se na to, jsem to zkoumal jako velmi povrchně, ale ptal jsem se paní Skácelové, kde to Honza vzal. Na moc jsem se toho neptal, protože jsem nechtěl do toho tajemství sahat. Ona říkala, Honza říkala, že taková ryba je. A já jsem se potom ptal našich biologů a ti mě řekli, že je něco v ruštině lavrak nebo nějaké takové slovo, ale ne moc užívané a že to jaksi jako slovo existuje. Ten levrek je především jakási absolutní poezie, si myslím, že ty stařečci, kteří se dívají za tím oknem někde na vesnici v dešti a ty mraky tam táhnou kolem nich, že to všecko v nich, v těch modrých očích nějak jako proplouvá a že to je velice jako sugestivní moderní obraz, ale zároveň to neruší nijak tu atmosféru té vesnice a toho, takže je to tak nějak šťastně spojeno. Ale pro mě je to jako zaklínadlo. Mně se to slovo strašně líbí a to velké modré rybí levrek, to je pro mě verš takový skutečně nějaké tedy absolutní poezie Raimondovského pojetí, že tam je to nějaké, nevím.
0: Já jsem to vždycky chápal zřejmě chybně, že takovou lidovou etymologií, jako bych to L jako francouzský člen. L. A pak mě v tom zní jako vrak.
1: Lvrek. To je zajímavé, jo. To je pěkné. Lvrek. Ano, ano.
0: Je to samozřejmě tedy makaronština téměř.
1: Ale je to krásné, ono totiž to ku podivu tam všecko nějak vstupuje.

0: Vzpomínám si na Skácelův projev, který měl na hřbitově v Kunštátě a polemizoval tam s Halasem. Polemizoval s tím jeho slovem nikde a říká, tady na hřbitově vám budu protiřečit. Smrt, poezie, to téma Halasovské u něho je stejně velké a mohutné a přitom vede tu polemiku právě s Halasem, který nějak s ním vlastně souzníval.
1: No, já bych tady rád něco řekl, co už jsem jednou maličko nakousl, ale nedoslovil. Předně to já si myslím, že Skácel je jediný autentický Halasovec české poezie. Právoplatný dědic, řekl bych. To by se dalo poměrně snadno dokazovat rozborem, ale řekl bych rád něco jiného. Aniž o tom měl Skácel sebemenší tušení, tak realizoval ve svých dvakrát 104 verších, tedy ve sbírce Chyba broskví a Oříšky pro černého papouška, realizoval tam velice dávnou a zcela zapadlou Halasovou myšlenku. V době, kdy Skácel psal ta svá 4 verši, to tuším, že jsou leta 74-76, tak nemohl vůbec znát to, co si Halas poznamenal kopie papíru z pozůstalosti na téměř nečitelném lístečku.
0: Co bylo ukryto u tebe teď?
1: No a co jsem vyluštil teprve později a publikoval jsem to v poznámkovém aparátu k třetímu svazku spisu dokonce teprve v roce 83. Na té nepatrné ceduličce, která byla vložená mezi náčrty básní pro děti nebo o dětech z toho dětského světa, to chtěl dělat Halas mnohem víc, než udělal, že? Tak tam je na té ceduličce Halasovým takovým typickým, ale polosmazaným drobnopisem, který se dá luštit jenom z lupou. Jsou tam 3-4 verši a 2 fragmenty. Já jsem si to vzal s sebou a přečtu alespoň některé z těch 4 verší. To první zní takto. Už se čeří hloubky dívčích spánků. Ta podívaná, dech se skoro tají. Na lůžku sedí, z boků krásných čbánků růžový přízrak do punčochy odlévají. A nebo druhé 4 verši. Bané, tu podívanou za nic nezaměním, těch v zemi živých hmyzích kizů, couků. A pak, co skryto pod kamením, zázračné lepty, černá larva brouků. A těch náběhů je ještě více. Důležité je, že pod těmito 4 veršími stojí takový návod, knížku z takových pohledů na věci. Si tam napsal Halas. Takových pohledů na věci.
0: A to je to, co pak dělá Skácel.
1: No, a ta knížka Halasova nikdy nevznikla, ale za to vznikly asi po 30 letech dokonce 2 knížky Skácelových 4 verší. Ta návaznost mě připadá velice ojedinělá.
2: Devadesátý šestý oříšek pro černého papouška. Dětství je to, co dávno, kdysi, býval. A dnes ze sna visí, jak motouzek. A zbytek pout, jež lze a nelze rozetnout.
0: Taky jsem si prožil Skácel jako dítě, tedy paradoxně, protože když jsme měli jet, já jsem ho tehdy vlastně doprovázel tam, protože on už špatně chodil, tak jsem mu říkal, no ano, ale dobře, pojedeš na Slovinsko, ale jak zvládneš tu jeskyni? Totiž tam laureáti v Lipici musí sestoupit do jeskyně, která má ten mytologický nějaký podtext, že jo, a tam dostávají tu cenu. A Skácel říkal, no já nevím, to bude pro mě hrozně těžké, protože on skutečně, to byl ten poslední rok jeho života, on už velmi těžko chodil, zastavoval se, nemohl do 4. patra, to bylo pro něho, to byl výkon. A ta jeskyně jeskyně je samozřejmě hluboká, to je macocha slovinská, jenže tam sestupuje takovou jako serpentínkou. A on se mě zeptal, a to bylo právě to dětství, které promluvilo z něho, a je to jako do 5. poschodí. A já jsem mu nemohl říct, Honzo, to je do 20., protože to je jinak. A pak mu teda tu jeskyni odpustili.
3: Zůstal v hotelu, že?
0: Ano, byl hrozně šťasten a vítal mě, když jsme tam přišel večer, odpustili mi jeskyni. Poeta doctus, ale také poeta naivity, že jo, velké a toho dětství, to napětí tam je.
2: Kdo se vejde na housle, neboj se, ničeho se neboj. A třeba bylo nejvíce zle, vždycky se najde někde člověk, který se vejde na housle. A na světě jsou krásní dnové a bývají i dnové zlí. Nakonec všichni vejdeme se do hrobu jako do houslí. Housličky housle o dvou strunách, takové, jak je z dětství znám. S kobylkou luční, s Petr klíčem, malinko, málo polámané.

Ešte mi napadá táto vec. Recitátoři z Kácelových veršů se ho vždycky velice obávali, když se objevil v sále, když seděl v publiku, že třásl se hlas, to jsem zažil tedy velice otrkaným profesionálům. On totiž, on za Skácel dával nespokojenost nad recitací najevo. A to buď tím, že začal rušit polohlasitými poznámkami k sousedům, nebo tím, že spustil kuřácký kašel, k tomu měl ostatně vždycky, bohužel velice blízko. No jednou se dokonce stalo, a to seděl v prvé řadě, že se tak pohněval, že se otočil zády a že tedy strávil potom tam tu čtvrt hodinu otočený zády. Já myslím, že se způsobu autentické recitace přiblížilo pár lidí. Především Radim Vašinka, podle mého mínění, pozdní poezie recituje velice, řekl bych, přesně Ladislav Lakomý a divadlo Husa na provázku, které má celý pořad, taky myslím nalezli taky dokonce takovou zvláštní zpěvnost, kterou já trochu polemizuju, takovou neidylickou.

0: Tady jsem si nalistoval ty sonety. Sonet, jak známo, je, že 4-4-3-3, dohromady 14 veršů, že on tam má sonet se spánkem včel, kde asi dohromady 5 veršů chybí, které jsou normálně vyčárkované. Dopeňme si, že tam je cosi nakousnuto, že?
1: Ano, tady ty zámlky se objevují v tom posledním sonetu Krajina místo náhrdelníku, sonet s krajinou místo náhrdelníku. A tady začíná. Já jsem dostal do rukou původní rukopis básně, kterou Honza dal své ženě. Byla právě o té krajině s tím růžovým kopcem. Tam ovšem začínala zimními verši. Svatým je zima, strkají ruce do kapes a zvoní to. A přešla do toho motivu vlastně nezimního. A bylo vypuštěno asi 5 veršů nebo 6. A tady jeden byl vypuštěn a je vyznačen těmi zámlkami.
2: Sonet s krajinou místo náhrdelníku. A protože už brzy zestárneme a budeme jak domy ptáků, našel jsem pro nás krajinu, kde je napajedlo, růžový kopec, propadání a také stráň, na které paměť trvá. A dám ti ji, jako jsem daroval život vlastní smrti, když jsem ji tenkrát přemohl na sloní louce v trávě našlapané.

0: Kacrova poezie, řekl bych, je nahuštěný cit, toho je tam velmi mnoho a není mimochodem náhoda, že nejsou jenom velké zástupy z Kacrových obdivovatelů a žáků, ale i obdivovatelek. Že? Dokonce se dá hovořit dneska už tedy, že je to básník, který má snad nejpodstatnější vliv na mladší, někdy nejmladší generaci. Že čili, abych se vrátil k tomu, je to nahuštěný cit, toho citu je tam tedy přemíra, že a s tím zvláštním způsobem korespondovalo jeho osobní vystupování, až to bylo paradoxní vlastně. On jako osobně byl většinou dost ježatý, sršatec a tak dále. A já jsem měl na něm nejraději právě to, že nepatřil k těm typům lidí, kteří rázně s člověkem mluví, jako by ho znali od jak živa a chodili spolu pást husy a tak dál. Kdybyže vždycky to trvalo dlouze. Já jsem byl svědkem nesčetných jeho setkání s různými lidmi a to bylo vždycky v první půl hodinu. To bylo takové jako urputné, těžké, drsné, nežli se našel takový ten správný kmitočet. To mě na něm jako utkvělo nejvíc a tak ve mně zůstává.
1: Velmi jsem ho obdivoval v okamžicích, kdy vlastně byl nemocen a když jsme byli na tom Slovinsku, tak celá grupa lidí se chystala například na cestu do Itálie, jelo se na Rilkovo Duino a Skácel ten den prostě nebyl schopen takové cesty, ani by tam, myslím, to nezvládl. A tak jsem mu říkal, my jedeme na to Duino. A Skácel to přijal s takovým absolutním klidem, jako by šlo jenom o něco, o nějaký detail, jako by věděl, jaksi víc než to, co jsme věděli my, že jedeme v tom okamžiku za Rilkem. Když jsme se pak vrátili, tak jsem říkal, měl jsi tam být ty, u toho stolu Rilkova kamenného nad tím mořem, tam jsi měl sedět ty. My jsme tam vlastně nepatřili. A on to tak jako se usmál a to jsem obdivoval, tu úžasnou trpělivost, odevzdanost prostě tomu trápení, ale ne rezignaci, jakmile ho to přešlo, on zase byl velice živý a velice se pohyboval a měl smysl pro humor a bylo to zase všechno hezké, ale jak dovedl i ty těžké chvíle prostě snášet. To je nezapomenutelné, tak to bych mu řekl, jak jsem ho obdivoval, asi kdyby tady byl.
2: V pásmu Malá recenze na Jana Skácela účinkoval Ladislav Lakomý v režii Petra Duvka.
3: Český rozhlas Brno.
2: Posloucháte jubilující magazín Zelený ring Českého rozhlasu Brno a pokračuje četba, kterou natočil režisér Josef Morávek s hercem Vladimírem Krátkým.
4: Michal Konečný, 13 snů o svobodě. Díl 12. Otto Schlink. Stará dobrá pravda praví, že koho chtějí bohové potrestat, tomu splní jeho největší přání. Skvělý anglický dramatik Oscar Wilde celou myšlenku jen lehce přetvořil a plnění přání vyměnil za vyslyšení modliteb. Zásahu bohů se věnoval i velký římský císař a filozof Marcus Aurelius, který do své myšlenky vložil vlastní poznání, že koho chtějí bohové zničit, toho nejdříve připraví o rozum. Ať už bohové takto lidi trestají či ničí, plní jejich největší přání nebo jim zatemňují rozum, nějakou dobu to trvá. Člověk se z vyslyšené touhy nejdříve raduje a je pohlcen štěstím. Skutečný stav věcí si obvykle dost dobře neuvědomuje ani člověk stižený ztrátou rozumu. Následky totiž přijdou většinou, až když je pozdě, a trestání bohů se nedá vzdorovat. Mnoha lidem v celém Československu se jejich velké přání splnilo v únoru roku 1948, kdy získali moc ve státě komunisté. S podporou Sovětského svazu měli komunisté velký vliv na politiku státu už od konce druhé světové války. Ministerským předsedou byl vůdce československých komunistů Klement Gottwald a jeho lidé ovládali také chod nejdůležitějších ministerstev. Jejich tlak na dosud demokratický stát sílil natolik, že v únoru 1948 podalo 20 ministrů z ostatních vládních stran demisi. Chtěli tím komunisty donutit k jednání, ústupkům, nebo si alespoň vynutit nové volby. Namísto toho nemocí zesláblý prezident Edvard Beneš podlehl komunistickým výhruškám, odchod ministrů přijal a sestavením vlády pověřil Gottwalda. Ten vládu obsadil svými lidmi. Československo se bez jediného výstřelu dostalo do nesmlouvavého područí Moskvy, v němž zůstalo dlouhých 40 let. V únoru 1948 se neradovali jen komunisté. Naděje prostupovala i početnými shromážděními občanů ve velkých městech, která dávala celému státu jasně najevo, že blížící se politické změny vyjadřují přání československého lidu. V pátek 21. února se podobné setkání občanů uskutečnilo také na brněnském náměstí Svobody. Snad až 50 tisíc nadšených lidí si na něm vyslechlo z rozhlasu proslov Klementa Gottwalda, v němž budoucí prezident popsal svůj plán na převzetí moci. Dav tleskal, jako by nikoho nenapadlo, že jásá nad koncem svobody a demokracie. Z přistaveného nákladního auta k Brňanům a Brňankám promluvili také významní brněnští funkcionáři komunistické strany, budoucí předseda Ústředního národního výboru města Brna Vladimír Matula, profesor František Trávníček,

se narodil v srpnu 1912 v rodině bohatého židovského továrníka Emila Schlinga v Nové Cerekvi na Vysočině. Hned po první světové válce se celá rodina odstěhovala do severních Čech, neboť Otův otec vlastnil v Děčíně výnosnou továrnu na papírové zboží. Schlingovi nebydleli v Děčíně, ale v nedalekých Teplicích. Emil Schling se považoval za Čecha a své jméno Schling začal psát česky. Své děti ve zcela německém Děčíně vychovávat nechtěl. Nicméně Otto musel vystudovat německé gymnázium. Jiné v Teplicích nebylo. Neobešlo se to bez potíží. Když profesor němčiny přednášel třídě o operách skladatele Richarda Wagnera, ukázal na jednoho modrookého a blondětého studenta a pravil, že tak nějak musel vypadat hrdina německých mýtů Siegfried. Student poslušně vstal a dovolil si nesouhlasit. Promiňte, pane profesore, ale já jsem Žid. Tím vzpůrným studentem byl právě Otto, který už v té době musel mít poslední slovo. Na tom samém gymnáziu se už ve 12 letech stal členem kroužku, jeho členové četli levicovou a marxistickou literaturu a tím to nekončilo. Nejdříve se přidal ke komunistické mládeži a když mu bylo 15, vstoupil do komsomolu, jak se svaz mládeže po sovětském vzoru přejmenoval. Co způsobilo, že se syn továrníka stal ještě jako kluk přesvědčeným komunistou, věděl jen on sám. To, co si chudí lidé nemohli dovolit, nepředstavovalo pro syna z dobré rodiny žádný problém. Po maturitě šel studovat lékařskou fakultu na Německé univerzitě v Praze. Ani tady ho ovšem nadšení pro komunismus neopustilo. 18. narozeniny oslavil vstupem do strany. Emil Schling ze synových nápadů příliš nadšen nebyl, ale zároveň mu v ničem nebránil. Protože ho na studiích podporoval, tvrdil pobavně přátelům, že je platícím členem komunistické strany. Otto, syn továrníka, tedy třídního nepřítele, to samozřejmě ve straně jednoduché neměl. Ochotně proto udělal všechno, co mu vedoucí komunisté přikázali, jen aby dokázal, že je pravým komunistou. Z pověření Rudolfa Slánského přerušil po 8 semestrech studium medicíny a odjel do občanskou válkou zmítaného Španělska, aby se ujal vedení polní nemocnice, kterou poskytl výbor na pomoc demokratickému Španělsku. Nechal si od otce vyplatit dědictví a koupil za něj pro nemocnici 2 sanitky. Do Španělska neodjel jako lékař. Strana ho jmenovala politickým komisařem. To znamenalo, že se mimo jiné zúčastňoval bojů. Během nich jej do plic zasáhla střepina granátu, onemocněl tyfem a přežil bombardování, při němž byl zasypán troskami domu. Do Československa se vrátil před podepsáním Mnichovské dohody. Jako Židovi, komunistovi a bojovníkovi ze Španělska mu muselo být jasné, že pokud nacisté vtrhnou do Československa, pak nemá šanci přežít. Rozhodl se proto emigrovat do Velké Británie, kde chtěl patrně pokračovat ve studiu medicíny. Všechno ale dopadlo jinak. Neuměl dost dobře anglicky a navíc mu chyběly peníze. Z celého rodinného bohatství mu nezůstalo nic. Kvůli válečným zraněním nemohl vstoupit ani do armády. Získal místo ve fondu pro československé uprchlíky ve Velké Británii, vedeném komunistkou a bojovnicí za práva žen Anežkou Hodinovou Spurnou. Schopný Schling, neustále zlepšující svou angličtinu, hledal pro uprchlíky ubytování a uplatnění. K tomu měl za úkol vytvořit hnutí Mladé Československo. V létě roku 1939 stál u založení organizace, do níž se hlásili mladí emigranti bez ohledu na to, jaké měli politické názory. Ve Schlingovi nalezli energického spojence. Mladé Československo spolupracovalo s exilovou vládou

0: vydávalo časopis, pomáhalo vězněným uprchlíkům a pořádalo nejrůznější akce. Otu Schlingovi se také podařilo prosadit den 17. listopadu jako Mezinárodní den studentstva. Otto se seznámil s komunistkou Marianne Wilbrahem a v listopadu 1941 se vzali. Díky znalosti jazyků a své energické povaze začal být pro československý exil nepostradatelný. Na začátku roku 1945 se stal sekretářem lékařské výpravy, která měla pomáhat na území osvobozeného Československa. Přes Teherán a Baku, odkud si udělal určující výlet do Moskvy, se po dlouhých měsících konečně dostal na Slovensko. Do hlavního města Sovětského svazu nejel náhodou. Patrně právě tam ho pověřilo stranické vedení první důležitou funkcí. Z Košic se totiž co nejrychleji vypravil do Brna, kde se hned po osvobození města ujal funkce politického tajemníka krajského výboru strany. Pro většinu brněnských komunistů byl ale stranou dosazený kádr zcela neznámou osobou. Odpor proti němu projevovali hlavně staří komunisté, kteří válku rozhodně neprožili v pohodlí kdesi na západě jako on. To však Schlingovi nevadilo. Své cíle začal prosazovat o to nesmlouvavěji a bezohledněji. Schling byl inteligentní, mimořádně schopný, pracovitý, vzbuzoval obdiv pro svou otevřenost, srdečnost a schopnost reagovat pohotově, pružně a neotřele. Na druhou stranu odpuzoval lidi strach budícím hulváckým jednáním, povýšeným sebevědomím, přehlíživostí a tvrdým prosazováním svých záměrů. Jeho blízcí přátelé věděli o jeho demokratických názorech, ale zrovna tak museli přihlížet jeho porušování zákonů a souhlasit s ničením nepohodlných občanů. S moravským markrabětem, jak mu říkali i sami komunisté, se rozhodně nežertovalo. Schlingova pozice se zdála neotřesitelná zejména po komunistickém převratu, kdy se postavil do čela krajského akčního výboru, se kterým začal přebírat moc. Za zásluhy ho strana potvrdila ve funkci krajského tajemníka strany a Schling se stal nejmocnějším mužem velké části Moravy. Z Brna chtěl udělat československý Leningrad, tedy druhé centrum moci hned po Praze, a pro svůj sen dělal vše. Vsadil přitom hlavně na mládež. Brno nazval hlavním městem pionýrů, věnoval jim letohrádek v parku Lužánky a roku 1949 vyhlásil akci Mládež vede Brno. Brněnské holky a brněnští kluci dostali na pár dní možnost převzít vládu nad městem. Ovládli radnici, největší podniky, policii, armádu, nemocnice, noviny, ale i školy, divadla, rozhlas a dopravu. Na Brno hleděla s předstíraným obdivem celá republika a Otto Schling byl dáván ostatním komunistům za vzor. Stanul na vrcholu a jeho moc nemohlo nic a nikdo ohrozit. V říjnu roku 1949 byl zatčen a obviněn ze špionáže a záškodnictví. Komunisté začali na Stalinův příkaz chystat politické procesy, které měly občanům vysvětlit, proč se jim zdaleka nedaří tak dobře, jak strana neustále slibovala. Ostatně, co může stranu více posílit než hrůza a teror? Podobné procesy se konaly už před válkou v Sovětském svazu a po ní se zrádci našli také v dalších státech pod vládou komunistů. Tak jako už mnohokrát začala revoluce požírat vlastní děti. Povýšený Otto Schling, pocházející z bohaté židovské rodiny, účastník občanské války ve Španělsku, uprchlík do kapitalistické Anglie, který s manželkou mluvil anglicky i v Brně, představoval skvělého pachatele. Na příkaz Moskvy měl tento zrádce stanout před soudem a ke všemu se přiznat. Chtěl s dalšími spiklenci svrhnout vládu lidu, odstranit prezidenta Gottwalda a celé Československo předhodit jako kořist zrádným imperialistům v čele s Američany. Uvězněný Schlink všechna obvinění odmítal. Zároveň však musel tušit, že pouhými výslechy jeho vyšetřování nekončí. Jako dlouholetý člen komunistické strany věděl a souhlasil s násilím a krutostí, které soudruzi proti svým nepřátelům používali. Mezi zavrženými se tentokrát ocitl on sám. Někdejšího vládce Brna vyšetřovatelé celé dny mlátili, bránili mu spát, mučili ho hladem, žízní a zimou. Na několik týdnů ho svázali do svírací kazajky. V mrazu musel spát bosý na betonové podlaze, aby ho zase jen byli, byli a byli. Když něco přiznal, pak to zase odvolal. Zlomil ho až výslech u ministra vnitra Ladislava Kopřivy, který ho v přítomnosti poradců ze Sovětského svazu fackoval, mlátil pěstí do obličeje a škrtil. Otto Schlink pochopil, že prohrál a říkal už jen to, co chtěli slyšet. K soudu se dostal až roku 1952. Byl obžalován spolu s druhým nejmocnějším mužem komunistické strany Rudolfem Slánským a dalšími významnými představiteli komunistické strany. Ze 14 obviněných bylo 11 mužů židovského původu. Podle vládců Kremlu byla totiž právě židovská buržoazie hlavní složkou světového imperialismu a největším nebezpečím pro světové vítězství socialismu. Otto Schlink podle naučeného scénáře před soudem nakonec přiznal všechno a odevzdaně přijal zasloužený trest. V předvečer konce svého života byl jediný z odsouzených, kterého nenavštívila manželka. Nemohl tušit, že v té době seděla ve vězení, a tak odcházel ze života s myšlenkou, že jej Marian nenávidí jako všichni občané republiky. Byl popraven v ranních hodinách dne 3. prosince 1952 v pražské věznici Pankrác. U šibenice pronesl svá poslední slova. Pane předsedo, přeji komunistické straně, československému lidu a prezidentu republiky plný zdar. Nikdy jsem nebyl špionem.
1: Z knihy Michala Konečného 13 snů o svobodě čte Vladimír Krátký v režii Josefa Morávka. Příště vás čeká poslední 13. část. Tím skončil právě 30letý magazín Zelený ring Českého rozhlasu Brno, který pro vás připravila Alena Blažejovská, a to za zvukové spolupráce Michala Zelinky.
2: Český rozhlas Brno.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
3: V Brně Nové Mlýskovci budou regulovat počet holubů. Pilová sezona letos začala později než loni, je ale větší sucho. Hrálec na Žďársku připravuje řadové domy pro mladé rodiny. A zítra čekáme polojasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Zastupitelé brněnské městské části Nový Lískovec hledají vhodné místo pro holubník, který má pomoct s regulací počtu těchto ptáků. Reagují tak na stížnosti obyvatel, kterým vadí hlavně holubí trus. Na území městské části je holubů zhruba 640. Počet dlouhodobě mírně stoupá. Odebírání nevylihnutých vajec z holubníku je podle starostky městské části Jany Drápalové ze Zelených vhodný humánní způsob regulace.
4: Pokud ta obsluha to dělá dobře, tak se tam dá snížit až o 50% počet těch vylíhnutých holubů. Samozřejmě nějaký vajíčka jim tam musí nechat. Oni by pak jinak nedůvěřovali tomu holubníku, kdyby se jim tam nikdy nepodařilo odchovat vůbec žádný mládě. Druhá věc je, dá se tam kontrolovat zdravotní stav těch holubů.
3: Podobné holubníky už v Brně fungují v Kounicově ulici a v Bohunicích. Pilová sezóna letos začala na konci února, tedy asi o dva týdny později než loni. Je ale větší sucho a pil se proto ve vzduchu držel déle. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Podle jeho klimatoložky Lenky Hájkové bývá situace pro alergiky horší ve městech než na vesnicích.
5: Ty pily můžou reagovat i s znečištěním ovzduší a některé studie prokazují, že ty pily jsou jako agresivnější. A i v těch městech je třeba nevhodná výsadba, že tam je třeba hodně habrů nebo těch invazivních druhů, jako jsou platany, pajasany.
3: Na některých místech už v uplynulých dnech zapršelo. Většinu Česka by déšť měl podle předpovědi skropit v následujícím týdnu. Dostupné bydlení pro mladé rodiny chystá Hrálec na Žďársku. Nedaleko od školy chce stavět dva soubory řadových domů. Obec teď pro ně připravuje projektovou dokumentaci.
6: V řadových domech vznikne dohromady 12 jednotek. Menší o dispozici 3+KK a větší 4+KK. Herales aktuálně zjišťuje zájem o nové bydlení. Podle zveřejněného harmonogramu se má začít stavět příští rok, hotovo pak má být v roce 2028. Daniel Zach, Český rozhlas. Sport.
3: Česká hokejová reprezentace na triumf nad Švédy nenavázala a Finům podlehla 2-3. Svěřenci kouče Rulíka si v závěrečné přípravě na světový šampionát připsali třetí porážku z posledních 4 utkání. Zítra v poledne čekají na závěr turné český tým Švýcaři.
0: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku jasno nebo skoro jasno, přes den bude oblačnost přibývat na polojasno, k večeru postupně většinou oblačno, nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů, vát bude slabý, severovýchodní až východní, během dne postupně mírný jihovýchodní vítr, biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na silnici 50 z Brna směrem do Uherského Brodu opatrně u Kunovic. Za nájezdem na dálnici D55 narazilo osobní auto do svodidel a vybočuje se. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno od mikrofonu přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Přívětivý podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Mistříňanku a Polku Miloslava Richarda Procházky Josefa Vaškoviče s názvem Rozmarínek a já věřím, že vás tato polka příjemně naladila. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Ctibor a Ctiborka. Na Slovensku slaví jmeniny Roland. Ještě jednou vše nejlepší. Připomínám ještě telefonní číslo 726 46 52 00. Velice se na vás budu těšit, ale teď už písnička Václav Maňas mladší, Josef Křivák, Cestička od Dubí a Valaš

0: Vítám ve vysílání prvního volajícího, kterým je pan Laďa Svoboda. Je to kapelník Žadoviáku, tak já ho velice vítám, nebo vítám tě. Teď nevím, jak jsme tak, na tom, jestli vykáme, tykáme.
1: Ano, vítám tě určitě. Taky tě vítám a zároveň všechny posluchače. Dneska totiž 9.5.
0: Ano?
1: Má narozeniny naše zpěvačka Olinka Baričičová.
0: Ano.
1: Takže já jsem se přes oběd jaksi nemohl dovolat, což se mi nestává, ale tak říkám, musím to zkoušet hned od prvou počátku. Takže já bych samozřejmě Olince chtěl popřát hlavně zdraví a ať je pořád tak vitální, obětavá a výborná, jak je do posud. Věřím, že to jako se mnou není lehké jako s kapelníkem, ale myslím si, že když už tolik let spolupracujeme a myslím si, že velmi dobře, takže to vydrží i nadále. Takže Olince bych popřál hlavně to zdravíčko a ať se pořád setkáváme ve zdraví a zítra už se zase uvidíme, takže.
0: Já se připojuji taky, já přeji vše dobré, ať ti to zpívá pořád Olince, ano, ať je to všechno, jaksi co nejlépe se to všechno daří.
1: Jo.
0: Tak výborně, tak já děkuji za zavolání.
1: Děkuji za prostor.
0: Ano, my také. Jsme rádi, že jsme mohli takhle předat toto přání. Děkuji.
1: A taky všem posluchačům.
0: No a písničku den, samozřejmě máme vybrané dopředu, ale budu s tím počítat, že Olince nějakou takovou pěknou zahraju, kterou natočila.
1: Ano.
0: Tak děkuji zatím
1: moc,
0: pěkný podvečer.
1: Ahoj.
0: Takže to jsme měli takové krásné přání. No vidíte, přátelé. A pojďme teda tady na e-mailovou poštu. Dobrý den, chceme vás poprosit o pěknou písničku, protože zítra má být oslava Dne matek a je to pro tyto dámy, maminky. Já to překládám ze slovenštiny, tak promiňte mi, jsem tam nějaké to slovíčko. A jsou to paní Terezia Lukáčová, Jožinka Regásková, Mária Hezková a Věrka Blahová, Marta Lukáčová. A přejeme vám krásné prožití tohoto vzácného dne, ke kterému vám přejeme zdraví, štěstí, lásku a hodně, hodně zdraví. Raz jeden moudrý člověk povedal, maminka je druhá po Bohu, můžeme povedať milion slov, ani tak nevyjádříme vďaku za mamu. Tak len to jedno najlepšie, ďakujeme, to vám prajú všetky vaše deti. Tak ďakujeme. Takže som tu tak slovensko-česky preložila. Pekné přání maminkám, pani Terézii Lukáčové, Jožince Regáskové, pani Márii Hezkové a pani Věrce Blahové a pani Martě Lukáčové. Tak a dáme písničku, co říkáte, přátelé? Po kyjovským rinku a tu Faranka ze Šakvic.
2: Český rozhlas Brno.

0: Vítám ve vysílání pana Františka z Vrchoslavic. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, Květušku. Já vás zdravím.
0: Také.
1: Jo? A dneska bych chtěl popřát Olince Barišičové.
0: Ano.
1: To je univerzální zpěvačka, ať je to cymbálovka nebo dechovka.
0: Ano. Jo?
1: A těm krásným kulatinám, takže už mě předběhl sice kapelní žadovňáku, Hladíček, ale to už se tady stává. Takže ať ještě hodně zdravička a ještě krásných písniček, ať už slyšíme hodně dlouho.
0: Ano,
1: děkuji
0: určitě.
1: Za prostor, Květuško.
0: Ano,
1: mějte se.
0: Já vám přeji pěkný podvečer a krásný májový čas. Naschledanou.
1: Vám taky, naschle.
0: Tak a přátelé, připojíme tady e-mailovou poštu. Zdravím do vysílání posluchače a posluchačky z Otrokovic. Chtěl bych nechat zahrát k dnešním narozeninám oslavenci Honzovi Kapřínovi, který dnes slaví své úctyhodné 90. narozeniny. Přejeme ti všechno nejlepší, hlavně požehnané zdraví do dalších let a mnoho, mnoho rybářských úspěchů. Přeje rybářů od čerpačky. Tak to je krásné, teda to je úctyhodný věk a ještě pan Honza chodí na ryby. No, tak obrovská úcta a respekt. Tak přátelé, pojďme na další písničku. Je to moravská lidová Ej lásko, lásko, Josef Pilát a cymbálová muzika Jaroslava Čecha.

písnička nám dozněla. Pojďme na e-mailovou poštu. Máme tady další přání. Prosíme o hudební gratulaci k dnešním 50. narozeninám pro Martina Coufalíka z Pozlovic. Přejeme mu vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí do dalších let a přeji Kašpaříkovi. Tak to bylo jedno přání, pojďme na další. Tak je to takový jako vzkaz, bych řekla. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda Viléma a Květinku Hochmanovi z Pitína. A písničku posílá kamarád Broněk s maminkou. Tak to jsme také předali. A ještě tady je klub přátel. A jsou tady narozeniny ještě jedny. Pan Jaromír Horák v Bojkovic. Takže přejeme vše nejlepší k těmto narozeninkám. Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, radosti, úspěchu, no a taky krásný jarní čas. A jak se říká, na zdraví a živio. A jsme rádi, že jste v té naší rozhlasové rodině. A třeba, nevím, se uvidíme, až bude vlastně den otevřených dveří v Českém rozhlase. Tak přátelé, pojďme na písničku. Košilenka, Bohumír Kameník, Marie Veselá a Kameníkovi muzikanti.

Tak přátelé, pojďme si přidat. Tady zase máme písemné přání. Je tady napsáno, je tady e-mail. Milý Radku, k tvým narozeninám ti přeji hodně zdraví, štěstí, pohody a spoustu krásných chvil s lidmi, které máš rád. Ať se ti splní všechna přání, daří se ti v práci i v osobním životě a úsměv tě provází každý den. Krásné narozeniny. Přání je pro Radka Šlese z Jezeřan Maršovic a toto přání posílá Jarda Wolf. Tak předali jsme a pojďme dále. Mám tady další přání. Dobrý den, chtěli bychom velice pozdravit a popřát vše nejlepší Šimonovi Šáchovi z Popovic k jeho 20. narozeninám. Hlavně zdraví, štěstí, ať ho neopouští humor. Gratulují mu bláznivé ženy z Hradčovic a muž ze Lhotky. Poznámka, jedná se o přezdívku. Ano, my jsme to tak pochopili. A k tomuto mu nechte, prosím, zahrát nějakou pěknou písničku. Děkujeme a přejeme hezký den. Ano, i my vám přejeme hezký den. A já tady ještě přidám jedno přání. A je to nejmilejší Teresko. Přeji ti vše nejkrásnější k 18. narozeninám a doufám, že tvá láska k folkloru jen poroste. S láskou tvá kamarádka Nelinka. Tak to jsme předali a hrajeme písničku. Dobrý večer, Frajárenko, Fanoš Mikulecký a Moravěnka.

0: Party s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: A jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a přátelé, pojďme si tady přát, pojďme si předávat přání vaše písemné. Tak dobrý večer, 7. května oslavil svátek kamarád a muzikant pan Stanislav Mahdal z Nivnice. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí bratr František s rodinou, sestra Emílie s rodinou, muzikanti dechové hudby Dolněmčanka a kamarád Broněk. No a Broněk Uher nám tady těch přání dnes poslal trochu více, takže pojďme předávat, poprosím trošku o trpělivost. Tak dobrý večer, včera se dožil 50 roků kamarád a zpěvák pan Svatopluk Karabus z Dolní Lhoty u Luhačovic. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přeje celá rodina, dech muzikanti dechové hudby Dolněmčanka a kamarád Broněk. Předali jsme a teď já tady mám další, ano, že 7. května, ale to se podíváme, že ano, oslavil svátek kamarád a muzikant pan Stanislav Šalátek ze Starého Města u Uherského Hradiště. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přeje celá rodina a muzikanti dechové hudby Staroměstská kapela a muzikanti dechové hudby Dolněmčanka a kamarád Broněk. Tak to jsme takhle tady předali a já si myslím, že si zahrajeme písničku. A bude to přímo polka Petr Klíčová, Antonín Koníček, Vladimír Salčák a Boršičanka Antonína Koníčka.
0: Český rozhlas Brno.

přátelé, a pokračujeme v e-mailové poště. Dobrý večer, 7. května oslavil svůj svátek kamarád a muzikant pan Stanislav Lukeš z Nívnice. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přeje celá rodina a muzikanti dechové hudby Nívničanka, muzikanti dechové hudby Dolněmčanka a kamarád Broněk. Tak to bylo další přání. Tak od Broňka uhra, ale my budeme ještě pokračovat, máme tady další přání. Takže 7. května oslavil svůj svátek kamarád a muzikant zpěvák Stanislav Kolaja ze Strání Květné. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky, božího požehnání přeje celá rodina, muzikanti dechové hudby Javorinka, muzikanti dechové hudby Šárovec a muzikanti dechové hudby Dolněmčanka a kamarád Broněk. Tak to jsme tady předali a hrajeme další písničku. Ej nad Pálavou, Moravská lidová a Podlužan.

0: písnička dozněla, pojďme přivítat paní Marii z Moravce. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Navrátilová, zdravím vás, vaši kolegy nebo kolegu, nevím, kdo je.
0: Ano, děkujeme.
1: Všechny posluchače tohoto nádherného pořadu. Chtěli bychom poslat písničku jen tak pro dobrou náladu májovou do Hanžuka, do Němice, do Miroslavy a do Otní. Přejeme jim krásný pohodový večer a krásné pohodové slunečné dny, další májové dny. To samé přeji paní Navrátilová vám a vaši kolegyni nebo kolegovi. To přeje Marie a Zdeně z Moravce.
0: Děkuji
1: a zase někdy nashledanou.
0: Ano, paní Marie, i vám přeji krásné jaro, ať se vám daří.
1: Ano,
0: tak ono
1: děkuji.
0: Už na té Vysočině to začíná všechno, že? Také.
1: Ano.
0: Že to tam
1: děkuji.
0: Je. Ano, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: No je pravda, přátelé, že jsem dneska zahlédla černý bez, že kvete a úplně jsem se vylekala, protože já samozřejmě na ten černý bez chodím a dělám z něho zastudená syrup. A ta jsem říkala, tak to už kvete, to, tak už abych honem si vyhlížela nějaké místečko, aby jsem o to nepřišla, o tento dar. Tak přátelé, jdeme na to, pojďme dále. Já tady mám další přání, které ráda předám, ještě doplním paní Marii také. Dobrý večer. 7. května měl svátek kamarád a muzikant pan Stanislav Šalátek ze Starého Města u Uherského Hradiště. Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, božího požehnání, přeje celá rodina. A tak my jsme už toto přání předávali. A muzikanti dechové hudby Staroměstská kapela a muzikanti dechové hudby Dolněmčanka a kamarád Broněk. Takže to jsme už předávali. No a já mám tady přání. Chtěli bychom zahrát k 60. narozeninám, kterých se dožil 14. apríla náš brat, strýko, přítel, kamarád Karol Adamík z Petrovic pri Bytči. S okrúhlým narozeninám všetko nejlepší, veľa zdravia a božího požehnání prajú sestry, priatelia, kamarádi, kolegovia, ktorí dnes oslavujú u teba na dvore. S pozdravom Jozef Lege. Tak já vám přeji tu oslavu, ať se vám vydaří, ať si pochutnáte, popijete, poždrnkáte, jak se říká, ať vám to prostě vychází, ať se pobavíte. Tak přátelé, jdeme na písničku. Koukni, jak je život hezký. Bohuslav Sedláček, Lubomír Černík a Starobrněnská dvanáctka a zaspívá nám Karel Zelníček a sbor solistů.

0: A prosím vás, vy to posloucháte až tak daleko, to je slyšet?
1: Ano, ano, posloucháme.
0: Je to to možné, až tam někde ano. Na rybách u Českých Budějovic, to je dálka?
1: Ano, ano, rybník Mrhal.
0: Dobře, no tak ať se vám to daří všechno, ať chytáte, ať splníte své kvóty, jak, nebo jak to je, já nevím, jak je to u vás u rybářů.
1: Petru zdá, ano.
0: Ano.
1: Jako rybáři, ano. Takže ještě potahujeme do Milešovic, pozdravujeme všechny do Milešovic, rybáři a prostě, aby se nám tady celé ten dařilo a děkujeme za nějakou krásnou.
0: A vy jste tam taková jako parta mužů, jo, kteří
1: ano,
0: tam...
1: Ano, je nás tady šest, no, tak... jezdíme senka 16 roku, každý květen a každý září na týden a prostě tady máme takový rybolov, takovou dovolenou prostě máme.
0: Takovou dovolenou, tak pánové, ale jste hodní.
1: budeme hodní.
0: Dobře, já tomu rozumím. Tak dobře, ano. Tak budeme hrát písničku za malou chvílečku, ano?
1: Ano, děkuji vám a krásný večer, nashledanou.
0: Také krásný večer. No takže pojďme na to. No tak v podvečer nad strání, já si myslím, že to možná bude vhodné, tato písnička Vladimír Ondrušek, Václav Babula, Valčík a Stříbrňanka.
2: Český rozhlas Brno.

Tak krásný valčík dozněl a máme tady ještě jedno přání e-mailovou poštu, velmi krátkou. Děkuji Maruše Hanákové za pozdrav, moc mě potěšil Jarda Wolf. No a půjdeme na další písničku, přátelé. Proč nezůstane slunce stát? Karel Vacek starší, Josef Zíma a orchestr Karla Vacka mladšího.

0: Vážení a milí, skončil pořad blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Ale neloučím se nadlouho, zítra se na vás opět těším a v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu, kterou pro vás hraje Moravěnka s názvem Tulipány z Amsterdamu. Tak přeji dobrý poslech, krásné voňavé jaro, krásný voňavý večer a nashledanou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně. Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Blavenští obyvatelé v budoucnu zaparkují v novém parkovacím domě. Kardiologové varují před užíváním steroidů. Rizikové jsou hlavně u mladých lidí. Ministryně Schillerová chce jednat s Evropskou komisí o změně plánu růstu státních výdajů. A zítra čekáme polojasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Blavenští obyvatelé se příští rok dočkají stavby nového parkovacího domu. Vedle nádraží tak získají o polovinu více parkovacích míst, než kolik nabízí dosavadní parkoviště. Vedení města odhaduje celkové náklady na 180 milionů korun. Jak bude nový parkovací dům vypadat, popisuje mluvčí Blanska Pavla Komárková.
2: Nepůjde o klasickou zděnou stavbu. V rámci pokusu o snížení těch provozních nákladů nebude mít budova stěny ani zastřešení a půjde o pozemní stavbu v podobě železobetonového skeletu. Stěny budou imitovat nerezové sítě, které postupem času popne zeleň.
1: Anabolické steroidy zvyšují pravděpodobnost srdečního kolapsu, jsou zároveň snadno dostupné. Varovali předtím odborníci na výročním sjezdu České kardiologické společnosti v Brně. Steroidy způsobují, že svaly rostou, spolu s nimi ale taky srdce. Jenže tenhle růst není přirozený. Kombinace užívání anabolik, stimulantů a intenzivního tréninku zvyšuje riziko poruch srdečního rytmu, které mohou vést až ke kolapsu nebo náhlé smrti. Dostupnost těchto látek i zlehčování jejich nežádoucích účinků jsou rizikové hlavně pro mladé amatérské sportovce. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce změnit vládní plán růstu státních výdajů. Jednat o tom bude s evropským komisařem pro ekonomiku Valdisem Dombrovskisem. Ministryně to dnes řekla v diskuzním pořadu TV Nova za 5 minut 12. Současný plán schválila v roce 2024 tehdejší vláda Petra Fialy z ODS. Podle Schillerové je ale schválený materiál nereálný.
3: První krok, který my uděláme, že požádáme o změnu fiskálně strukturálního plánu. Pán komisař Dombrovský, jsme si řekli technické informace, co k tomu máme doložit, počkáme teď na makropredikci Evropské komise a tak dále, zpracují dopis, bude s ním mluvit ještě náš premiér a budeme jednat o přejednání.
1: Vytvoření plánu vyžaduje evropská legislativa kvůli dohledu nad rozpočty členských zemí. V Česku přibývá psích kadeřníků, řekl to předseda Asociace salonů pro psy Jiří Bohata. Podle něj je v Česku několik tisíc salonů a stále přibývají. Dodává, že návštěvy psích kadeřníků jsou důležité i pro dobrý zdravotní stav psa. Některé salony například nabízejí ozonoterapii, což je koupel zaměřená na hloubkové očištění a ochranu imunitního systému kůže. Cena za návštěvu psího salonu se pohybuje od 500 korun do několika tisíc.
0: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku jasno nebo skoro jasno, přes den bude oblačnost přibývat na polojasno, k večeru postupně většinou oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Opatrně v Uherském Hradišti na třídě maršála Malinovského. Havarovalo tam osobní vozidlo, projíždí se kyvadlově jedním pruhem. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Každý kluk sní.

Pěkný večer do všech regionů vám přeje Markéta Ševčíková, milí posluchači. Naše dnešní folklorně hudební putování bude trochu zvláštní. Připomínáme si výročí konce druhé světové války a všechny ty, kdož v ní přišli o život. A proto se s mým dnešním hostem vydáme do historie a zkusíme nahlédnout na největší bitvy a války na našem území a zjistit, jak je vnímali a zvládali naši předkové. Jak ti, kteří museli narukovat a povinně bojovat, tak jejich blízcí. A i dnešní písně v podání Hradišťanů a cymbálové muziky Jury Petrů z Kyjova budou s vojnami, bitvami a válkami souviset, protože naši předkové své emoce z nich dokázali vetknout do písní, jako například do této.

0: Tak milí posluchači, a my vás opět po nějakém čase zdravíme ze Strážnického zámku, sídla Národního ústavu lidové kultury. No a kdo jiný by měl být naším průvodcem než ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, naše Luhy a Háje, a teď myslím i Čechy i Moravu, byly vždycky územím, přes které se valila vojska, také se tady několik velmi významných bitev odehrálo. Mohli bychom začít jednou z těch největších, a to je napoleonská bitva u Slavkova, když jsme na Moravě. Máme o ní nějaké doklady?
1: O bitvě u Slavkova máme samozřejmě celou řadu dokladů, které se zachovaly v kronikách, byly to především farní kroniky, a ta bitva u Slavkova byl tak zlomový okamžik a takové okamžiky hrůzy, že se do těch kronik prokopírovaly a máme tam celou řadu zpráv. Ona ta bitva u Slavkova s tím rozsahem toho bojiště, které měří vlastně několik desítek kilometrů, jako kdyby předznamenávala ty velké bitvy 19. století, respektive i bitvy první světové války. Takže ten zásah se týkal několika desítek vesnic, kde se teda bezprostředně odehrávaly ty jednotlivé bojové akce. No a samozřejmě kromě toho také toho širokého okolí, které vlastně bylo postižené jednak tím, že tam jednotlivé bojující strany sháněly potravu pro koně, no a také samozřejmě pro samotné vojáky, to bylo před bitvou. No a postiženo bylo i široké okolí toho bojiště, kam byli po bitvě rozvážení zraní vojáci. V té době už královalo tomu bojišti dělostřelectvo, ale oni vedli balistickou křivku tak, že ta koule se odrážela, skákala po tom bojišti a samozřejmě to, co měla kolem sebe, všechno likvidovala, takže těch zraněních byla celá řada. Například od Slavkova je vozili až do Boskovic, což je vzdušnou čarou skoro nějakých 40, možná 50 kilometrů, a tam byli vojáci ubytovaní v bývalém klášteře, také tam vypukla cholera právě z té nedostatečné hygieny a celá řada těch vojáků tam umřela.

0: Když si spočítáme teda v roce 1805, kolik vojáků měl Napoleon, kolik vojáků měla protistrana, sem přitáhlo 150 tisíc až 200 tisíc mužů. Oni se tady sešli na jedné ploše. Co se vlastně dělo? Oni ti vojáci přišli do těch vesnic, chtěli po těch lidech nějaké zásoby, předpokládám, ubytování?
1: Za normálních okolností vždycky před těmi jednotlivými jednotkami šli takzvaní kvartýrmachři, což byli vojáci, kteří uměli vyjednávat a dokázali pro tu jednotku většinou s richtářem nebo burkmistrem domluvit podmínky toho, že na té vesnici nějaká jednotka bude ubytovaná. Samozřejmě v případě, že to byla spojenecká jednotka nebo domácí vojsko, no tak to mělo naprosto standardní průběh. Venkované byli povinni poskytovat vojsku právě tady toto. Na každém statku musela být maštálka pro vojenského koně. Většinou tam byl ubytovaný buď to jeden jízdní voják nebo dva pěšáci. Na rychtě byl nějaký důstojník. Takže pro ty vesničany to nebylo nic, co by neznali, s čím by se nedokázali vypořádat. To bylo za předpokladu, že to bylo domácí vojsko. Samozřejmě, že když to bylo vojsko cizí, tady tyto známé zkušenosti šly zopakovat, pakliže důstojník měl jaksi svoje vojáky vydrezirované do té míry, že ho poslouchali. Ale kromě těchto řádných jednotek se tím krajem taky pohybovala celá řada zběhů, celá řada nepravidelných jednotek. A to je kapitola sama pro sebe. Musíme si uvědomit, že Rakousko bylo mnohonárodnostní monarchie. A od 18. století do těch jejich standardních jednotek, protože vlastně ona měla jako kdyby část německou a část uherskou. Čechy, Rakousko a ostatní dědičné země, to byla německá armáda. Tam byli prostě infanteristé jako pěšáci, byli tam kyrisníci, švelišaři a tak dále. A pak měla uherskou a tam byly všechny ty balkánské sorty vojska, husaři. Z té chorvatské hranice panduři, trenkovi, pocházeli z Balkánu a tam ten způsob vedení války byl úplně jinačí. Taky tyto jednotky se používaly k jiným úkolům. To byly ty různé průzkumy bojem, přepadávání. A tito muži zvyklí na té žhavé turecko-rakouské hranici byli zvyklé úplně na jiný způsob boje, konec konců tak, jak jsme ho zažili při posledních balkánských válkách související s rozpadem Jugoslávie. A to, co se tam dělo, není nic jiného, než to, co se tam dělo 200 let předtím při konfrontaci Rakušáků, Turků i balkánských národů, z nich někteří zůstali pravoslavnými křesťany, Srbové, někteří byli římští katolíci, Chorvaté, ale někteří přijali islám, jako třeba Bosně a Hercegovině, a toto se tam všechno mlelo mezi sebou.

0: Když už jsme v 19. století, nemůžeme nepřipomenout prusko-rakouskou válku rok 1866 a tam byl ten konflikt letní. Začal v červnu a to bylo právě období žní, které je pro celou společnost tehdy v tom 19. století a nejenom pro život na venkově, ale i ve městě strašně klíčové. Tak jak se postupovalo tehdy, co ti lidé dělali, jak oni se věnovali dál té sklizni? Já si to vůbec neumím představit.
1: No samozřejmě, oni museli v prvé řadě zajistit tu úrodu, protože si byli vědomi toho, že bez toho, že by zajistili zásoby na zimu, respektive osetí na příští rok, tak by prostě nepřežili. Ona vůbec, ta válka roku 1866, měla celou řadu znaků už moderního konfliktu. Například se ve velkém využívala železnice. Pruská armáda dokázala využít v rakouské železniční sítě a velice rychle se přesouvat po těch klíčových bodech, takže po té velké porážce u Hradce Králové potom dokázala velice rychle se dostat až do Nitra Čech. Samozřejmě ta sofistikovanost se také projevila právě v tom zásobování armády, které na jednu stranu dokázalo využívat rakouské sklady potravin, ale kromě toho se vojáci často uchylovali i k takzvanému vybírání výpalného, což je záležitost, kterou známe spíš z 18. století, ale právě v této době je v řadě zpráv zaznamenáno, že vojáci, když přišli do vesnice, tak vymáhali vyplacení částky v hotovosti, která zabrání tomu, aby vesnice byla vydrancována. Samozřejmě, že právě pro tu dobu blížících se žní, kdy hrozilo i zapalování té úrody na stojato, což by mělo katastrofální následky, tak většinou pod nátlakem se tady tomuto obecní rady podvolili. Často to řešili i třeba tak, že v případě, že byl ve vesnici Vrchnostenský dvůr, no tak nechali zabít vola, aby vojákům dali najíst, protože pruští vojáci byli proslulí tím, že byli strašně žaraví.

0: Já se spíš divím, že vůbec ti lidé říci na našem území rozeznali, kdo je přátelská armáda a kdo nepřátelská, protože jak Rakousko mělo mnohonárodnostní armádu, tak samozřejmě, když se bavíme třeba o té prusko-rakouské válce, tak pruská armáda měla také řadu spojenců. Italské království tehdy bojovalo na straně Pruska, nehledě o všech těch dalších národnostech, tak ti lidé z toho museli být zmateni. Já se divím, že vůbec rozeznali, kdo je kdo, ale oni se snažili asi hlavním cílem vždycky vedení toho města nebo té obce bylo nějak se asi smírně dohodnout.
1: No tak samozřejmě každá vesnice měla prostě toho svého richtáře, jo, nebo burkmistra, který tam vlastně zajišťoval jako kdyby tu státní správu. Takže pokud to bylo řádné vojsko, tak v prvé řadě vyjednávalo s ním, aby prostě ta vesnice dala tu dávku jako celek.
0: Takže nikdy nepřišli a neoblehli to, spíš se vždycky vyslal tady ten styčný důstojník a ten to dohodnul.
1: Samozřejmě potom je problém těch nepravidelných jednotek, které nastoupily z ostra a tam docházelo nejčastěji excesům. Jinak, co se týká jako soužití vojáků a sedláků nebo těch venkovanů, musíme si uvědomit, že ty jednotky přímo na té vesnici žily. Ta vesnice samozřejmě to dokázala nějakým způsobem zpracovat. Jo. Na druhé straně, tady u těchto dlouhodobých pobytů i ty tresty vojákům za přestoupení standardních způsobů chování existovaly a různé armády na to různě přísně dohlížely a excesy taky trestaly. Yeah.

0: Nezmínili jsme ještě poslední konflikt, který se neodehrál tak extrémně na našem území, ale velmi intenzivně ho postihl právě tím, že odešla velká spousta mužů, a teď se bavím o první světové válce, o mužích, kteří bojovali na italské frontě často, to se konec konců dostalo i do lidových písní. Ostatně každý válečný konflikt se nějakým způsobem promítnul v lidových písních a v lidové slovesnosti. Ale pojďme ještě k té první světové válce, protože ta byla oproti bitvě u Slavkova nebo prusko-rakouské válce velmi vlekla.
1: Trvala opravdu hodně dlouho, ti muži na těch hospodářstvích chyběli, takže nejenom za druhé světové války, kdy ženy nastoupily do továren, ale už za první světové války, kdy ženy se musely postavit do čela těch svých hospodářství, a ještě více tím byly postiženi jejich děti, které prostě za ten několika letý konflikt dospěly, ale dospěly bez vedení otců, bez jaksi také vnitřní disciplíny a vědomí hierarchie, takže řada lidí v tom roce 1918 po skončení první té války konstatuje, že to mladé obyvatelstvo velice jako zvlčelo, zdivočelo, přestalo ctít ten zaběhnutý patriarchální řád, a ne tolik na venkově, ale ve městě se šíří anarchie, protože děti vyrůstaly bez otců a byly nuceni nějakým způsobem v rámci toho hospodářství zastat ty jejich funkce. Na druhou stranu ten voják, když byl na frontě, tak stát za něho platil odlučné, a pokud byla hospodyň šikovná, tak dost často dokázala z těchto peněz třeba zaplatit dluhy na tom statku. Takže řada těch hospodářství vyšla tady z této válečné zkušenosti posílená. Na druhé straně řada mužů také padla, a tady tyto mladé vdovy, pokud se znovu nevdali, tak byl ten život pro ně extrémně těžký.

0: Já se zakladu otázkou, který z těch válečných konfliktů, které jsme zmínili, měl pro tu naši společnost jakoby nejzásadnější dopad, že ji změnil za prvé demograficky, za druhé, co se týče nějakého společenského nivo.
1: Asi skutečně ta první světová válka, protože sebou přinesla obrovský zlom i politický, který vlastně souvisel se vznikem první Československé republiky. My vnímáme ten příběh Československé republiky jako velice samozřejmý, ale on v té době vůbec samozřejmý nebyl a nebyl samozřejmý ani pro ty obyvatele žijící v Čechách, na Moravě a v Rakouském Slezsku, protože ne všichni byli nakloněni samozřejmě myšlence odtržení se od Rakouska, takže to často nesli jako zradu na císaři. Vedle nich celá řada vojáků se vrátila z legií, kteří naopak byli velice silně pro tu ideu čechoslovakismu, a i když obzvlášť v ruských legiích neměl prezident Masaryk úplně pozici, jak bychom si dneska představili, přece jenom oni na rozdíl od všech ostatních se vraceli až v letech 1920 až 1921. A když jsem četl deník mého pradědečka, který byl v ruských legiích, vracel se potom přes Vladivostok, Šanghaj a tímto směrem domů, tak v těch denících, v těch novinách je celá řada velice ostrých článků právě proti Masarykovi, který byl považován za strůjce toho, proč oni zůstávají na té Sibiři, což neúplně chápali. Bránili z našeho polu proti bolševikům, ale oni tehdy bránili i proti Němcům, kteří vlastně v té době byli také v různých zajateckých táborech a chtěli se vrátit do rodné země, ale byla velká obava, že posílí jednotky, které bojují tehdy proti dohodě, a tudíž legie, které železnici drželi, jim v tom bránili. Takže ta situace tam byla taková velice komplikovaná a byla dlouhá. A navíc, když se tady tito vojáci vrátili domů, tak už skončila agrární reforma. To je taky potřeba si uvědomit, že co bylo za pozemky, už byly rozdělené. Takže byly tam takové veliké pnutí a často se to projevilo taky v tom, že řada legionářů podporovala Radulu Gajdu a jeho vizi československé obce národně fašistické, ale fašistické v tom italském slova smyslu, takové silně národovecké, takže ta situace byla velice komplikovaná a je potřeba si přiznat, že tu společnost to rozčíslo. To souznění s tou první republikou v té době nebylo zdaleka tak silné, jak ten mýtus o ní, který jsme si vypěstovali někdy mezi 60. až 89. rokem.

0: Ke slovům ředitele Národního ústavu lidové kultury Martina Šimši ani k závěrečné písni Hradišťanu není co dodat. Snad jen to, že jsme se mnohokrát v historii přesvědčili, že každá válka je zbytečná a v 21. století už bychom se my lidé měli být schopni domluvit a svou energii věnovat vlastní kultivaci. Dny bez válek, ale za to plné krásy a písní vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. My a oni.
1: S Julií Lienvrbkovou jsme se poznali nedávno na panelové diskuzi o postavení vietnamských žen ve společnosti, kde mladá paní doktorka poutavě představovala některá historická, ale i kulturní fakta.

0: Studium jazyku a vietnamistika. Co to znamenalo pro jej profesný a osobný život, uslyšíte za chvíli.
1: Už v posledním roce gymnázia jsem s vietnamštinou začala. Začala jsem se jí učit. S tím, že už jsem byla rozhodnutá, že v budoucnosti bych ráda obor vietnamistiky studovala.
0: Měla jste z té volby dobrý pocit, že jste opravdu správně vybrala?
1: Ano, měla a bylo určitě fajn, že jsem ho studovala i s tou lingvistikou obecně. A v době svého studia většinou to bylo tak, že rovnou ze školy jsem šla doučovat vietnamské děti, nebo jsem už potom postupně začínala i tlumočit, spolupracovala jsem s neziskovými organizacemi, věnovala jsem se vietnamštině hodně, nebo jsem byla někde s vietnamskými přáteli, i třeba českého původu. Ho asi po roce studia jsem už měla kamarádky, které česky nemluvily, což bylo pro nás objevné vzájemně. A věděla jsem, že po studiu určitě budu chtít žít nějakou dobu ve Vietnamu.
0: A kdy jste se dostala do Vietnamu, jaké to bylo?
1: Po dokončení studia na Univerzitě Karlově jsem v následujícím měsíci odlítala do Vietnamu. Měla jsem možnost tam se věnovat doktorskému studiu vietnamské literatury a pak jsem postupně se mohla věnovat výzkumu, který byl při ústavu lingvistickém a to se týkalo hledání metod pro vietnamské mluvčí, jak se mají učit cizí jazyky, především třeba anglický jazyk. Navíc jsem se seznámila s celou řadu zajímavých osobností, literátů, spisovatelů, s tím, jak to ve Vietnamu skutečně je.
0: Akademická sféra je jedna věc a druhá je, že byla bez ohledu na své vietnamské jméno cizinkou ve společenském a kulturním prostředí, které předtím znala převážně z knížek. A poznala něco z těch stránek i v praxi? Jak to fungovalo v běžném životě?
1: Velmi děkuji za tu otázku. Naštěstí v České republice byla už v té době silná vietnamská komunita a v Praze žilo mnoho Vietnamců, proto to nebyl až tak extrémní šok. A ještě krátce předtím, než jsem odletěla do Vietnamu, jsem si i udělala tlumočnické a překladatelské zkoušky a stala jsem se soudní tlumočnicí také. Takže když jsem přijela do Vietnamu, myslela jsem si, že jsem jazykově kulturně připravená a musím říct, že v prvním období toho života tam jsem vlastně potřebovala někoho jako tlumočníka. V tom prostředí Vietnamu, kde jsem mluvila v běžné řeči, tak ta řeč byla tak rychlá, že jsem ji nestačila běžně sledovat a v prvním období jsem potřebovala mít někoho vedle sebe, kdo mi některé části té rozmluvy zopakuje pomalu. Dále jsem se seznamovala prakticky se záležitostmi, o kterých jsem předtím, jak říkáte, jenom četla, nebo jsem o nich ani nevěděla. Doprava byla složitější, než jsem si myslela. Stejně tak i ten způsob přípravy jídla byl zcela jiný, než jsem byla zvyklá. Ta hygiena týkající se přípravy jídel a dalších věcí, takže spousta věcí byla jiná a nová, ano.
0: I na panelu jste se přiznala, že vám to nešlo. Jak to?
1: Nebyla jsem tedy nikdy nějaká vynikající kuchařka, ale když jsem přiletěla do Vietnamu, tak se zjistilo, že ten můj způsob vaření absolutně nesplňuje level vietnamských měřítek přípravy jídel. Toto hledisko vedlo mé kamarádky k tomu, že usoudili, že ve Vietnamu se v žádném případě nemůžu vdát, protože záležitost vaření je jedna z klíčových schopností, kterou nevěsta Vietnamce musí mít.
0: A neměli pravdu.
1: Protože už jsem 12 let šťastně vdaná za vietnamského manžela, tak pravdu zcela neměli. Dokonce se stalo, že pár babiček ze sousedství za mnou jednoho dne přišlo mě hromadně navštívit a přemlouvali mě, abych se vrátila co nejdřív do České republiky a rychle se vdala, protože už se připozdívá, bude mi 30. Já jsem byla vprostřed svého doktorského studia a ani jsem v té době moc na vdávání nemyslela. Tak jsem se tomu jenom pousmála a poděkovala jsem jim.
0: Jestli to něco svědčí o blízkosti českých způsobů s Dálným východem, o hezkém navazování na zdejší pojem slušného chování, nechávám na vás, milí posluchači. Pocit zpřízněnosti Julie Lien netají. Své druhé křestné jméno Lien si přidala do rodného listu. Ještě během studia vietnamistiky jí přátelé takto říkali. V překladu je to lotosový květ. A není divu, že ho cítila jako svou součást. A proč nezměnila příjmení Vrbková?
1: Důvodem je, že jsem se vdávala ve Vietnamu. U vietnamských žen není zvykem, aby si brali jména svých manželů.
0: Žádný Nguyen.
1: Můj manžel je Hoang. Ve Vietnamu v té době nebylo možné to příjmení převzít a později mě to i napadlo, že bychom mohli mít celá rodina stejné příjmení, ale zajímavé bylo, že manžel chtěl, abych si uchovala to své i s ohledem na

0: podnikání a na určitou známost v některých okruzích v pracovní, kterou už mám.
1: Tím začala druhá část rozhovoru, kterou nelze pojmenovat jinak než zamilovaný příběh.
0: Já jsem se seznámila s manželem v okolí svých přátel, tak i on byl jedním z té určité skupiny, takže jsme se znali a pak jsem se seznámila víc s jeho rodinou, tak jsme měli víc příležitostí se setkávat. Někdy jeho rodina ke mně přijela i na návštěvu, někdy přijel i on a podobně. Když jsme měli možnost spolu o některých věcech mluvit, tak jsme zjistili, že určitá jako shoda názorů nebo zalíbení tam je, ale já jsem byla ve Vietnamu velmi opatrná na ty záležitosti týkající se lásky. Především jsem si uvědomovala, že v těch rodinách první vietnamský syn má odpovědnost, že se musí se po celý život starat o své rodiče a často s nima i bydle. Já jsem věděla, že toto nebudu schopná dodržet, už protože mám taky sama rodinu v České republice, se kterými taky chci být v kontaktu do budoucnosti. Nechtěla jsem, aby ten vztah zašel do velké lásky, pokud toto nebude vyřešené. Takže nejdřív jsem mluvila s jeho rodinou o těch možnostech přímo a oni řekli, že si to promyslí a pak mi řekli, že tento syn je volný na to, aby se mnou odešel, kam já budu chtít. Je totiž zajímavé, že právě v téhle oblasti, kde můj manžel vyrůstal, mají specifické zvyky a v této oblasti bývá nejmladší syn s rodiči. Takže když jsme se nad tím takto domluvili, tak vztah mohl pokračovat a nakonec jsme se domluvili na manželství.

0: Nemůžu říct, že by tam nebyla láska, ale v každém případě to bylo do určité míry i manželství domluvené, protože bylo důležité se domluvit, kde a jak budeme žít a jaké budou naše závazky k těm vzájemným rodinám.
1: Jak manžel snáší tu vzdálenost a to odloučení od rodiny?
0: Manžel s tím počítal už při naší svatbě, že za nějakou dobu asi pojedeme do této vzdálené krajiny a nebylo to pro něj zcela neznámé, protože někteří jeho členové z jeho rodiny už v zahraničí byli. Takže už o hodně o Evropě slyšel, navíc jeho rodina má spoustu přátel z ciziny. První období pro něj bylo těžké, ale ani ne tolik kvůli odloučení rodiny, jako spíš kvůli tomu zvykání si na nové podnebí. Třeba ze zdravotního hlediska celkově začal mít alergie a nebyl zvyklý na jídlo. Je zajímavé, ačkoliv tam nějaká, nebo vietnamská tržnice v Brně také je, tak i tak ze začátku úplně nevěděl, jak si to připravit stejně jak ve Vietnamu. S touto záležitostí se mu taky nebyla úplně schopná pomoct. Teď, když žijeme v Praze, tak toho vietnamského jídla už má více. Z jeho hlediska myslím, že cítil jako asi největší oběť to jídlo, že mu chybělo. Co se týká rodiny, v dnešní době už je možné být ve spojení velice často a online, tak ani vlastně třeba s mojí rodinou nejsme v kontaktu každý den osobně. Můj tatínek třeba bydlí v Brně, takže se vídáme také občas. Takže je to něco, co je jakoby běžné v dnešní době, že nelze být s rodinou stále.
1: Co jste od vietnamských žen jakoby vzala za své?
0: Přemýšlím. Nejsem ani nemůžu být zcela vietnamská žena, nebyla jsem v tom prostředí vychovávána. Na druhou stranu myslím, že i ten pobyt ve Vietnamu a mé studium mě určitým způsobem ovlivnili, takže určitě třeba s manželem mluvím vietnamsky. Se ve Vietnamu je zvykem říkat manželovi starší bratře, přičemž žena sama sobě říká mladší sestra. Ale v začátku manželství se mi to úplně nelíbilo. Měla jsem pocit, jako kdyby manžel byl výše a já jsem níže, jako a z začátku jsme měli domluvené, že si budeme říkat manžela manželka, sami sebe oslovovat. Pak v pozdější době jsem se rozhodla na to přistoupit, protože jsem pocítila i ten rozměr té určité romantiky, i té poetičnosti a krásy v tom daném jazyce. A manžel byl velmi rád, že jsem některé tyto zvyky nebo i ve slovech a ve způsobu mluvení převzala. Myslím, že nemůžu být ani toho dosáhnout, abych byla tou typickou vietnamskou manželkou. Neumím ani tak dobře vietnamsky vařit, jako umí vietnamské ženy. Zato můj manžel je skvělý kuchař, že se doplňujeme jiným způsobem. Ano. Co se týká vlastností, tak myslím, že to, co jsem se asi naučila v manželství se svým vietnamským manželem, je, že je důležité některé věci prostě nechat jenom mezi manželi, což je asi důležité v každém manželství obecně, a nemluvit třeba o ní vůbec s nikým, ani s rodinnými příslušníky. To bylo něco, co jsem pochopila, že na to manželovi velmi záleží.
1: Nebyly problémy pracovního rázu, co se týká manželového zaměstnání tady?
0: Na začátku manžel vlastně hodně pomáhal s miminkem a já jsem postupně nastupovala na nějaké částečné úvazky. Za začátku jsem pracovala více já. To bylo něco, co jsme s manželem měli domluvené už ve Vietnamu. On souhlasil s tím, že se v podstatě do určité míry sebeobětuje a že mi bude v životě umožňovat, abych pracovala víc než on. Toho jsem si právě vážila, přestože on ve Vietnamu měl svoji práci, kterou měl taky dobře rozvinutou a dobře hodnocenou. Potom po čase, když už náš syn vyrostl, tak manžel se začal věnovat se mnou v tom podobném oboru, v integraci, a společně jsme pak pracovali na magistrátu města Brna. Byl terénním pracovníkem a bylo to velmi příjemné, že jsme mohli spolupracovat v té dané práci.
1: A tady v Praze, jak pokračujete, co plánujete?
0: Nyní čekáme další miminko a moc se těšíme.
1: A práci, jakou plánujete, společně i nadále?
0: Určitě můžeme. My především se společně rádi věnujeme integraci, tedy podpoře vietnamských rodin. Třeba některé rodiny, které nemluví dobře česky. To je věc, která v nás baví oba. Jinak manžel mě často podporuje tak, abych se mohla věnovat svoji práci na univerzitě, výzkumu a to, co mě baví. Je velmi ochoten se starat o děti, někdy i více než já. Takže toho si velmi vážím.
1: A já děkuji, že jste si našla čas a byla hostem pořadu Mia Oni.
0: Velmi vám také děkuji.
1: Tak sme se rozloučili slušne a s podiekovaním, na čem často bazírají jak Češi, tak i Vietnamci. Julie Lien Vrbková v současnosti pôsobí ako lektorka a výskumná pracovnice na katedre mongolských, korejských a vietnamských studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Je také soudní tlumočnicí a prekladateľkou vietnamštiny. Na príští pořad mi a oni se teší Goránka Oľača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Pilová sezona v České republice letos začala později než loni, zhoršuje ji ale velké sucho. Obyvatelé Prostějova loni odevzdali téměř 19 tun vysloužilého elektrozařízení. České florbalistky budou hrát na letošním juniorském mistrovství světa o bronz. A počasí zítra v České republice převážně slunečno, později přibývání oblačnosti, zatím bez deště a maxima příjemná kolem 23 stupňů. Zprávy a o Taneha Sil, dobrý večer. Pilová sezona letos v Česku začala na konci února. Podle meteorologů je to zhruba o 2 týdny později než loni. Zhoršuje ji ale velké sucho. Pilovou alergií v Česku podle odhadu alergologů trpí zhruba čtvrtina obyvatel.
3: Musím být zaléčená, protože jinak bych se ani nevyspala.
4: Popisuje Magdalena, která už od dětství trpí alergií na břízu. Onemocnění ale může začít i kdykoliv v dospělosti, říká alergolog Tomáš Balner.
5: Máme i lidi, co jsou 40 let plus, 50 plus, kteří mají nové projevy pilové alergie.
4: Můžou za to podle něj třeba prodělané infekce, které naruší sliznice. Alergiků přibývá a také se objevují nové alergeny. Pokračuje Lenka Hajková z Českého hydrometeorologického ústavu.
6: Známá je ambrozie, ta se k nám šíří hlavně ze Slovenska a z Maďarska.
4: I když letos pilová sezóna začala později, stále je to dřív než v minulosti. Důvodem jsou teplejší zimy. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Téměř 19 tun vysloužilého elektrozařízení odevzdali loni obyvatelé Prostějova v rámci takzvaného zpětného odběru. Informuje o tom vedení města. Odevzdané elektro čeká další zpracování, říká mluvčí prostějovské radnice Jana Gáborová.
7: Recyklací elektrozařízení se městu podařilo dosáhnout významných úspor a ekologických přínosů. Konkrétně se jedná o úsporu 43 340 kW elektrické energie, která by jinak byla spotřebována při výrobě nových produktů a těžbě primárních surovin.
2: Vedení radnice v Mimoni na Českolipsku nechalo na restauraci na tamním koupališti umístit novou fotovoltaickou elektrárnu. Od investice za zhruba 750 tisíc korun si město slibuje dlouhodobé provozní úspory. Nespotřebovanou elektřinu bude navíc možné posílat do domova pro seniory, říká starosta Petr Král za hnutí ANO.
8: To bude mít význam a bude elektrika využitá pro dvě organizace vlastně města. Je to daný zatím na jižní straně a částečně východní a ještě to uvažujeme, že jestli se to osvědčí, tak to dáme i na západní stranu, protože tam nic nemáme. Sport.
2: Čeští hokejisté druhé utkání švédských her prohráli v Engelholmu, podlehli Finům 2-3 a v zítřejší generálce na mistrovství světa se střetnou se Švýcarskem od 12 hodin. České florbalistky prohráli v semifinále juniorského mistrovství světa v Itálii s Finkami 5-6 v prodloužení. Zítra tak budou obhajovat bronz.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno, pouze ojediněle mlhy, nejnižší teploty nad ránem mezi 8 a 4 stupni, v údolích až plus 1, lokálně také přízemní mrazíky. Zítra přes den bude zpočátku, tedy ráno a dopoledne slunečno, jasno až polojasno, odpoledne a pak hlavně večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty zítra mezi 19 a 24 stupni. Vítr většinou slabý, během dne na jihu republiky místy mírný, od východu až jihovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy čekejte menší zdržení před Berounem. U sjezdu na Králův dvůr na 22. kilometru je omezení a také menší kolona zhruba na 5 minut. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Slavíci v krabici. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
9: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu vodu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Kdo se někdy někde potkal s Ondřejem Soukupem, ví, že má až neuvěřitelné a hlavně přirozené charisma. To charisma je tak silné, že proniká do jeho muziky.

Ondřej Soukup napsal nebo produkoval písně pro Zlaté slavíky i Slavice a některé z těch písní se staly hity a dokonce i hity roku. Za rok 1989 tento titul, tedy titul hit roku, dostala jeho píseň Miss Moskva, kterou naspíval Jiří Korn.

Ondřej Soukup je ročník 1951. Kdo další z naší muziky je stejný ročník? Tak například skladatel, muzikant a producent Jiří Vondráček, undergroundový písničkář Karel Soukup, zpěvák a hudební skladatel a také frontman skupiny Žlutý pes Ondřej Hejma, muzikant a zpěvák Milan Hlavsa, Jiří Schellinger, varhaník Josef Rafaja, zpěvačka Jana Robová, hudební skladatel, klavírista a producent Zdeněk Merta, zpěvačka Milena Soukupová, zpěvačka Marcela Holanová, bluesový zpěvák, harmonikář, kytarista a skladatel Petar Introvič, zpěvačka Eva Hurichová, jazzový hudebník, skladatel, dirigent a také pedagog Milan Svoboda a také zpěvačka Věra Špinarová. Ondřej Soukup dokončil studium Pražské konzervatoře v roce 1975 a v tom roce patřila mezi hity roku píseň skupiny Bee Gees, která se později objevila ve filmu Horečka sobotní noci. Jmenuje se Jive Talking, doba diskoték jela naplno.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ondřej Soukup je Pražák a narodil se 2. května 1951. Už v dětství se učil hrát na klavír v Lidové škole umění. Následně začal hrát na basovou kytaru ve školních a středoškolských kapelách. V letech 1969 až 75 studoval na Pražské konzervatoři hru na kontrabas u Františka Pošty, který v Československu přispěl výrazně k prosazení kontrabasu jako sólového koncertantního nástroje. Mezi jednu z prvních písní Ondřeje Soukupa jako autora patří nahrávka, která byla v roce 1980 pořízena ve studiu Československého rozhlasu. Naspívala ji Marcela Králová a jmenuje se Jen tak jít.

Během studií prošel Ondřej Soukup několika kapelami. Už od roku 1975 byl členem pražského big bandu, se kterým nahrál respektovaná alba Podobizna, Reminiscence a Posterestante, hostoval také v Metropolitan Jazz Bandu a hlavně se stal zakládajícím členem skupiny Pražský výběr. V roce 1982 napsal pro tehdy už několikanásobnou zlatou slavici Hanu Zagorovou písničku Půl štěstí.

Ve druhé polovině 70. let Ondřej Soukup také hrál ve skupině Jiřího Stivína Masokosti, což je název složení z příjmení pánů Ma, Lina, So, Ukup, Ko, Cáb a St, Ivín. A hrál i s jeho další formací Jiří Stivín and Company Jazz System. V roce 1979 nastoupil do tehdy velice populárního orchestru Václava Hybše. Odtud prchl do nově zrozeného novovlného pražského výběru a odtud v roce 1981 přešel k orchestru Ladislava Štajdla. Bylo to v době, kdy tahle kapela hrála prim v naší pop music a doprovázela slavíka slavíků Karla Gotta. Soukup začal naplno skládat a aranžovat. Mezi písně, které napsal pro Karla Gotta, patří i hit Věčný like.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: V době, kdy Ondřej Soukup přišel do orchestru Ladislava Štajdla, měl orchestr už dva zlaté, dva stříbrné a jednoho bronzového slavíka. Už když byl členem, přišel další bronzový slavík. Postupně se Ondřej Soukup začal podílet na repertoáru a nahrávkách Jitky Zelenkové, Darinky Rolincové, Michala Penka i Ivety Bartošové a napsal i píseň Sedm dní pro Helenu Vondráčkovou.

Odborníci říkají, že hra Ondřeje Soukupa na baskytaru se vyznačuje vynikající technikou, bohatou harmonickou představivostí i rytmickou přesností. Kromě živého hraní se začal v 80. letech naplno věnovat skládání písní a současně také začal produkovat desky. V té době napsal pro Ivetu Bartošovou hit Víš, lásko.

první polovině 80. let vznikl film režiséra Víta Olmera podle scénáře Jaroslava Dietla Druhý tah pěšcem a Ondřej Soukup dostal příležitost napsat hudbu. Uspěl a od té doby napsal filmovou hudbu k více než 30 celovečerákům, ale pozor, ještě předtím napsal hudbu pro televizní film Hodina před ránem a i televizních filmů a seriálů bylo logicky víc, ale teď další filmy. Mezi všemi má své čestné místo film režiséra Jana Svěráka Kolja, který byl oceněn Oscarem za nejlepší zahraniční film. A dále Pětka s hvězdičkou, Strašidla z Vikýře, Pravidla kruhu, Outsider, Bony a klid, Zvířata ve městě, Cesta na jihozápad, Ta naše písnička Česká 2, Requiem pro panenku, Nahota na prodej, Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko, Tmavomodrý svět, Jezerní královna, Pták ohněvák, Válka barev, Akumulátor 1, Nečekané léto, Perimbaba a dva světy, Betlémské světlo, Bony a klid 2, Čtyřlístek ve službách krále a také film izraelský Pravidla vnitřní gramatiky. Potom ještě Vratné lahve a Lída Bárová. K filmu Lída Bárová patří i píseň s textem Gabriely Osvaldové, kterou naspívala Lucie Bílá a jmenuje se Když tančí ďábel s andělem.

Myslím, že je dobré uvést i to, že Ondřej Soukup svou hudbou obohatil v 90. letech španělský seriál Hrdina Katlas, alespoň takhle se to asi vyslovuje. Ale vrátíme se zpět k českým filmům, přesněji řečeno k české filmové hudbě. V roce 1998 získal Ondřej Soukup Českého lva za nejlepší hudbu k filmu Juraje Jakubiska Nejasná zpráva o konci světa, na které spolupracoval s Janem Jiráskem. Dalšího českého lva dostal za hudbu k filmu Tmavomodrý svět. Je čas nechat Ondřeje Soukupa i zaspívat. Sám pro sebe si totiž napsal písničku Slušný člověk.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Kdysi, aniž bych Ondřeje Soukupa znal, jsem sledoval vývoj kolem baletu, nebo spíš projektu s názvem Šachmat, ke kterému napsal hudbu a dával ho dohromady Richard Hess pro svou taneční skupinu Uno. Ale přišel do podivné doby a ještě mě zaujalo scénické oratorium Zahrada rajských potěšení, které jsem kdysi viděl. Pak už přišly muzikály s jeho hudbou. 30. března 2000 měl premiéru muzikál Johanka z Arku. Texty Gabriela Osvaldová, libreto Jiří Hubač. Johanku zpívali Lucie Bílá, Bára Basiková, Iveta Bartošová a i další zpěvačky, včetně Lucie Šoralové.

Asi jste poznali, že zpívali hned dvě Johanky dohromady, Bára Basiková a Lucie Šoralová, a byl to hit Most přes minulost. Po úspěchu Johanky vznikly další muzikály s hudbou Ondřeje Soukupa, Láska je láska, Elixír života, Robin Hood a také Mauglí.

Flying Ganga, Jiří Korn, Richard Tesařík, Jancina, Jan Kříž, Jiří Zoniga a další a hit z muzikálu Mauglí. Ondřej Soukup byl v porotě ve čtyřech kolech soutěže Česko hledá Superstar a soutěže Faktor X vysílané v roce 2008. Od té doby ho znají všichni a je toho ještě hodně, co by se o jeho dlouholeté kariéře dalo říct, ale už není čas. Tak si třeba najděte v rozhlasovém archivu jeho seriál vysílaný na dvojce Halo Soukup Halo. Na závěr zazní hit a pohádky je konec. Hudbu k filmu Nesmrtelná teta sice napsal jiný skladatel, bratr Karla Svobody Jiří Svoboda, ale Ondřej je autorem hitu z této pohádky, který naspívali Lucie Bílá a Kamil Střihavka. Je to poslední, co dávám do krabice se štítkem Ondřej Soukup. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice nebo jejich skladatelé a producenti.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministryně financí Alena Schillerová chce jednat s Evropskou komisí o změně plánu růstu státních výdajů. Vedení Jihlavské radnice chce zjistit zdroj nočního hluku v průmyslové zóně Bedřichov a počasí zítra převážně slunečno, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce změnit vládní plán růstu státních výdajů. Jednat o tom bude s evropským komisařem pro oblast ekonomiky Valdisem Dombrovskisem. Ministryně to dnes potvrdila televizi Nova. Současný plán schválila v roce 2024 bývalá vláda Petra Fialy z ODS. Podle Aleny Schillerové je schválený materiál nereálný.
2: První krok, který my uděláme, že požádáme o změnu fiskálně strukturálního plánu. Pán komisař Dombrovský, jsme si řekli technické informace, co k tomu máme doložit, počkáme teď na makropredikci Evropské komise a tak dále, zpracují dopis, bude s ním mluvit ještě náš premiér a budeme jednat o přejednání.
0: Vytvoření plánu požaduje evropská legislativa, a to kvůli dohledu nad rozpočty členských zemí a koordinaci hospodářských politik. Vedení Jihlavské radnice chce nechat měřit hluk v průmyslové zóně v místní části Bedřichov. Lidé, kteří v jejím okolí žijí, si totiž dlouhodobě stěžují na zvýšenou hlučnost hlavně v nočních hodinách. Město teď proto vybralo specializovanou firmu, která bude situaci několik měsíců sledovat, říká radní z ODS David Beke.
3: Přestože město disponuje i nějakým měřiči hluku, tak jsme se rozhodli, že pro nějakou identifikaci toho zdroje bude nejlepší zařídit takzvané kontinuální měření, to znamená měření po delší dobu, a pokusíme se rozklíčovat, odkud ten zvuk, který lidi obtěžuje, pochází.
0: Majitelé domů v Dubé na Českolipsku mohou požádat radnici o příspěvek na nová okna nebo nátěr fasády. Dotace je až 20 000 korun. Více peněz přitom dostanou lidé s památkově chráněným domem nebo s nemovitostí v památkové zóně města.
4: Jak uvedla starostka Irina Žalovičová za ODS, v takovém případě se příspěvek navyšuje o 50%. Jedna z podmínek dotace je zachování původního členění oken. V případě fasády pak maximální dodržení historického vzhledu. Žádosti je možné podávat do konce listopadu. Z Dubé Jiří Jelínek, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Slávie ve druhém kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul nastoupili doma proti Spartě a v případě výhry by už měli jistý titul. Utkání je těsně před koncem, běží právě 97. minuta a Slávie vede 3-2. Ve druhém kole nadstavby se dnes hrály další čtyři duely. Baník prohrál v Teplicích 1-2, Dukla se Slováckem 0-1, Plzeň porazila Liberec 2-0 a Mladá Boleslav remizovala se Zlínem 1-1. Házenkáři Plzně vyhráli v rozhodujícím pátém finále play-off extraligy v Karviné 29-28. Po třech letech tak slaví český mistrovský titul.
1: Počasí.
0: V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno, jen ojediněle mlhy, nejnižší teploty nad ránem mezi 8 a 4 stupni, v údolích plus 1, lokálně také přízemní mrazíky. Zítra přes den ráno a dopoledne slunečno, tedy jasno až polojasno. Odpoledne a pak hlavně večer čekáme postupně přibývání oblačnosti na oblačno. Nejvyšší teploty zítra mezi 19 a 24 stupni, vítr většinou slabý, během dne na jihu republiky místy mírný, od východu až jihovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy pozor na překážku za Rokycany. Na 52. kilometru se na vozovce povaluje pneumatika a na dálnici D8 Ústí nad Labem Drážďany pozor na překážku v tunelu Panenská. Na 680. kilometru se porouchala dodávka a je tam uzavřený pravý pruh. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín. Přejeme příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadla vzhledově do vaší zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, co je dobré vědět o zahrádce, příští týden tedy po třech zmrzlých. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Nepěkný plot, loubí nebo pergolu si můžete nechat popnout rostlinami s něžnými květy. I do vás je můžete nařezat a některé z nich krásně voní. Naše hobbyredaktorka Jolana Nováková nás určitě bude ještě chvilku napínat, ale nakonec prozradí, o kterých rostlinách je řeč.
1: Dostali se k nám ze Sicílie někdy v 18. století. První zahradní odrůdy začaly vznikat o století později a dnes se pěstuje velké množství hybridů, lišících se nejen barvou květů, ale i jejich velikostí, přičemž novější odrůdy mívají květy zvlněné, pruhované nebo dvoubarevné. Možná vás překvapí, že mluvit budeme o hrachorech. Které to mohou být? To už se ptám Ivana Dvořáka z časopisu Zahrádkář.
2: Jednoleté, jak se jim říká hrachor setý, ty nádherně voní, mají úžasný barvy květů, perfektně se pnou a dokáží zakrýt velkou plochu a potom třeba hrachor vytrvalý, úzkolistý latifolius a ten zase je v jednom místě i více let a taky velmi dobře zdobí a velmi dobře přikrývá ten plot. Prostě hrachory jsou pro mě jednička.
1: Můžu je vysít i teď?
2: Pokud jde o ty jednoleté, tak ano, vlastně ty vytrvalé v tuhletu dobu seženete buď jako sazenici, anebo si někde okoukáte, kde kvetou a budou dozrávat a seberete si semena a vysejete je na místo učení přímo po ten plot až na podzim.
1: My máme plot odhadem vysoký asi jako já. Ne, tak 1,50 m typuju, ten drátěný. Jak vysoko vyroste ten hrachor?
2: Tam a zpátky by se dalo říct, on dokáže vyšplhat do těch 3 metrů, takže naprosto v pohodě ten plot popne a ještě pokud roste bujně a je dostatečně vlhko, tak vám převisne i z druhé strany toho plotu.
1: Dá se stříhat i do vázy?
2: No určitě hrachory, ty voné, ty seté vlastně, to je prvorepubliková květina, která se dávala do váz, pěstovala se ve skleníkách, rychlila se.
1: Kdy ten hrachor pokvete?
2: Tenhle ten jednoletý, pokud ho zasejete teď koncem května, za týden se objeví nad zemí, za další 3 týdny už bude narostlý, takže se začnou objevovat květenství na jednotlivých nodech a z toho výsevu v tuhletu dobu pokvete si myslím 2. týden v červenci.
1: Vy už jste to myslím zmínil, ale pro zopakování. Jeden z nich je trvalka, jeden je letnička.
2: Letnička je ten, o kterém říkám, že je setý a voní. Ten druhý hrachor latifolius je trvalka. Ta trvalka zůstává na jednom místě 5, 10, 15, 20 let a začíná se rozrůstat, takže se dá dělit. Ten setý už podle jména se jenom vysévá na jaře. Musíte z něj pozbírat semena a nikdy nesmí přijít na to samé místo. Alespoň 4 roky by měl mít odstup, protože když ho vysejete hrachor po hrachoru, tak neporoste, naroste vám tak možná do třetiny. Z těch semínek vyroste každý 10. třeba.
1: Všechny druhy hrachorů vyžadují slunné a teplé stanoviště. Půda by měla být středně těžká, výživná a vápnitá. Ať se hrachorům u vás daří.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Máme pro vás pěknou písničku a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Tady je posluchačka ze Severní Moravy. A měla bych prosbu. Dotaz se týká pokojového olivovníku. Jak u něho pečovat? Je krásný, už je tak asi 30 cm v průměru, ale začínám teď zhazovat listy. A není to napadené žádnýma breberkama nic. Je prostě v pořádku. Tak co mám dělat?
0: Tak s tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Paní posluchačko, je to úplně jednoduché. Žádná rostlina jako pokojový olivovník neexistuje. Není pokojový olivovník. Stejně tak, jako olivovník není rostlina, která v České republice bez problémů přezimuje venku, což celá řada firem, která se specializuje na prodej olivovníku, tvrdí. A vlastně k nám, když potom jak lidi chodí a ptají se na ten olivovníček, tak jsou smutní, co udělali špatně, že jim to přes zimu zmrzlo, nebo že jim prostě opadaly listy, že to bylo špatně. Takže bohužel mnoho lidí se stává obětmi bludů, které tady někdo šíří. A realita je taková, že olivovník je rostlina, která venkovní je, ale je venkovní třeba kolem Středozemního moře, kde ta zima v podstatě nefunguje. Olivovník je celoročně venku, počítá se, že na něj svítí sluníčko s velkou intenzitou, že jsou vysoké teploty a suchá léta v těch místech, kde olivovníky rostou. A pokud u nás olivovník chcete s úspěchem pěstovat, tak je tam několik velkých problémů. Za prvé, nesmíte ho nechat venku, protože zmrzne. Není to rostlina, která by k nám patřila. Kdyby k nám patřila, tak kromě jabloňových, tak máme ještě olivovníkové háje, ale ty my nemáme. Za druhé, když rostlinu, která potřebuje hodně sluníčka, prostě dáte do obýváku nebo někam a dáte třeba tu rostlinu i vedle okna, tak v zimě metr od okna ta rostlina dostane asi 5% slunečního záření, který by dostala, kdyby byla ve své domovině. Ona nedostane nic. Ta rostlina to reaguje tak, že začíná schazovat listy, začíná osychat a vlastně chátrá, umírá. Většinou to do toho jara nezvládne a když, tak potom nevypadá pěkně. Takže olivovník, pokud u nás chceme pěstovat, tak ideálně v nádobě, ideálně třeba po tu nádobu mít nějakou platformu s kolečkama, abyste tu rostlinu mohli třeba potom zatáhnout někam dovnitř. A dobře olivovníku bude v nějaké méně topené zimní zahradě na tu zimu, když bude mít někde třeba mezi 7 a 10 stupni občasnou zálivku a bude mít opravdu jak hodně sluníčka, protože to bude třeba prosklená zimní zahrada, tak bude olivovník úplně jak v pohodě. A nebo další možnost, u nás je olivovník občas dá pěstovat venku a třeba taková zajímavost, kdybyste chtěli vidět olivovník, který pěstovaný venku, tak třeba v zoologické zahradě v Plasích, tak mají olivovník vysazený venku a kolem toho olivovníku na zimu staví skleník z polikarbonátu. A funguje to tak, že jakmile prostě se objeví teploty někdy kolem nuly, tak kolem něj postaví provizorní konstrukci z polikarbonátu, dovnitř zavedou elektriku, dají tam prostě přímotop a jak teplota klesne pod minus třeba 3, tak se olivovníku zatopí. A ten olivovník krásně funguje, prostě je mu tam hezky a je mu tam hezky už třeba asi 10 let. Takže takovýmto způsobem se to dá dělat, ale samo od sebe to fungovat nebude a olivovník rozhodně není poková rostlina.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Mám smrk sivý, tedy koniku, a začal mi ze zhora, už je asi metra půl vysoký, začal mi žloutnout a schnout. Zaléval jsem to, co mě poradili, zaléval jsem to hořkou solí, ale pokračuje to.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Konický smrček bývá velice často pěstován na zahradě, je to zakrslý druh smrku, který je takový nízonký, hustý. A že začíná od hora žloutnout, stává se to. A stává se to zejména v suchých létech, tedy v teplejších nížinách, kde zase se právě vlivem suchého vzduchu přemnožují většinou jeden z druhů svilušek, které jsou velice malé, je to malinkatý tvoreček, který staje na těch právě mladých špičkách na koncích těch letorostů. Takže tam je jediná odpomoc, jakmile se nám přestane zdát, protože ona je pouhým okem dost špatně vidět, jakmile se nám přestane zdát barva těch jehlic na vrcholku, okamžitě zasáhnout chemicky a koupit přípravky, které se běžně používají v zelenině na likvidaci svilušek nebo roztočů, to by v každé odborné prodejně měli vědět.
0: No tak to slyšíte, co se u nás každý týden dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Ryby magazín.
1: Od poloviny dubna mohou rybáři lovit dravce. Mezi ty patří mimo jiné sumci, okouni, candáti, štiky a také pstruzy. A zajímavé na tom je, že za pstruhovými vodami se nechodí jen do nejčistších koutů přírody. Pstruha je možné chytit i ve městě. Zjišťovala to pro nás naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: U mostu na Malé Jihlavce na okraji Jihlavy stojím s rybářem Lubošem Pavlíčkem. My se známe, budeme si tykat. Ty jsi členem Moravského rybářského svazu, ale si střeště, to tam v Třešti nemáte pstruhovou vodu.
3: Pstruhových vod je obecně velice málo. Jednak je to velice náročný na údržbu, to zarybnění a starání se o ty toky, které mají leckdy třeba 20 kilometrů, tak to je velice náročný.
2: Ty jsi muškař, proto mluvíme o pstruhové vodě a muškařit se může od poloviny dubna.
3: Od 16. dubna. Nejsem jenom muškař, jsem i takzvaný vláčkař. Dneska vláčím, protože je to tady neskutečně zarostlý. Velice těžko se tady chytá.
2: Jaký je tedy rozdíl mezi muškařením a vláčením?
3: Třpytka se hází do vody jakoby švihem a vlastní váhou. A muškaření, ta muška je opravdu jak muška, ta má gram. Dostáváš to tam pomocí muškařský šňůry. Se vlastně rozkmitá, vytvoří se takovou jako smyčka ve vzduchu, osmyčka a vystřelí se to do vody.
2: Jsi krásně připravený rybářsky, máš ty vysoké kalhoty.
3: Broďáky, tohle jsou neoprény a ty používám prakticky tak do poloviny května.
2: Takže jdeš do vody.
3: Ne, vždycky jdu do vody. Ale teďka jsou to neoprény, protože ta voda má, dejme tomu, já nevím, 4, 5, 6 stupňů.
2: Samozřejmě krásná vestička se spoustou kapsiček. Vidím tady peán a na druhé straně to je jehelníček a na to máš právě
3: ne,
2: ty mušky.
3: Ovčí rovno.
2: Tak mně to jako přijde jako jehelníček.
3: A do toho se zapichují mušky a oni tam krásně uschnou.
2: Jak se tak dívám na tu vodu, tak moc vody není.
3: Je tady strašně málo vody. 5-6 cm vody.
2: A co ty ryby?
3: Tady jsou tuně.
2: Přeskáče ten pstruh.
3: No jasně.
2: Jak poznáš to správné místo, kde se řekneš, tam to zkusím?
3: To je taková poučka. Správné místo není světlé místo. To je mělčina a je tam písek. To není kapr, který by se v tom rejpal.
2: Nebo hledáš tu tůňku hlubší.
3: Já hledám to černý, to je vedle tady a to je tmavý. Tam ten pstruh někde bude schovaný, bude při kameni nebo bude za kamenem a bude číhat, až mu tam splave nějaký hmyz nebo nějaká rybička.
2: Když je tak mělko, tak jak pracuješ s tím prutem?
3: Snažím se jít při břeh, protože pod břehem bývají vodou vydláblí tůňky, mikrotůňky. Vidím tmavo, tak pomaličku se k tomu připlížím a hodím do té tůňky, nechám spadnout třpytku a nechám ji pomaličku vytáhnout. A to samý dělám s muškou.
2: Jsme na okraji Jihlavy, krajského města. Ryba se mi vždy spojuje s čistou vodou. Je tady čistá voda?
3: Je. Jediný problémy, které můžou nastat, tak je třeba po přívalových deštích, které tady bývají bohužel u nás na Vysočině už teď poslední dobu dost často. V tom samozřejmě se nedá chytat.
2: Teď nám tady zasvítilo sluníčko právě do té rozbublinkované vody a je to samé zrcátko, nevidím nic.
3: Od toho mám polarizační brýle, který vlastně vám umožní kouknout pod vodu.
2: Pro tebe je ten duben začátkem rybářské sezony?
3: Pro normálního rybáře ten obvykle začíná v prosinci, protože dostane vánoční dárky. Já ne.
2: Takže si vytáhl.
3: Přežívám z toho, co mi nerozkousali myši a před několika minutama, doslova minutama, jsem si utrhl podrážku u bot.
1: S rybářem Lubošem Pavlíčkem u pstruhové vody natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Máme pro vás trochu muziky a pak budeme radit, jak ušetřit za teplo v domě.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Program týkající se snížení energetické náročnosti objektů Nová zelená úsporám už skončil. Za dobu tohoto programu se vyčerpalo 109 miliard korun a teď už by měla být připravena jeho změna. Diskutuje se o bezúročné půjčce na obnovu a rekonstrukci domu. Rekonstrukce domu, jeho zateplení a snížení jeho energetické náročnosti představuje pro majitele domu velkou finanční zátěž. S poradenstvím a konzultacemi podle stavu budovy bude nadále pomáhat síť energetických, konzultačních a informačních středisek, kde odborníci sestaví možnosti na míru daného objektu. Kde začít? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Třeba by jsem přímo rozdělil stáří budovy. Domy postavené mezi lety 1950 až 1980 mají jiné energetické ztráty než domy postavené v 90. letech a podobně. Takže co se týká těch modernějších domů, kterým dnes už je také 35 a 30 let, tam vidím tu možnost investovat do výměny oken a dveří, zvolit kvalitní okna s trojsklem a podstatná věc, kterou hodně preferuji a doporučuji, je zateplení stropu. Tam si myslím, že dokážeme snížit klasický únik energií o více než 30%.
3: Vidíte, a já jsem myslel, že začnete mluvit o zateplování fasád. Kdy je to prospěšné a kdy ne?
2: Zateplování fasády by vždycky mělo být tím krokem, který následuje po výměně oken a dveří. U těch systémů zateplovacích bychom si vždycky měli dávat pozor na to, aby z jednoho pera nebo od jednoho výrobce pocházel celý ten systém. A co se týká zateplení fasád, ne každý dům je na to stavěný. U těch domů 1950 až 1970, kde je hodně stavebních chyb, tam to nerozporuji. U modernějších domů, které jsou postaveny ze sofistikovaných stavebních materiálů, jako je už moderní porobeton, moderní cihla, tak tam by jsem zvážil tu podstatu toho zateplení v návaznosti na jeho návratnost, protože my v rámci té 20-leté životnosti toho zateplovacího systému musíme ve 13. nebo 14. roce znova použít fasádní barvu, šednou a podobně, rostou nám na tom řasy, ale také musíme vytmelit ty praskliny, které tam vznikají.
3: U staré letité chloupy, třeba 200 let staré, která je z kamení, tu a tam nějaká cihla, doporučujete co? Má metrové zdi třeba.
2: Tak tam je pak otázka, zda je to i možné, jak technicky mnohé z nich jsou pak v centrech měst, jsou třeba památkově chráněné. Já si myslím, že alfou i omegou, i pokud by jsem citoval třeba profesora Smila ze Spojených států, tak jsou vždycky okna a dveře, zateplení stropu. Tam máme ty nejmarkantnější úspory a za mě, pokud si mám půjčovat a má to být klidně bezúročná půjčka, tak to množství vynaložených peněz se mi nejrychleji v čase vrátí. Existují proškolení energetické manažeři, specialisté v rámci EKISu, kteří poradí, spočítají a doporučí.
3: Jsou okna a okna a jsou dveře a dveře. Některý výrobce dává záruku 20, 30 let, některý 10, 15. Jak se v tom orientovat? Když je ta záruka kolem těch 10, 15, vyjde to laciněji a ten úvěr rychleji splatím.
2: Prémiová okna, která jsou třeba o 20% dražší než ty levnější s kratší životností, tak se nám právě v té dlouhé životnosti zaplatí. Já vlastně investuju pouze jednou tu cenu, zatímco u těch oken, které jsou často z dovozu, musím investovat o 20% nižší částku, ale dvakrát za sebou, takže na konci zaplatím více.
3: Vy jste to i spočítal, jak jsme na tom?
2: Jsme na tom tak, že pokud pořizovací cena prémiových oken bude na úrovni 600 tisíc, tak já opravdu zaplatím 600 tisíc. Pakliže bude o 20% nižší, budeme se pohybovat někde na ceně 480 a já za dobu životnosti té budovy zaplatím 960 tisíc korun. Což je obrovský rozdíl proti tím prémiovým, které se mi na počátku mohou zdát dražší, ale v průběhu času ušetřím.
3: Dvakrát by nastal výbuch po těch 10-15 letech a nová výměna.
2: Dvakrát by nastal výbuch a myslím si, že i manželka by vás nepochválila. Ten úklid je opravdu náročný.
1: Tak to byly rady, jak ušetřit za teplo od Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jirka Šobr. Až bezúročné půjčky Nová zelená úsporám začnou, je už jenom na vás, jestli toho využijete a do čeho budete své peníze investovat. No a za chvíli pro vás máme zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co je dobré vědět o zahrádce příští týden po třech zmrzlých.

večního klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: pohádkářský kalendář.
1: Tři zmrzlí, Pankrác, Servác, Bonifác, tady budou příští týden a to je signál i pro ty nejopatrnější zahrádkáře k vysázení všeho možného bez rizika, že by to mohlo zmrznout. Jenže podle starých pranostik ještě není vyhráno. Po třech zmrzlých totiž přijde Žofie a to se říká, že svatá Žofie políčka zalije a pak je tu ještě jedno varování na ochlazení a to se váže k 25. květnu a to se říká, že Urban bývá studený pán, ale se také říká, že na Urbana pěkný teplý den bude suchý červenec i srpen. Viná réva nedbá toho, bude míti vína mnoho. Co je dobré vědět o zahrádce po třech zmrzlých? Ven můžete vysazovat veškerou teplomilnou plodovou zeleninu, rajčata, lilky, papriky, ačokču nebo i melouny. U těchto druhů zeleniny je nutné vysadit předpěstované sazeničky, aby stihly dát dostatek úrody. Ale rychle rostoucí a plodící cukety, dýně a fazolky i slunečnice můžeme teprve vysít. Na záhony se v květnu vysévají a vysazují také letní saláty, brokolice, květáky a kedlubny. Pokud jste ještě nevysadili hlízy jiřinek a begonií, je na čase je osvobodit ze sklepa a svěřit půdě. V druhé půli května přichází čas pro výsadbu citlivých hlíz mečíků a koncem měsíce na hlízy do sen. Rovněž lekniny a další vodní rostliny do zahradních jezírek je ideální vysazovat v druhé půli května. Ven můžete umístit také truhlíky osazené petuniemi, muškáty, lobelkami a dalšími balkónovými rostlinami. Co bude v hobbymagazínu příští týden? Tak pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí a navštívíme maličkou opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové, tedy my, vozíme, co sami zničíme. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. No a mi nezbývá už než říci krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Snižování výdajů na obranu podle agentury STEM podporuje 17% Čechů. Pro instalace výdejních boxů v Jičíně budou platit nová pravidla. Fotbalové derby pražských S nebylo dohráno poté, co na trávník v Edenu předčasně vyběhli fanoušci. A počasí v České republice zítra převážně slunečno, později přibývání oblačnosti, zatím bez deště. Maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Snižování výdajů na obranu podporuje necelá pětina Čechů. Největší podíl lidí, a to 27%, preferuje jejich nárůst na průměr zemí Severoatlantické aliance. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury STEM, kterého se zúčastnilo více než 1300 lidí. České ministerstvo obrany počítá s tím, že na čistě obranné náklady letos zamíří 1,4% hrubého domácího produktu. Vedení radnice v Jičíně zpřísní pravidla pro instalaci výdejních boxů na území města. Nová strategie vznikla jako reakce na rostoucí oblibu těchto zařízení a jejich stále výraznější vliv na podobu města.
2: Cílem je, aby místa, kam se lidé chodí pro balíčky, nebyla jen funkční, ale i příjemná a přispívala ke kultuře každodenního setkávání ve veřejném prostoru. Jako první krok ke zlepšení míst město zpracovalo analýzu výdejních boxů a ve spolupráci s provozovateli došlo k označení vhodných míst a vytipování vhodných lokalit. Důležité je jejich vizuální či stavební řešení. Zásady se vztahují jak pro boxy integrované do objektu, tak i pro ty samostatně stojící. Z Jičína Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Restaurátoři opravují před Sokolovnou v Hranicích na Přerovsku památkově chráněný meteorologický sloup. Vedení města na rekonstrukci dalo 1 milion korun. Odborníci více než 100 let starou stavbu zbaví vlhkosti a plísní a také zprovozní všechny měřící přístroje. Pokračuje městská památkářka Martina Cvešperová.
3: Je to unikátní věc. Těch meteosloupů se nám asi v rámci republiky nebo v rámci Moravy nezachovalo tolik. A ten v Hranicích, on teď možná nevypadá a spousta lidí si ani neuvědomuje, že tady nějaký meteosloup je a jsou často překvapení, takže se moc těším na to, až se vyloupne do té krásy.
1: A z Moravy ještě krátce. V Luhačovicích začíná lázeňská sezona. Teď o víkendu se tam koná festival otevírání pramenů. Zítra požehná léčivým pramenům v největších moravských lázních bývalý olomoucký a pražský arcibiskup Jan Graubner. Sport. Fotbalisté pražské Slavie tři kola před koncem prvoligové nadstavby o titul slavit nemohou prvenství v nejvyšší soutěži. V derby proti Spartě v Edenu sice vedli 3 minuty před koncem nastavení 3-2 a kráčeli za úspěšnou obhajobou. Pak ale vtrhli nad hrací prochu domácí fanoušci. Napadli i členy spartianského klubu a po několika dalších minutách rozhodčí zápas předčasně ukončili. Slavii by mohla hrozit také kontumace utkání. Teď to budou řešit příslušné orgány Ligové fotbalové asociace. Počasí. V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno, pouze ojediněle mlhy, nejnižší teploty nad ránem mezi 8 a 4 stupni, v údolích plus 1, lokálně také přízemní mrazíky. A zítra přes den ráno a dopoledne slunečno, tedy jasno až polojasno, odpoledne a pak hlavně večer čekáme postupně většinou oblačno, zatím pršet nebude. Nejvyšší teploty zítra mezi 19 a 24 stupni, vítr většinou slabý, během dne na jihu republiky místy mírný od východu až jihovýchodu. V pondělí čekáme přechod frontálního systému, k tomu časté přehánky a v úterý zhruba 10-stupňové ochlazení.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Praze teď velmi opatrně na Štěrboholské spojce směrem z Černého mostu na Lanový most. Za nájezdem od Běchovic stojí dodávka, na místě už jsou policisté, pravý pruh je uzavřený a vybočuje se tam. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty, přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
4: Asi by se více hodilo, kdybychom si dnes ten úvod zaspívali, ale do toho se já pouštět nebudu. Dnes přijdou na řadu nejen kousky herecké, ale i pěvecké, protože osoba, o které si budeme vyprávět, se živila hlavně zlatem ve svém hrdle. To ovšem celý život chybí Patriku Rozehnalovi. Žena, kterou uslyšíte, se narodila 24. června roku 1947 v Praze. Vyrostla z ní holka jako květ a dokázala rozespívat mnoho generací.
5: Ty jsi vážně milej.
4: Díky. Kde jsi byla celou dobu?
5: Nikde.
4: Jak nikde? Člověk je vždycky někde, nemůžeme přece přestat existovat. To je stejný, jako když vy zpěváce říkáte, že přijdete o hlas. Nepřijdete, jen se vám prostě na chvíli změní.
5: No, není zlej, ale je hrozně protivnej. Pořád člověka poučuje, všechno umí líp.
4: Co povídáš? Já taky můžu odejít.
5: No, kdo by mi tady uklízel?
4: No, nebudeme se dohadovat, máme spolu lidi bavit.
5: No, vidíš.
4: Dámy a pánové, Helena Vondráčková.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Celé to dnešní povídání bude o Heleně Vondráčkové. Narodila se sice v roce 1947 v Praze, ale pokřtěna byla ve Slatiňanech. V kostele svatého Martina dostala křestní jméno Helena Karla a své dětství prožila také v tomto malém městečku se sestrou Zdenou a bratrem Jiřím. Od dětství se věnovala hře na klavír, zpěvu, tanci, gymnastice, dokonce i krasobruslila, učila se německy, anglicky a francouzsky. No, tomu učení asi moc nedala. Přiznala se totiž kdysi i v rozhlase v pořadu Volá vás Jitřenka. Tehdy ještě jako mladá dáma. Bylo to v roce 1970.
2: No, když mě čekala nějaká písemka nebo nějaký zkoušení, když jsem věděla, že budu tažena, tak to se nikomu, myslím, do školy moc nechce. No, já jsem totiž využívala, já jsem chodila do školy v Chruděmi a bydlím v Slatiňanech, což je asi 4 kilometry. A vždycky my jsme měli ruštinu v úterý a v pátek a tu jsme měli ráno od 7. A jelikož jsem byla jako dojíždějící, tak jsem se vymlouvala, že mě buď ujel autobus, nebo že jsem zaspala. No a to jsme vždycky dostali od pana učitele trojúhelníček. No a nic se nestalo, já jsem ušla zkoušení a bylo to všecko dobrý. A vždycky jsem přišla pozdě, vždycky jsem si to tak vypočítala, akorát, že jsem věděla, no tak teď už bude po údobí, protože nejdřív se zkouší, že jo, na začátku hodiny, pak se vykládá nová látka, takže já jsem si to akorát vypočítala, takže mi to vyšlo na tu druhou půlku.
1: V roce 1965 Helena Vondráčková odmaturovala na Chrudimském gymnáziu. Původně uvažovala o studiu na vysoké škole, ale protože ji bavila hra na klavír a ty cizí jazyky, váhala mezi studiem hudby a studiem filologie. Osud ale rozhodl jinak. Stala se z ní zpěvačka a dostala i hereckou šanci. Poprvé ale v televizi. Mladou, chudou pasačku si zahrála v seriálu Jaroslava Dítla Píseň pro Rudolfa III. Vysnil si ji Jiří Hrzán v kouzelném křesle.
3: To musíš vidět tak. Prostá vesnická dívka, sice krásná jak obrázek, ovšem vyrostla uprostřed primitivní práce v hrubém prostředí, kdy dětí utká na její tělíčku jen hrubé sukno. Tak taková jahůdka potká na jednou svého pána v nádherném kočáře. A on na ní spočine se zalíbení.
4: Co?
3: Jako pohledem na ní spočine, rozumíš?
4: Já rozumím.

0: V roce 1964 přihlásil Helenu Vondráčkovou její tatínek do soutěže Hledáme nové talenty. 27. dubna 1964, významné datum pro kariéru Heleny Vondráčkové. Zvítězila a za 3 měsíce natočila hit. Získala si téměř každého.
1: To mi něco říká.
2: Pod tou skálou, kde prout řeky sičí,

0: To neříkáš až teď.
1: Takhle na své začátky vzpomínala Helena Vondráčková v pořadu Horoskopičiny, které v polovině 90. let natáčel pro televizi Nova Viktor Polesný. V září roku 1965 nastoupila Helena Vondráčková do divadla Rokoko. Tam se poprvé setkala i s Václavem Neckářem a Martou Kubišovou. V tom samém roce získala i svého prvního zlatého slavíka. O dva roky později, v létě, natáčela s Václavem Neckářem i slavnou pohádku Šíleně smutná princezna. Podepsán je pod ní Bořivoj Zeman a je to první filmová role paní Vondráčkové. A asi i nejlepší.
2: Za to, že jedna a jedna jsou dvě.
3: No to je přece v pořádku, ne?
2: Jedna velká lež a jedna ještě větší náhoda. Když někdo tvrdí, že princ ochořel a náhodou se tu objeví nějaký mladík, který se ze všeho nejvíc zajímá o to, jak vypadá princezna, dovedu si spočítat, že...
3: Dobře, já se teda přiznám.
2: Všechno vím, všechno znám. Poslal tě sem princ.
3: Au!
2: Co pak, když už to dávno nefunguje?
3: Jsi rozená jasnovidka, ale švadlena z tebe asi nikdy nebude. Když tak dobře všechno víš a znáš, tak mi teda řekni, proč by mě sem princ asi posílal.
2: Aby nekupoval zajíce v pytli, a to je to, co mě nejvíc uráží. Jenže to se chytrák přepočítal. Já nejsem zajíc.
3: No, to tedy ne.
2: Jsem princezna. O, teď jdi a vyřiď svému opatrnému pánovi, že si ho nevemu. A těbe soba, nikdy. A dobře si mě prohlídni, ať mu můžeš říct, jak vypadá.
3: Spolehni se, já tě vymaluju, jak se patří.
2: No moment, co mu řekneš?
3: Tak za prvé, malinko šilháš, ale z profilu se to ztratí. Za druhé, do nosánku nám kapánek prší, ne? Figura ta je celkem ucházející. Konečně, šaty dělají člověka, ovšem o pase, o tom bych radši nemluvil, protože ten prostě neexistuje. A nohy, no tak ty naštěstí nejsou vidět. Jo, pardon, tak pro ty mám výraz nejvyššího obdivu. O.
1: Listopadu 1968 vznikla oficiálně i skupina Golden Kids. Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář. Měli obrovský úspěch i v zahraničí. Helena často cestovala do ciziny a tak uplatnila určitě i lásku k jazykům ještě ze školy.
4: Ale nedokážu se zbavit pocitu, že si asi, podobně jako Karel, hodně teda jezdila do Německa. Vycházím z toho, že jsi tam jezdila tak dlouho, že jsi tam nakonec našla chlapíka. A
5: no.
4: Co? Je to pravda?
5: Jo, no, to pravda.
4: A tak jsem se tě původně chtěl zeptat, jako jestli si taky tím pádem, když jsi tam vdala, tam jako nechtěla zůstat natrvalo, ale ono to vlastně bylo to NDR, viď? Takže...
5: Kájo.
4: Takže nakonec to v obráceně tvůj manžel zatoužil jet do Prahy, že jo?
5: Tady se mu velmi líbilo, takže jsme se dohodli, že budeme tady u nás.
4: Tady. No, ano, on se naučil tady. Dobře česky, že?
5: Výborně, že nikdo ani česky. Nevěděl, že to německy.
4: A ty německy?
5: No já taky jsem se taky naučila
4: jako
5: německy.
4: Karel, ale ty asi z učebnicí, ne? Jaký říkáš R, když mluvíš německy?
5: Já jsem si, že...
4: Here is...
5: No, tak to je přesně špatně, to říkáš přesně.
4: Takhle to říká Karel,
5: tvrdě.
4: Ale Karel říká, že to mají Němci rádi.
5: Oni to mají rádi, to je pravda. No. To je pravda, protože tam cítí něco,
4: a ty
5: co je jinýho a zajímavého.
4: Tady je teplo, bys řekla.
5: Ale já, protože já jsem dost často mluvila s mým mužem, takže jsem odposlouchala tu
4: takže
5: jeho
4: tady je teplo,
5: měkou. Here is there warm. Tady je
4: warm. Here is there warm.
6: Karle. Lepší se.
1: Takhle kdysi Karel Šíp zpovídal Helenu Vondráčkovou v pořadu Všechno party v režii Viktora Polesného. A když jsme slyšeli ty německé věty, uslyšíte jich víc. Zpívané. Pustím vám totiž písničku z alba, které Helena Vondráčková natočila výhradně pro německý trh.
7: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Nebojte se, netradiční písničky od Heleny Vondráčkové jsou ještě v našem pořadu připraveny.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Připomínáme si dnes bohatou kariéru i tu hereckou zpěvačky Heleny Vondráčkové. Rok 1971 byl zlomový nejen pro ní, ale i pro ostatní zpěváky a zpěvačky v tehdejším Československu. Helena totiž poprvé přichystala první samostatnou show s názvem Helena Gala 71 a jako vůbec první zpěvačka u nás během představení pouze nestála u mikrofonu a zpívala, ale i tančila, stepovala, hrála na několik hudebních nástrojů a celé si to moderovala. V 70. letech, o kterých si teď budeme vyprávět, koncertovala v řadě zemí Evropy. Ve východním Německu, v Polsku, ale třeba i v Kanadě, v Japonsku nebo v Brazílii. A v roce 1975 natočila s režisérem Richmanem komediální kriminální příběh pro televizi Letní romance. Hrála tu podvodnici, která stopuje a pak nebohé oběti okrádá o peníze. Chystá to i na Lubomíra Lipského. Originalita tohoto snímku je ve verších. Uslyšíte Helenu Vondráčkovou jako málo kdy recitovat.
2: Ručku podej, milé Robě, řeknu hned, co psáno tobě.
3: Jak se to tam divně svítí? Co to asi může být?
2: Moc má, panenko, moc se ptáš. Na bludné vidy příliš dáš.
3: Tuto řeka, lesní stráně.
2: Vzpomínám si na ně, maně. Jsou tu také zámky, hrady, jezdím tudy na porady.
3: Tam ten les a zde ty klesty, rybník třpitný září polem, voné křivolaké cesty, žírná luka všude kolem. Mocně mě to k vodě pudí, k vodě jež tak vápně studí.
2: Oře zastav, muži zdatný, jak si přeje zde to robě. Pravý blinkr, bytě zapni, odpočinku dopřej sobě.

0: Helena Vondráčková byla předurčena k tomu, aby vystupovala ve filmech, kde se i zpívá. Jednu z takových nabídek přijala i v roce 1975 od režiséra Zbyňka Brynicha. Jenže podle kritiků vznikl nejhorší hudební film 70. let. Romance za korunu. Připomeňme si to aspoň ukázkou, kdy malý Píďa neustále pomáhá zpěvákům tehdejší populární scény. No, pomůže i Heleně najít šaty, které jí chybí.
1: Kde ty šaty mohly zůstat?
2: Já nevím, já jsem je dala panu Vostřábovi a on mě
1: stříkal. No, ale jak je to možný?
2: Helenko, prosím tě, nezlob se na mě, já jsem opravdu nečetila, že
3: ty jsi měla být kostýmerka na plovárně, tam šaty nepotřebujou.
2: Láďo, já vím, že ty šaty tady mě.
1: No, ale co mám dělat, mám vystupovat a nemám šaty.
2: Když on myslí, byl doopravdy, že to přinese brzy, já jsem nemohla vědět, že to neudělá.
4: Tak pojďte, my vás tam hodíme.
1: Píďa!
3: Spěchy, spěchy. Valerie, prosím tě, vlítni tam a natáhni to trošku.
1: Samozřejmě, já to teda udělám, ale podrž mi.
3: Co já tady všechno nemusím dělat v tomhle podniku? Tak.
5: Podívej se, ty se starý jenom o moji kapelu, jo?
0: Požaduje Karel Gott ve filmu Romance za korunu. Samu sebe stvárnila i Helena Vondráčková v populárnějším filmu a povedenějším Jen ho nechte, ať se bojí. Ústřední dvojici ještě doplní Luděk Sobota. Uslyšíte žárlivou scénu, kdy je doma sám, pomáhá sousedce překonat propast světlíku, aby se dostala domů, když v tom přijde Helena a také manžel sousedky.
6: Aby to nespadlo. Pomůžete mi?
7: Aleši, tady jsem, v koupelně. Počkej chvíli, já teď nemůžu, já tady musím držet tu, to, to.
6: To je vejška.
7: Sousedka, ona tady.
8: Tak ty nedáš pokoj. Tady si člověk nemůže zdřínout.
9: Tě mám pořád hlídat?
6: Ale Františku, já jdu z mlíkárny.
9: No.
7: To byla taková sousedská výpomoc. Mm. Přece lidi, zabouchla si dveře.
10: No, ale tlačit jí nemusel.
7: Já jsem jí dával záchranu. Kdyby ruplo prkno, tak se svalí do světlíku.
8: Já si mě se zdá, ty chlape, ty. Ty tady trlíku.
7: Komu tykáš ty? Ty.
8: Jo, vykat ti budu jako jo. Hele, jestli tě ještě jednou chytnu, jak mi svádí ženu, jak tě roztrhnu jak hada. To si pamatuj, ty.
7: Hele, a po druhý se obleč, když sem vlezeš na návštěvu. A je tady dáma. A abys věděl, tak ty seš tady trlík, ty. Tak. A to jsem mu to dal, viď? No tak ona na něj zvoní a on se spí. Tak prosila mě, abych jí pomohl, nejsem přece asociál.
6: Byl jste báječný, děkuji.
10: To bylo řečí v Krumlově. Hned si s nějakou nezačnu. A já blázen jsem tě chtěla pozvat na výlet. Na loď. Tak to si teda moc rozmyslím.

0: ty seš ve znamení raka, takže romantická. Minule jsme tady měli blížence Luďka Sobotu, ten nám prozradil, co jsme nikdo nevěděli, že jste spolu chodili.
1: To jsou nějaký drbečky, co? Já jsem s ním tuhle totiž mluvila.
0: No a?
1: A tak mi říkal, slyšela jsi, dívala jsi se na televizi? Já jsem říkala, ne, ale říkali mi to rodiče, co si vyprávěl za historky.
0: No.
1: No tak říkal, on se tě určitě na to šíp zeptá, no taky, že
0: no ptám se, jestli to je pravda, tak nemusí být pravda, že to říká Sobota, no.
1: Jenže jak jistě víš, no. Tak raci no. Mají své tajnosti.
0: Aha.
1: A proto ti neřeknu vůbec nic.
0: No tak se musím spokojit s tím, co říkal Sobota.
1: To právě.
0: Že jsi mu prostě ani nedala příležitost.
1: Má pravdu.
0: Aby se vyjádřil prostě. No, přátelé.
1: Ale je to báječný kamarád, to je svým děsná legrace.
0: Teď už jo.
2: Takhle z rozhovoru s Karlem Šípem vybrustila Helena Vondráčková v pořadu Horoskopičiny. Pravda je taková, že se tehdy opravdu do sebe zamilovali při natáčení filmu Jen ho nechte, ať se bojí. Heleně tehdy imponovalo hodně věcí. To, že byl mladý, vtipný, hezký a také uměl hrát tenis. Chodili spolu půl roku. Pak ten vztah nějak, jak oba říkají, vyšuměl, ale nerozešli se ve zlém. I když, kdo ví, jak to vypadalo, když Helena řekla, že končí.
3: Teď se dám na ženský pozor. Hned tak si s nějakou nezačnu. No, ale tohle to je horší. Budu muset každému vykládat, že mě nechala, že ze svatby sešlo. Tady tetě Mářince, babičce, strejdovi Josefovi, Jandu. No, tadyhle nějakému Karlovi Soukupovi, to ani neznám. Teďka mu to mám vysvětlovat.
2: Tohle byla samozřejmě ukázka opět z filmu Jen ho nechte, ať se bojí, který režíroval pan Richman. Naši sekci období 70. let zakončíme hudebním pořadem. Tentokrát pro televizi, nazvali ho Báječné ženy na létajících strojích a v roce 1978 tak zpívala písničku od Aby i Hana Zagorová a Helena Vondráčková, ovšem v českém pojetí. Budou totiž šít šaty na přehlídku letectva.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička mě přivedla k tomu, abychom si v našem pořadu, který vzpomíná v ukázkách na Helenu Vondráčkovou, tedy na její kariéru, která už je za ní, připomněli i čas, kdy poprvé vyrazila s velkým úspěchem za hranice. Vzpomínat by mohla sama. Jako kdysi v pořadu Všechno párty u Karla Šípa.
2: To bylo v 66. a my jsme byli v 67. spolu potom.
3: O čem teď mluvíš? O
2: kterým teď mluvím o Rio de Janeiro.
3: O tom Rio. Jsi tam jela na festival s Karlem Svobodou?
2: Ano, zpívala jsem tam jeho písničku s textem Zdeňka Rytíře Vzdálený hlas. A to byl pro mě absolutně, myslím, jeden z nejkrásnějších vůbec zážitků, protože něco takového jsem, mně bylo 20 let, nikdy nezažila.
3: A jako čím tím publikem, jak reaguje?
2: Vším. Jo? Město jako takové, nádherně prostě proložené vodou, kopci, homole cukru, Korkovádo, Ježíš Kristus. No pravdou je, že se tam okolo mě motalo spousta různých a velmi známých.
3: Na to jsem se chtěl zeptat právě.
2: Herců a zpěváků. No. A mám z toho nádherné fotografie.
3: Já jsem měl tu tvojí fotku, jak se jmenoval ten herec, co hrál v Sedmi statečných?
2: Horst Buchholz.
3: Horst Buchholz. No to byl krásný, on už nežije, viď?
2: Já nevím, ale já si myslím, že jo.
3: Umřel, já vím, že umřel, ale to je... Jo. No já to sleduju, tohle, to ty nevíš?
2: No to já vůbec nevím, že by umřel.
3: Umřel. Ano, ano. Že jo, Karel to taky ví. No, tak, vidíš to, tak tě obdivoval a kde je mu dneska konec?
2: Kde jsem já a kde
3: no,
2: je
3: kde
2: on?
3: Seš ty a kde...
1: Zůstaňme ještě chvíli u vzpomínek na slavné songy. Určitě se vám všem vybaví i nádherná písnička Podívej, kvete růže.

0: Ale jak přišel textař Ivo Fischer na text k téhle písničce, potom se pídil i Tomáš Sláma v rozhlasovém pořadu Tobogán.
1: Údajně to bylo tak, že jel z Varů.
2: Ta historka s tím vlakem, to je dobrý. Vlakem,
1: můžeš to říct sama, ať to vypadá.
2: No, on Ivo pořád nemohl přijít na slogan té písničky. A vlastně ta písnička byla určená pro premiéru v divadle Rokoko, kde jsem v té době působila. To bylo někdy v těch letech 67, 66. A on jel někam do Karlových Varů, ano, a pořád přemýšlel o tom, co to byl úplně zoufalý, protože už bylo snad den před tou premiérou a pořád ten slogan nebyl. A on jel a jel a jel a najednou prý kouká takhle z okna a říká, něco uviděl a říká, no jo, vlastně podívej, kvete růže, podívej. Takže napsal telegram do divadla Rokoko, podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, podívej, ta tvá. Tak.

0: 80. léta strávila Helena Vondráčková s Jiřím Kornem. Stal se na dlouhou dobu jejím jevištním partnerem. Společně slavili úspěchy nejen u nás, ale třeba v Polsku a NDR. Není divu, že se proto objevili často i na televizní obrazovce v zábavném pořadu Možná přijde i kouzelník. Tehdy si ji mladý Jiří Korn přivedl do rodiny jako nápadnici, jenže ona se živila tím nejstarším řemeslem. To on v zamilovanosti nevidí, rodiče zatím také ne.
1: Ahoj, mami.
2: Nazdárek.
1: Tak to je Jaroslava, víš, jak jsem ti o ní vyprávěl. Dal jsem jí svoje klíče, aby k nám mohla kdykoliv přijít.
3: No to je nadělení.
4: Prejde.
2: Dobrý den, posaďte se u nás, odložte si prosím, slečno. Jako doma, jako doma. Teda vy jste jako obrázek.
1: Že jo?
3: Ale od neprakty.
2: Ale prosím tebe. Ježíšek nám o vás vyprávěl samé pěkné věci.
4: No. Ta je zmalovaná.
2: Tak, no tak Jiříšku, skoč tam vedle do sednice pro čerstvé podmáslí. Slečna jistě nepohrdne.
1: Co? Je podmáslí. Kdyby takhle bublinky.
2: Jo, tak je tam Vincentka. Takže vy jste prý umělkyně.
4: No jak se to veme?
1: No je neříkej, Járy. V Praze jí říkají královna chodníků.
2: Královna chodníků.
4: Jo, Praha to byl zlatý dům.
2: No jo.
4: Alfa, Alkron, Konti.
2: Jo, to taky čtu ve znamení Kontiky. Hezký román, hezké, ano. Takže vy už nepůsobíte v Praze?
1: V Praze, tati, Jaroslava má Prahu zakázanou.
2: Jo?
1: Ze zdravotních důvodů.
4: Teď to zkouším tady v táboře.
2: No. A dobře děláte. Tady aspoň čerstvý vzduch, co? No jo. Práce máte asi hodně jako herečka, co? Já to občas čtu tady s manželkou, ty magazíny různý, ty interviewy. Jak jsou, že vždycky píšou ty herci, víte, to je život, to je kolotoč, to je, že jo? Divadlo, televize, film, doping, divadlo.
4: Já
2: no tak,
1: já ty zrovna dělá v seriálu FOK.
4: FKU.
1: Jo. FKU.
2: Federální krvání ústředna.
1: No. No. A bude taky v Majáku.
2: Neříkejte.
4: Příští týden.
2: Jo? No my to s manželkou sledujeme. Nedávno jste vystupoval v FKU, to byl, no celý medailonek byl o vás. Měl jsi tam pěkný fotografii, jednu z profilu, jednu hezky ze předu. Moc vám to slušelo. Ten major o vás vyprávěl s takovým zanícením, víte, ale nějak nám nešel zvuk ten den, já nevím, co povídám.
4: No já myslím, že už musím jít, já mám dneska noční.
2: No,
4: takže, mladej, jdeme, nezdržuj.
1: Už letím, už letím.
2: Tak
1: ahoj, běži, papá, mami,
2: svečno, ahoj. Vidíš, herečka a pracuje na dvousměnný provoz. No? To je, pane.
0: Ke spolupráci se Jiří Korn a Helena Vondráčková vrátili i v polovině 90. let. Pro už českou televizi natočili i střihový pořad plný scének, humoru a zábavy, nazvaný To je show business. Spojovali ho moderátorsky, choreografickými a zpívanými čísly. Tak tady je třeba jedno z nich.
5: Tak co, paninko, zaplatila jste už televizi?
6: Tudle, já si pouštím jenom zvuk. Nemusím koukat a nadělám spoustu práce.
5: To je dobrý fór. Zvuk, no, to by mě nebavilo, já musím obrázky.
6: Ale prosím vás, když slyším, jak nepřišel, tak si dovedu představit, jak někam spát.
5: To s váma souhlasím teda. Těch krváků já mám už taky dost, no jo.
6: No jo. To jste slyšel?
5: Ne.
6: Nějakej tiskový mluvčí, který nechce být jmenovaný, tvrdí v Blesku, že prej ten Vomáčka se nemohu živit muzikou a tak prej opisuje po večerech na stroji.
5: Tak proto nepřišel, to je logický, to je logický.
6: A na vlastní uši jsem slyšela, že Brodský a Lipský jsou blázinci.
5: No jo, tak ono je to vyjde levnějš. Strava, byt. 55 korun denně, to jde.
6: No by ne.
5: No jo.
6: A oni jsou stejně všichni na peníze.
5: No nejvíc prý ta Bohdalová.
6: Jo, jedna známá mi říkala, že do dneška muži v Římě za špagety.
5: A ona je viděla na vlastní oči?
6: Aby ne.
5: Ty špagety?
6: Ne, ona byla v tom baru přes konzumaci.
5: Tak to jak byla tenkrát tý Moskvě na mol, tak to ta vodka byla určitě taky gratis, co?
6: To si pište. Ale nevím, kde jsem to slyšela,

0: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kterým vás provází Patrik Rozehnal, a připomínáme si dnes herecké zkušenosti a písničky Heleny Vondráčkové. Tady je duet s Jiřím Kornem.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Do seznamu těch největších zpěváků, ale i bavičů, rozhodně patří Helena Vondráčková.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Mimochodem, víte, kdy o Helenu Vondráčkovou stál poprvé tehdejší Československý rozhlas? Miroslav Horníček vám to prozradí v ukázce z pořadu Kytice pro točer. Našel totiž důležitý dokument.
2: Vzácná listina z roku 64. psala Helenka Vondráčková Československému rozhlasu. Podívejte se, prosím, jaké krásné písmo měla, má a bude mít. Čtu, cituji. Vzhledem k tomu, že váš dopis datovaný 30.4.64 byl odeslán teprve 7.5.64, takže jsem jej obdržela 8. tohoto měsíce, je z nabízených termínů zkoušky pro mě přijatelné až poslední datum, to je po 22. květnu. Co to znamená? To znamená, že tehdy dělala Helenka Vondráčková první svoji rozhlasovou zkoušku.
0: Je paradoxem, že skoro půl století, přesně 47 let poté, poslala Helena Vondráčková rozhlasu jiný dopis, tedy Radě Českého rozhlasu. Stěžovala si, že i některé stanice málo hrají. To jen taková malá historická reminiscence. Raději si pustíme televizní ukázku, abychom zachovali formát našeho pořadu. Bude to humorné povídání a vzpomínky jednak Heleny Vondráčkové, ale také Jitky Zelenkové, protože kdysi spolu zpívali i s Karlem Gottem. A vyráželi také třeba na malý karneval ke svobodům. Vzpomínali na to v pořadu Divadelko pod věží, který pan Spurný a Havlíček natáčeli v ostravském studiu tehdejší Československé televize.
3: Já jsem měla teda zrovna takovou dobrou inspiraci, protože jsem se čerstvě vrátila z japonského turné, takže jsem měla

0: jsem ze své Přemyslovské ulice, zavolala jsem si taxika, taxik otevřel dveře, já jsem tak strčila tu hlavu, on byl vyděšený, říkal, ježiši Kriste, co tohleto, paní kam? A no v šoku byl, no a ve smě, prostě já jsem říkala, Holečková ulice, jeli jsme tam. No a pak...
1: Já jsem přišla poslední.
0: Přišla Jitka, poslední.
1: A rozrazila jsem dveře. Já jsem rodina Charlesa Mansona přichází. To byl takový blázen, který si vyvraždil rodinu. No, opravdu to byl teda vrah, ale to mě tak napadlo.
0: No jako... Tak ona jako vrah teda nevypadala, ale vypadala skvěle. Protože měla na sobě černé punčochy, krátké kalhotky, podvazky, sexy vršek, a teď měla na hlavě...
1: Maminčinej kožich, leopard, no nesmysl, leopardí kožich a peří a...
0: A na hlavě něco neskutečného.
1: Na těch, jak se nosili, víš, na těch velikých podrážkách.
0: A na hlavě měla něco neskutečného. Upletla si prostě z vlasů takový culíky, který trčely do všech stran. V tom měla zapíchaný peří, takže to měla hlavu prostě takhle velikánskou. Ale to ještě nebyl, vrcholem byly voňavé tyčinky, který měla napíchaný v té hlavě a ty zapálila, takže celá hlava ji prostě doutná.
1: Jsem to měla v taxiku, víš, těla zapálený.
0: No a co říkala taxika?
1: Ne, neříkala vůbec nic. Tím to nekončí, ještě přece u Karla Svobody byl další bezdany. To jsem ti vyprávila, ty jsi u toho ale nebyla, to byl... My jsme se tam scházívávali i na štědrý večer po večeři už, tak dejme tomu okolo tý 11. hodiny, já a no kamarádi. A taky tam chodil pravidelně Karel Gott. A my jsme si na něho vymysleli, tenkrát Karel Svoboda přivez z Německa. Bylo to v krabičce, jmenovalo se to Slimline. A mělo to barvu světozelenou. A já jsem, prostě byl to takový hnus. Zkrátka, když se to vyhodilo, to tak... pomaloučku, jako roztklo, ale zase se to docela dobře dalo dohromady a na cokoliv se to pláclo, tak to šlo dobře, ze všeho, perfektně. Tak my jsme si na něj vymysleli, že samozřejmě, že přijde, takže určitě bude mít...
0: A on nějaký... známý estet,
1: a vyžehlené sáčko. A svetr určitě, takže že se to nějak na něj připlácnem. No a samozřejmě on přišel a teď Karel Svoboda smrtelně vážně se nějak nad něj naklonil a říkal, ježiši Karle, mě je nějak špatně a teďko ten Karel Gott ještě říkal, nekecej, vážně, a teď prostě na něj hodil, teďko ten Karel jako skočil, fuj, co to je, a teď se to začalo roztýkat po tom jeho svetru, určitě asi za 800 marek svetr, minimálně, a teď to teklo. A on říkal, co já mám dělat s tím člověče, co budu dělat. A my jsme říkali, no, vypadalo to už docela vážně, jako on dostal takový výraz jiný. Říkali, Karle, něco taková legrace, to je Slimline a to jde dobře. My jsme to chtěli sundat, zadali jsme za to. Ble, nic.
0: Nešlo to dolů.
1: A my říkáme, Karle, počkej, buď klidnej, to jde perfektně. No, teď jsme to, za něj několik nás bylo začali skrapat. Nic, drželo to tam. Karle, prosím, nesundej si svetr, tak. Nejdřív jsme ho zkusili dát do lednice na hodinu. Ne, tak jsme ho vyprali.
0: Se zdrcnul.
1: A Karla říkal, k vám zase někdy přijdu na návštěvu.
0: Říkal určitě, no prosím tě, to prosím prostě tě, není to možný.
1: K vám za...
0: Svetr za 800 marek, chápeš to?
2: V roce 1983 se Helena Vondráčková ve Strážnici na Moravě provdala za Helmuta Sikla. Její manžel pro ní složil takové hity jako Čas je proti nám a nebo Sprint. Rozvedli se v roce 2001. O dva roky později se provdala Helena Vondráčková podruhé, tentokrát za Martina Michala. A v novém století se také objevila v populární komedii Zdeňka Trošky Kameňák 2. Zahrála si tam lékařku psychiatrie.
3: A kdy jste si poprvé všimnul, že s váma není něco v pořádku?
4: Když jsem šel platit daně a měl jsem z toho radost.
3: A vzpomenete si, kdy se u vás poprvé objevila myšlenka, že jste pes?
4: To už je dávno, paní doktorko. To když jsem byl ještě malé štěňátko.
3: Podívejte se, pane Baldínský, jestli chcete, abych vám opravdu pomohla, tak musím znát váš příběh opravdu od začátku.
4: No dobrá.

0: Na začátku jsem stvořil nebe a zemi a kytičky a ptáčky a štěňátka a vás taky, paní doktorko, no?
1: Jasně. Pane bože, chlape nešťastný, vy jste tak blbej, že mě na vás ani ty tabulky nestačí. No nic. Zatím budete brát tyhle prášky. 2x2. Dva ráno. A večer. Tak nashledanou, pane Valdínský.
2: Nashledanou. Tak šupity do pity, honem. Tady jste si něco zapomněl, 2 ráno, 2 večer. A nedělejte, že zase netrepíte. Ano, prosím, a nebul.
3: Helena Vondráčková je žena plná energie. Dokáže tančit, zpívat, moderovat, hrát, bavit lidi. A kdo může říct, že tohle všechno dokáže kvalitně a s velkou vervou dělat už víc než půl století. Klobouk dolů a ať se to daří i dál. To si přeje Patrik Rozehnal.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda a taky třeba tu naší, vaší stanici po internetech, klidně na druhé straně zeměkoule. Dnes vás zase jako včera z jihu Čech zdraví mimořádně Honza Macoun. Zdravím všechny z vás, ať už pravidelné či přes polní posluchače, následující dvouhodinovky, která bude na téma inflagranty. Moc děkuji taky za technickou podporu do Prahy. Petr Kubala mačká tlačítka, páčky, dává nahoru a dolů. A když to udělá teď, tak spustí otevírací znělku noční linky a taky i první písničku. Ale vlastně k té se ještě dostaneme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: 9. května 2026 sobotní noční linka přistižen při činu. Tak zkuste přemýšlet, kdy jste vy někoho anebo někdo vás při činu přistihl. A těším se na příspěvky, ať už veselé a radostné, méně radostné, smutné, plačtivé a možná s odstupem času i dost poučné. Každopádně je to na vás. Moc se na to těším a budu moc rád, když se zapojíte a nejen, když budete tak v koutku poslouchat naše vysílání. Bez vás by noční linka neměla smysl. Tak dáme nějakou hudební romantiku na úvod?

0: Načapali vás někdy při něčem, co jste chtěli utajit? Viděl vás někdo ve chvíli, kdy jste lhali? Přistihli vás rodiče, šéf, partner? Chytili vás někdy při krádeži, podvodu, nevěře nebo jen při malé nepravosti? Zažili jste moment, kdy jste zůstali stát bez slova? Snažili jste se to třeba zamluvit? No, to je téma dnešní noční linky. Když se řekne inflagranti, tak to ještě neznamená, že to má spojitost pouze, však víte, ale je to přistižen příčinu. Tak jestli jste vy někoho příčinu přistihli, nebo vás někdo při nějakém činu přistihl, pojďme si z toho udělat možná osvětovou dvouhodinovku v rámci sobotní noční linky na vlnách Českého rozhlasu. Mé jméno je Honza Macoun a těším se na vaše příběhy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Není to jen o telefonním čísle, je to i na téma e-maily anebo příspěvky do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tak kdo si s těma internetama rozumí, linka@rozhlas.cz nebo rozhlas.cz/linka a jsme vám k dispozici, i když spousta inflagranti vzniká při důmyslném vymýšlení možných plánů. Já myslím, že máme tady jistou hudební nápovědu, která by nám to mohla trochu otevřít víc.

Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, posloucháte noční linku, která právě otevírá. Jsem rád, že posloucháte, ať už jste se připojili teď, anebo jste čekali přesně na 23. hodinu. Každý člověk má ve svém životě chvíli, kdy byl takzvaně přistižen při činu. No, někdy jde o maličkost, tajně snědený dort, schovanou pětku na vysvědčení, nebo pozdní příchod domů. Jindy, ale o mnohem vážnější situace taky může jít a ty dokážou změnit vztahy i pohled lidí kolem nás. Právě v takových chvílích se často ukáže charakter, jestli budeme zapírat, vymlouvat se, anebo přiznáme barvu. Psychologové říkají, že stud je jedna z nejsilnějších emocí vůbec. Člověk má chuť utéct, schovat se nebo dělat jako, že se nic nestalo. A vlastně možná právě proto si tyhle okamžiky pamatujeme celý život. Někdo vzpomíná na rodiče, kteří ho nachytali s cigaretou v garáži, jiný na šéfa, který odhalil podvod v práci, nebo na partnera, který přišel na nevěru. Některé situace čas promění ve veselou historku, jiné zůstávají bolestivé i po letech. Zajímavé ale je, že často nejde ani tak o samotný čin, ale o ztrátu důvěry. Lidé totiž většinou odpustí chybu s nás, než dlouhé lhaní. A možná právě proto bývává přiznání, i když nepříjemné, nakonec menším takovým problémem než nekonečné zapírání. Protože když člověka někdo načapá při něčem, co chtěl utajit, maska spadne během jedné vteřiny. Kdo otevře dnešní noční vysílání linky pro vás na téma inflagranty, přistižen při činu. Jsem sám zvědavý, kdyby náhodou, prosím, Péťo, šepni mi do ucha, hned přepojíme toho, kdo se dovolá. Jinak tady mám připravené také už příspěvky od vás posluchačů. No, ono i o tom tajném kouření to je, ano, už jsem to i zmiňoval, tady mi to píše Pavel z Kolína. Bylo mi asi 14 a s kamarádem jsme si hráli na dospělé. Za garáží jsme tajně kouřili spartakiátky, kašlali u toho a mysleli si, jak nejsme světáci, jenže v nejlepším se objevil táta. Nic neříkal, jen se na mě podíval. To bylo horší než facka. Doma si ke mně sedl, zapálil si vlastní cigaretu a řekl, tak vidíš, jak blbě to chutná. Bylo mi trapně ještě týden, dneska se tomu směju, ale tehdy jsem se chtěl propadnout. Taky tady mám od Lenky příspěvek. Manžel několik měsíců tvrdil, že chodí po práci na bowling. Jednou jsem ale přišla domů dřív a našla ho s jinou ženou v našem bytě. Pamatuju si úplné ticho. Nikdo nevěděl, co říct. V tu chvíli člověk pochopí, že některé věci už nejdou vrátit zpátky. Nejhorší nebyla samotná nevěra, ale to, jak dlouho mi lhal do očí. Rozvod přišel rychle, zaplat pámu, tady mám ještě v závorce, a důvěra už nikdy zpátky ne. Dnes na téma inflagranty. Zkuste se vy zamyslet nad tím, přičem jste kdy byli přistiženi při činu, anebo kdy jste vy někoho při činu přistihli, a zkuste nám o tom povyprávět. Může to být vážně, odlehčeně, samozřejmě záleží na vás. Tak prosím písničku a pak už doufám někdo na telefonu.

0: Sobotní noční linka přestižen přičinu inflagranty volá Maruška. Maruško, vy to celé otevíráte. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem, zdraví vás babička Mary.
0: Povídejte, kdy jste vy někoho přistihla přičinu, anebo přistihl snad někdo vás při něčem skoro nekalem?
1: No tak už je to pár let. Šla jsem na 12-hodinovou službu na noční. A pod Hradlem, pod tratí, tak byl tunílek. V tunílku vykukovalo auto a z auta ruce a nohy. A mně nedošlo o co jde, takže když jsem šla úplně okolo, byla tam holka, dva kluci, tak jim povídám, co tady děláte. No a oni mě odpověděli, já to řeknu slušně, my tady šu.
0: Ano.
1: No, takže potom odjeli, noc byla v pohodě a když jsem se vrátila jako na ubytovnu, tak jsem byla domluvena s majitelkou bývalého hotelu, že zkontroluju kuchyňku, jestli tam třeba vedle deteče v záchodě neprotýká voda, nebo jestli není zapnutý vařič na kuchyňce, nebo jestli se nesvítí. A teď mě zarazilo, tam už dlouhodobě nebyly dveře, jak to na těch ubytovnách bývá. Bylo to zaházené židlema. No, tak jsem jako chtěla zjistit, co jde. Opravdu jsem nevěděla, že jo, co se stalo během té noci. No a když jsem byla vevnitř, tak najednou křik a já jsem manželka, já jsem manželka. No, byl tam milující se pár. Ta paní za ně měla veliký kus, opravdu z jiného státu. No, kdybych to bývala věděla, to jasně, že bych tam nelezla.
0: Tak no, to tak, máme tak dvakrát přistižení příčinu u radovánek lásky plných. No, stává se to, no, stává. A člověk
1: můžu vám ví vlastně docítit se.
0: Ano, povídejte.
1: No, tak taky, že ubytovna všechno rozbitý a byl tam instalatér, on to byl spíš zloděj, no, tak měl to tam opravit, najal si na to svý lidi, tak jim nedal peníze a manželka na něho čekala před hotelem v autě, aby to nepropil nebo aby to neprohrál na automatech a já jsem tam vypomáhala s úklidem a viděla jsem ho tam na umývárce s prostitutkou. Jo, takže ty peníze nedostala ani manželka, ani ty chlapy, ty mu to tam potom všechno, to, co spravili, rozbili.
0: Přistižen příčinu a to doslova. Takhle to je. I v podání Marie trojnásobné. Teda to jsou zážitky. To ani mně se nepoštěstilo. Neříkám, že já bych měl mít právo víc než vy, ale tohle je teda velká náhoda. No, Maruško, děkuju.
1: Mně už je 70 plus. Já už hodně pamatuju.
0: Dobře.
1: Prosím, a poslouchám dál.
0: Děkujeme moc.
1: Já už se vzpomínám.
0: Budeme poslouchat i další příběhy. Doufám, že budou. Ano. Telefon je teď k dispozici každému z vás. Dobrou noc.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, je fakt, že přistižen příčinu, no takový zloděj, ten když je přistižen příčinu, to taky je okejhák, jak se říká. Podařilo se i někomu z vás něco takového zažít a případně, jak se ta situace dál odvíjela. I to mě zajímá. Jestli seberete odvahu, nebojte, macík nekouše ani z Jihu Čech.

0: přistižen příčinu je okamžik, kdy spadne maska. Někdy jde o drobnost, tajně snědený dort, pozdní příchod, malá lež, jindy o vážnější věci, které dokážou změnit vztahy i důvěru. V té vteřině se láme všechno. No jak se zachováme? Budeme zapírat, anebo to vezmeme na sebe? Co si myslíte, že je lepší? Co máte odzkoušeno? Zapírat, anebo radši to všechno říct na rovinu, jak to je. Přistižen příčinu je téma, které bych vám samozřejmě rád nabídl ve spolupráci s vámi až do 1 hodiny ráno. Dnes z Jihu Čech zdraví mimořádně Honza Macoun. Doufám, že se slyšíme skvěle a doufám, že budete také naladěni na stejnou vlnu. Já jsem, prosím vás, kdybych mohl říct, tak jsem přistihl příčinu. Původně jsem si myslel, že to je myslivec, jo? Ještě jsem mu zamával. No úplně to tak ten myslivec nebyl a tímto asi nemusím dál vyprávět, kdo to asi byl, ale byl jsem rád, že se to potom s tou zbraní, kterou měl v ruce, ještě neotočilo proti mně. Ale to už zase jsou černé představy, i když vlastně to jsou pocity, které člověk v sobě má a bez kterých by byl necita, kdyby to neprožíval. Já to fakt prožíval. Velmi moc, když jsem si to uvědomil. Co vy? Byli jste někdy při něčem přistižení a nemusí jít zrovna o sex, ale taky proč ne? Člověk s pozdějším nebo člověk s takovým tím přidáváním let potom zraje a ty myšlenky se ustálí a pak se k tomu člověk může jenom zpětně vrátit a říct, no to jsem teda, no. A zase na druhou stranu lidi se nemění. Aspoň teda já to tak jako v životě mám. No nic, zkusíme to, než si dáme příspěvky psané, dáme si někoho telefonického. Kdo to je? Haló, Honza u telefonu.
1: Tady Zdena, Karlovy Vary.
0: Zdravím vás, Zdeno do Karlových Varů. Povězte, inflagranty.
1: Já jsem teda přistižena nikdy nebyla, ale řeknu vám takovou pikantní historku.
0: Jsem s tím.
1: Bydlela jsem v ulici s maminkou. A šla jsem k ní na návštěvu a my jsme v domě měli takový velikánský plechový vrata. A my jsme vyšli a teď přicházím s dětma přes silnici a vidím, jak jde takhle chlapík a už se stahuje kalhoty a už se rozepíná a šel do toho našeho domu. Takhle jako za ty vrata, jakože tam asi měl potřebu. A já jsem se otočila, viděla jsem to, já říkám, děti, počkejte. A vlítla jsem vám do toho baráku. A ty vrata jsem na něj přilepila. A on chudák, tak jak mě říkal, ty dole, chtěl to, tak vyběhl zmatený z toho baráku a běhl s těma kalhotama na půl žerty po ulici a teda koukali, co se děje. Takže to bylo takový docela pikantní.
0: Teda řeknu vám, že tam jsem teda jako vůbec netušil, že se dostaneme v rámci ročního povídání. Ale
1: to bylo taky přistižený příčinu.
0: No jasně, já to beru, já to chápu, no, přistižen příčinu, hezky.
1: Pak jsem přistihla příčinu, že v pěťačku, jak chtěla mlátit mý dítě, jenom protože ji nechtěl pustit do baráku, no tak jsem ji narvala do popelnice.
0: Dobře, a co vím, vy vás nikdo nepřistihl příčinu?
1: Já nějak možná asi jako dítě možná určitě jsme něco vyvedli, a jako dospělou
0: neříkejte,
1: ne,
0: že jste nikdy neukradla čokoládu, Lipo, nebo tak.
1: A víte, že ne?
0: Ani abyste byla v partě?
1: Počkejte, my jsme chodili krát třešně.
0: Už to z vás leze.
1: Ale jako v obchodě nikdy, jako, že by, když jsme jezdili k babičce, tak tam jsme samozřejmě, že jsme do sadu vezli, že jo, na třešně a hrát.
0: A hnali vás?
1: No to víte, že nás hnali.
0: No tak, jako byli vidle.
1: Ne, to byl takový starý pán. Ale on to zase z nás babičkou, takže my jsme zdrhli a dělali jsme jako, že teda nic. Ale on to nějak neřešil, jakože by nás chtěl nějak popohánět za něco, ale jako, no. Že bych někdy něco někdy ukradla, to ne, to.
0: A takhle, když nějaký... už se na něco teda jako takhle omylem náhodou čistě úplně mimořádně přišlo, je lepší to zapírat, anebo to říct rovnou, když teda
1: já
0: se
1: já
0: to
1: myslím,
0: dost...
1: Já myslím, že je lepší to říct rovnou, protože vím, že moje sestra jednou, my jsme lítali hodně venku a přišli jsme domů, byli jsme hrozně takový, upocený a měla žízeň. A my jsme ještě v té době, protože to byly 60. leta, jsme měli na chodbě vodu, jako kohoutek. A maminka říká, prosím vás, vždycky nám říkala, když přijdete zvenku uřícený, nepijte ledovou vodu. A moje segra si vzala skleničku a šla se napít na tu chodbu. A mamka jí říká, co tam děláš? Ty si šla pít? Ne, mami. A jak takhle strčela tu skleničku za sebe a maminka jí chtěla tu skleničku vzít, tak ta sklenička jí praskla v té ruce a ona se pořezala. Takže si myslím, že tohle jako se jí hodně nevyplatilo, to zapírání.
0: Děkuju i vám za pokračování noční linky, jak jsme se dostali od zlodějiny a tam až ke skleničce a pořezání. Řeknu vám...
1: No to bylo tu zapírání, takže prostě
0: no, jasně. Tím,
1: že jak zapíral, tak se jí to vlastně nevyplatilo.
0: No, to je fakt. Moc děkuju. Dobrou noc a zdravím Karlovy Vary.
1: Dobrou noc.
0: Milan mi napsal, kolega si upravoval pracovní výkazy a pár měsíců mu to procházelo. Jednou ale vedení zjistilo nesrovnalosti a přišlo se na to. Seděli jsme všichni v kanceláři a on najednou nevěděl kam s očima. Nešlo ani tak o peníze, ale o důvěru. Byl to člověk, kterému jsme věřili. Po tom incidentu odešel a atmosféra v práci už nikdy nebyla stejná. Jak já tomu rozumím? To je podvod. Doufám, že ho to vytrestalo navždy.

0: Až jsem se pěkně rozněžnil při poslechu písničky Levandulová, tak jsem zvědav, jestli budeme tou něžnou notou i pokračovat. A s kým? Tady Honza, pěkný večer.
1: Dobrý večer, tady Iveta.
0: Iveto, zdravím vás. Já si teďka představuju, jestli jste byla přistižena příčinou vy, nebo jestli vy jste někoho příčinu přistihla.
1: No, byla jsem přistižena příčinou, takhle, moji rodiče nesnáževelač. Ale mezi mnou a mojí maminkou bylo takový něco trošku zvláštního. Mamka byla z hospodářství, její bratr a švagrová měli veliké hospodářství a bratránek jezdil na koni. Já jsem koně milovala a jak jsem mohla, tak jsem byla u nich a prostě jsem byla u koní. Ale teta byla ošetřovatelkou vepřů a já když jsem přišla domů, tak můj tatínek vždycky jenom tak jako nasál a říká: pro Krista pána, kde si zase vyváděla, co? A říkám, já jsem byla u tety, já jsem mi byla pomáhat s mojima prasátkama. Máma se jenom podívala, loupla očima a říkala, já ti dám prasátka. Já si věděla, ta poznala prostě, jestli se přišla ze přína nebo od koní. Ale nikdy jsem za to, za tohle byla snad jediná věc, za kterou jsem nikdy nebyla potrestaná.
0: Jo, takže žádný sekec, mazec nebo výchovná nebyla?
1: Ne, nebyla. Jako, když je zahlazovala v čemkoliv jiným, tak to by byl rozchod. Ale tohle to mi máma tolerovala. A ty koně, ty mi prostě zůstaly celý život. No, dneska už jim někuji ani neunes, ale tenkrát jsem prostě, jak jsem mohla, tak jsem byla u koní. No.
0: Co se ve vás evokuje, když se řekne inflagranty? Je to fakt jenom ten sex, nebo ne?
1: Já myslím, že asi ne, že prostě každá prostě nepřístojnost, každá lež a tak, že to je takový jako...
0: Nevím, ne, já radši jsem se jenom teďka ujišťoval, protože já když jsem řekl inflagranty, tak kolega Petr Kubala, který se staral o technické spojení tady dneska při dnešním vysílání, tak říká, podívej se, já jsem koukal na Tutti Frutti, jo, a zase sex, jako, a víte, co bylo Tutti Frutti, jak to bylo z nějaký erotický pořad německé televize, jak tam ženy odendávaly podprsenky a tam měly místo, já nevím, jestli to říkám správně, to víte, já jsem mladý člověk, tohle už se nepamatuju, nebo to mě nějak minulo, ale prý tam se jako ovoce a něco takového, nevím, vy pamatujete?
1: Tohle to nepamatuju, já jen pamatuju jinou věc, když pracovala jsem ve školce, děti dostali nějaký nový nábyteček, tak jsme dělali takový jako koutky pro kouky a koutky pro děvčátka. Kluci už měli svůj koutek hotový, tak si tam hráli a bylo tam nějaký podezřelý ticho. Tak jsem se tam k tomu jejich koutku došla podívat, co se tam děje. A tam byly takový hlášky, no vidíš to, no to jsem ještě neviděl, no to je, říkám pro Krista pána, to jako zkusí, co to má být. No, my koukáme na film, pak říkám, jo, a prosím tě, co dávají? Porno, ale to není pro tebe.
0: A prosím, no, ale to se hodí, školce, hodí se to.
1: Prostě děti ve školce prostě tímto způsobem bavili. A nejlepší na tom bylo, že když jsem pak o rodičovské schůzce prosila maminky, jestli to někdo doma má, aby si to dal tak, že jako to pro ty děti přeci jenom v tomto věku ještě není vhodné, tak aby si to schovali. A ozvala se jediná maminka. Tak to maminka toho chlapečka, který mi řekl, to je film, ale ne pro tebe.
0: No, tak já myslím, že to se hodilo do dnešního vysílání. A proč ne přistižen příčinu inflagranty v mateřské školce?
1: To bylo ještě pokračování, protože potom o Silvestru přijeli známí a ten kamarád přijel a říká, já jsem sehnal takový hezký filmeček o nějakých trpaslících a do sněhurce, já nevím, to už si to nepamatuju, ale vím, že a já jsem tak jako provinila, podívala a říkám, oj, Jindřichu, Já to mám ze školky zakázaný. Všichni mohli smíchy, protože to věděli, že jo. Tak jsem se vrátila do vejma dveřma a říkám, ale víte co, zakázaný ovoce nejvíc chutá.
0: No prosím. A už je to venku. Už je to venku a já vám za to děkuju. Jsem rád, že jste normální. Vážím si za zavolání, protože to... Já bych bez vás neusnul dneska.
1: No to určitě. Tak jo. Mějte se hezky a
0: taky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Každý člověk má v životě chvíli, kde byl takzvaně přistižen příčinu. Teď jste slyšeli v rámci našeho posledního povídání, že můžete i ty nejmenší přistihnout příčinu. A teď, když nad tím přemýšlím, a já jsem to i poměrně nedávno zmiňoval do vysílání, i já jsem byl jako opravdu velmi malý chlapec se svojí sestrou přistižen příčinu. Teď... Hráli jsme si na doktory.

Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Já už jsem se tady uklidnil. Možná je dobře, že jste neslyšeli konec celého toho příběhu, protože to jsou vzpomínky na mládí, to se vám fakt nevymaže z hlavy. Byli jsme přistiženi příčinou, ano, hráli jsme si na doktory. Je fakt, že chybami se člověk učí, to je jasné. A proto jsme už nikdy hru neopakovali. Tak, tím to můžeme uzavřít. Ale přistižen příčinu, to je dnešní téma, které bych rád s vámi dál probíral, ať už to bude z vesela nebo ze smutku, protože někdy to může být až jako na oči v sloup. A taky, co na to říct, když se to stane. Daniela z Prahy píše, byla jsem na služební poradě, kde se sjeli referenti z celé republiky, aby firma postupovala jednotně ve všech krajích. Psal se rok 1973 a pobyt v luxusním hotelu s barem v nejvyšším patře nebyl pro většinu z nás každodenním zážitkem. Bohužel jsem odpadla kolem půlnoci a šla spát na pokoji, kde jsem byla ubytovaná se starší kolegyní z jiného regionu. Bylo kolem 3 hodiny, když mě probudil veselý smích a do sousední postele spadla kolegyně i její společník s lahví sektu v ruce. Začali se milovat a já zavrtávala hlavu do polštáře a rozhodně jsem se styděla víc než ti dva. Ráno, když jsem vklouzla nevyspalá do koupelny, za mnou nakoukla kolegyně a žádala mě, abych na poradě byla omluvena, že jí je špatně od žaludku. Oddechla jsem si, když jsem seděla na poradě, vrátila jsem se domů a za pár dní mi přišel malý balíček s krásným hrníčkem a připojeným lístkem promiň. Až ti bude 45, tak mě pochopíš. Do dneška, když si do šálku vařím kávu, tak si na kolegyni vzpomenu. Už jen s úsměvem. Daniela, to je krásná příhoda. I když v daný okamžik, chápu, propadnout se radši až pod postel by bylo lepší. Sobotní noční linka na téma přistižen příčinu. Tak pokud jste vy někoho načapali nebo někdo načapal vás a nemusí se jednat jen o sex, ale o cokoliv jiného, i když teda je pravda, že asi statisticky to bude spíš směřovat k tomu sexu. Víte co? Je to na vás. Jo? Není to o mně, je to na vás. Tak se prosím v uvozovkách zmužte, vezměte aparát do ruky a už ťukejte nebo vytáčejte číslo 731 800 900. Za chvíli jsme zpátky.

0: Já na Péťu Kubalu nevidím, samozřejmě, jenom vždycky slyším ve sluchátkách jeho aktuální technické pokyny, jako třeba romantické, nebo to bylo velmi něžné, volá ti Luis. Tak schválně, Luis. Muž nebo žena, muž?
1: Já jsem muž, jako... Já jsem jenom tady reaguju na to vaše vysílání, tady jako poslouchám, je to dost zajímavé. Tady jsem přišel počítač a podobně. Já jsem dlouho žil v Americe a právě tady na to překvapení vlastně jsem doplatil, kdysi jsem tady měl nějaké restaurace, hotely a podobně. 5 let vlastně jsem to budoval, no a pak svoji družku, který jsem věřil, najdete s kuchařem, tak jsem do toho, jsem vlastně rozprodal všechno, tady ty dva lidi jsem vyhodil, no a vlastně odjel jsem do státu, je to asi na několik 25 let, no a vlastně jsem se dostal mezi pekelný anděli, vlastně lítal jsem na motorkách, jsem profesionální muzikant, takže vlastně ta zrada mě jako nakopla, pomohla vlastně, že jsem si prožil kus takového pěkného života, akorát samozřejmě z začátku to bylo těžké, jako, protože když někomu věříte a vlastně 5 let jsem byl v té době docela atraktivní, mohl jsem mít

0: věc, že taxikář doběhl a povídal, hele, nepouštějí, zamkni rychle. Tak se zamknula za ním krásná ženská, sexy, a začala prosit, a to už bylo 6 hodin, prosím tě, pust mě dovnitř. A on říká, nepouštějí. A tak, ale lidi, co byli venku před okýnkem, měl jsem tam frontu, tak oni netušili, že ta sexy baba, že ona to na mě jako, oni, že ona jako na toho taxikáře, oni si mysleli, že to na mě, abych jí pustil. A já jsem nereagoval, já jsem musel rychle obsluhovat, protože fronta a ona furt, a tak nakonec si klekla na kolena, pro boha tě prosím, já tě miluju, musíš mě pustit dovnitř. A no a tak to všechno jsem odnes já, protože oni toho taxikáře neviděli, on byl schovaný. No a on, ten taxikář se bál, protože to byla žena boxera místního, nějakého mistra, a on se bál, že když jako jí měl v taxíku a že to špatně dopadne, tak utekl nakonec pryč. Takže jako, že to bylo za tvrdý totality a ten pán jakože nevěděl, jak to u nás chodí, a odešel do Ameriky a pak byl překvapený. Tak já jsem ani překvapený nebyl, protože v Ameriku jsem zažil na vlastním nádraží. To je tak všechno.
1: No tak to vám teda děkuju. Ať se daří, dobrou noc vám přeju. Děkuju.
0: Děkuju aj vám, zdravím vás, mějte se krásně, nashle.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu dnes na téma inflagranty. Přistižen příčinu, ale prosím vás, musíme se trochu mírnit, protože zase bezbřehé uši nejsou u každého, pochopitelné uši taktéž ne. Tak ať je to v nějaké rovině toho, že ano, přistižen příčinu můžeme být při letčem. Ať už my sami, anebo my, ať už jsme těmi hlavními aktéry, anebo těmi, kteří vyruší. Samozřejmě může se to týkat sexu, ale může se to týkat i čehokoliv jiného. Ne, že bych tak jako se tak nějak úplně obával z toho vysílání, to ne, ale doufám, že i vy s těmito příhodami se připojíte a zkusíte doplnit naše vysílání i o jiné směry, než ten jeden jediný, který je zatím převažující. Tak hezký večer vám přeju.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, posloucháte nás i na přelomu dalšího dne, tak vítejte, je tu nový den.
1: Noční linka.
0: Ano, už si to tady doťukávám, kdože nám slaví, tak nejdříve vítáme nový den, kterým je neděle 10. května 2026. V kalendáři mé oko zostřilo blaženu. Blažen je něco přes 6 tisíc, úplně nejčastěji se blaženy vyskytují v Jihočeském kraji, město Strakonice, zdravím vás tam. Podle příjmenáře slaví Řehákovy vás je něco přes 3 tisíce a vidím tady takové dvě, tři odnože tohoto příjmení za A Poděbrady, za B Česká Třebová a za C Valašské Klobouky. Ať už dnes něco slavíte, nebo ne, to je úplně jedno. Pojďme přivítat s úsměvem nový den, v klidu, v pohodě a s námi, s Českým rozhlasem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Zjuček zdraví dnes mimořádně Honza Macoun. Páč neumím zpívat a tak rád bych vám zaspíval aspoň něco, ne. Tak Pavel Bobek to převezme a děkuji.

0: Jestli jsem nezapomněl, Petr by měl být na druhé straně. Zdravím vás, krátce po půlnoci, tady Český rozhlas.
1: Ano, zdravím taky.
0: Tak Petře, je to na vás infagranty, nebo přestížen příčinu. Je to teď na vás, tak buďte odvážní, pojďte do toho.
1: Jo, no, ono se to týká spíš, já dobrý večer všem teda, já jsem si vzpomněl na takovou věc z 90. let, co se nám stalo, ale já ne, je to jako souvisí to s tématem, ale zkrátka oni jak prostě lidi začali hodně jezdit do zahraničí tehdy, a naša rodina taky, jo. My jsme měli příbuzního vlastně ve Švýcarsku, takže já jsem tady měl holku v Praze a prostě jsem nějak nechtěl s nima, no a táta byl restaurátor, jo, takže v podstatě jako tam měli domluvenou práci, čili oni čekali ještě měsíc a když to prostě nešlo, já jsem prostě chtěl být s tou Dominikou, tak jsme se dohodli, že oni pojedou napřed a nechají mi tam, já nevím, nějaký peníze, že jo, prostě zajištění a já jsem vlastně zůstal sám v bytě, jo. A teďka tady byla babička v Praze a příbuzný, ale oni odjeli, jo. Já jsem nějak jako ani neviděl kam, jo, jsem viděl teda, že asi jsou toho strýce, s tím, že mi měli napsat. No ale za dva dny najednou zazvonil telefon a prostě ozvalo se, jako rychle utečte, jo, nějaký takový jako mladý hlas, no. Rychle běžte pryč. A položil to, jo. A teď já jsem to neviděl, já jsem dělal předtím ve vojenské nemocnici ještě civilku, takže jsem byl takový jako v pohodě. A teď tohle, tak já jsem to položil, teď jsem přemýšlel, co mám dělat, jo. A kde mám boty, že bych teda, na Češi, to trvalo dvě minuty a najednou rány do dveří, no. A teď já jsem přišel k těm dveřím a otevřel jsem je, no. A teď zkrátka tam byl nějaký chlap, stačil mi botu mezi dveře a ještě další tři lidi, no. A teď já vím, že jsem dostal nějakou něco na pusu, já nevím, jestli to byl ten chloroform, nebo prostě, že jsem jakoby začal ztrácet se vědomí. Ještě jsem viděl, jak ten jeden běží k telefonu a přestřel tu šňůru od toho telefonu, jo. A to je vlastně všechno, co si pamatuju, jako z té chvíle, no. Ale jako to přistížím příčinu, já jsem spíš chtěl říct, nám ještě teď vykradli chalupu, ono to jako trvá vlastně trošku ta situace, jo, to je, už je to vlastně 25, 30 let skoro, jo. Ale zkrátka mě se pak podařilo po několika měsících jako z toho vlastního bytu vlastně utíct, jo, protože ty dveře oni hned zamkli, jo, ale prostě nějak zapomněli zámek, zapomněli zamknout, takže já jsem, ale oni, já jsem prostě v tu chvíli, když oni přišli, tak já jsem měl normální oblečení, jo, džíny, nějakou mikinu, já nevím, USA, a teďka prostě oni mě převlíkli nějakých tepláků, nějaký tričko roztrhaný, no. A já jsem ono se vždycky se mi podařilo, jako, když jsem byl trochu přivědomý, se dostat k záchodu napísat tý vody, jo. Nebo tam bylo občas padený jídlo, takže to bylo jediné, co mě asi zachránilo nějak. Ale zkrátka já jsem teda utekl a teď v takovým tom jako polovědomí, že jo, jsem došel na jednu služebnu policie v Praze, já jsem jel za tou babičkou, jo, ale prostě jsem omdlel v autobuse a musel se vystoupit, no. A teď jsem došel na tu služebnu a tam byl takový mladý kluk a to je možná trošku k tématu, oni hodně, hodně jako ty mladý policisti, no prostě se tam díval nějaký porno a prostě jsem ho rušil vyloženě, no. A on teda strašně naštvaný, prostě mi řekl, tady si sedněte, jo. A asi po dvou hodinách tam přišel takový starší pán, jako saku, a říkal mi, tak říkej, tak, co si provedl, jo. A teď já jsem mu říkal, prosím vás, já bych potřeboval pomoc jenom, jo. A on, ne, to nás nezajímá, co si provedl, jo. A teď, jako prostě já jsem neviděl, co mám dělat, jo. A on to se snažil jako normálně nějak, nemlátil mě nebo to, ale v podstatě mi řekl teda asi po půl hodině, jako no my máme čas, jo, tak kde bydlíš, já jsem mu to řekl, byl tedy Anešky Malé na Jižním městě, no a zkrátka on, to jsou dost takový nepříjemný vzpomínky, no, zkrátka on zabral toho mladýho a ten mě vzal, a vyvedl mě ven z té služebny, praštil se mnou ten betonový, jak tam byl, jak jsou takový ty žulový na tom okraji chodníku. A teď mě začal týct krev ze spánku, že jo. A zkrátka, no musel jsem se, jediné, co mě napadlo, vrátit se zase zpátky do toho bytu, no.
0: Já teda vůbec nerozumím, vůbec tomu příběhu nerozumím. Jo, to je úplně, jako je to takové...
1: Šílený.
0: To je šílený.
1: To takový napravdě. No, je. Ale jako víte, co on je tady, že teďka točil nějaký filmy teď ze současné doby o jako skutečný příběh ze zdravotnictví a ta redaktorka se optal, jestli jako je točí podle skutečnosti. A on říkal, že samozřejmě se jako ptá těch lidí a že zná ty skutečný příběhy, ale že kdyby říkal tu skutečnou pravdu, tak jako já teď, takže by to tomu nikdo nevěřil, jo? Že prostě ta realita dnes třeba i v tom zdravotnictví nebo v té policie, že to je tak šílený, že rozumíte, diák, že jo, tak dále. Prostě, že to nikdo jako, že to musí upravit, takže to je v podstatě nesmysl potom, ale že to se lidem líbí, no.
0: No, tak no. Když to jenom udělám suma sumárum, to znamená, my jsme začali u toho, že vlastně vás načapali doma zloději. Rozumím tomu správně.
1: Zloději, jako víte co, to byly čtyři nějaký lidi a v těch 90. letech, když se otevřely hranice, tak jsem se dostal spousta různých lidí ze západu, což byli třeba teroristi, jo, což tady nikdy nebylo, že jo, předtím. A já nevím, jako, o co přesně šlo, ale...
0: Vám vykradli byt, nebo ne? Nebo?
1: Ne. To bylo, jestli, jako, já zase to bude znít divně, ale když jsou ty takový ty seriály, jo, třeba MI5, že jo, profesionálové, tak když jsme se na to dívali, tak člověk se říkal, no tohle se nemůže stát ve skutečnosti, že jo. A tam byly něco podobného, když jakoby někdo se potřebuje ukryt před nějakým větším zásahem, třeba teroristi, tak skutečně to tak je, že prostě obsadí nějaký úplně normální byt a tam vlastně připravují něco, jo? A to bylo zřejmě něco podobného.
0: No ale tak jako potom, proč by vám někdo telefonoval, že máte utíct?
1: Jo, ale to by vypadalo, že to byl někdo ze sousedů, asi možná nějaký kluk nebo holka, co je viděli přicházet, jo. Já jako říkám, já
0: si... Ale že zrovna za vámi, no ne, já to chápu, no, ale je to ne, tak strašně nevím, zmatený, no. Že teda jasně, jako jasně. Sfilmovat to by bylo veselý, teda.
1: Jasně, to nechme, no.
0: Dobrý, děkuju, přestížem přičinu to tam bylo, ať se daří, děkuju, dobrou noc.
1: Taky díky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, teda velký nádech a výdech. Kdybych mohl, tak to rozkouřím, ale protože vysílám a měl bych se chovat slušně, tak řeknu, jdu na čerstvý vzduch, protože některé příběhy jsou fakt k neuvěření.

0: Ano, s láskou pro vás i Honza Macoun a taky i někdo další v rámci našeho večerního vysílání. Kdo pak je tam?
1: A tady Anna z Havířova.
0: Ano, Aničko, zdravím do Havířova, tak povězte, co veselého, neveselého se tam u vás může stát, přičem se dá někoho přistihnout, anebo naopak?
1: No, tak já jsem dlouhé roky pracovala v obchodě, no a v našem řetězci prostě my jsme měli hmotnou odpovědnost. To znamená, ano, že když by si bylo při inventuře zboží, bylo by manko, tak by jsme jako museli zaplatit. No a chodilo tam celkem dost jako zlodějů, tak my jsme je jako hlídali, no a občas jsme je i chytili jako, takže jsem neustále prostě chodila na služebny i s kolegyněma, na soudy jsme potom jako chodili, jednoho jsme chytili jednoho zloděje a prostě nás zranil s kolegyní, tak nás policisté dovezli do nemocnice, no a byl tam lékař arabského původu, a ten nám lámanou češtinou řekl, že dámy se přece neperou jako s chlapama, to z nás úplně jako vytočilo. No a ten jeden dotyčný seděl jako, byl ve vězení, pak se po čase vrátil a my jsme s kolegyní a zase už jinou jeli na šichtu. No a v 5 hodin ráno na celý autobus mi začala vyhrožovat, že jsem pí, zbytek si domyslíte.
0: Ano.
1: No a nejhorší bylo, že potom jsem dělala na jiné prodejně a tam chodila jedna paní taková slušná, dělala pečovatelku u lidí, prostě solidní paní. No a jaké bylo moje zděšení, když onen zloděj, který mi vyhrožoval, tam přišel s ňou, protože to vlastně byla jeho maminka.
0: Aha.
1: Takže už si, tak si jako uděláte, jako, to byl úplně normálně jako shocking. Jako. Potom no už počát mi manžel zakazoval, prostě abych je chytala ty zloděje nebo tak, nebo alespoň prostě, aby se tam psalo prostě, že na prodejně, protože oni vlastně viděli ty zloději celou adresu a prostě jsme měli i obavu o kluky, kteří byli menší, že se jim třeba můžou pomstit nebo tak jako něco jim jako udělat, protože podle adresy jako Havířov není to tak velký, tak dohledáte jako.
0: No tak to všeobecně, to se netýká jenom Havířova, ale když někdo něco chce zjistit anebo chce někomu se pomstit, tohle je nejjednodušší cesta vlastně, jak to udělat, že jo, ale co to bylo vlastně za obchod, co jste lovili zloděje?
1: No tak to je takový jeden větší řetězec tady na severní Moravě.
0: Já vím, ale to nemyslím, ale jako druh zboží.
1: Potravinářské zboží a oni prostě tam byly potraviny i drogerie, třeba jak je i v Kauflandě, ale jiný řetězec, takže vlastně se kradlo všechno. Začínalo to vlastně od vlastně uzených mas, balené salámy, spreje prostě, no, čokolády, káva, pak už se alkohol dal prostě k pokladnám, aby jako na alkohol nemohli, pokud byl alkohol ještě na prodejně, tak alkohol, všechno prostě.
0: No, je pravda, že to mi připomínáte, že vlastně, ano, je to tak, mohu potvrdit i já vlastně z rodinné skutečnosti, že zkušenosti i skutečnosti, že jakmile došlo ke zranění nebo k zadržení, k podání vysvětlení, tak vlastně se chodí i před soud, no, a vlastně se to řeší i tímhletím způsobem, což opravdu chcete ve svém volném čase řešit ještě tyhle ty věci. Takže,
1: když jsem byla dokonce v nemocnici a prostě syn už byl potom velký a prostě přišel za mnou do nemocnice a říká, no maminko, máš tam prostě obsilku doma, jako paní pošťačka říká, že něco tam s modrým pruhem pro tebe, že jako to nevyzvedl samozřejmě, bylo to na občanku, takže jako potom jsem musela jako si proto jako vzít si z nemocnici den volna, zajet tam a jako na poštu a si to vyzvednou, no a pak jsem byla na soud, že bohužel, že jsem jako nemocná, že prostě nemůžu prostě jako na soud jako přijít.
0: No děkuju vám i vám.
1: Já jsem byla asi já jen 5x, 6x jsem tam jako byla jako.
0: Děkuji za váš příspěvek, za to, co jste řekla do vysílání, protože ano, tenhle to mohu potvrdit opravdu i já. Neříkám, že úplně z vlastní zkušenosti, ale rozumím tomu, ale jak se člověk cítí, není to úplně dvakrát příjemné. Taky nikomu to nepřejeme, ale přistižen příčinou patří to do našeho tématu. Děkuji vám moc, zdravím do Havířova.
1: Mluvíte furt o sexu, takže jako...
0: No, to je jasné. To jsem rád a moc si toho vážím. Naschledanou.
1: Naschledanou, mějte se hezky, naschled.
0: Ono se to dá, ono to půjde, paní Trčková. Nejen o sexu je život dnešní téma, in flagranti.

0: Přestižen příčinu, to je téma dnešního vysílání Noční linky a berte to, ze kterého úhlu budete chtít. Zkuste se připojit do našeho vysílání, pravda, dneska je to dost odvážné. No, stane se. Samozřejmě i vy můžete přidávat další témata klidně. Napište jan.macun@rozhlas.cz. Ano, i má Baru se právě probrala a koukla na mě tak asi jako pravděpodobně, že by se jí zdálo o asi dvou tunách kuřecích křídel a co vidí, vidí mě, jak nemám dvě tuny kuřecích křídel. No, holčičko, ne, papání až ráno. Teď popojedeme dál k dalším příspěvkům na to naše noční povídání. Třeba Michal píše, byl jste viděn, a to je tak v uvozovkách, dodnes mi tahle slova předsedy bytového družstva zní v uších. Prý, jestli se to bude opakovat, hrozí mi vyloučení z družstva. A proč jsem byl vlastně pozván na kobereček? Soused se nechal slyšet, že viděl, jak v noci liju nějakou tekutinu z okna. Dokonce jsem se předtím v okně rozhlížel, jestli mě nikdo nevidí. Ale já si to opravdu nepamatuju. No pravdou je, že jsem opravdu lil a několikrát. Jednou zbytek čaje, jindy špinavou vodu ze zvlhčovačů. Prostě jsem si jenom chtěl ušetřit cestu do koupelny a ani vlastně moc nepřemýšlel nad tím, že se to nemá. Cokoliv vyhazovat či lít z okna je dokonce zakázané. No ale od té doby jsem hodný jako beránek. Mimochodem, po novém roce jsem zase já viděl, jak soused hází vánoční stromeček z lodži. Pokud se předtím ujistil, že dole nikdo nestojí a v zápětí ho uklidil, pak i já tedy nic nenamítám. Jsem aspoň rád, že naše družstvo je takové přísné, jak vidno, hravě by si poradilo s případným problémovým obyvatelem. Takovou zprávu by potřebovali i na Luníku 9. Tam z okna létá kde co a kdo neháže, není sklanu. A tomu by se snad nelíbilo, toho by defenestrovali určitě taky. No, řeknu vám, moje Baru má zákaz chodit pod balkony. A je poměrně jasné, proč. Protože tam je labůžo mnoho. Obávám se ale, že tohle labůžo, které už tam leží třeba i několik týdnů, je labůžem jenom pro ní, protože ne, tohle páníček neocení.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, pojďme na to, pojďme k dalším vašim příspěvkům. Téma máme dané, přistižení příčinu, inflagranty, o tom to dnes v noci je. Budu rád, když zavoláte právě teď, pokud se vám to podaří, hned se vás připojíme do vysílání. Ono přistižen příčinu. Může vás kdokoliv načapat někdo při něčem, co úplně není OK, při něčem, co jste třeba chtěli utajit. Viděl vás někdo ve chvíli, kdy jste lhali a přistihl vás třeba rodič, šéf, partner při něčem, co se blbě vysvětluje. Zkuste vysvětlit i vy mně polopaticky, o co se jednalo. Já vám jenom odkývu, že je to v pořádku a že to patří do našeho tématu. Bez vás by noční linka nebyla noční linkou. Tak jen houšť, pojďte na to.

0: Ladíte noční vysílání Českého rozhlasu, tady je noční linka, Honza Macoun, a kdo nám volá jako další?
1: Tady je Eva ze Sokolovska. Mám Zdravím. Takovou příhodu, když mi bylo asi 10 let.
0: Ano, tak ven s tím, už jsem jedno velké ucho.
1: Ano, jako děti jsme chodili tenkrát do tělocvičny a vraceli jsme se domů na malém městečku, vraceli jsme se domů a už bylo skoro tma. No a nic chytřejšího a nás nenapadlo, nežli zvonit na zvonky, ano. No a pak jsem na dovolenou jezdívala k příbuzným do východního Slovenska, do Prešova. No a já nevím, proč jsem to protože jsem byla naučená zvonit na zvonky, tak jsem v velkém městě za bílého dne jsem asi na pár zvonků zazvonila a pak jsem uviděla veliký billboard. Voják Švejk měl tenkrát premiéru asi v tom Prešově a tak jsem koukala, protože jsem v životě neviděla tak velkou fotku. Ještě dneska po 70 letech, když vidím toho Hrušinského, jak tam leží a ty jeho oči, ještě dneska mám z toho hrůzu, protože já jsem na něj tak koukala a najednou mě někdo začal hrozně bít. Hrozně mlátit za bílého dne uprostřed města. No, pak jsem pochopila, protože u toho něco říkal, pak jsem pochopila, že to je některý postižený, u koho jsem asi zvonila na ty zvonky. No, ale ještě dneska, jak říkám, mám hrůzu, když vidím toho Hrušinského a podívuju se tomu, jak to, že ti lidé, že ho nechali mě tak mlátit.
0: No teda, ale to mi řekněte, to je úchylka, ale takhle to já to musím určitě nějak, jako musí říkat, zvonit na zvonky za bílého dne, ještě v Prešově.
1: No, to byla úchylka, no tak to víte, byli jsme děti, i když jsem byla holka, tak taky jsem to byla.
0: Já myslím, že Švejk má poměrně dost, nebo vlastně v rámci Švejka se tam najde spousty možností, jak vás z toho dostat. Třeba takovej klistýr a pořádnej. Jestli si pamatujete ze Švejka, tak tam tahle láška byla, tak to byste měla jako sekec mazet ode mě.
1: Takže takhle, jinak...
0: Já vám děkuji.
1: Už nic horšího v životě nezažila, ale jak vidím Švejka, tak už jsem úplně přikrčená po tolika letech. Už si vůbec na toho člověka nepamatuji, ale vím, že mě byl hlava, ne hlava.
0: Děkuju i vám, děkuju. Bylo to milé a nezvoňte a doufám, že už teďka nezvoníte na zvonky.
1: To nikdy nedělám a bydlím na vesnici, mám tady zvonek. A nikdy mě nikdo tohle neprovedl. To se divím.
0: No, prosím.
1: A přitom jsme v přízemí. Asi jsme byli zloby za děti.
0: No, tak zase, kdybyste byli dost dokonalí, tak by to taky nebylo úplně OK. Člověk se musí z chyb poučit, byť třeba vám to trvalo v tomto směru ještě poněkud déle. Ale
1: no,
0: děkuju vám
1: to
0: za to.
1: Ještě dneska vidím. Já
0: vám rozumím.
1: Vidím toho Švejka a už je mi ousko.
0: No tak, nebojte.
1: Zdravím vás všecky, ať se vám daří.
0: Moc děkujeme. Moc děkujeme, tak. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: No je fakt, že u toho Švejka, no tam to bylo, no. No když si to zasloužil, klistýr a pořádnej. To jako, kdybych mohl, tak to hned pustím do vysílání. Ale ne, máme málo času, do jedné hodiny už zase tolik volného času není, tak pojďte ještě jednou přidat i vy přistížení příčinu, ať to bude cokoliv, my to vydržíme. Dneska do jedné hodiny.

0: Psychologové upozorňují, že reakce na odhalení je silně spojená s emocemi jako stud a vina. Výzkumy v oblasti sociální psychologie ukazují, že stud vede spíš ke snaze utéct nebo situaci zakrýt, zatímco pocit viny častěji vede k přiznání a snaze napravit škodu. Zároveň platí, že míra otevřenosti a přiznání ovlivňuje, jestli se důvěra mezi lidmi obnoví nebo definitivně naruší. Aničko, pěkný večer, pěknou noc.
1: Pěkný večer vám přeju a všem posluchačům. A já mám takovou, možná, je to už velice, velice stará příhoda. Byla jsem malé mrně, tak 10 leté, 11 leté. A my jsme vyrůstali s maminkou a 3 bratři už byli, měli své rodiny. A v domě byl teda můj bratr a on byl vyučený kovář. A když přišel domů, tak si pověsil kalhoty v předsíni na věšák. No a já, protože byla taková chytrá, čertovná, občas si do té kapce trošku sáhla a občas si odsaď nějakou korunku vytáhla. Někdy se to povedlo.
0: Aha, a je to tady. Takže zlodějina.
1: A jednou jsem byla, vytahovala jsem si tam na zmrzlinku korunku a Anička byla přistižená. No a samozřejmě bratříček jmenuje se stále Ladík, Vladimír, ale říkali jsme mu Ladík. Tak Ladíček to vyřešil stručně a ručně, ano. Aha. Tak pár facek jsem dostala, no ale mělo to pokračování, mělo to do hru. Mm-hmm. Anička se cítila strašně uražená, strašně plakala. A protože jsme měli takové domácí hospodářské stavení a byly tam chlívy a kůlna, pod kůlnou stál žebřík a docela nízko byl takové silné dřevo, já si vzpomínám, ale teď mě to vypadlo. Prostě takový to spojovací, ten trám. No tak já jsem si vylezla ten žebřík, sehnala jsem si doma někde, když se nosila tráva, kus provazu a já jsem mi chtěla postrašit maminku a jeho. A že se oběsím, že mě nemá nikdo rád, že mě nemá nikdo, no ale já jsem to chtěla jenom na ně bu udělat, jo. No, oni mě určitě pozorovali. No a když už jsem tam ten provaz měla na tom trámu a dělala jsem tam tu smyčku, no tak milý Ladíček přišel, ale to pak bylo deko. Pak teda byla nakládačka. To jsem si 2 dny nesedla na zadek. 2 dny nesedla na zadek. Protože já jsem se cítila strašně ublížena, že teda si vemu korunku, protože tehdy, že korunka byla teda peníze, v té době to už je takových 70, skoro 70 roku. A korunka byla peníze, no ale byla jsem přistižena, byla jsem a po právu potrestána, no ale v té době jsem se cítila velice ublížena, takže jsem jim chtěla udělat bolest tím, že se ověsím. No ale byla jsem přistižena u toho taky, tě dvakrát, no a pak to byl teda ještě horší,
0: To chápu to správně, že vlastně jste celý život dělala vlastně v rámci teda toho mladistvého věku, vlastně všechno blbě.
1: Určitě jsem se nemínila, že bych si vzala život. Jo, ale chtěla jsem na ně udělat bu, protože moje matka to věděla a řekla, jen jde, ať se to nenaučí, ať to potom není z něj nevyroste nějaký zloděj, nebo to. Jen jde. No a já jsem se cítila taková osamocena, velice ublížena. No tak jsem si říkala, já je musím taky, ale já si myslím, že určitě jsem, já už vám to neumím říct, ale určitě jsem si nechtěla vzít život, ale já jsem je chtěla tak jako vystrašit.
0: No
1: ale oni potom mi za to pořádně zaplatili teda. To jsem si 2 dny na zadek nesedla.
0: Tak Aničko, děkuju i vám. Teda řeknu vám, že já kdybych přišel na tady to, že chodíte pro korunky, pro kováče do kapsy.
1: Já bych tak často.
0: To je jedno. Často. Já kdybych na to přišel a tak nějak jako to teda jako viděl, tak já bych to na vás potom nalíčil a dal tam pastičku na myši. To by bylo bolestivější.
1: No tak možná by to dopadlo dřív líp, protože bych si třeba nemohla udělat potom tu smyčku tam na tom trámu. krámu. No.
0: Tak ach jo, takhle. Dětská hlava dubová. Děkuju, jo, jo, dobrou jo. Noc.
1: Dobrou noc, tak na to jsem si teďka vzpomněla. A jinak v obchodě se nikdy nic nestalo. A poctivá jsem byla celá, já budu husa v nebi. Protože napravo šli ty, co se, ty, co byli nevěrní, a nalevo šli ty, co byli, co se o muže starali a byli jim věrní. No a tak svatý Petr jim dal husí křídla, protože když říká, když byla husa na zemi, tak budeš husa i na nebi. No, takže...
0: No jo, jo, rozumím jo? Tomu naprosto. Aničko, jo? Děkuju, že zdravím a ať se daří. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Naše noční linka jde pomalu do finále. Přestižen přičinu, to je to dnešní téma. Tak kdo to uzavírá, to se ptám do Prahy, Péti Kubaly, který nám to tam všechno zprodukuje. Zavolejte. Teď je ta nejvhodnější šance.

0: A kdo je poslední? Halo, halo, Honzo, u telefonu.
1: No, dobrý večer nebo dobré ráno. Tady Maruška Severní Vyči a já bych vám řekla takovou příhodu, která se mi stala v roce, je už to hodně stará příhoda, v roce 1971. Já jsem přestupovala z vesnické školy, která měla ustoupit do Lunce a ta vesnice, tak jsem přestupovala do městské školy. Byla jsem tam teda nová a měla jsem tam děti, holčinu ve druhé třídě a syna ve třetí. No a když bylo pololetní vysvědčení, tak mě za týden zastavila její soudružka učitelka a říkala, hele, nemám vysvědčení tvojí dcery, tak ti to připomeň. No tak večer, když jsme se sešli doma, tak říkám, kde je vysvědčení, a když mi ho ukázala, tak jsem myslela, že omdlím, protože ona to vysvědčení, ty jedničky prostě propiskou tak zvětšila, že to byly sloupy a že tak půl centimetrové sloupy, a já jsem na ní říkala, co jsi to dovolila, když je to úřední listina, no tak dostala nazad, dostala přes ruce, no já byla úplně vyřízená, teď já tam byla nová, ředitel byl prověřený, nevím, jak bych to řekla, nechci říct, no, straník, že jo, no,
0: tak prověřený soudruh. Prověřený soudruh, který...
1: Ano, byl to, co? Teď já tak jsem říkal, jak to vymyslím, aby to ráno nějak dopadlo. No tak ráno jsem učila od 7, tak říkám, ne, tam ta sekretářka, já jsem to tam ještě tak moc neznala, ale ta na mě působila jako hodná žena. Tak já ji poprosím, aby mi dala nový blanket, a já pak poprosím tu třídní učitelku, aby to předsala. A já nevím, už jestli se tenkrát, ještě se v té době ještě ta vysvětlení podepisovala rodiči. To teda si nepamatuju už, ale to je jedno. Takže bych to takhle udělala, proběhlo by to v klidu, nic by se nedělo. No a přišla jsem k té sekretářce a to byla taková velká místnost a doleva byly dveře do ředitelny a doprava zástupkyně. No a tak jsem jí to začala jako říkat, najednou se otevřely ty dveře a vyšel ten ředitel. No tak to jsem teda stuhla, říkám, no to jak dopadne úřední listina, co s tím. No a on ke mně přišel, on je tam totiž lákal. On byl předtím na schůzi v té vesnici, tam a já tam dělala vystoupení s dětičkama a on sám mě pak, já se mu to líbilo, jako začal říkat, že nastupuje na školu, že je prověřené a tak dále. A že jestli bych tam nechtěla jít. Takže jsme se trochu znali. A on vám přišel teda k tomu stolku. A co potřebujete, Maruško, na mě řekl. No a já mu to podala, já nemohla ani mluvit, protože jsem to prostě zrovna nechtěla. No a on se na to podíval a chvíli mlčel a pak vám řekl, no nic nepřepsala, tak soudružko, dejte jí nový blanket, ať to dá 3 dny, ať se to napraví. No ani nevíte, jak se mi ulevilo teda, že to takhle dopadlo. No,
0: vy jste tak, se ho jinými slovy bála.
1: Blanket jsem dostala, no a všechno jako vysvědčení bylo dobře. No třídní soudružka, učitelka byla hodná, tak to všechno pochopila, bylo to. Ale
0: no,
1: měla jsem
0: mi
1: veliký strach, protože přece jenom tohleto si jako v tehdejší době nemohla žádně dovolit.
0: No řekněte mi, ale prosím pěkně, já jako jsem tak nějak na chviličku zůstal stuhlý, ono se dřívávějc podepisovalo vysvědčení rodiči?
1: Ano, ano, já to pamatuju, ale to právě v tom 71. roce už nevím, ale já jsem ročník 40.

0: Takže vím, aha, že jako to bylo po válce, že ty rodiče to vždycky podepisovali a tak to už tedy jako si nepamatuju, že v tom 71. jestli to tak bylo nebo nebylo, ale já jsem prostě si myslela, že to byla úřední listina v té době, teď už je to všechno jinak, teď ti to vytisknete, víte, no to vůbec tak nebylo, to byla jako dost taková listina, jak bych řekla, v úctě, a ona tohle udělala. No já nevím, co jí to napadlo, protože se jako do se učila, byla celkem...
1: No chtěla, aby jedničky byly ještě větší, to je jasný, a kdybych měl taky samý jedničky, nebo jedničky, jako to já bych vrněl blahem.
0: To byly slouky, to nebyly jedničky.
1: Zase na druhou stranu vám musím říct, že při představě, že bych měl své rodiče obeznámet s vysvědčením tak, aby ho podepsali, tak to bych byl pěkně v háji, protože to si neumím představit vlastně, aby to podepsali, protože já jsem vždycky s tím vysvědčením šel za tím rodičem, který byl mě v ten daný okamžik více nakloněn. Já jsem tak nějak jako úplně šprtědničkář fakt nebyl, no. Ale to je zase na někdy jindy. Moc děkuju za vaše povídání.
0: Na někdy jindy. A můžu vám říct ještě jednu příhodu, teda to je takový spíš, já jsem učila pak 33 dětí, to bylo teda, a já jsem vám tam, přišel mi tam září slova ze Slovenska, prostě a mluvil slovensky. No a měl teda zcela zvláštní chování. Byl u staré mamy, takovou vychovácího, měl pak už dost, tak ho dá tatínkovi, a tatínek byl voják, který se o něj vůbec teda nezajímal. A on se uvedl už první den, že házel v té třídě, dělal kuličky s honem z tých moty a házel to na zem a bylo vymalováno a ta modelína je masná a tak byl hned u ředitelky. Ale to nic, ale on byl velice zvláštní a teď já měla hodinu češtiny a všechny ty děti měly sklopený ty hlavy a psali. Bylo to dostanou vždycky tak na těch 6-7 minut, psali, bylo ticho. A on vám byl už v první lavici, byl neuhlídatelný, velmi ubližoval dětem, tak seděl v první lavici a já stála na tom stupínku a pozorovala jsem ty děti a když někdo něco nevěděl, jako viděla, že nepíše, tak k němu šla a on najednou vám slyším, soudružka, učitelka, teraz vám to vela sluší. No, ty děti nazvedly všichni ty hlavy, koukaly, já teda taky. Já jsem vám vůbec nevěděla, co říct. A pak povídám, a včera ne. A on mi povídá, těž. No a ty děti zkoušeli zase a psali dál. Já teda jsem se uklidnila trochu, ale říkám si dodatečně, na co teda v tu hodinu to dítě myslelo, když vás tohle řeklo. Tak to už je všechno, pane Honzo.
1: Ano, děkuju, vešli jsme se nádherně, ať se vám daří.
0: Vesele.
1: Ať se daří, dobrou noc, děkuju.
0: Zdravím všechny linkaři a Aničku, tu znám osobně, tak jsem jí slyšela, moc zdravím.
1: Ano, děkujeme, dobrou noc. A já se loučím taky s posluchači nočního vysílání, noční linky. Děkuju za zájem, za to, že jste zavolali a že jste i odvážně se mnou dnes promluvili na téma přistížen příčinu. Mám pro vás jednu zprávu, vlastně dvě. Jednu dobrou a jednu možná ještě lepší. Jdeme spát a vy, kdo spát nemůžete, poslouchejte další pořady Českého rozhlasu. Mimochodem, to další vysílání noční linky pro vás bude mít Zdeněk Novák, kolega z pardubického studia a téma Naše první auto. Tak se hezky rozpovídejte, jako dneska, ať si to taky Zdeněk užije. Ještě jednou Honza Macoun z Jihu Čech přeje dobrou noc, pěkné sny, ať se daří a příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
1: Kdyby se dal humor naučit, měli bychom jistě jednu z nejslavnějších univerzit na světě. Takhle nám musí stačit, že máme slavné školy herectví se slavnými profesory, kde se zrodilo mnoho hvězd české zábavy.
2: Já vidím, že to tu opravdu nemáte lehké, tak já raději půjdu. Říkáte, a výborně, že ten profesor skutečně přijel.
1: Profesor dějin české zábavy Patrik Rozehnal je připraven i dnes vyprávět o jedné hvězdě. Sraz si dáme s dámou, jejíž příchod na svět slavili 24. března roku 1925.
3: Dovolí, já ti naliju, to jsou skleničky po babičce, buď opatrný.
1: Ale já teď nebudu, díky.
3: Tu máš.
1: Já bych chtěl posluchače seznámit s vaším životem.
2: Prosím tě, a ne, abys mě usnídaně zase přečítal ty svoje hrozné texty, miláčku.
1: Tak alespoň dneska. Jenom hodinku, víc nebudu zdržovat.
3: Ale naposled.
1: Slibuju. Rád bych, kdybyste v archívu se mnou našla ukázky z vašich filmů a televizních pořadů.
2: Už to mám.
1: Tak výborně.
2: Ale tohle není všechno.
1: Nebojte, já jsem taky něco sehnal. Bavit nás bude Irena Kačírková.
2: Víš, co tě čeká?
1: Zajímavé vyprávění o ženě, která se líbila.
2: Za to nedostanu ani 500 rublů.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

z něžných slov a z drobných not a z bílého papíru. Ušijte ji prosím tak, že sotva ji začnou hrát.

0: to kdybych, paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné, snad vám to postačí. Set a ušil tuhle pro mě, a tu mám nejradši.
1: Hvězdné návraty.
2: Irena Kačírková spatřila světlo světa 24. března roku 1925. Narodila se do rodiny bohatého podnikatele, která patřila ke společenské smetánce. O mamince se říkalo, že je nejkrásnější ženou ve městě. Malá Irena byla rozmazlovaným jedináčkem, kterému se dostávalo všestranné péče. A už jako mladá byla nejenom nadpozemsky krásná, ale k tomu měla i herecký talent, který předurčoval k hvězdné kariéře. Jenže, jak se říká, narodila se do špatné doby. Když začala hrát na konci 40. let, její prototyp krásné, spanilé dívky francouzského střihu se prostě do těch budovatelských filmů moc nehodil. A tak si třeba v roce 1954 zahrála pokladní v komedii Cirkus bude v režii Oldřicha Lipského. I když hlavní roli tam měl Jaroslav Marvan. Přesto, hlavně v závěru, aspoň uslyšíte trochu reagovat Irenu Kačírkovou.
3: Rekreace. Na mou duši oni mají whisky na dnešek. Ale, víte, odpuste, ale to nejde, to neplatí. Víte, teď je náhradní den dneska. Víte, no, tenkrát, jak to bylo před těmi třemi měsíci, tak to bylo v pátek. A dneska jako, to je jako v pondělí. Víte?
4: Ano.
3: Co bylo tenkrát v pátek, to je pondělí, to už, no to už vysíláte dohromady, spátka pondělí, no.
4: Já rozumím, prosím, o to prosím nejde, co tenkrát. Bylo, teď tady prosím, račte se podívat, tady jsou lidi.
3: No tak je pošlete domů, tady není ani noha.
4: No tak to prosím, to si něco zkuste. To si prosím, zkuste nehrát. Prosím, o toho jsou noviny a
5: pane,
4: takové
5: referente,
4: věci.
5: Nejsme tady všichni. Voráček a Pata z nových si chybějí.
4: Počkejte, prosím vás, Voráčky, jděte si někam.
3: No tak to vidíte, vy tady nikoho nemáte a těch pár lidí, tak si vemte třeba k flekům a dejte nám pokoj, tady si to seberte a neobtěžujte s tím.
4: Ale Voráček...
3: No? A co Voráček, to pomůžete mi do Voráčka.
4: A co to říkáte, prosím vás, tady jsou prosím stovky lidí. Přece si je prosím nevezmu domů, já... Prosím, mám garsonku, hrát se prosím bude, cirkus prosím musí být, nebo laskavě prosím řekněte těm lidem, že se představení odkládá.
3: Co bych já komu říkal, jsem já nějaký portýr, abych vyhazoval lidi? Já jsem tady vedoucí, já odpovědný vedoucí, rozumíte?
4: Vy jste odpovědný.
3: No, no co?
4: Zodpovědný, vy jste byrokrat, prosím.
3: Co jsme my, že jsme byrokrati, my tady žádný byrokraty nevedem, pane, to snad u vás, my se tady musíme umět točit, pane,
4: no,
3: to rozumíte?
4: No, to byste tedy musel dokázat, víte, to byste...
3: No tak dobrá. To já vám teda taky dokážu. Ne. Cirkus bude. Ta. Poklona. A je to. Co si dneska ty lidi dovolujou, no to přestává všecko. Jde? On si řekne, cirkus bude, no tak bude. Cirkus bude a...
4: Vlastně jsem to řekl já. Že já jsem to si... No to se rozumíte, já jsem tomu cirkusu přece nemohl udělat ostudu. To je pravda. Ježíš, pane Maničko, co budeme dělat? Teď je to na nás. My to přece musíme dát dohromady. No tak co koukáte, ženská?
6: Mám
4: ukažte, že nejste obyčejná ženská z kasty a že umíte pořádně roztočit představení. Tady máte kabát, leďte do artistického učiliště, sešeňte, co se dá a hned mi zatelefonujte. Běžte, nezapomeňte telefonovat, rozumíte, tak? Běžte, tak. Tady to roztočíme i s ředitelstvím a už to poletí. Když něco řeknu, tak to bude, no, byrokrati. Vy tak scházel ještě něco takového si sem nasadit.
2: Irena Kačírková vyrůstala v bohaté rodině a dostalo se jí proto i elitní výchovy a vzdělání. Její tatínek prodával kožešiny, byl to majitel prodejny a zakázkového krejčovství. Po únoru 1948 ale přišel o svou živnost a neměl ani nárok na důchod. Irena se tak tehdy stala hlavní živitelkou rodiny. Mimochodem, obchodnicí nebo majitelkou obchodu se stala mnohokrát i na filmovém plátně nebo před televizními kamerami. Vzpomeňme třeba na film Dnes naposled v režii Martina Friče. Právě teď ve starožitnictví přijímá do komise koberec. Peršan.
7: Nerozmýšlejte se, paní Magdo, podívejte se, no. To je krása, ne? Vždyť jenom tahle bochra je bratru za 2000. Ten jamut, ten je zadarmo. Vazba. Na mě čeká venku taxík, víte? kdybych ty prachy nepotřebovala hned. Já bych si s těma peršenama věděl rady.
1: Tati, kolik máš v kase?
6: Hm? Co prodává ten pan, Magdi?
1: Nic, to je pro mě. Kolik máš u sebe peněz?
6: Žádný. Já jsem všechno včera poslal.
1: Kdyby vám zatím stačilo 1000 korun,
7: bon,
1: tak bych vám večer dala zbytek.
7: Já bych si pro ten zbytek přišel třeba k vám.
1: Ne? No, obtěžujte se. Kde vás najdu asi v 6 hodin?
7: V 6? U Krocu. Víte, kde to je?
1: Vím. Tak já tam přijdu.
7: Aspoň si jednou promluvíme trochu neobchodně.
1: Co pak jste nám přinesl, pane Taupe? No pojďte dál.
8: Až potom.
7: Tak večer 6. Bye bye, paní Magdo.
2: Tento film byl ve své době neuvěřitelnou peckou. Velmi nezvyklé téma, alkoholismu. A přitom film obsazený těmi nejlepšími herci. Je to něco podobného jako po x letech natočený Ikarův pád. A Irena Kačírková byla tu krásná a skvělá.
9: Hello, paní Magdo, máte pořád ještě ty dvě předložky, co se vám tu lepší nechal?
1: Proč?
9: Já bych totiž měl senzačního kupce. Dalo by se na tom 500 trhnout. To není špatné, co?
1: Ale já je mám doma.
9: Don, tak já s vámi pro ně skočím.
1: Jenomže já teď domů nejdu.
9: Škoda. Ale rozhodně se mnou počítejte, neprodávejte je.
1: No prosím.
9: A hele, tohle měl ráno Taupe u Krocu. Kdyby s tím Cvokem byla aspoň trochu rozumná řeč. A s vámi taky. Z nás dvou by mohli být prýma společníci. Oba rozumíme obchodu a životu taky. Co tomu říkáte, Magdičko?
1: Jmenuji se Řeháková, pane Rendl.
9: O, pardon.
1: Chtěl jste mi ještě něco obchodně?
9: Ne.
1: Dobrou noc.
9: Bye bye, paní Řeháková. A ty, neprodávejte.
2: Do starožitnického krámu se Irena Kačírková vrátila před kamerou ještě jednou, a to v roce 1980, když byl natáčen Starožitníkův krám podle námětu Charlesa Dickense. Před kamerou se tak setkala třeba s Pavlem Trávničkem nebo Petrem Kostkou. A režijně ji vedl Antonín Moskalit.
10: Dobré jítro, madam.
11: Děkuju.
10: Ano.
11: Neviděl jste dnes ráno takové stříbrné držátko na tušku?
10: Dnes ráno? Viděl. Viděl jsem jedno tlusté držátko úctyhodného vzezření, ale protože bylo ve společnosti obstarožního perořízku a mladého párátka, tak jsem si prostě netroufal ho oslovit.
11: Tak viděl jste ho nebo ne?
10: Neviděl, jak bych mohl. Teď jsem přišel.
11: Takže se muselo ztratit už včera. Nebo předevčírem. A taky jsem tady měla nůž stejného vzoru. Po otci. Poslyšte, vám se nestratilo nic?
10: Ne, madam, nic.
11: A zmizely dokonce kancelářské peníze, které zůstaly ležet tady na stole. Konkrétně 3,5 koruny.
10: To myslíte vážně? Nemůžete se mýlit?
11: Už jste někdy viděl, že bych se mýlila v takových věcech?
2: Už jako mladá Irena Kačírková chodila na tanec, učila se jazyky, předváděla dětské kostýmy. Rodiče ji vštěpovali, že musí za všech okolností dbát na úroveň a chovat se jako dáma. Když na sobě bude tvrdě pracovat, štěstí určitě otevře svou náruč a Irenu přijmou na vysněnou pražskou konzervatoř. Jak to s jejím životem bylo dál, se dozvíte hned po písničce. A že to bude život plný zvratů.
12: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička tu nebyla náhodně. Vyprávíme si přeci dnes o Ireně Kačírkové. A ona si v tomhle filmovém muzikálu Starci na chmelu v režii Ladislava Richmana zahrála učitelku. Diváci sledují příběh půvabné studentky Hanky, o kterou bojují dva hoši. Romantika v podkroví školy, kde jsou studenti ubytováni, ale končí necitlivým zásahem pedagogického dozoru.
2: Budeš vyloučen ze školy, Filipe. Musím to udělat. I kdybych stokrát raději věřila tomu, co si nám chtěl včera namluvit. Ale v jedné věci ti vyhovím. Přestanu pátrat po té dívce. Chci věřit, že tvůj trest bude dostatečnou výstrahou i pro ni. Posaď se někam, Hanko. Tohle je příliš vážná záležitost.
3: Teď už to můžu říct, soudružko. Až do včerejška jste nám všichni strašně křivdili. Dnes nás už soudíte právem.
2: Ticho! Víš, co tě čeká? Vyloučení ze školy. Opovržení. Hanba.
4: Já to beru, soudružko. Až na tu hanbu a opovržení.
1: Když jsme u té školy, o přijímacích zkouškách Ireny Kačírkové se na konzervatoři vyprávějí přímo legendy. V přijímací komisi tehdy seděl herecký bard Ladislav Pešek, známý svojí slabostí pro něžné pohlaví. Navrhl, aby součástí přijímacích zkoušek byla i promenáda v plavkách. A protože Irena to odkoukala od své maminky, manekýny módních přehlídek, ladně vešla do učebny, odložila kabátek a bylo rozhodnuto. Pak jí dali růži, ať předvede etídu, jak by ji sváděla. To byla přesně její parketa. Mezi pány v komisi to jenom zašumělo a bylo jasné, že se líbí. Neúspěch si tehdy vůbec nepřipouštila. Konzervatoří proplula Irena Kačírková jen tak mimochodem. Mezi studenty a studentkami patřila k těm nejtalentovanějším. Nepochybovala ani o tom, že po škole přijde hned nabídka z Prahy. A měla pravdu. Po ukončení studia přišlo lano z realistického divadla. Irena Kačírková tam vydržela pouhý rok. Zamířila se skupinou mladých herců, jako byl Svatopluk Peneš, Lubomír Lipský nebo Miloš Kopecký, do městských divadel pražských.
5: Jak já jenom vyklidím ty svoje věci?
6: Pomohu vám, Maďa.
1: Tam se trvala v angažmá až do konce svého života. Po úspěchu filmového muzikálu Starci na chmelu přišla i jiná, stejně úspěšná nabídka. Na účinkování v satirické komedii Bílá paní. Tu si zahrála právě Irena Kačírková pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského. A to v roce 1965. Jako paní Perchta z Rožmberka začne v socialistické obci konat skutečné zázraky.
7: Andulo, kde máš bejt, sakra? Anču, co blbneš, proboha?
8: Plním přání těch, kteří mě zavolali.
7: Prosím, pardon, prosím to.
8: Kdo jsi, dobrý muži, a čeho si žádáš?
7: Já jsem tady, prosím, tajemník. Ovšem, milostivá paní, tedy, kdyby to bylo možné?
8: Ach, není třeba, již vím.
7: V tom případě, milostivá paní, kdybyste byla tak laskavá, já bych se mohl i revanšovat a... To je snad omyl.
8: Pak tedy odpust. Neznala jsem nových zvyků.
1: Mimochodem Zdeněk Podskalský na obsazení Ireny Kačírkové vzpomínal s gustem a říkal, Irena byla pro tu roli ideální. Měla v sobě přirozenou vznešenost, která v kontrastu s tou tehdejší funkcionářskou omezeností působila jako z jiného světa. Ona tu bílou paní nehrála, ona jí byla.
7: Františko, viděl jsi to?
9: Viděla.
7: Co budeme dělat?
9: Musíme se stlemit. Stmelit.
1: Snímek vidělo v kinech přes milion diváků, ale pro Kačírkovou měl hořkou pachuť. Po srpnu 1968 totiž skončil film v Trezoru a její jméno na seznamu těch, kteří provokují buržoázním zjevem. Důležitým filmem v jejím životě byl ale už mnohem dříve natočený snímek nazvaný Svědomí. Při něm se totiž Irena Kačírková zblížila se scénáristou Josefem Alojzem Novotným. Přeskočila Jiskra a pak už to šlo ráz na ráz. V roce 1950 svatba, o rok později narození dcery. Tím ale dobré zprávy končily. Rodiče zcela bez prostředků a nároku na důchod se přestěhovali do hlavního města a Kačírková se ocitla v roli živitelky čtyřčlenné rodiny. Od režiséra Krejčíka pak dostala ještě roli Cyrel v Císařově pekaři. Když ale po rozkolu Vericha s Krejčíkem natáčení převzal Martin Frič, roli přeobsadil a pravděpodobně největší herecká příležitost jejího života byla fuč. Cyrel pak hrála o 13 let starší Nataša Golová. O 3 roky později se s Verichem na natáčení přece jenom potkala. Zahrála si totiž parádivou princeznu Drahomíru v pohádce Bořivoje Zemana Byl jednou jeden král.
10: Přistup blíže, Drahomíro, a řekni, jak mě máš ráda.
11: Mám tě ráda jako zlato.
10: Zlato? Vzácný to prvek. No konečně, proč ne? Velmi dobře, Drahomíro.
1: Na soukromé vztahy Irena Kačírková příliš velké štěstí neměla. Manželství s Josefem Alojzem Novotným se po 3 letech rozpadlo a následovalo několik milostných románků, ale pravého muže už nikdy nepotkala. O mužích a o nevěře byla také hra Antona Pavloviče Čechova Zboristka, kde se na filmovém plátně a před kamerami potkala třeba s kolegyní Ivankou Devátou. Režii měl tehdy Pavel Kraus.
12: Co si přejete?
13: Je tady můj muž?
12: Jaký muž? Jaký muž?
13: Můj muž. Nikolaj Petrovič Kolpakov.
12: Ne, nikoliv, drahá paní, já žádného muže neznám.
13: Tak vy říkáte, že tady není.
12: Já nevím, na koho se ptáte.
13: Jste bídná, necitelná ženská. Ano, jste bídná, necitelná. Jsem tak ráda, že vám to konečně mohu říct. Kde je můj muž? Ostatně, ať tu je nebo není, mně je to jedno. Chtěla jsem vám jenom říci, že mu přišli na zpronevěru. Hledají ho. Nikolaje Petroviče hledají. Chtějí ho zavřít. Ještě dnes ho najdou a zavřou.
12: Co s tím?
13: A já vím dobře, kdo ho do té hrůzy dostal. Vy. Vy nestounice. Vy prodejní tvore. Jsem slabá žena, slyšíte vy, děvko? Jsem slabá. Vy jste silnější. Ale je tu ještě někdo, kdo se postaví za mě a za moje děti. Bůh všemohoucí. Ten je spravedlivý. Ten vám oplatí každou mou slzu, každou mou bezesnou noc.
12: Já, paní, o ničem nevím.
13: Lžete. Vím všechno a dobře. Znám vás už dlouho. Vím, že u vás poslední měsíce vysedával den co den.
12: Ale co na tom? Co na tom je? Bývám mnoho hostí a nikoho nedržím. Každý si dělá, co chce.
13: A já vám zase říkám, přišli mu na zpronevěru, slyšíte? Zpronevěřil v úřadě cizí peníze. Pro takovou, jako jste vy, kvůli vám se rozhodl spáchat zločin. Poslyšte. To přece není možné, aby... Vy jste byla takhle necitelná. Aby ve vás nebyla ani stopa lidskosti. Vždyť má přece ženu a děti. že ho pošlou do vyhnanství, tak umřu i s dětmi hladem.
12: Pochopte to.
1: Bývá zvykem, že do pořadu vybíráme i písničky, které souvisí s hercem, o kterém si vyprávíme, dnes tedy o herečce. Podobný úkol kdysi dostal i Luděk Nekuda v jednom televizním písničkovém pořadu.
14: Tady jsme ti vybrali písničky, ty si k ním něco vymysli a za odměnu pak si můžeš vybrat písničku z archivu sám. Tak jsem si vybral nezapomenutelnou Irenu Kačírkovou a neopotřebovatelného Josefa Becka.

0: starostí bůh.
1: Jen jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní. Když lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
2: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
3: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
2: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když svítí a když dosvítí.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Irena Kačírková, která zpívala s Josefem Beckem, měla nálepku buržoazního děvčete, která se do těch budovatelských rolí ani trochu nehodila. Jednou ji prý posadili za volant traktoru, ale celý štáb se přitom válel smíchy a tak z toho nic nebylo. Z princezny prý nikdy nebude úderník.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tu písničku, kterou jsme slyšeli, naspívala už v roce 1957. A k chytlavému songu vznikl tehdy i televizní videoklip. Pravděpodobně vůbec první videoklip na světě. Rozverný duet ale vznikl v době, kdy Ireně Kačírkové vůbec nebylo do smíchu. Tehdy se chystala světová výstava Expo 58 v Bruselu a herečka měla být konferenciérkou v programu. Ten režíroval Miloš Forman a Alfred Radok. Jenže státní bezpečnost ji nutila ke spolupráci a Kačírková odmítla. Přišla tak nejenom o peníze, které mohly zajistit rodinu na několik let, ale taky o zahraniční renomé. Jak už jsme prozradili, měla šarm Pařížanky a dlouho se tradovala dokonce legenda o jejím románku s Fanfánem Tulipánem, Gérardem Philippem, kterého právě díky své brilantní francouzštině provázela při jeho návštěvě v Praze. To byl březen roku 1955, když přijel se svým divadelním souborem do našeho hlavního města. Velmi si spolu rozuměli, ale jak to bylo doopravdy, už nám asi nikdo neřekne. O mužích se rozpovídala Irena Kačírková také později v populárním televizním pořadu Luďka Nekudy Sešlost.

0: já mám takový plán, no plán, prostě takhle. Existuje, je velice běžné, že muži pronášejí myšlenky, filozofují o ženách. Méně běžné už je to naopak.
1: Jak to naopak? Chcete tím říct, že snad muži nefilozofují o ženách, ale já myslím, že filozofují a rádi. A pronášejí o nich i myšlenky, že? Nejčastěji s myšlenky.
0: Ne, pardon, já jsem myslel naopak v tom smyslu, že méně běžné je to naopak, že ženy pronášejí méně myšlenky o mužích. Tak jsem vás chtěl poprosit, jestli byste nějakou tady třeba nemohla pronést.
1: Je, já? No? No, proč zrovna já?
0: No, protože mě připadáte jako něco, o čem takový ti vynálezci těch slepičích fóru, jo, jak jsou to...
1: Co z toho
0: že bude? O tom nemají ani tušení, že to existuje.
1: Proboha, co?
0: Moudrá žena.
1: Je, já a moudrá, jo. Kdo vám to řekl, prosím vás? No. A i kdybych náhodou byla moudrá, tak bych to před vámi přísně tajila. Žádná ženská tuhle vlastnost před mužem nesmí přiznat, zvlášť když je doopravdy moudrá.
0: Proč?
1: Se ptá proč.
0: No se ptám.
1: Protože mužský přece potřebuje přímo k životu, aby se k němu vzhlíželo, aby byl obdivovaný. No a když u své partnerky náhodou objeví nějaké to nepatřičné moudro, tak okamžitě znejistí, začne střečkovat a začne přehánět právě tam, kde na to vůbec nemá. No tím se stává ještě legračnější, než ve skutečnosti je.
0: Počkejte, jo. Já jsem to tak rychle stačil spočítat, tleskal jeden muž, no, ostatní všechno ženy. Vy jste totiž to formulovala, já no. Doufám, že jaksi omylem tak, že muži jsou legrační jaksi průběžně, nebo
1: je,
0: co
1: vy
0: pořád?
1: Vy teď vypadáte, jako když se zlobíte. Víte, na vás mužích právě to roztomilí. Je, a víte, když jste nejlegračnější?
0: Ne.
1: Právě teď. Když se domáháte, abychom vás my ženy brali vážně.
0: No, tak promiňte, ale já teď nevím, co mám tady, sako, kalhoty dlouhý
1: no,
0: dokonce,
1: máte, no.
0: Motýla, já nevím, co je teď momentálně na mě legračního, aspoň z toho, co je vidět.
1: Nevíte to.
0: Ne.
1: A z toho si vůbec nic nedělejte. Vy byste to stejně nepochopil.
0: Jak to?
1: Vy jste přece muž, ne?
0: No, to bych prosil, to jsem. Co to byly za pochyby? Já to mám i písemně dokonce.
1: Písemně?
0: No jistě.
1: Vy si na to necháváte napsat zvláštní potvrzení.
0: Ale, ne. I když to není zajímavá myšlenka, nezajímavá myšlenka, ale ne, já myslím rodný list. Já sebou nosím rodný list.
1: Vy sebou nosíte? Jo, ukažte mi ho. Já
0: prosím.
1: Si tak ráda čtu v historických dokumentech. A poslyšte, vy jste mladý, vidíte.
0: Jo, tak to bude synův, pardon.
1: Ne, je to váš, je to
0: můj.
1: Tak, nedá se s tím nic dělat. Ale to by znamenalo, že máte rád večerničky.
0: Tak.
1: A pohádky, nezapírejte. V každém muži je kus chlapáku s dítěte, nemám pravdu.
0: No, s těma pohádkama pravdu máte, protože, přátelé, já jsem došel k takovému jednomu zjištění, takovou mírně detektivní cestou. Já jsem zjistil, že Irena Kačírková píše pohádky.
1: Si píše. Sama si pro
0: si
1: sebe.
0: Si píše pohádky a o to větší je to úspěch můj, že jsem jí ukehovořil, že si vzala jednu sebou a že by nám ji přečetla. Můžu vás poprosit?
1: A budete hezky poslouchat?
0: Budu poslouchat, jistě.
1: Budete hodný.
0: Budu hodnej, nebudu zlobit, nebudu si s ničím hrát.
1: Ono je to o Popelce.
0: Popelku já rád. Hmm.
1: Takže. Byla jednou jedna a byly dvě a byly tři sestry. Tři sestry. Dál už se nemnožily z úcty k Čechovovi. Ta, co byla jenom jedna, byla Popelka, nebo spíš Popelka. Byla krásná jak růže a štíhlá jak laň, prostě hit. A chytrá a mazaná, hlavně Popelem. Věděla svý a chtěla prince a zámek a kočárek. Ne, už jsme řekli, že byla chytrá. Bydlela v chalupě, záměrně a pohádkově, v Benátkách, tedy u Prahy. Tam je nejvíc holubů a hrachu, kam naměla taky. A Popel samozřejmě. Sypala do něj hrách, to holuby rádi, Popelka zase ráda holuby. Nadívané. Vždycky jíseli na hrách. Nikdo je nevaroval, Jánošíka neznali. Jejich škoda. A Popelka se popelila. A měla bílé ručky a zlaté vlásky a modrá očka, kočka. A malou nožku, dokonce dvě. A taky dvě sestry. Jak jinak, sestry Hátu a Gátu. A Gátu ne, ne, detektivky nečetli. Studovali. Dokonce rády až do konce. Práva a žurnalistiku. Extrémistky. Ještě k tomu byly dlouhé a široké. A taky bystrozraké. Takže co jim zbývalo? Být učené a vést řeči. Taky se chtěli vdát, přestože byly moudré a milé. Chuděrky, nevěděli, že hloupý Honza se chytá na buchty. A konečně chytrý princ taky. Když to zvěděli, napekli buchty. Znali jenom jedny, ty makové. Pozvali na ně dva Honzy a ti pak spali a spali a spali a bylo jaro. A všecko, všecičko kvetlo. Vykvetla i promoce. Hátě a Gátě. Princ rozdával diplomy. Rektor Ruda Princ. A byla veselice, veliká, převeliká a muziky hrály. Háta a Gáta netančili. Měli červený diplom a velké nohy. Dobré srdce k tanci nestačí, leda kardiologovi. A rektor Ruda Princ byl muž. Teď právě zrovna. Popelka tančila na špičkách, ctila klasiky a špičkové postavení. Princ pocítil zalíbení. Není divu, taková nožka. Kromě toho měl rád balet. Byl totiž už pán v letech. Uchopil nožku a vyzdvihl Popelku. Krásně. Nad hlavu i nad poměry. Poměr? Ale kdež? Pohádka. Manželství. Jak jinak? Háta je odávala, Gáta o tom napsala fejeton. Nějak se začít musí. To jenom Popelky nezačínají ani nekončí. Protože i princové, i rektoři jsou na buchty.
0: Já vám chci velice poděkovat. Vy jste řekla pěknou věc, že v každém muži je kus chlapa a kus dítěte. Tak no. Já vám za toho chlapa děkuju, že jste za přišla. Sebe. A za to dítě vám děkuju za tu pohádku. Irena Kačírková.
2: Mnoho pamětníků si Irenu Kačírkovou bude pamatovat jako okouzlující učitelku francouzštiny z historicky prvního televizního výukového cyklu Cizí řeči. Irena tam vystupovala s další krásnou herečkou Marií Drahokoupilovou a se dvěma Francouzi. Francii prostě byla blízká. Byla noblesní, kultivovaná a taky vzdělaná, jak dokázala třeba i v 80. letech v populárním televizním soutěžním pořadu Šest ran do klobouku, kde partnerskou soutěžní dvojici vytvořila s Karlem Černochem.
3: Co je to šáší?
4: Co je to šáší? Nabídnu tři možné varianty. Moravský chrastí, to může být. Může to být název pro malého komika. A může to být zvláštní druh šachové hry. Šáší.
5: To byla asi ta první, že? Zkusíme to.
6: My jsme vzácně zajedno úplně chybně. Ano. Že to je to první.
4: První. Máte pravdu. A kterou otázku vyberete?
5: Tak. No, my bychom se přikláněli k tomu...
6: On jsme mluví jako soudu. Stejně naklonění. Stejně naklonění.
4: Přikláněni, ale vyberte.
6: Na trojku Sambucus Nigra.
5: Ano, má to něco společného asi s mým jménem, nebo co?
4: Sambucus Nigra.
6: Určitě.
4: Tak co to je Sambucus Nigra? Může to být původní označení brazilské samby. nebo botanický název pro černý pes, a nebo bambusový prut rybářů na Nigeru.
3: Dvojka.
4: Dvojka říkáte. Opět hádáte správně. Ano, je to botanický název pro černý bez. Máte druhý míček, vybíráte otázku a opět medlivě.
5: To jsem rád, že jsme nehráli proti sobě.
6: Je ztracený.
4: Tak prosím.
3: Ta štyrka je krásná. Já jsem nejdřív myslel, že to ten stařeček pagáč, ale on je to, co je to pagát? Štyřka.
4: Co je to pagát? Tak pagát. No, tak. Může být druh moravských tvarohových koláčů. Nebo rozstříhaný provázek.
3: Špagát.
4: A nebo nejnižší taroková karta. Koláče, provázek, karta.
5: Ne, ne,
3: Karel,
5: ne,
3: ale
5: já si myslím, že to bude asi...
6: Já jsem teď ztracena.
5: To je ta věnička.
6: To je jednička. Pagát. To je pagáč, ten moravský koláč.
5: No, pagáč.
6: Jsou pagáče.
3: To je lidový vypraveč.
6: Ale narožní nás umyslně máte, všimněte si toho.
3: To se smí přijde.
5: Pardon, já ještě udělám takovou taktickou věc. Ještě jednou bychom prosili ty...
4: Ano, koláče, provázek, karta.
5: Koláče, provázek, karta.
3: Já myslím, že úplně správně to rozstříhaný lidový vypraveč.
6: Ale jak nás máte?
5: Dobře, tak dáme tu... My se přikláníme ke kartě.
4: Trojka. Ke kartě. Máte pravdu.
7: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: ještě tolik toho, co bychom o Ireně Kačírkové mohli říct. A taky řekneme v našem pořadu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přišel faktický zákaz vystupování v televizi a ve filmu, Irena Kačírková se uchýlila k práci za mikrofonem. Režisér Jiří Horčička, legenda rozhlasové tvorby, na Irenu často vzpomínal jako na umělkyni s absolutním citem pro text. Podle něj v rozhlase nepotřebovala gesta, stačil jí dech. Své herectví ale ukázala třeba i ve filmové adaptaci nazvané Egyptologové, kde se potkala například s Milošem Kopeckým, Jiřím Sovákem a Jiřím Adamírou. Režii měl tehdy František Filip a šlo o komedii o mužích, kteří si založili metropolitní egyptologickou společnost, aby si uchránili alespoň částečnou volnost od manželek.
2: A nebudete tam nikdo schánět? Třeba tvoje žena? No co, když tam zavolá a zjistí, že tam nejsi?
3: No tak jí řeknou prostě, že se...
2: Co pak jí řeknou?
3: Ale ne, ona nezavolá, proč by volala?
2: No, proč by nezavolala, já jsem taky zavolala.
3: Jo, jenomže ty máš...
2: Já mám špatné svědomí, to je pravda. A co když ona taky?
3: Ale prosím tě, ona nesmysl.
2: No,
3: moje žena ne.
2: Miláčku, já mám strašnou žízeň. Přinesla bys mi sklenku sodovky? Utahujeme sodovku.
3: Ano.
2: Dobrý den, tady Ajšemová. Mohla bych prosím mluvit s manželem?
4: No, to pak o to, ale musela byste říct, jak se jmenuje. Jméno jako, víte? Takhle. No, tak vidíte, řeknu Ajšema je to. Moment, já vám někoho zavolám, tady je blázinec s těma egyptologama podát. Moment.
5: Hello, Kim Besling. Kudy vám, paní Ajšemová? Jistě, že je tady, ale právě se na něj dívám, tady v okne mám legraci z ní. Tam stojí kolem autáku a šťouraje, nikdo tomu totiž neroz... Okamžu, malý okamžu, halo, Ajšem! No škoda, kdybyste zvolala, byla před malou chvílí, teďka někam odjel, já nechápu kam. Mám vás někam zavolat?
2: Ne, děkuji, já jsem jenom chtěla vědět, jak se mu daří, tak ho pozdravujte, ano? Děkuji vám, nashledanou. Ty miláčku.
3: Ano.
2: Jo, děkuji ti. Netrpíš ty náhodou schizofrenii?
3: Schizofrenii?
2: Uh-huh.
3: Já nevím, jak to myslíš.
2: No, já jsem se teď zrovna ptala, jak se ti tam venku daří. A bylo mi řečeno, že výborně a že jsi zrovna někam odjel. Zřejmě asi sem, viď?
3: To ti řekl ten tvůj předseda?
2: Na tom snad nezáleží, kdo mi to řekl. Já totiž předpokládám, že by mi to řekl každý, ne?
3: No tak, podívej si, já vím, že to ode mě není nejstatečnější, ale prostě jsem se tak pojistil, kdyby náhodou volala moje žena. No, sama si přece říkala, že...
2: No, to já ti to vůbec nezazdívám, naopak. Mně se to zdá tak krásně vymyšleno. Když si tak představím, že by to tak udělali všichni.
3: To by asi za to šlo.
2: Ano, jistě, to by nešlo. To by tam přinejmenším musel sedět někdo, kdo by bral za ty ostatní ty telefony.
3: No,

0: pachnie buchwą, jak ja by na tą krasą gielę ublížil.
1: Já jsem přišla prostě divanou až v 50. roce, jo?
2: A co jste dělala do 50?
0: Děkuji,
1: děkuji. Díval jsem se na vás, pane Verich.
2: A tě vás neznám z té doby.
1: No tak, abych to dopověděl.
3: Vy jste byla za svou na McDonald's, víte?
1: Bože, nechte mě žít. No, no. Tak jsem prostě přišla v divadlu v té době, kdy už se to divadlo bralo strašlivě vážně. Prostě byla taková nějaká zodpovědnost, no, se vyhlašovala. Když je zodpovědnost, no tak není legrace, nemám...
3: Jako za vás furt divadlo hořelo, mistře.
4: Jo.
3: Že u nás už teď jsme jenom hráli.
5: Největší kamarádkou Irny Kačírkové byla Nina Jiránková. Poznali se už jako holčičky na pískovišti v parku u pražské Písecké brány. Znovu se pak potkali u přijímacích zkoušek na státní konzervatoři. A po třetí v městských divadlech pražských, kam obě nastoupili. Nina Jiránková byla vždy přesvědčená, že kdyby Irna emigrovala, stala by se za hranicemi hvězdou mezinárodního formátu. V divadle ale naštěstí díky šéfovi Otu Ornestovi dostávala pěkné role. V roce 1962 si třeba s Václavem Voskou zahrála benátskou vdovičku.
1: Pravdu nezapřete, že máte výborný vkus a že jste vtělená galantnost.
6: Co se dobrého vkusu vtyče, to nemohu pošetce já sám posoudit. Ale v Paříži máme slovo váhu. Všichni pařižští krejči jsou se mnou ve styku. Oni mi oznamují své zinspiration a oni nepustí ven novou modu, dokud já nedám schválení.
1: Pravdu, hned je vidět, že máte nevšední vkus oblékání.
6: Nevím, jak se tady si úplně. Se vám šedé, on nespí.
1: Ano, opravdu,
6: ty detaily
1: nespí.
6: Já ztrácím čas, tak by mi mě
1: neužijte. Čnůstkami.
6: Nikom se neužičkami. A já vám, madame, zapomínám o říci, jak by se mi líbíte. Och, enormemo. A že vás, madame, miluji. Jako křtitelnici oka svého. Já vás prosím, abyste opětovala mé city, nebo to jediné ukonejší mé strasti plné strasti.
1: Pane, že se vám líbím, to je moje štěstí. Že mě milujete, to je vaše dobrota. Ale opětovat vaše city, to nezáleží na mě.
6: Nemůže, na kom záleží? Nejste svou vlastní paní? Žijte tak, jak žije každá rozumná žena?
1: Každá rozumná žena musí buď dožít sama, nebo si musí zvolit manžela.
6: No, je ještě třetí možnost. Ne, a když přejete, já vám povím o ženichu.
1: A kdo to je?
6: Leblo, váš odanistitel. Dám vám a drahá svou ruku, tak jako jsem vám dal tu monke.
1: Dejte mi nějaký čas na rozmýšlení.
6: Och, jenom mě nenechte do té doby umlžit.
1: Já buďte přece trochu skromnější.
6: Madame, nedopřejte se mu snoubenství. Už jste
1: příliš na mě.
6: No já pláhnu po vás, nemohu
1: se tam žít. Řekla jsem, buďte skromnější, mám se vyslovit zřetelně.
6: Prosím, prominuti, prominuti.
1: Už zase. Dost těch pošetilostí, vstaňte přeci.
6: Snad se mi sevřelo, tak já nevstanu. Já nevstanu, nepodatele mi ručku.
1: Pojďte, pomohu vám.
6: Merci.
1: Vy jste příliš vychytralí.
6: A vy příliš svůdná. Ne.
5: Posledním celovečerním filmem Irny Kačírkové byly Sladké starosti, které natočila v roce 1984 na Slovensku s režisérem Jurajem Hercem. Pak už přišly vážné zdravotní problémy. Bylo to dáno její silnou závislostí na nikotínu. Tehdy ještě lékaři nezdělovali otevřeně diagnózy, ale Irena tušila, že má rakovinu žaludku a že brzy zemře. Čelila jí statečně, až do poslední chvíle. Podlehla jí 26. října roku 1985 v Praze. A taky si napsala vlastní epitaf. Spisovatel, malíř, skladatel, ti všichni mohou odložit svou práci na jinou, šťastnější chvíli, kdy nebudou právě trýzněni fyzickou nebo duševní bolestí. Herec tuto možnost nemá. A je-li schvácen k smrti, těžce nemocen, je ochoten umřít na jevišti, protože tam je jeho život. Tam jsou všechna jeho zrození, jeho prohry, vrcholy i jeho konec. Irena Kačírková.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.